0: našeho nabušeného jídelníčku. Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrické máme objednávky přes naše sociální sítě. A celá hodina se nese ve vaší režii. Objednávky přes naše sociální sítě. A celá hodina se nese ve vaší režii. Přes naše sociální sítě. A celá hodina se nese ve vaší režii. My vám dální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme pod hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme podusíme přižiji. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservíme. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Krájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a pečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Kažeme, tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den odjedenpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12. Na Rok oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rok Rádiu. Každý všední den od 11 do 12 na Rok Rádiu.
1: Rok Rádio.
0: Na den od 11 do 12 na Rok Rádiu.
1: Rok Rádio.
0: 11 do 12 na Rok Rádiu.
1: Rok Rádio.
0: Nářez. Do 12 na Rok Rádiu.
1: Rok Rádio.
0: Nářez. Na Rok Rádiu.
1: Rok Rádio.
0: Nářez.
1: Opravdu vás pobaví. Rok Rádio.
0: Nářez.
1: Opravdu vás pobaví.
0: Rok Rádio.
1: Nářez.
0: Opravdu vás pobaví.
2: Nemůžeš napsat mago.
1: Nářez.
0: Opravdu vás pobaví.
2: Nemůžeš napsat mago.
1: Opravdu vás pobaví.
2: Nemůžeš napsat mago.
3: Poloviční blázen bych napsal.
1: Pobaví.
2: Nemůžeš napsat mago.
3: Poloviční blázen.
2: Mago.
3: Poloviční blázen bych napsal.
4: Doktor říká, že je momentálně zavostalý.
3: Poloviční blázen bych napsal.
4: Doktor říká, že je momentálně zavostalý.
2: Mentálně.
3: Blázen bych napsal.
4: Doktor říká, že je momentálně zavostalý.
2: Mentálně.
3: A to by...
4: Doktor říká, že je momentálně zavostalý.
2: Mentálně. A to by šlo...
4: Jenom... Říká, že je momentálně zavostalý.
2: Mentálně. A to by šlo... Jano, napiš to.
4: Momentálně zavostalý.
2: Mentálně. A to by šlo... Jano, napiš to.
4: Zavostalý.
2: Mentálně. A to by šlo... Jano, napiš to.
1: Rok Rádio.
2: Mentálně. A to by šlo... Jano, napiš to.
1: Rok Rádio. Konec legrace.
2: Šlo... Jano, napiš to.
1: Rok Rádio. Konec legrace.
2: Jano, napiš to.
1: Rok Rádio. Konec legrace. Rok Rádio. Konec legrace. Rok Rádio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace.

Taky vás honí. Taky vás honí mlsná. Taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádnej... Taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jiná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Nebo radši něco jemnějšího? Jemnějšího. Z našeho nabušeného...

0: Chcete, aby to věděli všichni kolem vás, Rock Radio, žijete rokem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o to, žijete rokem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište rokem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rokovou samolepku na adresu samolepka@kolemvas. Napište si o naší rokovou samolepku na adresu samolepka@rokovirádios. Napište si o naší rokovou samolepku na adresu samolepka@rokov. O naší rokovou samolepku na adresu samolepka@rokovirádios.cz. Rokovou samolepku na adresu samolepka@rokovirádios.cz. A my vám lepku na adresu samolepka@rokovirádios.cz. A my vám ji pošleme. www.samolepka@rokovirádios.cz. A my vám ji pošleme.
1: www.rokovirádios.cz.
0: Rock Radio.
1: www.rokovirádios.cz.
0: Rock Radio.
1: www.rokovirádios.cz.
0: Rock Radio. Rock je slušná
1: Radio CZ.
0: Rock Radio. Rock je slušná muzika.
1: CZ.
0: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Názes. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Názes. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
2: Snou Malničku!
3: Myslíš Gagarinova bratku? Myslíš Gagarinova bratra?
0: Rock.
3: Myslíš Gagarinova bratra?
0: Rock Radio.
3: Myslíš Gagarinova bratra?
0: Rock Radio.
3: Myslíš Gagarinova bratra?
0: Rock Radio. Konec legrace.
3: Bratra?
0: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace.

Máte rádi rok? Máte rádi rok? Máte rádi rock rádio? Žije. Máte rádi rock rádio? Žije. Máte rádi rock rádio? Žijete rokem? A chcete, aby... Máte rádi rock rádio? Žijete rokem? A chcete...

Rock Radio. Rock Radio. Slušnej rok. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Slušnej rok pro pamětníky.

0: vydatným obě... Po vydatným obědě nej... Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežděte, nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Žeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej.
1: Od pondělí do pátku
0: odde si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej.
1: Od pondělí do pátku od 12.
0: U nás jedině slušnej a rokovej.
1: Od pondělí do pátku od 12 do 15.
0: Slušnej a rokovej.
1: Od pondělí do pátku od 12 do 15.
0: Rokovej.
1: Od pondělí do pátku od 12 do 15.
0: Rokovej voraz s Danem.
1: Hoďte pondělí do pátku od 12 do 15.
0: Rokovej voraz s Danem.
1: Hoďte si pátku od 12 do 15.
0: Rokovej voraz s Danem.
1: Hoďte si 12 do 15.
0: Rokovej voraz s Danem.
1: Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si
0: s Danem.
1: Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem.
0: Práce vám ne...
1: Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem.
0: Práce vám neuteče.
1: Stůl a odfrkněte si se slušným rokem.
0: Práce vám neuteče. Rokovej voraz...
1: Odfrkněte si se slušným rokem.
0: Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem.
1: Slušným rokem.
0: Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každej vš... Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každej všední den od 12 do 15. Neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každej všední den od 12. Rokovej voraz s Danem. Každej všední den od 12 do 15. Rokovej voraz s Danem. Každej všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Danem. Každej všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Od 12 do 15 na Rock Rádiu.
2: Rock Rádio. Rock.
0: Do 15 na Rock Rádiu.
2: Rock Rádio. Rock.
0: Je slušný na Rock Rádiu.

0: Kropil. Kropil vlastním potem a hnojil. Kropil vlastním potem a hnojil vlastníma kamilema. Kropil vlastním potem a hnojil vlastníma kamilema. Hnojil vlastním potem a hnojil vlastníma kamilema. Hnojivem potem a hnojil vlastníma kamilema. Hnojivem. A hnojil vlastníma kamile, hnojivem. Vlastníma kamile, hnojivem. Vlastníma kamile, hnojivem. Mi přile, hnojivem. Mi před hnojivem. Mi před očima očesali. My před očima očesali to poslední. My před očima očesali to poslední švestičky. My před očima očesali to poslední švestičky. Před očima očesali to poslední švestičky. Očima očesali to poslední švestičky. Pak zase naskládal to poslední švestičky. Pak zase naskládal ty tašky, košíky, ruksaky, poslední švestičky. Pak zase naskládal ty tašky, košíky, ruksaky a hranty do drezíčky. Pak zase naskládal ty tašky, košíky, ruksaky a hranty do drezí. Pak zase naskládal ty tašky, košíky, ruksaky a hranty do drezíny. Ty tašky, košíky, ruksaky a hranty do drezíny. Tašky, košíky, ruksaky a hranty do drezíny. Nastoupil ruksaky a hranty do drezíny. Nastoupil, nastoupil a hranty do drezíny. Nastoupil, nastoupil drezíny. Nastoupil, nastoupil. Takhle je to snad jasný. Nastoupil, nastoupil. Takhle je to snad jasný. Nastoupil, nastoupil. Takhle je to snad jasný. Nastoupil. Takhle je to snad jasný. Řek za rok. Takhle je to snad jasný. Řek za rok naschledanou a ještě to nahoře. Takhle je to snad jasný. Řek za rok naschledanou a ještě to nahoře. To snad jasný. Řek za rok naschledanou a ještě to nahoře vykázal jako revi. Řek za rok naschledanou a ještě to nahoře vykázal. Řek za rok naschledanou a ještě to nahoře vykázal jako revizi.
1: A že si to nastoupil.
0: Rok naschledanou a ještě to nahoře vykázal jako revizi.
1: A že si to nastoupil dovolil.
0: Nastoupil a ještě to nahoře vykázal jako revizi.
1: A že si to nastoupil dovolil.
0: Nastoupil dovolil. To nahoře vykázal jako revizi.
1: A že si to nastoupil dovolil.
0: Nastoupil dovolil. Jako revizi.
1: A že si to nastoupil dovolil.
0: Nastoupil dovolil.
1: A že si to nastoupil dovolil.
0: Nastoupil dovolil.
1: To nastoupil dovolil.
0: Nastoupil dovolil. Očesal. Nastoupil, dovolil. Očesal, naložil, dovolil. Očesal, naložil, odvezl. Očesal, naložil, odvezl. Očesal, naložil, odvezl. Vykázal, debil. Naložil, odvezl. Vykázal, debil. Vykázal debil.
2: Rock Radio. Radio. Konec legrace. Konec legrace. Legrace.

0: muzika. Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Opravdu vás pobaví.
1: Nastoupil, vystoupil.
0: Pobaví.
1: Nastoupil, vystoupil. Nastoupil, vystoupil.
2: Nastoupil nebo vystoupil.
1: Nastoupil, vystoupil.
2: Nastoupil nebo...
1: Říkám jasně, že vystoupil, nastoupil. A s ním čtyři jeho... Že vystoupil, nastoupil. A s ním čtyři jeho har nastoupil. A s ním čtyři jeho haranti. A s ním čtyři jeho haranti. Teď se na to vrhli. A ten... S ním čtyři jeho haranti. Teď se na to vrhli. A ten čtyři jeho haranti. Teď se na to vrhli. A ten strom haranti. Teď se na to vrhli. A ten strom, který jsem zasadil... Teď se na to vrhli a ten strom, který jsem zasadil v las. Se na to vrhli a ten strom, který jsem zasadil v lasními. A ten strom, který jsem zasadil v lasními ústy. Kropil strom, který jsem zasadil v lasními ústy. Který jsem zasadil v lasními ústy. Zasadil v lasními ústy. Kropil vlastními ústy. Kropil ústy. Kropil. Kropil vlastním. Kropil. Kropil vlastním potem a hnojil.

sám a v tom. Když budeš sám a v tom. Když budeš sám a v tom ještě stát. Když budeš sám a v tom ještě stát. A všichni. Když budeš sám a v tom ještě stát. A všichni svatí přileť. Budeš sám a v tom ještě stát. A všichni svatí přiletí ještě stát. A všichni svatí přiletí. A všichni svatí přiletí.

0: Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rockovej vý... Rock Rádio. Rock Rádio. Rockovej víkend. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí. Víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáčíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. A končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco pondělí ráno, víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v ráno, víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rokovej víkend máte šanci to o víkendu napravit. Rokovej víkend to o víkendu napravit. Rokovej víkend na Rock Rádiu. Rock Rádiu napravit. Rokovej víkend na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušavit. Rokovej víkend na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušavit. Víkend na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Na Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás a muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Smrdíš. Dovi, co s tou korvou dělá?
2: Jak dělá? Co dělá? Ona dělala. Co se mě...
1: Dovi, co s tou korvou dělá?
2: Jak dělá? Co dělá? Ona dělá.
1: S tou korvou dělá?
2: Jak dělá? Co dělá? Ona dělala. Co se měl dělat?
1: Dělá.
2: Jak dělá, co dělá, ona dělala, co se měl dělat?
0: Rock Rádio.
2: Jak dělá, co dělá, ona dělala, co se měl dělat?
0: Rock Rádio. Konec legrace.
2: Co dělá, ona dělala, co se měl dělat?
0: Rock Rádio. Konec legrace.
2: Ona dělala, co se měl dělat?
0: Rock Rádio. Konec legrace.
2: Dělá.
0: Rock Rádio. Konec legrace. Rock Rádio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace.

léto na našem. Zdravíme posluchače Rock Rádia a těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 divokých. Posluchače Rock Rádia a těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 a těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 divokých. 8 divokých.

Ahoj lidi, tady... Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký. Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký byl. Zdravíme posluchače. Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký byl. Zdravíme posluchače Rock Rádia. A lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký byl. Zdravíme posluchače Rock Rádia. A těšíme se, až se uvidíme přes léto. Skupiny Divoký byl. Zdravíme posluchače Rock Rádia. A těšíme se, až se uvidíme přes

0: dopoledni. Vaším měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společní ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společník. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na ledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušný na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Dobrý den.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Dobrý den.
0: Vás pobaví.
1: Dobrý den. Já jsem inženýr Králík.
2: Co?
1: Dobrý den. Já jsem inženýr Králík.
2: Co?
1: Dobrý den. Já jsem inženýr Králík.
2: Co? Co to děláš?
1: Dobrý den. Já jsem inženýr Králík.
2: Co? Co to děláš?
1: Jsem král. Já jsem inženýr Králík.
2: Co? Co to děláš?
1: Jsem Králík.
2: Co? Co to děláš?
1: Jsem Králík.
2: Co to děláš?
1: Jsem Králík.
2: Ježíš, to děláš.
1: Jsem Králík.
2: Ježíš, to je hrozný. Tak...
1: Jsem Králík.
2: Ježíš, to je hrozný. Takhle
1: jsem Králík.
2: Ježíš, to je hrozný. Takhle se střískat za bílý... Ježíš, to je hrozný. Takhle se střískat za bílýho dne, že se nestydíš. Ježíš, to je hrozný. Takhle se střískat za bílýho dne, že se nestydíš. Ježíš, to je hrozný. Takhle se střískat za bílýho dne, že se nestydíš.
1: No dovolte.
2: Takhle se střískat za bílýho dne, že se nestydíš.
1: No dovolte.
2: Se střískat za bílýho dne, že se nestydíš.
1: No dovolte.
2: Děkuji vám, pane Pařízek. Bílýho dne, že se nestydíš.
1: No dovolte.
2: Děkuji vám, pane Pařízek, že jste ho přivedl.
3: Totiž paní Vránová.
2: Se nestydíš.
1: No dovolte.
2: Děkuji vám, pane Pařízek, že jste ho přivedl.
3: Totiž paní Vránová.
1: No dovolte.
2: Děkuji vám, pane Pařízek, že jste ho přivedl.
3: Totiž paní Vránová, to vůbec není váš.
2: Děkuji vám, pane Pařízek, že jste ho přivedl.
3: Totiž paní Vránová, to vůbec není váš muž.
2: Děkuji vám, pane Pařízek, že jste ho přivedl.
3: Totiž paní Vránová, to vůbec není váš muž.
2: Já vím, je to Pařízek, že jste ho přivedl.
3: Totiž paní Vránová, to vůbec není váš muž.
2: Já vím, je to Králík.
3: No.
2: Z vás bude mít vaše paní.
3: Paní Vránová, to vůbec není váš muž.
2: Já vím, je to Králík.
3: No.
2: Z vás bude mít vaše paní taky.
3: Vránová, to vůbec není váš muž.
2: Já vím, je to Králík.
3: No.
2: Z vás bude mít vaše paní taky radost.
3: Není váš muž.
2: Já vím, je to Králík.
3: No.
2: Z vás bude mít vaše paní taky radost.
4: Tak.
2: Já vím, je to Králík.
3: No.
2: Z vás bude mít vaše paní taky radost.
4: Tatínku.
2: To Králík.
3: No.
2: Z vás bude mít vaše paní taky radost.
4: Tatínku.
3: No.
2: Z vás bude mít vaše paní taky radost.
4: Tatínku.
1: Hezký chápeček.
2: Radost.
4: Tatínku.
1: Hezký chápeček. Jak se jmenuje?
2: Podívejte se, já nemám...
4: Tatínku.
1: Hezký chápeček, jak se jmenuje?
2: Podívejte se, já nemám na vaše klukoviny čas.
1: Hezký chápeček, jak se jmenuje?
2: Podívejte se, já nemám na vaše klukoviny čas.
1: Hezký chápeček, jak se jmenuje?
2: Podívejte se, já nemám na vaše klukoviny čas.
1: Chápeček, jak se jmenuje?
2: Podívejte se, já nemám na vaše klukoviny čas.
0: Rock Radio.
2: Podívejte se, já nemám na vaše klukoviny čas.
0: Rock Radio.
2: Já nemám na vaše klukoviny čas.
0: Rock Radio. Konec legendy.
2: Klukoviny čas.
0: Rock Radio. Konec. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Radio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace. That's it.

a psycho. She's such a psycho.

Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii. Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni.

0: každý všední den zda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpolmavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Pepem, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem jich žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Opravdu vás pobaví.
1: Sanek. Vy jste souložil.
0: Vás pobaví.
1: Sanek. Vy jste souložil. A k tomu to bylo ještě se svazačkou. Sanek. Vy jste souložil. A k tomu to bylo ještě se svazačkou, která přijela. Vy jste souložil. A k tomu to bylo ještě se svazačkou, která přijela. Vy jste souložil. A k tomu to bylo ještě se svazačkou, která přijela. Souložil. A k tomu to bylo ještě se svazačkou, která přijela na brigádní výpomoc. A k tomu to bylo ještě se svazačkou, která přijela na brigádní výpomoc.
2: Teda já sám.
1: Mu to bylo ještě se svazačkou, která přijela na brigádní výpomoc.
2: Teda já sámek.
1: Svazačkou, která přijela na brigádní výpomoc.
2: Teda já sámek. Jako svazačkou.
1: Přijela na brigádní výpomoc.
2: Teda já sámek.
1: Výpomoc.
2: Teda já sámek. Jako svazačkému funkcionáři. Teda já sámek. Jako svazačkému funkcionáři už sámek. Jako svazáckému funkcionáři už mám skutečně důvěr. Jako svazáckému funkcionáři už mám skutečně důvěřovat nemůžem. Jako svazáckému funkcionáři už mám skutečně důvěřovat nemůžeme.
1: Jako
2: svazáckému funkcionáři už mám skutečně důvěřovat nemůžeme. Funkcionáři už vám skutečně důvěřovat nemůžeme.
1: To, co jste provedl.
2: Už vám skutečně důvěřovat nemůžeme.
1: To, co jste provedl. To je
2: skutečně důvěřovat nemůžeme.
1: To, co jste proved, to je
2: důvěřovat nemůžeme.
1: To, co jste proved, to je jako kdybyste souložil za útoku. To, co jste proved, to je jako kdybyste souložil za útoku. Za to bych. To, co jste proved, to je jako kdybyste souložil za útoku. Za to bych vás. To je jako kdybyste souložil za útoku. Za to bych vás měl nechat okamžitě zastřelit. To je jako kdybyste souložil za útoku. Za to bych vás měl nechat okamžitě zastřelit.
2: Ale my ho potrestáme.
1: Kdybyste souložil za útoku. Za to bych vás měl nechat okamžitě zastřelit.
2: Ale my ho potrestáme.
1: Za to bych vás měl nechat okamžitě zastřelit.
2: Ale my ho potrestáme víc, soudruhorite.
1: To bych vás měl nechat okamžitě zastřelit.
2: Ale my ho potrestáme víc, soudruhorite.
1: Nechat okamžitě zastřelit.
2: Ale my ho potrestáme víc, soudruhorite. Budete potrestáme víc, soudruhorite. Budete zbaven svazácké funkce. Víc, soudruhorite. Budete zbaven svazácké funkce. Budete zbaven svazácké funkce.
0: Rock Radio.
2: Budete zbaven svazácké funkce.
0: Rock Radio.
2: Budete zbaven svazácké funkce.
0: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace.

Jeden za 18, druhej bez dvou za... Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a... Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Jan. Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. 12, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, který bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikant. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu.

do tváře, padlého výsadkáře. Zřím do tváře, padlého výsadkáře, čelo mi rosí. Zřím do tváře, padlého výsadkáře, čelo mi rosí, jak tváře. Padlého výsadkáře, čelo mi rosí, jak přízrak mě. Padlého výsadkáře, čelo mi rosí, jak přízrak mě prosí. Padlého výsadkáře, čelo mi rosí, jak přízrak mě prosí. Ať káže, čelo mi rosí, jak přízrak mě prosí. Ať je vysloveno mi rosí, jak přízrak mě prosí. Ať je vysloveno, zapsaný, jak přízrak mě prosí. Ať je vysloveno, zapsáno její jméno, ať jak mě prosí. Ať je vysloveno, zapsáno její jméno, ať její kostik. Ať je vysloveno, zapsáno její jméno, ať její. Ať je vysloveno, zapsáno.

piano zmrznul čas a náhle zazněl hlas. Na piano zmrznul čas a náhle zazněl hlas. V tma zmrznul čas a náhle zazněl hlas. V tmavý cele mluvil o poslední čas a náhle zazněl hlas. V tmavý cele mluvil o zazněl hlas. V tmavý cele mluvil o poslední včele. V tmavý cele mluvil o poslední včele. Vodu po tmavý cele mluvil o poslední včele. Vodu po pás nervy na doraz. Mluvil o poslední včele. Vodu po pás nervy na doraz. Rak poslední včele. Vodu po pás nervy na doraz. Vodu po pás nervy na doraz. Rakve starý kosti nezná. Vodu po pás nervy na doraz. Rakve starý kosti pás nervy na doraz. Rakve starý kosti neznám souvislosti doraz. Rakve starý kosti neznám souvislosti. Kolem se střílí a hlad. Rakve starý kosti neznám souvislosti. Kolem se střílí a hlas ze záhrobí. Rakve starý kosti neznám souvislosti. Kolem se střílí a hlas ze záhrobí. Starý kosti neznám souvislosti. Kolem se střílí a hlas ze záhrobí sílí. Souvislosti. Kolem se střílí a hlas ze záhrobí sílí. Temné kolem se střílí a hlas ze záhrobí sílí. Temné utrpení modlitba, tak těžká jako z olova. Slyším,

věčnosti. Díky vínku chytám pomalinky, díky vínku chytám pomalinku, o co kráčí a díky vínku chytám pomalinku, o co kráčí a už vínku chytám pomalinku, o co kráčí a už mi to stačí. Chytám pomalinku, o co kráčí a už mi to stačí. Muza pomalinku, o co kráčí a už mi to stačí. O co kráčí a už mi to stačí. Muza mi říká, kráčí a už mi to stačí. Muza mi říká, že to už mi to stačí. Muza mi říká, že tu jde o gabčíka, snad jeho přáčí. Muza mi říká, že tu jde o gabčíka, snad jeho přání chycem. Muza mi říká, že tu jde o gabčíka, snad jeho přání chycíka, že tu jde o gabčíka, snad jeho přání chycem do dlaní. A za sto, snad jeho přání chycem do dlaní. A za sto, pro sebe ušetřím, po přání chycem do dlaní. A za sto, pro sebe ušetřím, poslední včelu do dlaní. A za sto, pro sebe ušetřím poslední včelu. A za sto, pro sebe.

Ozvěna hlasu z hlubiny. Ozvěna hlasu z hlubiny času. Ozvěna hlasu z hlubiny času zní v hlavě. Ozvěna hlasu z hlubiny času zní v hlavě. Ozvěna hlasu z hlubiny času zní v hlavě jako ze sna probuzení. Z hlubiny času zní v hlavě jako ze sna probuzení. Dej jí dubiny času zní v hlavě jako ze sna probuzení. Dej jí duši na váhu zní v hlavě jako ze sna probuzení. Dej jí duši na váhu, objevíš koze sna probuzení. Dej jí duši na váhu, objevíš odvahu probuzení. Dej jí duši na váhu, objevíš odvahu. Dej jí duši na váhu, objevíš odvahu. Dej jí duši na váhu, objevíš odvahu. Nemysli na smrt ani na duši na váhu, objevíš odvahu. Nemysli na smrt ani na vězení. Nemysli na smrt ani na vězení. Ti dva to věděli, na smrt ani na vězení. Ti dva to věděli, že jí na vězení. Ti dva to věděli, že je zastřelí a možná si. Ti dva to věděli, že je zastřelí a možná.

Vyznáváte jedině klasiku a s žádným... Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma... Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou. Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou. Jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou. Jak to jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu tečem si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu tečem líka přijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladí, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladí stejně neví, co je dobrý? Mlíko po bradě? A ty mladí stejně neví, co je dobrý? A ty mladí stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream, stejně neví, co je dobrý. Nalaďte si náš stream, neví, co je dobrý. Nalaďte si náš stream, co je dobrý. Nalaďte si náš stream. Nalaďte si náš stream Legends of. Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete. Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Stream Legends of Rock a budete na svých. Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC Rock a budete na svých. Od AC/DC budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock. ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na Rockový rádio CZ. A legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na Rockový rádio CZ. Roku. To je náš stream Legends of Rock na Rockový rádio CZ. Náš stream Legends of Rock na Rockový rádio CZ. Legends of Rock na Rockový rádio CZ. Rock na Rockový rádio CZ. Rockový rádio CZ. CZ.

0: Farm. Sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. Sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. Sítě a třeba je věnujeme právě vám. Třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše, je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz koše. Více na www.nevajgluj.cz více na www.nevajgluj.cz www.nevajgluj.cz www.nevajgluj.cz

Rockin. Máte málo roku ve svým Rockin. Máte málo roku ve svým Rockin. Máte málo roku ve svým městě? Rockin. Máte málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Máte málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Máte málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Ve svým městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Koblížci. Alkohol. My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Koblížci. Alkohol. Ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Koblížci. Alkohol. Horký že slíže. Traut. Moderátoři Rock Rádia. Koblížci. Alkohol. Horký že slíže. Trautenberg. Aři Rock Rádia. Koblížci. Alkohol. Horký že slíže. Trautenberg. A Traktor. Koblížci. Alkohol. Horký že slíže. Trautenberg. A Traktor. 19. Alkohol. Horký že slíže. Trautenberg. A Traktor. 19. června v Trautenberg. A Traktor. 19. června v Pardubicích. Lístky máme. Laďte nás v 19. června v Pardubicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální sítě a třeba je Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. V FM i DABu. Sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě

Až jednou, já jsem asi v pánu. Až jednou za pánu. Až jednou zatluču. Až jednou zatluču. Až jednou zatluču. Na ty velký. Až jednou zatluču.

Zeptaj se, chlapče, na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si. Zeptaj se, chlapče, zlobil si. A já. Zeptaj se, chlapče, zlobil si. A já na to, že byl si. A já na to, že kdeže. A já, až budu jednou

až budú, ani to sáčko na míru, až budú, ani to sáčko na míru, až budú jedno, ani to sáčko na míru, až budú jednou spát.

až jednou zaklepu. Až jednou zaklepu na nebeskou pra.

0: června.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
0: Vybrat. Pítka platí jen do konce června.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál.
0: Do konce června.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál.
0: Na.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat. Postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat náš domov.
2: Ma? Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat náš domov. Porfix.
2: A dobrý materiál.
1: A vybudovat náš domov. Porfix.
2: A vybudovat náš domov.
1: Porfix. Zděte s rozumem.
2: Budovat náš domov.
1: Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdce.
2: Domov.
1: Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem. Zděte s rozumem. Budujte srdcem. Rozumem, budujte srdcem.
3: Doufáme! Je to nepopsatelný. Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko. Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko. Zhora. Děkuju, Leničko.
4: Zase lítáš v oblacích.
5: Vzpomněla jsem
3: si, Leničko.
4: Zase lítáš v oblacích.
5: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od
4: v oblacích.
5: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci. Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letí na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu.
4: Chcete
5: nem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu.
4: Pitelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí.
5: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2800.
4: Tak honem, ať vám neuletí.
5: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2800.
4: Ať vám neuletí.
5: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2800. Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
4: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit potřeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit v Budějovicemi, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
4: nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
6: firma na zážitky.
5: CZ.
7: Hledáte práci, která dává smysl?
5: CZ.
7: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodej. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledá. Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, které týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
8: A teď
7: kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
8: A teď pozor.
7: Lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
8: A teď pozor.
7: Tým Lidl, to se vyplatí.
8: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka.
7: To se vyplatí.
8: A teď pozor, extrémně výhodná
7: platí.
8: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě. Nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc. Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdaněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze 20 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. Palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Nissan. Více na Nissan.cz.
9: Rock Radio.
8: Více na Nissan.cz.
9: Rock Radio.
8: Nissan.cz.

0: Um grande café. House Brand Café, per favore. House Brand Café, per favore.
1: Sì, signora.
0: House Brand Café, per favore.
1: Sì, signora.
0: House Brand Café, per favore.
1: Sì, signora.
0: House Brand Café, per favore.
1: Sì, signora.
2: House Brand, tuhle
0: Brand Café, per favore.
1: Sì, signora.
2: Housebrand, tuhle kávu si Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva CZ sloužíte pít. Housebrand káva CZ. Housebrand káva CZ.
3: Věda
2: Z.
3: Věda, řemeslo, Slimovice. Věda, řemeslo, Slimovice. Věda, řemeslo, Slimovice. Lihovárek, řemeslo, Slimovice. Lihovárek, řemeslo, Slimovice. Lihovárek CZ. Slimovice. Lihovárek CZ. Věci na Slimovice. Lihovárek CZ. Věci, na které můžeme být vice. Lihovárek CZ. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek CZ. Věci, na které můžeme být hrdí. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově. Zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horký permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horký žeslínky biznis Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní. Vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní CZ na do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí jen do září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí jen najdete na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí jen do konce června.
5: Chceme ho postavit
4: na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí jen do konce června.
5: Chceme ho postavit
4: na vinobraní CZ. Nabídka platí jen do konce června.
5: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
4: Vybraní CZ. Nabídka platí jen do konce

0: od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM nebo od rána do večera. V dabu i FM nebo rána do večera. V dabu i FM nebo na rádia večera. V dabu i FM nebo na radia.cz. V dabu i FM nebo na radia.cz. I FM nebo na radia.cz. Střešní okna nebo na radia.cz. Střešní okna fenestra fen.cz. Střešní okna fenestra fenestra. Střešní okna fenestra fenestra. Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem. Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Fenestra.
0: Ano, střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Fenestra.
0: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Fenestra.
0: Ano, česká střešní okna fenestra nebem již 40 let.
1: Fenestra.
0: Ano, česká střešní okna fenestra 40 let.
1: Fenestra.
0: Ano, česká střešní okna fenestra. Fenestra.cz.
1: Fenestra.
0: Ano, česká střešní okna fenestra. Fenestra.cz. Ano, česká střešní okna fenestra. Fenestra.cz. A střešní okna fenestra. Fenestra.cz. Okna fenestra. Fenestra.cz. Fenestra.cz. CZ.

0: veřejnoprávních médií. Sporná novela o veřejných rozpočtech nebo situace veřejnoprávních médií. Vláda navrhuje zpřísnění pravidel prodeje kratomu. Látku by mělo být možné legálně koupit až od 21 let, ne od osmnácti kratomu. Látku by mělo být možné legálně koupit až od 21 let, ne od 18. Látku by mělo být možné legálně koupit až od 21 let, ne od 18. Zakázat by mělo být možné legálně koupit až od 21 let, ne od 18. Zakázat by se měl prodej přes internet až od 21 let, ne od 18. Zavést se má taky spotřební daň, daň z přidané hodnoty se zvedne ze snížené do základní sazby, oznámil to premiér Andrej Babiš. Jedná se o posledním setkání ministrů před červencovým summitem NATO v Ankaře. Čeští fotbalisté dnes nastoupí na ministrů před červencovým summitem NATO v Ankaře.
1: Čeští fotbalisté dnes nastoupí na mistrovství světa v Americe.
0: Rok Rádio Počasí. Dnes bude oblačno až polojasno ráno místy a večer
1: počasí.
0: Na horách se výjimečně vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů Celsia na severovýchodě a východě kolem

0: 25. Na severovýchodě a východě kolem 25.
1: Ať už prší nebo paří.
0: Východě kolem 25.
1: Ať už prší nebo paří slunce. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat. Už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušnej rok diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého. Slušná muzika do každého počasí. Muzika do každého počasí. Rock Radio do každého počasí. Rock Radio do počasí. Rock Radio doprava.
0: Opatrně.
1: Rock Radio doprava.
0: Opatrně na D2, pokud pojedete na trase Brno Lanžhot na 27. kilometru hoří náklaďák.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz
1: Rock Radio. Rock Radio. Rockovej. Rokovej rozjezd.
3: Dobré ráno, čumáci. Čtvrtek plnej energie vám přeje Honza.
4: Anabel.
3: Čumáci. Čtvrtek plnej energie vám přeje Honza. Anabel. A Zuzka. Necelý tři minuty po šestý ve čtvrtek 18. června. Je venku, svítí sluníčko, já půjdu ven, řekla Zuzka. Čtvrtek 18. června. Je venku, svítí sluníčko, já půjdu ven, řekla Zuzka. 18. června. Je venku, svítí sluníčko, já půjdu ven, řekla Zuzka před. Je venku, svítí sluníčko, já půjdu ven, řekla Zuzka před zhruba dvěma minutama. Máš to v plánu?
0: No, chtěla bych jít teď hned.
3: Nepůjdeme všichni?
0: Na procházku.
4: Tak jako mohli bychom hoď to tady do automatu a dám.
3: Já bych hodil do automatu něco jiného, třeba 20 korunu.
4: To jsem házela včera celý večer.
3: A nic. Do automatu něco jiného, třeba 20 korunu.
4: To jsem házela.

0: spal včera celý večer.
1: A nic?
0: O nic.
1: No, jsme třeba 20 korunů.
0: To jsem házela včera celý večer.
1: A nic?
0: O nic.
1: No, jsme zase nevyhráli. 20 korunů.
0: To jsem házela včera celý večer.
1: A nic?
0: O nic.
1: No, jsme zase nevyhráli.
0: To jsem házela včera celý večer.
1: A nic?
0: O nic.
1: No, jsme zase nevyhráli. Přátelé,
0: hezký celý večer.
1: A nic?
0: O nic.
1: No, jsme zase nevyhráli. Přátelé, a nic?
0: O nic.
1: No, jsme zase nevyhráli. Přátelé, hezký čtvrteční ráno. Jsme zase nevyhráli. Přátelé, hezký čtvrteční ráno vám všem. Budeme dnes vyhráli. Přátelé, hezký čtvrteční ráno vám všem. Budeme dnes... Přátelé, hezký čtvrteční ráno vám všem. Budeme dneska... Hezký čtvrteční ráno vám všem. Budeme dneska plný energie a budeme jí... Vám všem. Budeme dneska plný energie a budeme jí předávat vám všem. Budeme dneska plný energie a budeme jí předávat vám všem samozřejmě. A budeme jí předávat vám všem samozřejmě. A proto si jako první energávat vám všem samozřejmě. A proto si jako první energický song samozřejmě. A proto si jako první energický song dnešního rána. A proto si jako první energický song dnešního rána, energický song dnešního rána, dáme Valda Gang a sedm dostavníků. Song dnešního rána, dáme Valda Gang a sedm dostavníků. Dnešního rána, dáme Valda Gang a sedm dostavníků. Dáme Valda Gang a sedm dostavníků. Dáme Valda Gang a sedm dostavníků. A sedm dostavníků. Sedm dostavníků.
2: Rock Radio.
1: Dostavníků.

0: Hezké čtvrteční.
1: Zprávy.
0: Hezké čtvrteční.
1: Zprávy.
0: Hezké čtvrteční ráno je 6 hodin a jsou tu zprávy. Hezké čtvrteční ráno je 6 hodin a jsou tu zprávy. Hezké čtvrteční ráno je 6 hodin a jsou tu zprávy. Prezident Petr Pavel. Hezké čtvrteční ráno je 6 hodin a jsou tu zprávy. Prezident Petr Pavel. Čtvrteční ráno je 6 hodin a jsou tu zprávy. Prezident Petr Pavel dnes odpoledne. Prezident Petr Pavel dnes odpoledne na Pražském hradě přijme předsedu opozičních starostů a nezávislých Víta Rakušana. Dnes odpoledne na Pražském hradě přijme předsedu opozičních starostů a nezávislých Víta Rakušana. Na Pražském hradě přijme předsedu opozičních starostů a nezávislých Víta Rakušana. Tématem jednání by přijme předsedu opozičních starostů a nezávislých Víta Rakušana. Tématem jednání by mohla být opozičních starostů a nezávislých Víta Rakušana. Tématem jednání by mohla být sporná novela Ostu a nezávislých Víta Rakušana. Tématem jednání by mohla být sporná novela o veřejných rozpočtech nebo Víta Rakušana. Tématem jednání by mohla být sporná novela o veřejných rozpočtech. Tématem jednání by mohla být sporná novela o veřejných rozpočtech nebo situace. Tématem jednání by mohla být sporná novela o veřejných rozpočtech nebo situace veřejnoprávní. By mohla být sporná novela o veřejných rozpočtech nebo situace veřejnoprávní.

0: Máme chvíli po šestý. A proto vám zase rozdáváme na chvíli po šestý. A proto vám zase rozdáváme naprosto parádní. A proto vám zase rozdáváme naprosto parádní věc. A proto vám zase rozdáváme naprosto parádní věc, stejně jako včera a převčírem. A proto vám zase rozdáváme naprosto parádní věc, stejně jako včera a převčírem a předevčírem. Se rozdáváme naprosto parádní věc, stejně jako včera a převčírem a předevčírem. Máme naprosto parádní věc, stejně jako včera a převčírem a předevčírem.
1: Ano, venku už stoupají teploty.
0: Parádní věc, stejně jako včera a převčírem a předevčírem.
1: Ano, venku už stoupají teploty.
0: Stejně jako včera a převčírem a předevčírem.
1: Ano, venku už stoupají teploty, nebezpečně dnes má být kolem.
0: A převčírem a předevčírem.
1: Ano, venku už stoupají teploty, nebezpečně dnes má být kolem 30 stupňů.
0: A předevčírem.
1: Ano, venku už stoupají teploty, nebezpečně dnes má být kolem 30 stupňů. Ano, venku už stoupají teploty, nebezpečně dnes má být kolem 30. Už stoupají teploty, nebezpečně dnes má být kolem 30 stupňů, takže jsem na to stoupají teploty, nebezpečně dnes má být kolem 30 stupňů, takže jsem na to zvědavá už včera, bylo moc hezky. Nebezpečně dnes má být kolem 30 stupňů, takže jsem na to zvědavá už včera, bylo moc hezky. Jsme sem pod má být kolem 30 stupňů, takže jsem na to zvědavá už včera, bylo moc hezky. Jsme sem potkala Zuzku, která šla 30 stupňů, takže jsem na to zvědavá už včera, bylo moc hezky. Jsme sem potkala Zuzku, která šla do arkád ve svetru, takže jsem na to zvědavá už včera, bylo moc hezky. Jsme sem potkala Zuzku, která šla do arkád ve svetru, říkala, že nevodha už včera, bylo moc hezky. Jsme sem potkala Zuzku, která šla do arkád ve svetru, říkala, že nevodhadla situaci. Jsme sem potkala Zuzku, která šla do arkád ve svetru, říkala, že nevodhadla situaci. Potkala Zuzku, která šla do arkád ve svetru, říkala, že nevodhadla situaci. Která šla do arkád ve svetru, říkala, že nevodhadla situaci. Já jsem myslela, že svetru, říkala, že nevodhadla situaci. Já jsem myslela, že říkala, že nevodhadla situaci. Já jsem myslela, že je zima v tom sklepě. Já jsem myslela, že je zima v tom sklepě.
0: Zuzka měla svetra sněhule.
1: Já jsem myslela, že je zima v tom sklepě.
0: Zuzka měla svetra sněhule.
1: Já jsem myslela, že je zima v tom sklepě.
0: Zuzka měla svetra sněhule.
1: Já jsem myslela, že je zima v tom sklepě.
0: Zuzka měla svetra sněhule.
1: Jo, měla v tom sklepě.
0: Zuzka měla svetra sněhule.
1: Jo, měla zimník.
0: Zuzka měla svetra sněhule.
1: Jo, měla zimník na sobě.
0: No, svetra sněhule.
1: Jo, měla zimník na sobě. No, každopádně dneska... Jo, měla zimník na sobě. No, každopádně dneska už to na zimník není, já už jsem vyrazila. Jo, měla zimník na sobě. No, každopádně dneska už to na zimník není. Zimník na sobě. No, každopádně dneska už to na zimník není, já už jsem vyrazila dokonce jenom v mikince po ránu. Každopádně dneska už to na zimník není, já už jsem vyrazila dokonce jenom v mikince po ránu. A my pro vás
0: polikám.
1: Na zimník není, já už jsem vyrazila dokonce jenom v mikince po ránu. A my pro vás
0: polikám
1: máme
0: sliny.
1: Stejně jako celý týden mobilní klimatizaci Senkor Wi-Fi, která vám týden mobilní klimatizaci Senkor Wi-Fi, která vám uleví i v největších vedrech. Mobilní klimatizaci Senkor Wi-Fi, která vám uleví i v největších vedrech.
0: Kromě
1: klimatizaci Senkor Wi-Fi, která vám uleví i v největších vedrech.
0: Kromě toho, že vás doma
1: Wi-Fi, která vám uleví i v největších vedrech.
0: Kromě toho, že vás doma krásně ochladí, tak vám
1: která vám uleví i v největších vedrech.
0: Kromě toho, že vás doma krásně ochladí, tak vám
1: uleví i v největších vedrech.
0: Kromě toho, že vás doma krásně ochladí, tak vám
1: i vedrech.
0: Kromě toho, že vás doma krásně ochladí, tak vám i odvlhčí případně vlhký vzduch doma. Kromě toho, že vás doma krásně ochladí, tak vám i odvlhčí případně vlhký krásně ochladí, tak vám i odvlhčí případně vlhký vzduch doma a dokonce vám ho i tak vám i odvlhčí případně vlhký vzduch doma a dokonce vám ho i pročistí.
1: Ano, je na kole.
0: Odvlhčí případně vlhký vzduch doma a dokonce vám ho i pročistí.
1: Ano, je na kole.
0: Případně vlhký vzduch doma a dokonce vám ho i pročistí.
1: Ano, je na kolečkách a je ultra tichá.
0: Vlhký vzduch doma a dokonce vám ho i pročistí.
1: Ano, je na kolečkách a je
0: a dokonce vám ho i pročistí.
1: Ano, je na kolečkách a je ultra tichá, takže ji můžete přemysťovat.
0: Pročistí.
1: Ano, je na kolečkách a je ultra tichá, takže ji můžete přemysťovat i ke tchyni. Ano, je na kolečkách a je ultra tichá, takže ji můžete přemysťovat i ke kolečkách a je ultra tichá, takže ji můžete přemysťovat i ke tchyni do ložnice, aby ultra tichá, takže ji můžete přemysťovat i ke tchyni do ložnice, aby umrzla v noci nebo tak něco. Takže ji můžete přemysťovat

0: i ke tchýni do ložnice, aby umrzla v noci, nebo tak něco.
1: A kdybyste...
0: Přemysťovat i ke tchýni do ložnice, aby umrzla v noci, nebo tak něco.
1: A kdybyste...
0: I ke tchýni do ložnice, aby umrzla v noci, nebo tak něco.
1: A kdybyste u toho nechtěli bejt, aby...
0: Tchýni do ložnice, aby umrzla v noci, nebo tak něco.
1: A kdybyste u toho nechtěli bejt, aby pak policie třeba...
0: Umrzla v noci, nebo tak něco.
1: A kdybyste u toho nechtěli bejt, aby pak policie třeba pro vás neměla žádný... Kdybyste u toho nechtěli bejt, aby pak policie třeba pro vás neměla žádný důkaz... U toho nechtěli bejt, aby pak policie třeba pro vás neměla žádný důkaz, že jste něco udělali... Aby pak policie třeba pro vás neměla žádný důkaz, že jste něco udělali... Tak třeba pro vás neměla žádný důkaz, že jste něco udělali... Tak jí můžete hezky zatopit, teda žádný důkaz, že jste něco udělali... Tak jí můžete hezky zatopit, teda zachladit... Tak jí můžete hezky zatopit, teda zachladit... přes aplikaci.
0: Nádherný, takže...
1: Teda zachladit přes aplikaci.
0: Nádherný, takže pokud máte zájem o tento krásný chladič...
1: Přes aplikaci.
0: Nádherný, takže pokud máte zájem o tento krásný chladicí předmět...
1: Aplikaci.
0: Nádherný, takže pokud máte zájem o tento krásný... Takže pokud máte zájem o tento krásný chladicí předmět, pište nám jako vždy... Pokud máte zájem o tento krásný chladicí předmět, pište nám jako... Pokud máte zájem o tento krásný chladicí předmět, pište nám jako vždy do Messengeru. Chladicí předmět, pište nám jako vždy do Messengeru na náš Instagram a Facebook. Pište nám jako vždy do Messengeru na náš Instagram a Facebook Rock Rádia a připište do Messengeru na náš Instagram a Facebook Rock Rádia a připište telefon na náš Instagram a Facebook Rock Rádia a připište telefonní číslo a popůl Instagram a Facebook Rock Rádia a připište telefonní číslo a popůl devátý zvedejte telefon. Rock Rádia a připište telefonní číslo a po půl devátý zvedejte telefon.
1: Tuhle klimatizaci nám...
0: Rádia a připište telefonní číslo a po půl devátý zvedejte telefon.
1: Tuhle klimatizaci nám do našeho vysílání...
0: Připište telefonní číslo a po půl devátý zvedejte telefon.
1: Tuhle klimatizaci nám do našeho vysílání věnovala...
0: ...a po půl devátý zvedejte telefon.
1: Tuhle klimatizaci nám do našeho vysílání věnovala značka Senkor.
0: Zvedejte telefon.
1: Tuhle klimatizaci nám do našeho vysílání věnovala značka Senkor. Věnovala značka Senkor, přední výrobce klimatizací a širokýho portfolia spotřební. Senkor, přední výrobce klimatizací a širokýho portfolia spotřební elektroniky. Portfolia spotřební elektroniky, což znamená, že tu tchýni můžete buď zamrazit, nebo třeba spotřební elektroniky, což znamená, že tu tchýni můžete buď zamrazit, nebo třeba jí strčit ruku elektroniky, což znamená, že tu tchýni můžete buď zamrazit, nebo třeba jí strčit ruku, já nevím, do toho, což znamená, že tu tchýni můžete buď zamrazit, nebo třeba jí strčit ruku, já nevím, do toustovače nebo tak. Znamená, že tu tchýni můžete buď zamrazit, nebo třeba jí strčit ruku, já nevím, do toustovače nebo tak. Můžete buď zamrazit, nebo třeba jí strčit ruku, já nevím, do toustovače nebo tak. Nebo třeba jí strčit ruku, já nevím, do toustovače nebo tak. No a pokračujeme. Jí strčit ruku, já nevím, do toustovače nebo tak. No a pokračujeme. Já nevím, do toustovače nebo tak. No a pokračujeme zatímco nebo toustovače nebo tak. No a pokračujeme zatímco nebudete psát, budu vám vyhrávat tak. No a pokračujeme zatímco nebudete psát, budu vám. No a pokračujeme zatímco nebudete psát, budu vám vyhrávat Nightwish a jejich. Pokračujeme zatímco nebudete psát, budu vám vyhrávat Nightwish a jejich Nemou na Rock Rádiu.
0: Moje oblíbený.
1: Zatímco nebudete psát, budu vám vyhrávat Nightwish a jejich Nemou na Rock Rádiu.
0: Moje oblíbený Nightwish.
1: Psát budu vám vyhrávat Nightwish a jejich Nemou na Rock Rádiu.
0: Moje oblíbený Nightwish.
1: Hrávat Nightwish a jejich Nemou na Rock Rádiu.
0: Moje oblíbený Nightwish
1: a jejich Nemou na Rock Rádiu.
0: Moje oblíbený Nightwish.
1: Nightwish. Nemou na Rock Rádiu.
0: Moje oblíbený Nightwish.
1: Nightwish.
0: Oblíbený Nightwish.
1: Nightwish.
0: Nightwish.
1: Nightwish. Nightwish.

Marillion a jejich Kaylee na rok... Marillion a jejich Kaylee na rok rádiu v 6... Marillion a jejich Kaylee na rok rádiu v 6... Marillion a jejich Kaylee na rok rádiu v 6 hodin a 10 minut. Marillion a jejich Kaylee na rok rádiu v 6 hodin a 10 minut. Marillion a jejich Kaylee na rok rádiu v 6 hodin a 10 minut. Kaylee na rok rádiu v 6 hodin a 10 minut. Dneska je čtvrtek, no... A máme rádiu v 6 hodin a 10 minut. Dneska je čtvrtek, no... A máme chvíli hodin a 10 minut. Dneska je čtvrtek, no... A máme chvíli minut. Dneska je čtvrtek, no... A máme chvíli po šestý. Dneska je čtvrtek, no... A máme chvíli po šestý. A proto vám zase rtek, no... A máme chvíli po šestý. A...

Rokovej rozjezd s Honzou Dandou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Ana. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. I rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Honzou Dandou a Anabel Fárovou.

0: půjčit.
1: Taky jeřábnata, určitě bychom to společně dali, abych no, zavolal.
0: Podfarný jsme si mohli půjčit, to teďka tam.
1: Určitě bychom to společně dali, abych no, zavolal.
0: Podfarný jsme si mohli půjčit, to teďka tam lít.
1: Společně dali, abych no, zavolal.
0: Podfarný jsme si mohli půjčit, to teďka tam lítala na nějakým jeřábu.
1: Chudák Eva, abych zavolal.
0: Podfarný jsme si mohli půjčit, to teďka tam lítala na nějakým jeřábu.
1: Chudák Eva. No nic.
0: Jsme si mohli půjčit, to teďka tam lítala na nějakým jeřábu.
1: Chudák Eva. No nic. Přátelé,
0: dnes teďka tam lítala na nějakým jeřábu.
1: Chudák Eva. No nic. Přátelé, dneska
0: lítala na nějakým jeřábu.
1: Chudák Eva. No nic. Přátelé, dneska svátek slavíme. Chudák Eva. No nic. Přátelé, dneska svátek slavíme. No nic. Přátelé, dneska svátek slavíme nejoblíbenější jméno a to je Milan. Přátelé, dneska svátek slavíme nejoblíbenější jméno a to je Milan. Dneska svátek slavíme nejoblíbenější jméno a to je Milan. Svátek slavíme nejoblíbenější jméno a to je Milan. Případně Milana, Milík, Milo. Nejoblíbenější jméno a to je Milan. Případně Milana, Milík, Milo. Jméno a to je Milan. Případně Milana, Milík, Milovan, se to je Milan. Případně Milana, Milík, Milovan, Cedric a Milan. Případně Milana, Milík, Milovan, Cedric a Milíč.
0: Milana.
1: Milana, Milík, Milovan, Cedric a Milíč. A Milík, Milovan, Cedric a Milíč.
0: Milánkov.
1: Milovan, Cedric a Milíč.
0: Milánkové.
1: Je to nejoblíbenější jméno třeba Cedric a Milíč.
0: Milánkové.
1: Je to nejoblíbenější jméno třeba Milíč.
0: Milánkové.
1: Je to nejoblíbenější jméno třeba tady naší Zuzanky.
0: Milánkové.
1: Je to nejoblíbenější jméno třeba tady naší Zuzanky, až bude mít dítě, tak
0: Milánkové.
1: Je to nejoblíbenější jméno třeba tady naší Zuzanky, až bude mít dítě, tak určitě. Je to nejoblíbenější jméno třeba tady naší Zuzanky, až bude mít dítě, tak určitě pomene. Jméno třeba tady naší Zuzanky, až bude mít dítě, tak určitě pomene Milan.
0: A říká, že chtěla manžela Milana.
1: Naší Zuzanky, až bude mít dítě, tak určitě pomene Milan.
0: A říká, že chtěla manžela Milana.
1: Až bude mít dítě, tak určitě pomene Milan.
0: A říká, že chtěla manžela Milana, ale zatím ho nemá.
1: Tak určitě pomene Milan.
0: A říká, že chtěla manžela Milana, ale zatím ho nemá.
1: Milan.
0: A říká, že chtěla manžela Milana, ale zatím ho nemá.
1: A dokonce třeba i kdyby byl
0: chtěla manžela Milana, ale zatím ho nemá.
1: A dokonce třeba i kdyby byl tchán Milan, tak by to
0: Milana, ale zatím ho nemá.
1: A dokonce třeba i kdyby byl tchán Milan, tak by to bylo super. Takže
0: tím ho nemá.
1: A dokonce třeba i kdyby byl tchán Milan, tak by to bylo super. Takže Milano, a dokonce třeba i kdyby byl tchán Milan, tak by to bylo super. Takže Milanové, přejeme vám všechno, třeba i kdyby byl tchán Milan, tak by to bylo super. Takže Milanové, přejeme vám všechno nejlepší, tchán Milan, tak by to bylo super. Takže Milanové, přejeme vám všechno nejlepší, je to naše oblíbený jméno, protože on super. Takže Milanové, přejeme vám všechno nejlepší, je to naše oblíbený jméno, protože on nejvíc. Takže Milanové, přejeme vám všechno nejlepší, je to naše oblíbený jméno, protože on nejvíc používá. Přejeme vám všechno nejlepší, je to naše oblíbený jméno, protože on nejvíc používají naše hejtři, nevím proč. Všechno nejlepší je to naše oblíbený jméno, protože on nejvíc používají naše hejtři, nevím proč. Každopádně to naše oblíbený jméno, protože on nejvíc používají naše hejtři, nevím proč. Každopádně tak. No nic, protože on nejvíc používají naše hejtři, nevím proč. Každopádně tak. No nic, jinak, co si používají naše hejtři, nevím proč, každopádně, tak. No nic, jinak, co, tak. No nic, jinak, co se týče narozeninovců, no nic, jinak, co se týče narozeninovců, dneska slaví krásný, jinak, co se týče narozeninovců, dneska slaví krásný, čem narozeninovců, dneska slaví krásný, kulatý, šedý. Dneska slaví krásný, kulatý, šedesátiny, český zpěvák a textař. Dneska slaví krásný, kulatý, šedesátiny, český zpěvák a textař. Loufaný, kulatý, šedesátiny, český zpěvák a textař. Loufanánek, kulatý, šedesátiny, český zpěvák a textař. Loufanánek, hágen, český zpěvák a textař. Loufanánek, hágen, samozřejmě spojený s partičkou tři sestry. Je tady tři sestry.

0: Faránkovi přejeme všechno nejlepší. Faránkovi přejeme všechno nejlepší. Kovi přejeme všechno nejlepší. Všechno nejlepší posíláme taky americkému klávesákovi Darren nejlepší. Všechno nejlepší posíláme taky americkému klávesákovi Darrenovi Dizzy Reedovi, který. Všechno nejlepší posíláme taky americkému klávesákovi Darrenovi Dizzy Reedovi, který. Všechno posíláme taky americkému klávesákovi Darrenovi Dizzy Reedovi, který má dneska 63 let. Taky americkému klávesákovi Darrenovi Dizzy Reedovi, který má dneska 63 let a je spojený klávesákovi Darrenovi Dizzy Reedovi, který má dneska 63 let a je spojený s Guns N' Roses. Dizzy Reedovi, který má dneska 63 let a je spojený s Guns N' Roses. Reedovi, který má dneska 63 let a je spojený s Guns N' Roses. Dneska 63 let a je spojený s Guns N' Roses. A je spojený s Guns N' Roses. Spojený s Guns N' Roses.
1: Just

0: Rockrádio. Rockrádio. Rockrádio. Rockový kulenda. Rockrádio. Rockový kulenda. Rockrádio. Rockový kulendárium. Rockrádio. Rockový kulendárium.
1: Five Finger Death Punch nám dohráli svůj...
0: Rockrádio. Rockový kulendárium.
1: Five Finger Death Punch nám dohráli...
0: Rockový kulendárium.
1: Five Finger Death Punch nám dohráli svůj Lift Me Up, zvedni mě...
0: Kulendárium.
1: Five Finger Death Punch nám dohráli svůj Lift Me Up, zvedni mě... Five Finger Death Punch nám dohráli svoje Lift Me Up, zvedni mě. Five Finger Death Punch nám dohráli svoje Lift Me Up, zvedni mě. Čehož Anabel využila, aby se zvedla. Nám dohráli svoje Lift Me Up, zvedni mě. Čehož Anabel využila, aby se zvedla. Svoje Lift Me Up, zvedni mě. Čehož Anabel využila, aby se zvedla. A šla si poslechnout, kdo dneska zvedni mě. Čehož Anabel využila, aby se zvedla. A šla si poslechnout, kdo dneska slaví. Čehož Anabel využila, aby se zvedla. A šla si poslechnout, kdo dneska slaví. Anabel využila, aby se zvedla a šla si poslechnout, kdo dneska slaví.
2: Jsi moc milej.
1: Využila, aby se zvedla a šla si poslechnout, kdo dneska slaví.
2: Jsi moc milej.
1: Jsem tě zvedla a šla si poslechnout, kdo dneska slaví.
2: Jsi moc milej.
1: Jsem tě poslechnout, kdo dneska slaví.
2: Jsi moc milej. Jsem tě říct, že kdyby to mělo být
1: dneska slaví.
2: Jsi moc milej. Jsem tě říct, že kdyby to mělo být naopak, že zvedni. Jsi moc milej, jsem chtěl říct, že kdyby to mělo být naopak, že zvedni mě, říkám já tobě, tak by to bylo asi slušný. Milej, jsem chtěl říct, že kdyby to mělo být naopak, že zvedni mě, říkám já tobě, tak by to říct, že kdyby to mělo být naopak, že zvedni mě, říkám já tobě, tak by to bylo asi složitější. Mělo být naopak, že zvedni mě, říkám já tobě, tak by to bylo asi složitější.
1: Tak já bych si
2: zvedni mě, říkám já tobě, tak by to bylo asi složitější.
1: Tak já bych si tady vzal
2: tobě, tak by to bylo asi složitější.
1: Tak já bych si tady vzal nějaký jeřáb na to, určitě bychom to společně dali.
2: Asi složitější.
1: Tak já bych si tady vzal nějaký jeřáb na to, určitě bychom to společně dali. Abych
2: zavolal. Složitější.
1: Tak já bych si tady vzal nějaký jeřáb na to, určitě bychom to společně dali. Abych zavolal. Si tady vzal nějaký jeřáb na to, určitě bychom to společně dali. Abych zavolal.
2: Odparný jsme si mohli.

0: No tak, je to tvoje.
1: Happy birthday to you, happy birthday.
0: Je to tvoje.
1: Happy birthday to you, happy birthday.
0: Je to tvoje.
1: Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, birthday, happy birthday, happy birthday to you.
0: Já doufám, že to Paul
1: happy birthday, happy birthday to you.
0: Já doufám, že to Paul neslyšel, aby dal i to 80.
1: Happy birthday to you.
0: Já doufám, že to Paul neslyšel, aby dal i to
1: 80.
0: Já doufám, že to Paul neslyšel, aby dal i to 85. Já doufám, že to Paul neslyšel, aby dal i to 85.
2: Já doufám, že jo, aby mi nabídl duet.
0: Já doufám, že to Paul neslyšel, aby dal i to 85.
2: Já doufám, že jo, aby mi nabídl duet.
0: Paul neslyšel, aby dal i to 85.
2: Já doufám, že jo, aby mi nabídl duet.
0: Jo, dal i to 85.
2: Já doufám, že jo, aby mi nabídl duet.
0: Jo, pětku.
2: Já doufám, že jo, aby mi nabídl duet.
0: Jo, no to se určitě.
2: Doufám, že jo, aby mi nabídl duet.
0: Jo, no to se určitě povedem.
2: Být duet.
0: Jo, no to se určitě povedem. Jo, no to se určitě povedem.
2: Jezuska se tváří.
0: Jo, no to se určitě povedem.
2: Jezuska se tváří, že se to určitě stane.
0: No to se určitě povedem.
2: Jezuska se tváří, že se to určitě stane.
0: Jedna žena mu se určitě povedem.
2: Jezuska se tváří, že se to určitě stane.
0: Jedna žena mu zemřela, povedem.
2: Jezuska se tváří, že se to určitě stane.
0: Jedna žena mu zemřela.
2: Zrovna se zadávila mi. Jezuska se tváří, že se to určitě stane.
0: Jedna žena mu zemřela.
2: Zrovna se zadávila. Jezuska se tváří, že se to určitě stane.
0: Jedna žena mu zemřela.
2: Zrovna se zadávila mysli s jogurtem, to určitě stane.
0: Jedna žena mu zemřela.
2: Zrovna se zadávila mysli s jogurtem, no.
0: Jedna žena zemřela.
2: Zrovna se zadávila mysli s jogurtem, no.
0: Jedna žena mu zemřela, s druhou se rozvedla, tak
2: se zadávila mysli s jogurtem. No,
0: jedna žena mu zemřela, s druhou se rozvedla, takže to určitě vyjde. Za chvíli další muzika.
2: S jogurtem, no,
0: jedna žena mu zemřela, s druhou se rozvedla, takže to určitě vyjde. Za chvíli další muzika, dáme si Europe. Jedna žena mu zemřela, s druhou se rozvedla, takže to určitě vyjde. Za chvíli další muzika, dáme si Europe. A zemřela, s druhou se rozvedla, takže to určitě vyjde. Za chvíli další muzika, dáme si Europe. Takže to určitě vyjde. Za chvíli další muzika, dáme si Europe a Carrie. Určitě vyjde. Za chvíli další muzika, dáme si Europe a Carrie.
3: trenirkarna.cz.
4: Hej ty, ne ty, chceš mít drinky?
3: trenirkarna.cz.
4: Hej ty, ne ty, chceš mít drinky boxer.cz. Hej ty, ne ty, chceš mít drinky boxerky ponožky? Hej ty, ne ty, chceš mít drinky boxerky ponožky a nebo třeba kalotky? Ne ty, chceš mít drinky boxerky ponožky a nebo třeba kalotky? Ne ty, chceš mít drinky boxerky ponožky a nebo třeba kalotky? Se slevou 30%? Ne, chceš mít drinky boxerky ponožky a nebo třeba kalotky? Se slevou 30%? Není boxerky ponožky a nebo třeba kalotky? Se slevou 30%? Není problém. Klikni ponožky a nebo třeba kalotky? Se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz. Kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz. Napiš kód 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz. Napiš kód rádio a jede. Není problém. Klikni na trenirkarna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na... Klikni na trenirkarna.cz. Napiš kód rádio a jede to. Rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
5: Dnes objednáš a zítra máš.
3: Trén
4: to. 30% na všechno s kódem rádio.
5: Dnes objednáš a zítra máš.
3: Trenirkarna.cz.
4: Na všechno s kódem rádio.
5: Dnes objednáš a zítra máš.
3: Trenirkarna.
4: Kódem rádio.
5: Dnes objednáš a zítra máš.
3: Trenirkarna.cz.
5: Dnes objednáš a zítra máš.
3: Trenirkarna.cz.
6: Slibuju, že nebudu.
5: A zítra máš.
3: Trenirkarna.cz.
6: Slibuju, že nebudu pít.
5: Ještě máš.
3: Trenirkarna.cz.
6: Slibuju, že nebudu pít.
5: Ještě nemáš.

0: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
1: Dan Landa.
0: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
1: Dan Landa.
0: Trautenberg.
1: Rybičky.
0: Máš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
1: Dan Landa.
0: Trautenberg.
1: Rybičky.
0: Migové. To je třeba napravit.
1: Dan Landa.
0: Trautenberg.
1: Rybičky.
0: Migové.
1: Jdeme
0: třeba napravit.
1: Dan Landa.
0: Trautenberg.
1: Rybičky.
0: Migové.
1: Jdeme na Hrady. Dan Landa.
0: Trautenberg.
1: Rybičky.
0: Migové.
1: Jdeme na Hrady.
0: 8 hradů.
1: Rybičky.
0: Migové.
1: Jdeme na Hrady.
0: 8 hradů.
1: 8 víkendů.
0: Muzika a pohoda.
1: Migové. Jdeme na Hrady.
0: 8 hradů.
1: 8 víkendů.
0: Muzika a pohoda celé léto po celé.
1: Jdeme na Hrady.
0: 8 hradů.
1: 8 víkendů.
0: Muzika a pohoda celé léto po celé. 8 hradů.
1: 8 víkendů.
0: Muzika a pohoda celé léto po celé republice. Hradů.
1: 8 víkendů.
0: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
1: Dan víkendů.
0: Muzika a pohoda celé léto po celé republice. Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
1: Dan Landa.
0: Harley.
1: Vypsaná fix.
0: Celé léto po celé republice.
1: Dan Landa.
0: Harley. Republice.
1: Dan Landa.
0: Harley.
1: Vypsaná fixa.
0: Kruci.
1: Dan Landa.
0: Harley.
1: Vypsaná fixa.
0: Krucipisk.
1: Dan Landa.
0: Harley.
1: Vypsaná fixa.
0: Krucipisk.
1: A pozor, lístky. Vypsaná fixa.
0: Krucipisk.
1: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do
0: 25.
1: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrad. A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
2: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
0: Tohle není jen
1: Z.
2: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
0: Tohle není jen festival.
1: To jsou Hrady.
2: Partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
0: Tohle není jen festival.
1: To jsou Hrady. www.
2: Krušovice Bohem a Coca-Cola.
0: Tohle není jen festival.
1: To jsou Hrady. www. Hrady.
2: A Coca-Cola.
0: Tohle není jen festival.
1: To jsou Hrady. www. Hrady.cz.
0: Tohle není jen festival.
1: To jsou Hrady. www. Hrady.cz.
3: Hrdým partnerem Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně. Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
3: Dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to
3: 30 GB dat gratis a opakovaně.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
3: Gratis a opakovaně.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
3: Opakovaně.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně, chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 70. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 70. Bez kosti v ceně 79,90 za 1 kilogram. Vodní meloun 1 kg 79,90 za 1 kilogram. Vodní meloun 1 kilogram za 14,90 za 1 kilogram. Vodní meloun 1 kilogram za 14,90. A made 1 kilogram. Vodní meloun 1 kilogram za 14,90. A madeta plnot. Vodní meloun 1 kilogram za 14,90. A madeta plnotučné trvá. Trvanlivé mléko 1 kg za 14,90 a madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 2,14,90 a madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 20 a madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90 a plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90 Lidl, to se vy trvanlivé mléko 1 litr za 12,90 Lidl, to se mléko 1 litr za 12,90 Lidl, to se vyplatí. 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí. Za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Potřebujete dětské kolo?
4: 90. Lidl, to se vyplatí.
1: Potřebujete dětské kolo?
5: Ale
4: Lidl, to se vyplatí.
1: Potřebujete dětské kolo?
5: Ale bojíte se,

No a 84 let slaví britský. No a 84 let slaví britský zpěvák. Multiinstrumentalista, skladatel a ex-Beatle, který je spojený s tímhletým songem, protože Live and Let Die je skladatel a ex-Beatle, který je spojený s tímhletým songem, protože Live and Let Die je ex-Beatle, který je spojený s tímhletým songem, protože Live and Let Die je původně jeho song, který je spojený s tímhletým songem, protože Live and Let Die je původně jeho song, a to je ex-Beatle Paul McCartney s tímhletým songem, protože Live and Let Die je původně jeho song, a to je ex-Beatle songem, protože Live and Let Die je původně jeho song, a to je ex-Beatle Paul McCartney. Let Die je původně jeho song, a to je ex-Beatle Paul McCartney. McCartney.

0: každý bude dít.
1: To se vyplatí.
2: Potřebujete dětské kolo,
0: ale bojíte se, že bude...
2: Potřebujete dětské kolo,
0: ale bojíte se, že bude dítku hned malé.
2: Tak si potřebujete dětské kolo,
0: ale bojíte se, že bude dítku hned malé.
2: Tak si ho půjčte a bude mu vždy
0: dětské kolo, ale bojíte se, že bude dítku hned malé.
2: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
0: Happy Sport. Bojíte se, že bude dítku hned malé.
2: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
0: V Happy Sportu půjčujeme výhru dítku hned malé.
2: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
0: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola.
2: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
0: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek.
2: Akorát.
0: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM.
2: Raskal.
0: A kola špičkových značek VUM.
2: Raskal.
0: A Bíny.
2: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do...
0: Značek VUM.
2: Raskal.
0: A Bíny.
2: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
0: Raskal. A Bíny.
2: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června. Slevou 15%, ale jen do konce června.
0: HappySport.cz.
3: Dobrý den.
2: 15%, ale jen do konce června.
0: Happysport.cz.
3: Dobrý den.
2: Ale jen do konce června.
0: Happysport.cz.
3: Dobrý den. Jmenuji se
2: Pna.
0: Happysport.cz.
3: Dobrý den. Jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do
0: CZ.
3: Dobrý den. Jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Dobrý den. Jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autorov a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autorov Kunratice.
4: Právě teď
3: největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autorov Kunratice.
4: Právě teď tu máme roční
3: v České republice. Do autosalonu Audi Autorov Kunratice.
4: Právě teď tu máme
3: do autosalonu Audi Autorov Kunratice.
4: Právě teď tu máme roční Audi A6
3: Audi Autorov Kunratice.
4: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6
3: Kunratice.
4: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem. Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem quattro za výjimeč A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem quattro s 6válcovým TDI motorem a pohonem quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má TDI motorem a pohonem quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. A pohonem quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a snu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělá, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím
3: CZ. Těšíme se na vás.
5: Jak to má motor a kola, dřív či později.
3: Těšíme se na vás.
5: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motě předtím. Obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosport. Obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbol. Zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbol. Herbol. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte, to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokecem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Radio. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock.

0: Autokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
1: Přát kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých dodávku. U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra. Spedit.cz/kariéra.

0: Chápeš to 84? Chápeš to 84 už moje polovy?
1: Tak a to ještě furt.
0: Chápeš to 84 už moje polovy?
1: Tak
0: a to ještě furt 4 už moje polovy?
1: Tak
0: a to ještě furt koncertuje?
1: No.
0: Úžasný. No tak,
1: tak
0: a to ještě furt koncertuje?
1: No.
0: Úžasný. No tak, je to tvoje? Koncertuje?
1: No.
0: Úžasný. No tak, je to tvoje?
2: Happy birthday to...
0: No. Úžasný. No tak, je to tvoje?

Slušnej rok od rána Rock Radio. Slušnej rok od rána do večera v dabu. Slušnej rok od rána. Slušnej rok od rána do večera v dabu i FM. Slušnej rok od rána do večera v dabu i FM nebo na Radnej rok od rána do večera v dabu i FM nebo na Rádi od rána do večera v dabu i FM nebo na radia.cz na do večera v dabu i FM nebo na radia.cz v dabu i FM nebo na radia.cz i FM nebo na radia.cz Rock FM nebo na radia.cz Rock Radio radia.cz Rock Radio radia.cz Rock Radio .cz

0: zpráv. Zuzko, seš tady? Reaguj. Další rychlej přehled zpráv. Zuzko, seš tady? Reaguj.
1: To je s váma,
0: prdele. Rychlej přehled zpráv. Zuzko, seš tady? Reaguj.
1: To je s váma, prdele, stávejte.
0: Zuzko, seš tady? Reaguj.
1: To je s váma, prdele, stávej.
0: Reaguj.
1: To je s váma, prdele, stávejte.
0: Reaguj.
1: To je s váma, prdele, stávejte.
2: Poctivej český festák.
1: To je s váma, prdele, stávejte.
2: Poctivej český festák non-stop.
1: To je s váma, prdele, stávejte.
2: Poctivej český festák non-stop.
1: Ale... Prdele, stávejte.
2: Poctivej český festák non-stop. Ale jistě jak... Poctivej český festák non-stop. Ale jistě jak... Poctivej český festák non-stop. Ale jistě, jak si račte přát, kej festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát, jedině na Rock Radio Stop, ale jistě, jak si račte přát, jedině na Rock Radio Stages, ale jistě, jak si račte přát, jedině na Rock Radio Stages, jistě, jak si račte přát, jedině na Rock Radio Stages se střídají nejlepší rokový čte přát, jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s nej... Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami. Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami. Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světový nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festivalů s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků kultura hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků kulturáků a za světového roku. To nejlepší z festiáků kulturáků. To nejlepší z festiáků kulturáků a zábav. To je Rock Radio Stage. Tí z festiáků kulturáků a zábav. To je Rock Radio Stage. Víků kulturáků a zábav. To je Rock Radio Stage. Víc a zábav. To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyší. To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde. Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio z českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage v Bku nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage v Bku neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage v Dubu. Lať Rock Radio Stage v Dubu. Rock Radio Stage v Dubu. Rock Radio Stage v Dubu. Rock Radio, co Dubu. Rock Radio, co se děje? Rock Radio, co se děje?
3: Hezké ráno.
2: Rock Radio, co se děje?
3: Hezké ráno, krátce po půl sedmé jsou...
2: Rock Radio, co se děje?
3: Hezké ráno, krátce po půl sedmé jsou tu rychlé zprávy.
2: Rock Radio, co se děje?
3: Hezké ráno, krátce po půl sedmé jsou tu rychlé zprávy.
2: Co se děje?
3: Hezké ráno, krátce po půl sedmé jsou tu rychlé zprávy. Složením slib. Hezké ráno, krátce po půl sedmé jsou tu rychlé zprávy. Složením slibu se dnes ujme funkce nová veřejná. Hezké ráno, krátce po půl sedmé jsou tu rychlé zprávy. Složením slibu se dnes ujme funkce sedmé jsou tu rychlé zprávy. Složením slibu se dnes ujme funkce nová veřejná ochránkyně práv jsou tu rychlé zprávy. Složením slibu se dnes ujme funkce nová veřejná ochránkyně práv Evy. Složením slibu se dnes ujme funkce nová veřejná ochránkyně práv Eva Kostolanská. Složením slibu se dnes ujme funkce nová veřejná ochránkyně práv Eva Kostolanská. Dnes ujme funkce nová veřejná ochránkyně práv Eva Kostolanská. Dosavadní právnička kanceláře ombudsmana. Nová veřejná ochránkyně práv Eva Kostolanská. Dosavadní právnička kanceláře ombudsmana nahradí ochránkyně práv Eva Kostolanská. Dosavadní právnička kanceláře ombudsmana nahradí práv Eva Kostolanská. Dosavadní právnička kanceláře ombudsmana nahradí Stanislava Křečka. Slib dosavadní právnička kanceláře ombudsmana nahradí Stanislava Křečka. Slib do rukou předsedy právnička kanceláře ombudsmana nahradí Stanislava Křečka. Slib

0: do rukou předsedy sněmovny Tomia Ombudsmana nahradí Stanislava Křečka. Slib do rukou předsedy sněmovny Tomia Okamury nahradí Stanislava Křečka. Slib do rukou předsedy sněmovny Tomia Okamury složí tak Křečka. Slib do rukou předsedy sněmovny Tomia Okamury složí taky dva noví členové širšího vedení. Slib do rukou předsedy sněmovny Tomia Okamury složí taky dva noví členové širšího vedení Nejvyššího kontrolního Okamury složí taky dva noví členové širšího vedení Nejvyššího kontrolního úřadu. Memorandum o porozumění mezi spojeným vedení Nejvyššího kontrolního úřadu. Memorandum o porozumění mezi Spojenými státy a kontrolního úřadu. Memorandum o porozumění mezi Spojenými státy a Íránem řadu. Memorandum o porozumění mezi Spojenými státy a Íránem, které otevírá cestu k mírové dohodě. Ve středu elektronicky podepsali americký prezident Donald Trump a jeho íránský protějšek. Memorandum o porozumění tak podpisem vstoupilo v platnost. Trenér fotbalové reprezentace Miroslav Koubek připustil, že ve druhém utkání na mistrovství světa proti Jihoafrické republice chystá úvodnímu duelu s Koreou. Utkání začne v 18 hodin. A večer na celém území skoro jasno, na horách se výjimečně vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty do 31 stupňů Celsia, na severovýchodě a východě kolem 25. Rock Radio. Doprava. Opatrně na trase Turnov-Liberec, pokud pojedete po silnici číslo 35 na 27. to do Svodidel.
1: Instagram Rock Radia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.

Minutu po půl sedmí na Rock Rádiu Europe a jejich Kerry. No tak co, jste tam, vstáváte s námi, přátelé, posloucháte, co, parto, jste tam někde? Zuzka už je tady, má pro vás další rychlej přehled zpráv. Reaguj. Tady má pro vás další rychlej přehled.

0: teraz... Rock Radio. Teraz, Zuzko, ty jsi to rozjela, to byl fičák. Rock Radio. Teraz, Zuzko, ty jsi to rozjela, to byl fičák, to byl úplně skvělý. Teraz, Zuzko, ty jsi to rozjela, to byl fičák, to byl úplně skvělý. Normálně jsem nestíhal, jak rychle si to... Ty jsi to rozjela, to byl fičák, to byl úplně skvělý. Normálně jsem nestíhal, jak rychle si to celý řekla. Skvělý, normálně jsem nestíhal, jak rychle si to celý řekla.
1: Totálně, no.
0: Zase nic. Stíhal, jak rychle si to celý řekla.
1: Totálně, no.
0: Zase nic. Jo. Jsem tady jediný, rychle si to celý řekla.
1: Totálně, no.
0: Zase nic. Jo. Jsem tady jediný, kdo si dal druhý řekla.
1: Totálně, no.
0: Zase nic. Jo. Jsem tady jediný, kdo si dal druhý. Jsem tady jediný, kdo si dal druhý kafe a má trochu energii, nebo co? No jak si dám kafe a má trochu energii, nebo co? No jak si dáme limetal a mejdej, no. Energii, nebo co? No jak si dáme limetal a mejdej, no. No jak si dáme limetal a mejdej, no. No jak si dáme limetal a mejdej, no. Limetal a mejdej, no. No.

0: Jestli mě tak nakoplo to kafe, anebo Limetal a jich... Jo! Tak nevím, jestli mě tak nakoplo to kafe, anebo Limetal a jich Mayday. Tak nevím, jestli mě tak nakoplo to kafe, anebo Limetal a jich Mayday.
1: Já bych chtěl říct, že si myslím...
0: Tak nevím, jestli mě tak nakoplo to kafe, anebo Limetal a jich Mayday.
1: Já bych chtěl říct, že si myslím, že tady uklízečka nasypala...
0: Anebo Limetal a jich Mayday.
1: Já bych chtěl říct, že si myslím, že tady uklízečka nasypala Honzovi něco do...
0: ...jich Mayday.
1: Já bych chtěl říct, že si myslím, že tady uklízečka nasypala Honzovi něco do kafe, ale... Nebudeme to... Bych chtěl říct, že si myslím, že tady uklízečka nasypala Honzovi něco do kafe, ale... Nebudeme to komentovat. Já myslím, že tady uklízečka nasypala Honzovi něco do kafe, ale... Nebudeme to komentovat.
0: Já jsem sežral...
1: Sypala Honzovi něco do kafe, ale... Nebudeme to komentovat.
0: Já jsem sežral na záchodě nějaký takový ty... Jak dávají...
1: Kafe, ale... Nebudeme to komentovat.
0: Já jsem sežral na záchodě nějaký takový ty...
1: Nebudeme to komentovat.
0: Já jsem sežral na záchodě nějaký takový ty... Jak dávají, víš, ty bonbonky do pisoárů?
1: Jo, komentovat.
0: Já jsem sežral na záchodě nějaký takový ty... Jak dávají, víš, ty bonbonky do pisoárů? Já jsem sežral na záchodě nějaký takový ty... Jak dávají, víš, ty bonbonky do pisoárů?
1: Jo, jo, je to znát.
0: Nějaký takový ty, jak dávají, víš, ty bonbonky do pisoárů.
1: Jo, jo, je to... Je...
0: Jak dávají, víš, ty bonbonky do pisoárů.
1: Jo, jo, je to znát. Můžu se taky dát...
0: Bonbonky do pisoárů.
1: Jo, jo, je to znát. Můžu se taky dát...
0: Jasně. Pisoárů.
1: Jo, jo, je to znát. Můžu se taky dát...
0: Jasně. Je 6 hodin...
1: Jo, jo, je to znát. Můžu se taky dát...
0: Jasně. Je 6 hodin a 37...
1: Je to znát. Můžu se taky dát...
0: Jasně. Je 6 hodin a 37 minut...
1: Můžu se taky dát...
0: Jasně. Je 6 hodin a 37 minut a my... Jasně. Je 6 hodin a 37 minut a my máme... Je 6 hodin a 37 minut a my máme čtvrteční rokovej rozjezd. 7 minut a my máme čtvrteční rokovej rozjezd. Mám minut a my máme čtvrteční rokovej rozjezd. Mám tu jednu a my máme čtvrteční rokovej rozjezd. Mám tu jednu zajímavou... My máme čtvrteční rokovej rozjezd. Mám tu jednu zajímavou zprávu, doufám, že pozitivní. Máme čtvrteční rokovej rozjezd. Mám tu jednu zajímavou zprávu, doufám, že pozitivní, když jsme dneska v týkovej rozjezd. Mám tu jednu zajímavou zprávu, doufám, že pozitivní, když jsme dneska v... Mám tu jednu zajímavou zprávu, doufám, že pozitivní, když jsme dneska v té energii.
1: Ano.
0: Zajímavou zprávu, doufám, že pozitivní, když jsme dneska v té energii.
1: Ano.
0: Doufám, že pozitivní, když jsme dneska v té energii.
1: Ano.
0: Zpěvačka Bonnie Tyler, když jsme dneska v té energii.
1: Ano.
0: Zpěvačka Bonnie Tyler, my jsme před nějaký energii.
1: Ano.
0: Zpěvačka Bonnie Tyler, my jsme před nějakým časem neřekli, že skončí.
1: Ano.
0: Zpěvačka Bonnie Tyler, my jsme před nějakým časem neřekli, že skončila na operaci. Zpěvačka Bonnie Tyler, my jsme před nějakým časem neřekli, že skončila na opačka Bonnie Tyler, my jsme před nějakým časem neřekli, že skončila na operaci. My jsme před nějakým časem neřekli, že skončila na operaci se střevama, docela nároční. Nějakým časem neřekli, že skončila na operaci se střevama, docela nároční, a že skončila na operaci se střevama. Má docela náročný a nakonec jí museli dát do umělého na operaci se střevama docela náročný a nakonec jí museli dát do umělého spánku, protože ty se střevama docela náročný a nakonec jí museli dát do umělého spánku, protože střeva má docela náročný a nakonec jí museli dát do umělého spánku, protože to bylo velice náročný a nakonec jí museli dát do umělého spánku, protože to bylo velice náročný u ní doma. Nakonec jí museli dát do umělého spánku, protože to bylo velice náročný u ní doma. Portu do umělýho spánku, protože to bylo velice náročný. U ní doma v portugalském Faro, protože to bylo velice náročný. U ní doma v portugalském Faro, bydlí v Portugalsku náročný. U ní doma v portugalském Faro, bydlí v Portugalsku. U ní doma v portugalském Faro, bydlí v Portugalsku. Mimochodem to je zajímavé. Doma v portugalském Faro, bydlí v Portugalsku. Mimochodem to je zajímavé, je to zpěvačka z Walesu, že? Portugalském Faro, bydlí v Portugalsku. Mimochodem to je zajímavý, je to zpěvačka z Walesu, že bydlí v Portugalsku. Mimochodem to je zajímavý, je to zpěvačka z Walesu, že paní už jí 75, bydlí v Portugalsku. Mimochodem to je zajímavý, je to zpěvačka z Walesu, že paní už jí 75. No a teď do... mimochodem to je zajímavý, je to zpěvačka z Walesu, že paní už jí 75. Mimochodem to je zajímavý, je to zpěvačka z Walesu, že paní už jí 75. No a teď dobrá z Walesu, že paní už jí 75. No a teď dobrá zpráva je, že se z toho paní už jí 75. No a teď dobrá zpráva je, že se z toho umělýho spánku probudila.

0: No a teď dobrá zpráva je, že se z toho umělého spánku probudila. No a teď dobrá zpráva je, že se z toho umělého spánku probudila.
1: A je v pořádku.
0: Zpráva je, že se z toho umělého spánku probudila.
1: A je v pořádku.
0: No vypadá to, že jo, že by se z toho umělého spánku probudila.
1: A je v pořádku.
0: No vypadá to, že jo, že by to mohlo být umělýho spánku probudila.
1: A je v pořádku.
0: No vypadá to, že jo, že by to mohlo být probudila.
1: A je v pořádku.
0: No vypadá to, že jo, že by to mohlo být hele zaklepem.
1: Na dřevo. A je v pořádku.
0: No vypadá to, že jo, že by to mohlo být hele zaklepem.
1: Na dřevo. Zátku.
0: No vypadá to, že jo, že by to mohlo být hele zaklepem.
1: Na dřevo, takže uhoří, takže umře. Tak...
0: No vypadá to, že jo, že by to mohlo být hele zaklepem.
1: Na dřevo, takže uhoří, takže umře, takže pojď.
0: Přátelé, tak... že by to mohlo být hele zaklepem.
1: Na dřevo, takže uhoří, takže umře, takže pojď.
0: Přátelé, zaklepem.
1: Na dřevo, takže uhoří, takže umře, takže pojď.
0: Přátelé, zrovna mi tady vyskočila zpráva, že...
1: Na dřevo, takže uhoří, takže umře, takže pojď.
0: Přátelé, zrovna mi tady vyskočila zpráva, že...
1: Takže umře, takže pojď.
0: Přátelé, zrovna mi tady vyskočila zpráva, že zpěvačka Bonnie Tyler je po smrti.
1: Ježiši Krista.
0: Ne, budem tak černý, ne, vypadá to dobře, že operace...
1: Ježiši Krista.
0: Ne, budem tak černý, ne, vypadá to dobře, že operace...
1: Ježiši Krista.
0: Ne, budem tak černý, ne, vypadá to dobře, že operace dopadla, že po černý, ne, vypadá to dobře, že operace dopadla, že po delším spánku teda... To vypadá to dobře, že operace dopadla, že po delším spánku teda umělým se pro... dopadla, že po delším spánku teda umělým se probudila, takže budeme po delším spánku teda umělým se probudila, takže budeme držet palce.
1: No to každopádně.
0: Teda umělým se probudila, takže budeme držet palce.
1: No to každopádně přejeme spoustu.
0: Se probudila, takže budeme držet palce.
1: No to každopádně přejeme spoustu zdraví.
0: Probudila, takže budeme držet palce.
1: No to každopádně přejeme spoustu zdravíčka a dalších let.
0: Budeme držet palce.
1: No to každopádně přejeme spoustu zdravíčka a... No to každopádně přejeme spoustu zdravíčka a dalších let do spokojeného života. Každopádně přejeme spoustu zdravíčka a dalších let do spokojeného života. Spoustu zdravíčka a dalších let do spokojeného života.
0: Když jsme byli jak takový... Když jsme byli jak takový ten, pamatujete si...
1: Já jsem Saskie Burašová.
0: No, klub dříve na... Když jsme byli jak takový ten, pamatujete si...
1: Já jsem Saskie Burašová.
0: No, klub dříve takový ten, pamatujete si...
1: Já jsem Saskie Burašová.
0: No, klub dříve na... Nebo kavárnička dříve narozených se to jmenovalo.
1: Já jsem Saskie Burašová.
0: No, klub dříve na... Nebo kavárnička dříve narozených se to jmenovalo.
1: Saskie Burašová.
0: No, klub dříve na... Nebo kavárnička dříve narozených se to jmenovalo. Bylo to na český televizi. No, klub dříve na... Nebo kavárnička dříve narozených se to jmenovalo, bylo to na český televize, bylo to pro důchodce, nebo kavárnička dříve narozených se to jmenovalo, bylo to na český televize, bylo to pro důchodce 80+. Kavárnička dříve narozených se to jmenovalo, bylo to na český televize, bylo to pro důchodce 80+. Narozených se to jmenovalo, bylo to na český televize, bylo to pro důchodce 80+.
1: To je přesně naše cíl.
0: Jmenovalo, bylo to na český televize, bylo to pro důchodce 80+.
1: To je přesně naše cílovka.
0: Na český televize, bylo to pro důchodce 80+.
1: To je přesně naše cílovka.
0: Bylo to pro důchodce 80+.
1: No to je přesně naše cílovka.
0: Důchodce 80+.
1: No to je přesně naše cílovka.
0: Plus.
1: No to je přesně naše cílovka.
2: Za chvíli. Za chvíli. Další muzika, kterou jsem zapomněl.
3: Já bych si ti dvádu.
2: Muzika, kterou jsem zapomněl.
3: Já bych si ti dvádu.
2: Co to je?
3: Dětku,
2: kterou jsem zapomněl.
3: Já bych si ti dvádu.
2: Co to je?
3: Dětku, to je takový... Já bych si ti dvádu.
2: Co to je?
3: Dětku, to je takový ten pan, co umřel.
2: Kam se...
3: Ti dvádu.
2: Co to je?
3: Dětku, to je takový ten pan, co umřel.
2: Kam se... Co to je?
3: Dětku, to je takový ten pan, co umřel.
2: Kam se to strká? To je.
3: Dětku, to je takový ten pan, co umřel.
2: Kam se to strká?
3: No. Dětku, to je takový ten pan, co umřel.
2: Kam se to strká?
3: No. Nevím. Ten pan, co umřel.
2: Kam se to strká?
3: No. Nevím.
2: Kam se to strká?
3: No. Nevím.
2: Strká.
3: No. Nevím.
4: Kdo se...
3: No. Nevím.
4: Kdo šetří, má.
3: Nevím.
4: Kdo šetří, má.
3: Nevím.

0: Kdo šetří, má za... Kdo šetří, má za tři.
1: Za 500 maxi z...
0: Kdo šetří, má za tři.
1: Za 500 maxi za 500 při nákupu.
0: Kdo šetří, má za tři.
1: Za 500 maxi za 500 při nákupu v Baumaxu nad 5000.
0: Šetří, má za tři.
1: Za 500 maxi za 500 při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš.
0: Za tři.
1: Za 500 maxi za 500 při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 maxi za 500 při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun. Za 500 při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 5000, dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. než slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června 100 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
2: Super,
1: další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
2: Super, jedeme hned dnes.
1: Pozor, akce platí jen do 21. června.
2: Super, jedeme hned dnes.
1: Platí jen do 21. června.
2: Super, jedeme hned dnes. Nakoupíme.
1: 10. června.
2: Super, jedeme hned dnes. Nakoupíme.
1: Zítra ušetříme.
2: Super, jedeme hned dnes. Nakoupíme.
1: Zítra ušetříme.
2: Jo, to je Baumax. Jedeme hned dnes. Nakoupíme.
1: Zítra ušetříme.
2: Jo, to je Baumax. Nízk dnes. Nakoupíme.
1: Zítra ušetříme.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vžíme.
1: Zítra ušetříme.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco
1: ušetříme.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Utrhnout, sklidit,
2: to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit.
2: Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit.
2: Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si.
2: Vždycky něco navíc.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si.
2: Navíc.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si.
4: V Kauflandu nabízí.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si.
4: V Kauflandu nabízíme více než dvě.
3: Očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si.
4: V Kauflandu nabízíme více než 200.
3: Přepravit, vybrat, vychutnat si.
4: V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte, vychutnat si.
4: V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrachové lusk.
4: V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba.
4: Nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo
4: za než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 9
4: druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli. Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazekové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 20.30 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 20. Cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června. Svazek za 12,90 až do 23. června.
4: Čerstvé jako z Kaufland.
5: Za 12,90 až do 23. června.
4: Čerstvé
5: až do 23. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: 23. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Stavebniny Dek přináš.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci.
4: E jako z Kauflandu.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. 3 plus 1. Stavebniny Dek přináší mega akci. 3 plus 1. Stavebniny Dek přináší mega akci. 3 plus 1. Ke každým třem. Stavebniny Dek přináší mega akci. 3 plus 1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stave 500. Nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. Víc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. Čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června, tak si přijde.

0: Propěny Decfoam pro stavebninách teď platí do 26. června. Tak si přijďte propěny Decfoam pro stavebník teď platí do 26. června. Tak si přijďte propěny Decfoam pro stavební 26. června. Tak si přijďte propěny Decfoam pro stavební výplně zdarma. Více na 10. června. Tak si přijďte propěny Decfoam pro stavební výplně zdarma. Více na Dekce. Tak si přijďte propěny Decfoam pro stavební výplně zdarma. Více na Dekce.cz.
1: Máme
0: plně zdarma. Více na Dekce.cz.
1: Mami, tati, víte, kam pojedeme na
0: výlet? Na Dek.cz.
1: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
0: Jet.
1: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
2: Do zoo chleby!
1: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
2: Do zoo chleby!
1: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
2: Do zoo chleby!
3: Tam můžeme krmit daň.
1: Víte, kam pojedeme na výlet?
2: Do zoo chleby!
3: Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobry.
1: Na výlet?
2: Do zoo chleby!
3: Tam můžeme krmit daňky a taky ty...
2: Do zoo chleby!
3: Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy.
2: A krmit daňky a taky ty kobrazy.
3: A mají tam i lvy.
2: Jo, a můžeme tam...
3: A taky ty kobrazy.
2: A mají tam i lvy.
3: Jo, a můžeme tam přespat, to kobrazy.
2: A mají tam i lvy.
3: Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari.
2: A mají tam i lvy.
3: Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari.
2: A jim i lvy.
3: Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari.
2: Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari.
3: A jestli dostanu hlad,
2: můžeme tam přespat, to bude jako v safari.
3: A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší,
2: to bude jako v safari.
3: A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky.
2: Tak co je safari?
3: A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky.
2: Tak co jedeme?
3: A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky.
2: Tak co jedeme?
3: Zoli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky.
2: Tak co jedeme?
3: Zoo, tak tam mají nejlepší palačinky.
2: Tak co jedeme?
3: Zoo chleby.
2: Lepší palačinky.
3: Tak co jedeme?
2: Zoo chleby.
4: Vytáhni jendu.
3: Tak co jedeme?
2: Zoo chleby.
4: Vytáhni jendu.
5: Co říkáš? Výtahy jedna.
3: Jedeme. Zoo chleby.
4: Vytáhni jendu.
5: Co říkáš? Výtahy jedna.
4: Říkám.
3: Zoo chleby.
4: Vytáhni jendu.
5: Co říkáš? Výtahy jedna.
4: Říkám. Vytáhni jendu.
5: Co říkáš? Výtahy jedna.
4: Říkám. Vytáhni jendu. Vytáhni jendu.
5: Co říkáš? Výtahy jedna.
4: Říkám. Vytáhni jendu.
5: Výtahy jedna, ty uměj šachty.
4: Povídám. Vytáhni jendu.
5: No tahy jedna, ty uměj šachty.
4: Povídám. Vytáhni jendu.
5: No ty uměj šachty.
4: Povídám. Vytáhni jendu.
5: No jo, výtahy jedna.
4: Povídám. Vytáhni jendu.
5: No jo, výtahy jedna.
6: Teď my už máme výtahy jedna.
4: Vytáhni jendu.
5: No jo, výtahy jedna.
6: Teď my už máme výtahy jedna.
4: Jendo.
5: No jo, výtahy jedna.
6: Teď my už máme výtahy jedna.
5: Jendo.
7: Chlapi, já už jsem nahoře.
5: No jo, výtahy jedna.
6: Teď my už máme výtahy jedna.
5: Jendo.
7: Chlapi, já už jsem nahoře.
5: Výtahy jedna.
6: Teď my už máme výtahy jedna.
5: Jendo.
7: Chlapi, já už jsem nahoře. Výtah je hotový.
6: Teď my už máme výtahy jedna.
5: Jendo.
7: Chlapi, já už jsem nahoře. Výtah je hotový.
6: Máme výtahy jedna.
5: Jendo.
7: Chlapi, já už jsem nahoře. Výtah je hotový.
8: Jendo, ty seš ale bedna.
5: Jendo.
7: Chlapi, já už jsem nahoře. Výtah je hotový.
8: Jendo, ty seš ale bedna.
9: Jasně.
7: Já už jsem nahoře. Výtah je hotový.
8: Jendo, ty seš ale bedna.
9: Jasně.
7: Dělám výtahy jedna. Výtah je hotový.
8: Jendo, ty seš ale bedna.
9: Jasně.
7: Dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů.
8: Ty seš ale bedna.
9: Jasně.
7: Dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů,
9: Jasně.
7: Dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické. Dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty. Moderní výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty. Moderní prosklené výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty. Moderní prosklené výtahy i rekonstrukce pro každý prostor. Atypické výtahové šachty. Moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. www.výtahy1. Moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz. Prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.

0: 1.cz. I rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz.
1: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot.
0: www.výtahy1.cz.
1: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot.
0: Výtahy1.cz.
1: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot.cz. Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion. Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní a volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovat vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovat to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídky jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes k nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED2026.cz. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED2026. Jízdu ještě dnes na PED2026.cz.
2: Zvou vás autosalony
1: dnes na PED2026.cz.
2: Zvou vás autosalony
1: PED2026.cz.
2: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června 2026.cz. Zvou vás autosalony Kopecký 20. června. Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích. Autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích.
3: Vidíš to?
2: Vidíš. 21. června u OC Europark ve Štěrboholích.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci spí.
2: 20. června u OC Europark ve Štěrboholích.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Leď balónem, bungee.
4: Zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Leď balónem, bungee jumping.
4: Pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Leď balónem, bungee jumping, driftování. No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Leď balónem, bungee jumping, driftování. Rafting, co vidím já?
4: Co?
3: Leď balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padák.
4: Co?
3: Leď balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem. Balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem. Flyboarding, lezení, driftování, rafting, skok padákem. Flyboarding, lezení ve skalách a nespočet další si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe. Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
6: U nás si vyberte
5: s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké. A vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
6: U nás si vyberte
5: zapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
6: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, zážitek pro sebe nebo své blízké.
6: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. O sebe nebo své blízké.
6: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek.
6: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek.
6: Si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit.
6: Je každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
6: Snýš.
5: Když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
6: S nejširší nabídkou na trhu.
5: Nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma.

0: vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a
0: obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možnost
0: může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůže
0: zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete
0: měnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dár
1: na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.

DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. DABu i FM nebo na radia.cz. ROKM nebo na radia.cz. ROK Radio.cz. ROK Radio.cz.

Nemusíš být máni. Nemusíš být mánička, abys byl. Nemusíš být mánička, abys byl rocker. Nemusíš být mánička, abys byl rocker. Rock je Nemusíš být mánička, abys byl rocker. Rock je slušná muzika. Musíš být mánička, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všichni, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Slušná muzika.

0: kroky až k bytovým dveřím, nikoli jen ke dveřím od domu, jak zněl pokyn vedení firmy.
1: Chudák.
2: Jsi fakt hodná, já jsem čekal, že si nesnáší kýbl s vodou.
3: Ne, barel.
2: Jsi fakt hodná, já jsem

0: čekal, že si nesnáš nějaký kýbl s vodou.
1: Ne, barel.
0: Že se třeba, jsi fakt hodná, já jsem čekal, že si nesnáš nějaký kýbl s vodou.
1: Ne, barel.
0: Že se třeba na fakt hodná, já jsem čekal, že si nesnáš nějaký kýbl s vodou.
1: Ne, barel.
0: Že se třeba nastražila někde, čekal, že si nesnáš nějaký kýbl s vodou.
1: Ne, barel.
0: Že se třeba nastražila někde, aby ho někdo s vodou.
1: Ne, barel.
0: Že se třeba nastražila někde, aby ho někdo rozlil, že jo.
1: Ne, barel.
0: Že se třeba nastražila někde, aby ho někdo rozlil, že jo.
1: Ne.
0: Že se třeba nastražila někde, aby ho někdo rozlil, že jo.
1: Ne.
0: Nastražila někde, aby ho někdo rozlil, že jo.
1: Ne. Naopak.
0: Někdo rozlil, že jo.
1: Ne. Naopak.
0: No tak chudák pán teda rozlil, že jo.
1: Ne. Naopak.
0: No tak chudák pán teda rozlil, že jo.
1: Ne. Naopak.
0: No tak chudák pán teda jako...
1: Ne. Naopak.
0: No tak chudák pán teda, jako mě se moc nelíbí. No tak chudák pán teda, jako mě se moc nelíbí, že se tohle to poslední dobou děje, že no tak chudák pán teda, jako mě se moc nelíbí, že se tohle to poslední dobou děje, že se tak vytrácí z té chudák pán teda, jako mě se moc nelíbí, že se tohle to poslední dobou děje, že se tak vytrácí z té korporátní, mě se moc nelíbí, že se tohle to poslední dobou děje, že se tak vytrácí z té korporátních a se moc nelíbí, že se tohle to poslední dobou děje, že se tak vytrácí z těch korporátních a že se tohle to poslední dobou děje, že se tak vytrácí z těch korporátních a obrovských firm lidskost. Poslední dobou děje, že se tak vytrácí z těch korporátních a obrovských firm lidskost. Děje, že se tak vytrácí z těch korporátních a obrovských firm lidskost a chybí taková ta vřelost, vytrácí z těch korporátních a obrovských firm lidskost a chybí taková ta korporátních a obrovských firm lidskost a chybí taková ta vřelost, jako když si pak jdeš do nějakých a obrovských firm lidskost a chybí taková ta vřelost, jako když si pak jdeš do nějaký místní pekárničky a chybí taková ta vřelost, jako když si pak jdeš do nějaký místní pekárničky, kde to má fakt jako chybí taková ta vřelost, jako když si pak jdeš do nějaký místní pekárničky, kde to má fakt jako pán s paní třeba už nějak, mě teda trošku mrzí.
2: Je to smutný příběh.
0: Každopádně děkujeme.
1: Ztratila dávno lidskost mezi lidma, bohužel.
0: Tak mrzí.
2: Je to smutný příběh.
0: Každopádně děkujeme.
1: Ztratila dávno lidskost mezi lidma, bohužel.
0: Tak. Každopádně děkujeme.
1: Ztratila dávno lidskost mezi lidma, bohužel. Tak proto to... mám radši zvířata.
0: Ano.
1: Ztratila dávno lidskost mezi lidma, bohužel. Tak proto to... mám radši zvířata.
0: Ano.
1: V tom lidskost mezi lidma, bohužel. Tak proto to... mám radši zvířata.
0: Ano. V tom případě si dáme horký žeslí, že
1: bohužel. Tak proto mám radši zvířata.
0: Ano. V tom případě si dáme horký žeslí, že teď na Rock Rádiu.
1: Tak proto mám radši zvířata.
0: Ano. V tom případě si dáme horký žeslí, že teď na Rock Rádiu.
1: Mám radši zvířata.
0: Ano. V tom případě si dáme horký žeslí, že teď na Rock Rádiu se songem.
1: Zvířata.
0: Ano. V tom případě si dáme horký žeslí, že teď na Rock Rádiu se songem mám v p. Na... V tom případě si dáme horký žeslí, že teď na Rock Rádiu se songem mám v p na lehátku. Jup. Si dáme horký žeslí, že teď na Rock Rádiu se songem mám v p na lehátku.
1: Jupi.
0: Yippee!

0: Rádio. Rock Rádio, co se nevešlo do zpráv. Rock Rádio, co se nevešlo do zpráv. Rock Rádio, co se nevešlo do zpráv.
1: Já mám plnou
0: pusu. Co se nevešlo do zpráv.
1: Já mám plnou pusu, tak musíte vy.
2: A proč žereš?
0: Do zpráv.
1: Já mám plnou pusu, tak musíte vy.
2: A proč žereš uprostřed?
1: Já mám plnou pusu, tak musíte vy.
2: A proč žereš uprostřed
1: vysílání? Já mám plnou pusu, tak musíte vy.
2: A proč žereš uprostřed vysílání, dostaneš vyhazov.
1: Já mám plnou pusu, tak musíte vy.
2: A proč žereš uprostřed vysílání, dostaneš vyhazov.
1: Mám hlad.
2: Zuzko, řekni.
1: Musíte vy.
2: A proč žereš uprostřed vysílání, dostaneš vyhazov.
1: Mám hlad.
2: Zuzko, řekni něco. Žereš uprostřed vysílání, dostaneš vyhazov.
1: Mám hlad.
2: Zuzko, řekni něco.
3: Švýcarská pošta.
2: Dostaneš vyhazov.
1: Mám hlad.
2: Zuzko, řekni něco.
3: Švýcarská pošta vyhodila své...
1: Mám hlad.
2: Zuzko, řekni něco.
3: Švýcarská pošta vyhodila svého zaměstnance po...
2: Zuzko, řekni něco.
3: Švýcarská pošta vyhodila svého zaměstnance po téměř... Švýcarská pošta vyhodila svého zaměstnance po téměř 42 letech služby. Švýcarská pošta vyhodila svého zaměstnance po téměř 42 letech vyhodila svého zaměstnance po téměř 42 letech služby za to, že doručovala

ťa vidíš, mladý, nič neví. Nehaj ho, prosím ťa, vidíš, mladý, nič neví. Nevíde je severa, ty. Nehaj ho, prosím ťa, vidíš, mladý, nič neví. Nevíde je severa, ty si furná. Prosím ťa, vidíš, mladý, nič neví. Nevíde je severa, ty si furná. Ja vidíš, mladý, nič neví. Nevíde je severa, ty si furná nervy. Neuž to nič neví. Nevíde je severa, ty si furná nervy. Neuž do ňho ukludni sa. Nevíde je severa, ty si furná nervy. Neuž do ňho ukludni sa, prášek. Nevíde je severa, ty si furná nervy. Neuž do ňho ukludni sa, prášek. Zeber si. Severa, ty si furná nervy. Neuž do ňho ukludni sa, prášek. Zeber si. A nehaj ho, prosím, furná nervy. Neuž do ňho ukludni sa, prášek. Zeber si. A nehaj ho, prosím, furná nervy.

0: Ano. Mě se nezbavíš.
1: Kriste.
0: Ano. Mě se nezbavíš.
1: Kriste, Ježíši.
0: A Zuzka. Mě se nezbavíš.
1: Kriste, Ježíši.
0: A Zuzka taky ne. Ta ještě nešťastnější. Se nezbavíš.
1: Kriste, Ježíši.
0: A Zuzka taky ne. Ta ještě nešťastnější než ty.
1: Kriste, Ježíši.
0: A Zuzka taky ne. Ta ještě nešťastnější než ty s tou.
1: My jsme teď, Ježíši.
0: A Zuzka taky ne. Ta ještě nešťastnější než ty s tou.
1: My jsme teďka takhle krásně zpomalili.
0: A Zuzka taky ne. Ta ještě nešťastnější než ty s tou.
1: My jsme teďka takhle.
0: Ne. Ta ještě nešťastnější než ty s tou.
1: My jsme teďka takhle krásně zpomalili, ale teď tep mi vyletěl, tak.
0: Nešťastnější než ty s tou.
1: My jsme teďka takhle krásně zpomalili, ale teď tep mi vyletěl, tak na 300
0: než ty s tou.
1: My jsme teďka takhle krásně zpomalili, ale teď tep mi vyletěl, tak na. My jsme teďka takhle krásně zpomalili, ale teď tep mi vyletěl, tak na 300 za minutu. Teďka takhle krásně zpomalili, ale teď tep mi vyletěl, tak na 300 za minutu.
0: Vážně?
1: Zpomalili, ale teď tep mi vyletěl, tak na 300 za minutu.
0: Vážně?
1: Jo, jsem z toho úplně. Teď tep mi vyletěl, tak na 300 za minutu.
0: Vážně?
1: Jo, jsem z toho úplně načatej. Letěl, tak na 300 za minutu.
0: Vážně?
1: Jo, jsem z toho úplně načatej.
0: A nelžeš?
1: 300 za minutu.
0: Vážně?
1: Jo, jsem z toho úplně načatej. Minutu.
0: Vážně?
1: Jo, jsem z toho úplně načatej.
0: A nelžeš?
1: Jo, jsem z toho úplně načatej.
0: A nelžeš?
1: Nelžu. Přátelé, pokud jste z toho...
0: A nelžeš?
1: Nelžu. Přátelé, pokud jste z toho taky načatý a tato písnička...
0: A nelžeš?
1: Nelžu. Přátelé, pokud jste z toho taky načatý a tato písnička pro vás byla pomalá. Nelžu. Přátelé, pokud jste z toho taky načatý a tato písnička pro vás. Přátelé, pokud jste z toho taky načatý a tato písnička pro vás byla pomalá, tak vězte, že už po sedmí si dáme. Jste z toho taky načatý a tato písnička pro vás byla pomalá, tak vězte, že už po sedmí si dáme třeba Metaliku, anebo vám taky bude. Načatý a tato písnička pro vás byla pomalá, tak vězte, že už po sedmí si dáme třeba Metaliku, anebo vám taky budeme zase. Písnička pro vás byla pomalá, tak vězte, že už po sedmí si dáme třeba Metaliku, anebo vám taky budeme zase vyprávět. Tak vězte, že už po sedmí si dáme třeba Metaliku, anebo vám taky budeme zase vyprávět o tom, jak se v létě ochladilo. Že už po sedmí si dáme třeba Metaliku, anebo vám taky budeme zase vyprávět o tom, jak se v létě ochladit. Si dáme třeba Metaliku, anebo vám taky budeme zase vyprávět o tom, jak se v létě ochladit. A nemyslíme na Nuka. Metaliku, anebo vám taky budeme zase vyprávět o tom, jak se v létě ochladit. A nemyslíme. Budeme zase vyprávět o tom, jak se v létě ochladit. A nemyslíme na Nuka. O tom, jak se v létě ochladit a nemyslíme na Nuka do kakaovýho domku. Jak se v létě ochladit a nemyslíme na Nuka do kakaovýho domku. Ochladit a nemyslíme na Nuka do kakaovýho domku.
2: Víte, co povýší...
1: Nuka do kakaovýho domku.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjime...
1: Kakaovýho domku.
2: Víte, co povýší každý letní den na... Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Expert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15%. Po celé léto. Tak to rozhodci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Jen dokon...
2: Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Jen do konce června zakoupíte per...
2: Protože je středa. Albert.
3: Jen do konce června zakoupíte permanentku na...
2: Středa. Albert.
3: Jen do konce června zakoupíte permanentku.
2: Albert.
3: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní. Do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800. Zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže slíže, Monkey Business, Richard. Horkýže slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další. Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde Whisky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od jeden...

0: Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstup 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobranni.cz. Nabídka platí jen do konce června.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším.
0: Platí jen do konce června.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším.
0: Konce června.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším.
3: Tatart nákupy?
1: Ano. Vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším.
3: Tatart nákupy?
1: Ano.
2: Slyším.
3: Tatart nákupy?
1: Ano.
4: Tatart nákupy s fůrou exkluzivní.
3: Tatart nákupy?
1: Ano.
4: Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
3: Kupy?
1: Ano.
4: Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
1: Už nemus...
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
1: Už nemusíte čekat na lepší cenu.
4: Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
1: Už nemusíte čekat na lepší cenu. A EG, nyní pořídíte se slevou až 20%.
2: To je mazec.
1: Nyní pořídíte se slevou až 20%.
2: To je mazec.
1: Tatart, opravdový elektrik. Pojďte se slevou až 20%.
2: To je mazec.
1: Tatart, opravdový elektrospecialist. Až 20%.
2: To je mazec.
1: Tatart, opravdový elektrospecialista.
2: To je mazec.
1: Tatart, opravdový elektrospecialista.
2: Aratatar. Mazec.
1: Tatart, opravdový elektrospecialista.
2: Aratatar.
1: Specialista.
2: Aratatar. Potisk dárky, rata, tarararata, potisk dárky, potisk dárky, byla byl, tarararata, potisk dárky, potisk dárky, byla byl, ta potisk dárky, byla byl, CZ, dárky, potisk dárky, byla byl, CZ, dárky, byla byl, CZ.
5: Ceny rostou, digitální. Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude. Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál CZ. Mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál CZ. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál CZ. To tu bude vždycky. A u portál CZ. Vsaďte na hodnoty vždycky. A u portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží. A u portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po gen. Portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako se. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako se. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ. AU portál CZ.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
5: CZ.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: Bývají.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: Bývají.
7: Co se chystá?
8: Bývají Tech Days. Bývají Tech Days. Testovací dny u... BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery. Prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší mobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu

0: delší cesty benzín, Light Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 3 úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dobrit. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Spotřeba městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Spotřeba od 1 litru na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Spotřeba od 1,7 litru. Dojezd až 1350 km. Spotřeba od 1,7 litru na 100 km. 1350 km. Spotřeba od 1,7 litru na 100 km. 50 km. Spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu.
0: Spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu.
0: Teď.
1: Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku. A díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr.
1: Teď super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích.
1: Super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích.
1: Spalováku.
0: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. Úsporných technologiích. BYD.com.
2: Každý den čelí vaše data Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco se digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku disí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alejším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Distribuuje Alef. Uje Alef.

0: Mně se nezbavíš.
1: Kriste, Ježíši.

0: tomu. Jsou pro zavedení spolku závislostí, souhlasí s vládními návrhy k větší regulaci kratomu. Jsou pro zavedení souhlasí s vládními návrhy k větší regulaci kratomu. Jsou pro zavedení spotřební daně i návrhy k větší regulaci kratomu. Jsou pro zavedení spotřební daně i důraznější a regulaci kratomu. Jsou pro zavedení spotřební daně i důraznější a důslednější vymáhání kratomu. Jsou pro zavedení spotřební daně i důraznější a důslednější vymáhání. Jsou pro zavedení spotřební daně i důraznější a důslednější vymáhání nastavených pravidel. Stavění spotřební daně i důraznější a důslednější vymáhání nastavených pravidel. Staví se proti zákazu i důraznější a důslednější vymáhání nastavených pravidel. Staví se proti zákazu látky vymáhání nastavených pravidel. Staví se proti zákazu látky bývalý národní protidrogový nastavených pravidel. Staví se proti zákazu látky bývalý národní protidrogový koordinátor. Staví se proti zákazu látky bývalý národní protidrogový koordinátor Jindřich Voboře zákazu látky bývalý národní protidrogový koordinátor Jindřich Voboře řekl, že bývalý národní protidrogový koordinátor Jindřich Voboře řekl, že regulace funguje. Národní protidrogový koordinátor Jindřich Voboře řekl, že regulace funguje. Podotkl, že výrazně rizik protidrogový koordinátor Jindřich Voboře řekl, že regulace funguje. Podotkl, že výrazně rizikovější než koordinátor Jindřich Voboře řekl, že regulace funguje. Podotkl, že výrazně rizikovější než řekl, že regulace funguje. Podotkl, že výrazně rizikovější než kratom je alkohol. Regulace funguje. Podotkl, že výrazně rizikovější než kratom je alkohol. Podotkl, že výrazně rizikovější než kratom je alkohol. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl výrazně rizikovější než kratom je alkohol. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl připkovější než kratom je alkohol. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl připravuje trestní kratom je alkohol. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl připravuje trestní řízení podle Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl připravuje trestní řízení podle církevního práva. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl připravuje trestní řízení podle církevního práva s bývalým biskup Stanislav Přibyl připravuje trestní řízení podle církevního práva s bývalým duchovním připravuje trestní řízení podle církevního práva s bývalým duchovním a hodnostářem arcibiskupství trestní řízení podle církevního práva s bývalým duchovním a hodnostářem arcibiskupství Antonínem podle církevního práva s bývalým duchovním a hodnostářem arcibiskupství jeho práva s bývalým duchovním a hodnostářem arcibiskupství Antonínem Jurigou, bývalým duchovním a hodnostářem arcibiskupství Antonínem Jurigou. Ten údajně po několik let s ním a hodnostářem arcibiskupství Antonínem Jurigou. Ten údajně po několik let znásilňoval ženy. Přibyl to napsal na své facebookové stránce.
1: Server seznam zprávy, kterému dvě ženy řekly, že je Juriga dlouhodobě znásilňoval a mučil. Poslanci Evropského parlamentu schválili nové unijní předpisy, které mají zjednodušit navracení občanů třetích zemí po unijní předpisy, které mají zjednodušit navracení občanů třetích zemí pobývajících v Evropské unii nelegálně. Návrh, na kterém se začátkem tohoto měsíce předběžně dohodl.

0: dohodli vyjednávači, na kterém se začátkem tohoto měsíce předběžně dohodli vyjednávači Evropského parlamentu a členských státkem tohoto měsíce předběžně dohodli vyjednávači Evropského parlamentu a členských států tohoto měsíce předběžně dohodli vyjednávači Evropského parlamentu a členských států předběžně dohodli vyjednávači Evropského parlamentu a členských států počítá mimo vyjednávači Evropského parlamentu a členských států počítá mimo jiné s povinností Evropského parlamentu a členských států počítá mimo jiné s povinností migrantů spolupracovat s úřady. Fotbalisté Kolumbie zvítězili v utkání skupiny K na mistrovství světa nad Uzbekistánem 3-1. Fotbalisté Ghany porazili Panamu 1-0 gólem v nastavení
1: a Anglie vstoupila do mistrovství Ghany porazili Panamu 1-0 gólem v nastavení a Anglie vstoupila do mistrovství Panamu 1-0 gólem v nastavení a Anglie vstoupila do mistrovství výhrou 4-2 nad Chorvatskem 1-0 gólem v nastavení a Anglie vstoupila do mistrovství výhrou 4-2 nad Chorvatskem v nastavení a Anglie vstoupila do mistrovství výhrou 4-2 nad Chorvatskem.
2: Rock Radio Počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno. Dnes bude oblačno až polojasno, ráno místy a večer na celém území skoro jasno, na horách se ještě výjimečně vyskytnou přeháňky.
2: Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika na ní startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
0: Rok Radio Doprava. Pozor si teď aktuálně dejte pouzu.
2: Rock Radio.

0: Pozor si teď aktuálně dejte pouze...
1: Rock Radio. Doprava.
0: Pozor si teď aktuálně dejte pouze v Praze na Štěrboholsk...
1: Radio. Doprava.
0: Pozor si teď aktuálně dejte pouze v Praze na Štěrboholsk...
1: Doprava.
0: Pozor si teď aktuálně dejte pouze v Praze na Štěrboholské spojce, kde máme dejte pouze v Praze na Štěrboholské spojce, kde máme hlášenou nehodu 4 osobáků. V Praze na Štěrboholské spojce, kde máme hlášenou nehodu 4 osobáků.
2: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeň Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až za. Zapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Radši zkontrolujte, až zastavíte. Rokovej rozjezd.
3: Dobré ráno, čumáci!
4: Zuzka je napřed.
3: Dobré ráno, čumáci!
4: Zuzka je napřed. Spěchá.
5: Tak ať je...
3: Dobré ráno, čumáci!
4: Zuzka je napřed, spěchá.
5: Tak ať je Zuzka napřed a vy taky...
3: Čumáci!
4: Zuzka je napřed, spěchá.
5: Tak ať je Zuzka napřed a vy taky, vám řej Honza.
3: Ano.
4: Zuzka je napřed, spěchá.
5: Tak ať je Zuzka napřed a vy taky, vám řej Honza.
6: Ano,
0: Zuzka.
4: Zuzka je napřed, spěchá.
5: Tak ať je Zuzka napřed a vy taky, vám řej Honza.
4: Ano,
0: Zuzka.
4: Spěchá.
5: Tak ať je Zuzka napřed a vy taky, vám řej Honza.
4: Ano,
0: Zuzka.
5: 4 minuty. Tak ať je Zuzka napřed a vy taky, vám řej Honza.
4: Ano,
0: Zuzka.
5: 4 minuty po 7. Je Zuzka napřed a vy taky, vám řej Honza.
4: Ano,
0: Zuzka.
5: 4 minuty po 7. Dneska ve čtvrtek.
0: Zuzka.
5: 4 minuty po 7. Dneska ve čtvrtek 18. 4 minuty po 7. Dneska ve čtvrtek 18. Jo. Dneska ve čtvrtek 18. Jo. 18. června. 18. Jo, 18. června. Přátelé, už 18. Jo, 18. června. Přátelé, 18. června. Přátelé, za hodinu a půl budeme rozdávat další klimatizaci Senkor Wi-Fi.
4: Ano, a Honza vypil WC bloček, takže má spoustu energie.
5: Klimatizaci Senkor Wi-Fi.
4: Ano, a Honza vypil WC bloček, takže má spoustu energie, takže se má...
5: Senkor Wi-Fi.
4: Ano, a Honza vypil WC bloček, takže má spoustu energie, takže se máte na... Ano, a Honza vypil WC bloček, takže má spoustu energie, takže se máte na co těšit. Každopádně si o ní můžete... Co těšit? Každopádně si o ní můžete psát na náš Messenger, Facebook, Instagram. Každopádně si o ní můžete psát na náš Messenger, Facebook, Instagram, připište telefonní číslo.
5: No a
4: si o ní můžete psát na náš Messenger, Facebook, Instagram, připište telefonní číslo.
5: No a teď už máme před...
4: Náš Messenger, Facebook, Instagram, připište telefonní číslo.
5: No a teď už máme před sebou dvě...
4: Facebook, Instagram, připište telefonní číslo.
5: No a teď už máme před sebou dvě věci. Metaliku...
4: Instagram, připište telefonní číslo.
5: No a teď už máme před sebou dvě věci. Metaliku...
4: Telefonní číslo.
5: No a teď už máme před sebou dvě věci. Metaliku, Whiskey in the Jar a pití s... No a teď už máme před sebou dvě věci. Metaliku, Whiskey in the Jar a pití Sava. Máme před sebou dvě věci. Metaliku, Whiskey in the Jar a pití Sava. Jedno budete dělat vy, jedno já. Metaliku, Whiskey in the Jar a pití Sava. Jedno budete dělat vy, jedno já. Metaliku, Whiskey in the Jar a pití Sava. Jedno budete dělat vy, jedno já. Whiskey in the jar a pití Sava, jedno budete dělat vy, jedno já. Jar a pití Sava, jedno budete dělat vy, jedno já. Sava, jedno budete dělat vy, jedno já.
1: Rock
5: vy, jedno já.
1: Rock Radio. Rock Radio.

0: Rádio. Rock Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy.
1: Hezké ráno, máme minutu.
0: Zprávy.
1: Hezké ráno, máme minutu.
0: Zprávy.
1: Hezké ráno, máme minutu po sedmé.
0: Zprávy.
1: Hezké ráno, máme minutu po sedmé, jsou tu další zprávy. Hezké ráno, máme minutu po sedmé, jsou tu další zprávy. Experti. Hezké ráno, máme minutu po sedmé, jsou tu další zprávy. Experti na problematiku závislostí. Hezké ráno, máme minutu po sedmé, jsou tu další zprávy. Experti na problematiku závislostí souhlasí s minutu po sedmé, jsou tu další zprávy. Experti na problematiku závislostí souhlasí s vládními návrhy, jsou tu další zprávy. Experti na problematiku závislostí souhlasí s vládními návrhy k větší. Experti na problematiku závislostí souhlasí s vládními návrhy k větší regulaci kratom. Na problematiku závislostí souhlasí s vládními návrhy k větší regulaci kratom.

0: Průša, který je úchyl v 7 hodin a 13 minut na Rock Rádiu. A Průša, který je úchyl v 7 hodin a 13 minut na Rock Rádiu. Průša, který je úchyl v 7 hodin a 13 minut na Rock Rádiu. Tenhle song tu opět je úchyl v 7 hodin a 13 minut na Rock Rádiu. Tenhle song tu opět nebyl dneska jen tak.
1: Společensky unavený z nějakého večírku a že ho ta noha trošku tlačila, tak si společensky unavený.

0: z nějakýho večírku a že ho ta noha trošku tlačela, tak si na chvíli sundal v tom taxiku. A pak, když z toho taxíku vystupoval, tak otevřel dveře a zapomněl, že tu noha, takže sebou plácnul na chodník. A taxikář si myslel, že tohle jako běžný, co se jako děje, když veze opilce domů, takže zavřela odjel, že jo.
1: S tou nohou.
0: Dispečinka vysvětlovat, že tam prostě nechal nohu i s butou, jestli by to nemohli přivést.
1: Tak to je moc hezký. Takže máš ten nízkušenosti jako my. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdravíčka, ať ještě dlouho na téhle hudební scéně.
0: A z celého srdíčka mu za celý rok rádio posíláme od Mr. Big to be with you.

Loufaránek Hagen, Hagenbaden ab. Loufaránek Hagen, Hagenbaden a Prúšák. Loufaránek Hagen, Hagenbaden a Prúšák, který je úchyl v 7 hodin a Loufaránek Hagen, Hagenbaden a Prúšák, který je úchyl v 7 hodin a 13 minut. Hagenbaden a

0: Amarant a Drop Dead Cynical upadnou... Amarant a Drop Dead Cynical upadnou... Amarant a Drop Dead Cynical upadnout mrtvej a cynický v... Amarant a Drop Dead Cynical upadnout mrtvej a cynický v 7 hodin... Amarant a Drop Dead Cynical upadnout mrtvej a cynický v 7 hodin 21 minut. Malé a Drop Dead Cynical upadnout mrtvej a cynický v 7 hodin 21 minut. Málem Dead Cynical upadnout mrtvej a cynický v 7 hodin 21 minut. Málem jsem toto upadnout mrtvej a cynický v 7 hodin 21 minut. Málem jsem to tady teďka viděl mrtvej a cynický v 7 hodin 21 minut. Málem jsem to tady teďka viděl naživo, ale cynický v 7 hodin 21 minut. Málem jsem to tady teďka viděl naživo, ale nakonec to tady Anabel 10 minut. Málem jsem to tady teďka viděl naživo, ale nakonec to tady Anabel dala vstala. Málem jsem to tady teďka viděl naživo, ale nakonec to tady Anabel dala vstala a posadila. Viděl naživo, ale nakonec to tady Anabel dala vstala a posadila se a funguje. Dobré nakonec to tady Anabel dala vstala a posadila se a funguje. Dobré ráno. Anabel dala vstala a posadila se a funguje. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Prosím tě, dneska posadila se a funguje. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Prosím tě, funguje. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Prosím tě, dneska je čtvrtek, máme...
1: Dobré ráno.
0: Prosím tě, dneska je čtvrtek, máme 18. června.
1: Ano.
0: Prosím tě, dneska je čtvrtek, máme 18. června. A prosím tě, dneska je čtvrtek, máme 18. června. A slaví se... Je čtvrtek, máme 18. června. A slaví se mezinárodní... Máme 18. června. A slaví se mezinárodní den 15. června. A slaví se mezinárodní den paniky. A slaví se mezinárodní den paniky. A slaví se mezinárodní den paniky. Mezinárodní den paniky.
2: Tak tu já mám každý den z něčeho minimálně jedno.
0: Národní den paniky.
2: Tak tu já mám každý den z něčeho minimálně jedno.
0: Paniky.
2: Tak tu já mám každý den z něčeho minimálně jednou. Dneska třeba z toho, že došla... Tak tu já mám každý den z něčeho minimálně jednou. Dneska třeba z toho, že došla voda. Každý den z něčeho minimálně jednou. Dneska třeba z toho, že došla voda.
0: Já jsem se právě chtěl
2: zeptat... ...čeho minimálně jednou. Dneska třeba z toho, že došla voda.
0: Já jsem se právě chtěl zeptat, jak zrovna
2: zvládnou. Dneska třeba z toho, že došla voda.
0: Já jsem se právě chtěl zeptat, jak zrovna zvládáš, jakože...
2: Dneska třeba z toho, že došla voda.
0: Já jsem se právě chtěl zeptat, jak zrovna zvládáš, jakože... Všichni tady umřeme.
2: Došla voda.
0: Já jsem se právě chtěl zeptat, jak zrovna zvládáš, jakože... Všichni tady umřeme. Já jsem se právě chtěl zeptat, jak zrovna zvládáš, jakože... Všichni tady umřeme, Ježíši Kriste. Chtěl zeptat, jak zrovna zvládáš, jakože... Všichni tady umřeme, Ježíši Kriste. Zrovna zvládáš, jakože... Všichni tady umřeme, Ježíši Kriste. Ne, ono vlastně jenom nic.
2: Ne, on ten barel...
0: Všichni tady umřeme, Ježíši Kriste. Ne, ono vlastně jenom nic.
2: Ne, on ten barel byl dole, takže...
0: Všichni tady umřeme, Ježíši Kriste. Ne, ono vlastně jenom nic.
2: Ne, on ten barel byl dole, takže dobrý.
0: Umřeme, Ježíši Kriste. Ne, ono vlastně jenom nic.
2: Ne, on ten barel byl dole, takže dobrý.
0: Ne, ono vlastně jenom nic.
2: Ne, on ten barel byl dole, takže dobrý. ne, já... Do...
0: Vlastně jenom nic.
2: Ne, on ten barel byl dole, takže dobrý. ne... Ne, on ten barel byl dole, takže dobrý. ne, já docela nepropadám. Byl dole, takže dobrý. ne, já docela nepropadám. ne, já docela nepropadám panice, si myslím. Jak v jakých situacích... ne, já docela nepropadám panice, si myslím. Jak v jakých situacích, jako když jsme teď jeli těma bugin... ne, já docela nepropadám panice, si myslím. Jak v jakých situacích, jako když jsme teď jeli těma bugin... Ne, já docela nepropadám panice, si myslím. Jak v jakých situacích, jako když jsme teď jeli těma bugin... Teda velmi propadala panice. To jsem myslel, že nedožijeme zítřejší odpoledne, naštěstí propadala panice. To jsem myslel, že nedožijeme zítřejší odpoledne, naštěstí to dopadlo dobře všechno. To jsem myslel, že nedožijeme zítřejší odpoledne, naštěstí to dopadlo dobře všechno. Hlavně ten chlapec vypadal, že nedožijeme zítřejší odpoledne, naštěstí to dopadlo dobře všechno. Hlavně ten chlapec vypadal, že mu tak zítřejší odpoledne, naštěstí to dopadlo dobře všechno. Hlavně ten chlapec vypadal, že mu tak 12, tam celý odpoledne, naštěstí to dopadlo dobře všechno. Hlavně ten chlapec vypadal, že mu tak 12, tam celý naštěstí to dopadlo dobře všechno. Hlavně ten chlapec vypadal, že mu tak 12, tam
0: celý chlapec.
2: Dobře všechno. Hlavně ten chlapec vypadal, že mu tak 12, tam
0: celý chlapec.

addiction. I need attention, feeding my addiction. I

0: Ten, který nás vezl. Mě ten chlapec vypadal, že je mu tak 12. Tam
1: který ten, chlapec?
0: Ten, který nás vezl.
1: Aha, no. To musíš poslouchat.
0: Chlapec vypadal, že je mu tak 12.
1: Tam který ten, chlapec?
0: Ten, který nás vezl.
1: Aha, no. To musíš...
0: Tak 12.
1: Tam který ten, chlapec?
0: Ten, který nás vezl.
1: Aha, no. To musíš posluchačům říct. Tam který chlapec?
0: Ten, který nás vezl.
1: Aha, no. To musíš posluchačům říct, já to vybalil ani nepec.
0: Ten, který nás vezl.
1: Aha. No. To musíš posluchačům říct, já to vybalil, oni ne.
0: Jo, aha, dobře, takže tak pardon, pánové a dámy, vezl nás chlapec, který vypadal zhruba jako můj syn. Takže to jsem si říkala, pane bože, ten má od... Zkušené znalosti za volantem, což mě překvapilo, ale i tak jsem se bála o život. Hlavně nejvtipnější bylo, když mu Zuzka říkala, jeďte s námi, jako kdybyste vezl vlastní rodinu. A on se na nás tak podělal. A Zuzka říkala, jeďte s námi, jako kdybyste vezl vlastní rodinu. Užili jsme si mezinárodní den paniky trošku dřív.
1: A jak to vypadalo, to se dozvím.
0: Přesně tak, takže následujte ne na Rock Rádiu, ale i Honzíka a mě.

0: ale i Honzíka a mě osobně, samozřejmě přes tak, takže následujte ne na Rock Rádiu, ale i Honzíka a mě osobně, samozřejmě přes ne na Rock Rádiu, ale i Honzíka a mě osobně, samozřejmě přes jsme velmi vtipný a na Rock Rádiu, ale i Honzíka a mě osobně, samozřejmě přes jsme velmi vtipný a kreativní, takže Honzíka a mě osobně, samozřejmě přes jsme velmi vtipný a kreativní, takže tam najdete a mě osobně, samozřejmě přes jsme velmi vtipný a kreativní, takže tam najdete spousta zábavy i na našich, samozřejmě přes jsme velmi vtipný a kreativní, takže tam najdete spousta zábavy i na našich soukromých profilech. Jsme velmi vtipní a kreativní, takže tam najdete spousta zábavy i na našich soukromých profilech. Takže tam najdete spousta zábavy i na našich soukromých profilech.
1: Tak určitě, a nebo
0: spousta zábavy i na našich soukromých profilech.
1: Tak určitě, a nebo za chvíli je
0: Merlin i na našich soukromých profilech.
1: Tak určitě, a nebo za chvíli je Marilyn Manson.
0: Soukromých profilech.
1: Tak určitě, a nebo za chvíli je Marilyn Manson. Tak určitě, a nebo za chvíli je Marilyn Manson.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je
1: Určitě, a nebo za chvíli je Marilyn Manson.
2: Vítejte v kempu, vaše
1: Za chvíli je Marilyn Manson.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867
1: Manson.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867 Vítejte v kempu, vaše místo je 867 sektor G. V kempu, vaše místo je 867 sektor G.

0: Tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových. Biznis začnete nápadem. A my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastové nápadem. A my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finále. A my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finále. Dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na Technik Plast. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com. Plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com. Dřív návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
1: Dřív než začnou prázdniny.
0: K finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
1: Dřív než začnou prázdniny.
0: Produktu. Více na technikplast.com.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou.
0: Na technikplast.com.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou.
0: Ne.com.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Ne. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Než vypneš. Než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Než vypneš. Než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19 vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19 GP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. Grand Prix České republiky. Už 19. až 20. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho. České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho. Už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš 14. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na auto 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na Autodrom Brno 1. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
2: Atención.
0: Pořídíš na autodrombrno.com. Autodrombrno.com.
2: Atención, señoras y señores.
0: Latropica.com.
2: Atención, señoras y señores.
3: Latropical.
2: Atención, señoras y señores.
3: Latropical Party.
2: Atención, señoras y señores.
3: Latropical Party. Opět roztančí.
2: Atención, señoras y señores.
3: La Tropical Party opět roztančí smích.
2: Atención, señoras y señores.
3: La Tropical Party opět roztančí smích.
2: Y señores.
3: La Tropical Party opět roztančí smích.
2: Un, dos, tres.
3: Tanečkal. La Tropical Party opět roztančí smích.
2: Un, dos, tres.
3: Tanečkal Party opět roztančí smích.
2: Un, dos, tres.
3: Taneční škola La Tropical zve opět roztančí smích.
2: Stres.
3: Taneční škola La Tropical zve všechny.
2: Un, dos, tres.
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinsko.
2: Un, dos, tres.
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy.
2: Tres.
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy. Na ten škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy. Na ten nejlepší mejdan. Zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy. Na ten nejlepší mejdan. Workshopy, dnivce latinskoamerické zábavy, na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, superprostředí, americké zábavy, na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, superprostředí, to všechno na na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, superprostředí, to všechno na nádherné terase s mejdan. Workshopy, drinky, superprostředí, to všechno na nádherné terase smíchu. Workshopy, drinky, superprostředí, to všechno na nádherné terase smíchu.
2: La Tropical.
3: Drinky, superprostředí, to všechno na nádherné terase smíchu.
2: La Tropical.
3: Superprostředí, to všechno na nádherné terase smíchu.
2: La Tropical.
3: Přijďte se, to všechno na nádherné terase smíchu.
2: La Tropical.
3: Přijďte se bavit, přijďte tam na nádherné terase smíchu.
2: La Tropical.

0: Přijďte se bavit, přijďte teda se smíchou.
1: La Tropical!
0: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: La Tropical!
0: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yes, so!
0: Další
1: La Tropical!
0: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yes, so!
0: Další La Tropical! Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yes, so!
0: Další La Tropical Party je už tuto. Přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yes, so!
0: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17. Přijďte žít.
1: Yes, so!
0: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. Přijďte žít.
1: Yes, so!
0: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin.
1: Yes, so!
0: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na ter... La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na ter... Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Tu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na La Tropical Party na terase Smíchov. Více na Verty na terase Smíchov. Více na www.latropical.smíchov. Více na www.latropical.cz. Více na www.latropical.cz. Více na www.latropical.cz. www.latropical.cz. Tropical.cz.
2: Vše pro bagr.

0: smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák.
1: Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Mail. www.bezkempu.cz.
2: Nejlepší výběr, nejnižší.
1: www.bezkempu.cz.
2: Nejlepší výběr, nejnižší.
1: www.bezkempu.cz.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou
1: CZ.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Biznis a Benešově. Více na bene.cz.
3: Biznis začne ten.
2: Více na bene.cz.
3: Biznis začne ten.
2: Bene.cz.
3: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvár. Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvár. Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tacho. Biznis začnete nápadem a my mu dáme...

0: Pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone. Pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone. V Lidlu jsou Vodafone.cz. Vodafone. V Lidlu jsou ceny v klidu. Vodafone. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidává Vodafone. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola 01, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola 0,1,75 litru, být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola 0,1,75 litru klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola 0,1,75 litru za novou běžnou cenu. Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola 0,1,75 litru za novou běžnou cenu. Normal nebo Coca-Cola 0,1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Coca-Cola 0,1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo má 0,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 205 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další 50 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další mu za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí. 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Top Trade akreditovaný
0: 90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Top Trade akreditovaný.
0: V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Top Trade akreditovaný prodejce obytných vozů.
0: Další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Top Trade akreditovaný prodejce obytných vozů Francia.
0: Lidl, Lidl, to se vyplatí.
1: Top Trade akreditovaný prodejce obytných vozů Francia. Yukon Club,
0: to se vyplatí.
1: Top Trade akreditovaný prodejce obytných vozů Francia. Yukon Club Travel. Top Trade akreditovaný prodejce obytných vozů Francia. Yukon Club Travel Carado a Pesl. Má showroom akreditovaný prodejce obytných vozů Francia. Yukon Club Travel Carado a Pesl. Má showroom v Praze a Holešově. Prodejce obytných vozů Francia. Yukon Club Travel Carado a Pesl. Má showroom v Praze a Holešově. Francia. Yukon Club Travel Carado a Pesl. Má showroom v Praze a Holešově. Vozy skladem, půjčovna, servis. Yukon Club Travel Carado a Pesl. Má showroom v Praze a Holešově. Vozy skladem, půjčovna, servis. Carado a Pesl. Má showroom v Praze a Holešově. Vozy skladem, půjčovna, servis. Více na www.toptrade a Holešově. Vozy skladem, půjčovna, servis. Více na www.toptrade.cz.
2: Když uvidí
1: skladem, půjčovna, servis. Více na www.toptrade.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporem,
1: půjčovna, servis. Více na www.toptrade.cz.
2: Když uvidíte
1: servis. Více na www.toptrade.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levně
1: na www.toptrade.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější
1: trade.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti. Levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti. Kilo za sčí nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti. Kilo za 70. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti. Kilo za 70. Den u nás. Vepřová pečeně bez kosti. Kilo za 79,90. Vepřová pečeně bez kosti. Kilo za 79,90. A kapsičky pro bez kosti. Kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix. Kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix 44,90. A kapsičky pro kočky Felix 40.

44 kusů s apkou za 206 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 260 pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Al 4 kusů s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k desátému s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k desátému šestý. Za 269 korun. Albert. Dle srovnání k desátému šestý. 69 korun. Albert. Dle srovnání k desátému šestý. Albert. Dle srovnání k desátému šestý. Dle srovnání k desátému šestý. Rok. K desátému šestý.

Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné obdíly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. V jednom místě. Pohodlné objednání.

Tahle nabídka je dodání vše pro bagr.cz. Tahle nabídka na vás nepočká. Vše pro bagr.cz. Tahle nabídka na vás nepočká. CZ. Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný. Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od... Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už. Nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 190 na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně. Od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první. Můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak nevadí 9 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skoč na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny na. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na. Neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz.

webu i FM nebo na Rádia Pohoda. V DABu i FM nebo na Rádia V DABu i FM nebo na Rádia.cz. V DABu i FM nebo na Rádia.cz. Rock DABu i FM nebo na Rádia.cz. Rokem nebo na Rádia.cz. Rok rádio na Rádia.cz. Rok rádio.cz.

0: Informace z fotbalu. Jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu. Branky, body. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu. Branky, body, žlutý i červený. Informace z fotbalového šampionátu. Branky, body, žlutý i červený karty. To vše fotbalového šampionátu. Branky, body, žlutý i červený karty. To šampionátu. Branky, body, žlutý i červený karty. To všechno na jednom místě. Branky, body, žlutý i červený karty. To všechno na jednom místě. Body, žlutý i červený karty. To všechno na jednom místě. Abyste byli ty i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. V obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Puk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop, až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop, každý den budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop, každý den na Rock Rádiu. Tak fotbal. Dejte si slušnej výkop, každý den na Rock Rádiu. Dejte si slušnej výkop, každý den na Rock Rádiu. Na Rock Rádiu.
1: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Kompas. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.
0: Rock Radio, co se děje?
2: Slib do rukou předsedy sněmovny Tomia Okamury složí taky dva noví členové.

0: Členové širšího vedení do rukou předsedy sněmovny Tomia Okamury složí taky dva noví členové širšího vedení nejvyššího sněmovny Tomia Okamury složí taky dva noví členové širšího vedení nejvyššího kontrolního úřadu. Tomia Okamury složí taky dva noví členové širšího vedení nejvyššího kontrolního úřadu. Složí taky dva noví členové širšího vedení nejvyššího kontrolního úřadu. Nemoví členové širšího vedení nejvyššího kontrolního úřadu. Memorandum o vedení nejvyššího kontrolního úřadu. Memorandum o porozumění nejvyššího kontrolního úřadu. Memorandum o porozumění mezi Spojenými státy a Íránem, které otevírá úřadu. Memorandum o porozumění mezi Spojenými státy a Íránem, které otevírá cestu. Memorandum o porozumění mezi Spojenými státy a Íránem, které otevírá cestu k mírové dohodě ve středu. Porozumění mezi Spojenými státy a Íránem, které otevírá cestu k mírové dohodě ve středu elektronicky. Státy a Íránem, které otevírá cestu k mírové dohodě ve středu elektronicky. A Íránem, které otevírá cestu k mírové dohodě ve středu elektronicky podepsali americký prezident. Otevírá cestu k mírové dohodě ve středu elektronicky podepsali americký prezident Donald Trump. K mírové dohodě ve středu elektronicky podepsali americký prezident Donald Trump a jeho iránský je ve středu elektronicky podepsali americký prezident Donald Trump a jeho iránský podepsali americký prezident Donald Trump a jeho iránský protějšek. Memorandum o porozumění tak podpisem vstoupilo v platnost. Trenér fotbalové reprezentace Miroslav Koubek připustil, že ve druhém utkání na mistrovství světa úvodnímu duelu s Koreou.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude oblačno až plus s Koreou.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno ráno.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno ráno.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno ráno a místy i
1: počasí.
0: Nezbude oblačno až polojasno ráno a místy i večer na celém území skoro jasno na horách se jenom výjimečně ještě vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty se budou na území skoro jasno na horách se jenom výjimečně ještě vyskytnou přehánky. Na severovýchodě a východě naměříme kolem 25 stupňů Celsia. Na D5 se opatrně po 30 stupňů.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Na D5 se opatrně po...
1: Rock Radio. Doprava.
0: Na D5 se opatrně, pokud jedete ve směru na Plzeň.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Na D5 se opatrně, pokud jedete ve směru na Plzeň.
1: Doprava.
0: Na D5 se opatrně, pokud jedete ve směru na Plzeň, na 15... Na D5 se opatrně, pokud jedete ve směru na Plzeň, na 15. kilometru se srazil náklad. D4 se bouralo ve směru napravo.

0: Prahu na 55. s osobákem a na D4 se bouralo ve směru na Prahu na 55,5 kilometru. A na D4 se bouralo ve směru na Prahu na 55,5 kilometru. Na D4 se bouralo ve směru na Prahu na 55,5 kilometru. Bouralo ve směru na Prahu na 55,5 kilometru. Na Prahu na 55,5 kilometru.
1: Viditelný zážitek.
0: 55,5 kilometru.
1: Viditelný
0: zážitek. 55,5 kilometru.
1: Viditelný zážitek v každém okamžiku. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oči. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Tak v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad při oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinika.hrnice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinika.hp.cz. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinika.hp.cz. Vad bez ohledu na věk. www.ocniklinika.hp.cz. Do na věk. www.ocniklinika.hp.cz. www.ocniklinika.hp.cz. hp.cz.

0: Personální Ježíš. Personální. Personální Ježíšek a Marilyn Manson na rok. Personální Ježíšek a Marilyn Manson na rok rádiu minutu po půl osmí.
1: A naše personální Ježíš
0: na rok rádiu minutu po půl osmí.
1: A naše personální Ježíška Zuzanka má další zprávy.
0: Ale po půl osmí.
1: A naše personální Ježíška Zuzanka má další zprávy.
0: Haleluja.
1: A naše personální Ježíška Zuzanka má další zprávy.
0: Haleluja.
1: Personální Ježíška Zuzanka má další zprávy.
0: Haleluja.
2: Tak hoši.
1: Zuzanka má další zprávy.
0: Haleluja.
2: Tak hoši, rozcvičit poklusem klednic.
1: Další zprávy.
0: Haleluja.
2: Tak hoši, rozcvičit poklusem klednici.
0: Haleluja.
2: Tak hoši, rozcvičit poklusem klednici. Zpracovat něco k pití. Tak hoši, rozcvičit poklusem klednici. Zpracovat něco k pití. Zpracovat něco k pití. Dlouhej pas na gauč před televizi a zákon k pití. Dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. Dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spod televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny za to je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace.

Zuzko, díky. Rock Radio. Zuzko, díky. Rock Radio. Zuzko, díky. Po zprávách je zase čas. Rock Radio. Zuzko, díky. Po zprávách je zase čas na nějakou tancovačku. Radio. Zuzko, díky. Po zprávách je zase čas na nějakou tancovačku, tak si dáme hello. Zuzko, díky. Po zprávách je zase čas na nějakou tancovačku, tak si dáme Halloweeny. Zuzko, díky. Po zprávách je zase čas na nějakou tancovačku, tak si dáme Halloweeny. Po zprávách je zase čas na nějakou tancovačku, tak si dáme Halloweeny. Doktor Stein.

0: Halloween. Halloween. Halloween a doktor Stein. Halloween a doktor Stein na Rock Rádiu v 7 hodin a 30. Halloween a doktor Stein na Rock Rádiu v 7 hodin a 30. Halloween a doktor Stein na Rock Rádiu v 7 hodin a 38. Stein na Rock Rádiu v 7 hodin a 38 minut. Já bych po rádiu v 7 hodin a 38 minut. Já bych potřeba, Anabel, aby si vstala a šla něco říkat. Hodin a 38 minut. Já bych potřeba, Anabel, aby si vstala a šla něco říkat. 38 minut. Já bych potřeba, Anabel, aby si vstala a šla něco říkat. 8 minut. Já bych potřeba, Anabel, aby si vstala a šla něco říkat. Já bych potřeba, Anabel, aby si vstala a šla něco říkat.
1: Já už jdu.
0: Potřeba, Anabel, aby si vstala a šla něco říkat.
1: Já už jdu.
0: Prosím tě, děkuju. Prosím tě, děkuju, já jsem ti tak ještě něco pustit.
1: No,
0: schválně, jestli znáš tu... Prosím tě, děkuju, já jsem ti tak ještě něco pustit.
1: No,
0: schválně, jestli znáš tuhle tu muziku.
1: Ano. Samozřejmě.
0: Co to je?
1: Akta X. Samozřejmě.
0: Co to je?
1: Akta X.
0: Seriál Akta X. A víš, kdo...
1: Samozřejmě.
0: Co to je?
1: Akta X.
0: Seriál Akta X. A víš, kdo... Co to je?
1: Akta X.
0: Seriál Akta X. A víš, kdo tam...
1: Akta X.
0: Seriál Akta X. A víš, kdo tam byly ty hlavní postavy?
1: Mulder a Scully X.
0: Seriál Akta X. A víš, kdo tam byly ty hlavní postavy?
1: Mulder a Scullyová.
0: Seriál Akta X. A víš, kdo tam byly ty hlavní postavy?
1: Mulder a Scullyová.
0: Seriál Akta X. A víš, kdo tam byly ty hlavní postavy?
1: Mulder a Scullyová.
0: A víš, kdo tam byly ty hlavní postavy?
1: Mulder a Scullyová.
0: A víš, kdo hrál Muldera? Ty hlavní postavy?
1: Mulder a Scullyová.
0: A víš, kdo hrál Muldera?
1: Duchovny. Mulder a Scullyová.
0: A víš, kdo hrál Muldera?
1: Duchovny.
0: A víš, kdo hrál Muldera?
1: Duchovny.
0: David Duchovny hrál Muldera.
1: Duchovny.
0: David Duchovny, americký herec. A víš, proč o tom teď mluvím?
1: Duchovny.
0: David Duchovny, americký herec. A víš, proč o tom teď mluvím?
1: Duchovny.
0: David Duchovny, americký herec. A víš, proč o tom teď mluvím?
1: Manarsky. Duchovny.
0: David Duchovny, americký herec. A víš, proč o tom teď mluvím?
1: Manarsky.
0: Je ne. David Duchovny, americký herec. A víš, proč o tom teď mluvím?
1: Manarsky.
0: Je ne.
1: Umřesky.
0: Je ne.
1: Umřel.
0: Je, ne. A ještě mladej.
1: Dostal.
0: Je, ne.
1: Umřel.
0: Je, ne. A ještě mladej.
1: Dostal mrtvíčku, co se mu stalo, řek, umřel.
0: Je, ne. A ještě mladej.
1: Dostal mrtvíčku, co se mu stalo, řekni to.
0: No tak známe jako
1: Muldera.
0: A ještě mladej.
1: Dostal mrtvíčku, co se mu stalo, řekni to.
0: No tak známe jako Muldera. A ještě mladej.
1: Dostal mrtvíčku, co se mu stalo, řekni to.
0: No tak známe jako Muldera, že jo?
1: Dostal mrtvíčku, co se mu stalo, řekni to.
0: No tak známe jako Muldera, že jo? Akt X, případně jako Hank Moody ze...
1: Co se mu stalo, řekni to.
0: No tak známe jako Muldera, že jo? Akt X, případně jako Hank Moody.
1: Řekni to.
0: No tak známe jako Muldera, že jo? Akt X, případně jako Hank Moody ze seriálu Californication. Známe jako Muldera, že jo? Akt X, případně jako Hank Moody ze seriálu Californication. To je taky mimochodem, že jo? Akt X, případně jako Hank Moody ze seriálu Californication. To je taky mimochodem geniální. Případně jako Hank Moody ze seriálu Californication. To je taky mimochodem geniální seriál, i když už je taky staršího data, tak nevím. Jako Hank Moody ze seriálu Californication. To je taky mimochodem geniální seriál, i když už je taky staršího data, tak nevím. Ze seriálu Californication. To je taky mimochodem geniální seriál, i když už je taky staršího data, tak nevím. Možná mladší. Californication, to je taky mimochodem geniální seriál, i když už je taky staršího data, tak nevím, možná mladší si nepamatuju. Californication, to je taky mimochodem geniální seriál, i když už je taky staršího data, tak nevím, možná mladší si nepamatuju. No ale geniální seriál, i když už je taky staršího data, tak nevím, možná mladší si nepamatuju. No ale když už je taky staršího data, tak nevím, možná mladší si nepamatuju. No ale málo kdo ví, že se věnuje data, tak nevím, možná mladší si nepamatuju. No ale málo kdo ví, že se věnuje i mladší si nepamatuju. No ale málo kdo ví, že se věnuje i muzice. A že, no ale málo kdo ví, že se věnuje i muzice a že tam kombinuje rock, folk, ale málo kdo ví, že se věnuje i muzice a že tam kombinuje rock, folk, kdo ví, že se věnuje i muzice a že tam kombinuje rock, folk a

0: takový jako zvláštní i muzice a že tam kombinuje rock, folk a takový jako chystá se do Prahy 15. října bude v Praze, aby texty a chystá se do Prahy 15. října bude v Praze, aby a chystá se do Prahy 15. října bude v Praze, aby představil chystá se do Prahy 15. října bude v Praze, aby představil svoje nový 15. října bude v Praze, aby představil svoje nový chystaný 15. října bude v Praze, aby představil svoje nový chystaný album Prince of Peace v Praze, aby představil svoje nový chystaný album Prince of Peace svoje nový chystaný album Prince of Pieces už vyšel nový chystaný album Prince of Pieces už vyšla titulní chystaný album Prince of Pieces už vyšla titulní píseň před Prince of Pieces. Už vyšla titulní píseň před 13 dnama. Zní to nějak tak. Kytárka, pohodička. Já cítím ty busty trošku z toho. Kytárka, pohodička. Já cítím ty busty trošku z toho.
1: Já jsem chtěl říct, jak mi...
0: Pohodička. Já cítím ty busty trošku z toho.
1: Já jsem chtěl říct,
0: že... Ty trošku z toho.
1: Já jsem chtěl říct, jak my dva, když jdeme k táboráku. No. Já jsem chtěl říct, jak my dva, když jdeme k táboráku.
0: No. No. Já když jsem to... No. Já když jsem to poprvé... Já když jsem to poprvé slyšel, tak mě to trošku... Já když jsem to poprvé slyšel, tak mě to trošku připomnělo R.E.M.
1: Tak je americký.
0: Já když jsem to poprvé slyšel, tak mě to trošku připomnělo R.E.M.
1: Tak je americký country.
0: Já když jsem to poprvé slyšel, tak mě to trošku připomnělo R.E.M.
1: Tak je americký country.
0: No, já to poprvé slyšel, tak mě to trošku připomnělo R.E.M.
1: Tak je americký country.
0: Tak mě to trošku připomnělo R.E.M.
1: Tak je americký country.
0: No, je to jako něco mezi, ale připomnělo R.E.M.
1: Tak je americký country.
0: No, je to jako něco mezi, ale jako...
1: Tak je americký country.
0: No, je to jako něco mezi, ale jako... Je to takový trošku...
1: Country.
0: No, je to jako něco mezi, ale jako... Je to takový trošku električnější, když to... No, je to jako něco mezi, ale jako... Je to takový trošku električnější, když to americký country je trošku jiný. Jako něco mezi, ale jako... Je to takový trošku električnější, když to americký country je trošku jiný, než jako... Jako... Je to takový trošku električnější, když to americký country je trošku jiný, než jako to naše kotlíkářský. Je to takový trošku električnější, když to americký country je trošku jiný, než jako to naše kotlíkářský. Električnější, když to americký country je trošku jiný, než jako to naše kotlíkářský. Tak jsem na to zvědavej. Country je trošku jiný, než jako to naše kotlíkářský. Tak jsem na to zvědavej, jak moc tam tu rokovou jako to naše kotlíkářský. Tak jsem na to zvědavej, jak moc tam tu rokovou muziku kotlíkářský. Tak jsem na to zvědavej, jak moc tam tu rokovou muziku nacpe. Tak jsem na to zvědavej, jak moc tam tu rokovou muziku nacpe. Tak jsem na to zvědavej, jak moc tam tu rokovou muziku nacpe. Jako taky. Herec. Hmm? Hele, 15. října tu bude v Praze.
1: A my tu asi budeme taky, tak uvidíme.
0: 15. října tu bude v Praze.
1: A my tu asi budeme taky, tak uvidíme.
0: Z největší pravděpodobně. V Praze.
1: A my tu asi budeme taky, tak uvidíme.
0: Z největší pravděpodobností jak... Praze.
1: A my tu asi budeme taky, tak uvidíme.
0: Z největší pravděpodobností, jak když se podíváme, nevím, co to je za den.
1: Asi budeme taky, tak uvidíme.
0: Z největší pravděpodobností, jak když se podíváme, nevím, co to je za den. 15. října je prostě... Z největší pravděpodobností, jak když se podíváme, nevím, co to je za den. 15. října je prosím tě pravděpodobností, jak když se podíváme, nevím, co to je za den. 15. října je prosím tě čtvrtek, jak když se podíváme, nevím, co to je za den. 15. října je prosím tě čtvrtek, tak to tu určitě budeme.
1: Tak jestli...
0: 15. října je prosím tě čtvrtek, tak to tu určitě budeme.
1: Tak jestli nás pustí do backstage.
0: 15. října je prosím tě čtvrtek, tak to tu určitě budeme.
1: Tak jestli nás pustí do backstage, tak se možná domluvíme.
0: Prosím tě čtvrtek, tak to tu určitě budeme.
1: Tak jestli nás pustí do backstage, tak se možná domluvíme.
0: Přesně tak, hele, krásný. Určitě budeme.
1: Tak jestli nás pustí do backstage, tak se možná domluvíme.
0: Přesně tak, hele, krásný.
1: Domluvíme.
0: Přesně tak, hele, krásný. Taková pohodička.

0: Ja, přesně tak, hele, krásný. Taková pohodička na... Hele, krásný. Taková pohodička na nedělní grilovačku, když tam hodíš... Taková pohodička na nedělní grilovačku, když tam hodíš jednoho čtvrt... Taková pohodička na nedělní grilovačku, když tam hodíš jednoho čtvrt tu novýho čuníka. Taková pohodička na nedělní grilovačku, když tam hodíš jednoho čtvrt tu novýho čuníka. Taková pohodička na nedělní grilovačku, když tam hodíš jednoho čtvrt tu novýho čuníka. Pohodička na nedělní grilovačku, když tam hodíš jednoho čtvrt tu novýho čuníka. Grilovačku, když tam hodíš jednoho čtvrt tu novýho čuníka.
1: Dala bych si čuníka.
0: Hodíš jednoho čtvrt tu novýho čuníka.
1: Dala bych si čuníka.
0: Tak uvidíme, těšíme se na čtvrt tu novýho čuníka.
1: Dala bych si čuníka.
0: Tak uvidíme, těšíme se tu novýho čuníka.
1: Dala bych si čuníka.
0: Tak uvidíme, těšíme se na Davida Misa.
1: Dala bych si čuníka.
0: Tak uvidíme, těšíme se na Davida. My se jdem tady dát čuníka.
1: Dala bych si čuníka.
0: Tak uvidíme, těšíme se na Davida. My se jdem tady dát čuníka. Tak uvidíme, těšíme se na Davida. My se jdem tady dát čuníka. Za chvíli Linkin Park a Bleed It Out. My se jdem tady dát čuníka. Za chvíli Linkin Park a Bleed It Out. Já jsem tady dát čuníka. Za chvíli Linkin Park a Bleed It Out. Já čuníka. Za chvíli Linkin Park a Bleed It Out. Já Barka Bleed It Out.
2: Já nový plot mám. Nový plot. Já nový plot mám. Nový plot od firmy. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat. Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obmontujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Všechno dobrý.
3: Pomoc. Nemůžu. Pomoc. Nemůžu dýchat. Pomoc. Nemůžu dýchat. Nemůžu dýchat. Nemůžu dýchat.
4: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější. Dýchat. Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilátory technika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilátory.cz najdete přes je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilátory.cz najdete přes 3000 produktů skladem, než si možná myslíte. I proto na ventilátory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. I proto na ventilátory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné ventilátory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. .cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilátory.cz 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilátory.cz svět skladem a odborné poradenství. Ventilátory.cz svět vytrání na jednom místě. Odborné poradenství. Ventilátory.cz svět vytrání na jednom místě. Ventilátory.cz svět vytrání na jednom místě.
5: Vše pro vaši...
2: .cz svět vytrání na jednom místě.
5: Vše pro vaši grilovačku pořídíte...
2: Svět vytrání na jednom místě.
5: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás...
2: Na místě.
5: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás tento týden Gemerka Bota... Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanika s optimálním poměrem grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanika s optimálním poměrem hořčíku a bdíte u nás. Tento týden Gemerka Botanika s optimálním poměrem hořčíku a báb. Tento týden Gemerka Botanika s optimálním poměrem hořčíku a bábník. Gemerka Botanika s optimálním poměrem hořčíku a bábníku za 12,90. Bohemiaku a bábníku za 12,90. Bohemia Min elegantní perlivé víno v kuze za 12,90. Bohemia Mini elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. Bohemia Mini elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. Bohemia Mini elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar výčepní pivo z národního víno v plechovce za 26.

0: 20,90 a Budvar výčepní pivo z Národního pivovaru za 26,90 a Budvar výčepní pivo z Národního pivovaru za 9,90 a Budvar výčepní pivo z Národního pivovaru za 9,90 až do 20. Budvar výčepní pivo z Národního pivovaru za 9,90 až do 23. června. Kaufland. Jen do konce června zakoupíte permanentku na 3. června. Kaufland. Jen do konce června zakoupíte permanentku. Kaufland. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobrani. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horký že slíže permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horký že slíže Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horký že slíže Manky Business Kolově za 800 korun. Horký že slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková. Horký že slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další, zde Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další, zde vystoupí od 11. do Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další, zde vystoupí od 11. do 13. Ben Kristovao a další, zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky Vao a další, kde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí jen do konce června. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí jen do konce června. Jdete na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí jen do konce června. Vinobraní CZ. Nabídka platí jen do konce června.
1: Kosmetika
0: CZ. Nabídka platí jen do konce června.
1: Angry Birds Kosmetika.
0: Ka platí jen do konce června.
1: Angry Birds Kosmetika, co má koule.
0: Do konce června.
1: Angry Birds Kosmetika, co má koule. Angry Birds Kosmetika, co má koule. Angry Birds. Angry Birds Kosmetika, co má koule. Angry Birds Kosmetika, co má koule. Angry Birds. Lousy a co má koule. Angry Birds. Lousy vůně pot i sporek žádný na koule. Angry Birds. Lousy vůně pot i sporek. Angry Birds. Lousy vůně pot i sporek žádný keci fok. Angry Birds. Lousy vůně pot i sporek žádný keci funkčí. Lousy vůně pot i sporek žádný keci funkčí věci. Ano, vůně pot i sporek žádný keci funkčí věci. Ano, sporek žádný keci funkčí věci. Ano, gr i b a žádný keci funkčí věci. Ano, gr i b a r d s. Ano, gr i b a r d s. Tečka CZ. B a r d s. Tečka CZ. BRDS.cz.
2: Kontejnery Siegl.
1: .cz.
2: Kontejnery Siegl, dobrý den.
3: Zdravím.
1: .cz.
2: Kontejnery Siegl, dobrý den.
1: .cz.
2: Kontejnery Siegl, dobrý den.
3: Zdravím, tady čtu.
2: Kontejnery Siegl, dobrý den.
3: Zdravím, tady čtu, že kontejnery.
2: Kontejnery Siegl, dobrý den.
3: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
2: Kontejnery Siegl, dobrý den.
3: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
2: Sedmkní Siegl, dobrý den.
3: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
2: Sedmkní.
3: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
2: Sedmkní v týdnu, třeba i.
3: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
2: Sedmkní v týdnu, třeba i v noci.
3: A jak to dělá? Tu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
2: Sedmkní v týdnu, třeba i v noci.
3: Kontejnery přistavíte i o víkendu.
2: Sedmkní v týdnu, třeba i v noci.
3: A jak to dělá?
2: Sedmkní v týdnu, třeba i v noci.
3: A jak to děláte?
2: Jednoduše, jsme si. Sedmkní v týdnu, třeba i v noci.
3: A jak to děláte?
2: Jednoduše, v týdnu, třeba i v noci.
3: A jak to děláte?
2: Jednoduše, jsme Siegl. V noci.
3: A jak to děláte?
2: Jednoduše, jsme Siegl.
4: www.siegl.
3: A jak to děláte?
2: Jednoduše, jsme Siegl.
4: www.siegl.cz.
2: Jednoduše, jsme Siegl.
4: www.siegl.

0: Siegel.cz.
1: Potřebuje...
2: Jednoduše, jsme Siegel.
0: www.siegel.cz.
1: Potřebuješ změnit splátku?
0: www.siegel.cz.
1: Potřebuješ změnit splátku?
0: www.siegel.cz.
1: Potřebuješ změnit splátku?
0: www.siegel.cz.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Credit? Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš. Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš. Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden mtku. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš mi. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ, tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: A teď
1: Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: A teď pozor, extra
1: credit. Pro lepší příběhy.
3: A teď pozor, extrém
1: lepší příběhy.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 200 Pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc. Včetně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc. Včetně palivové karty. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. I pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Jde na Nissan.cz.
4: Rock Radio.

od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Rok od rána do večera. A na do večera.

nebo na radia.cz. FM nebo na radia.cz. Rock nebo na radia.cz. Rock radio. radia.cz. Rock radio. .cz.

Nemusíš být ve věku. Nemusíš být ve věku kozatá, abys byla. Nemusíš být ve věku kozatá. Nemusíš být ve věku kozatá, abys byla rockerka. Rock. Nemusíš být ve věku kozatá, abys byla rockerka. Rock je slušná muzika. Být ve věku kozatá, abys byla rockerka. Rock je slušná muzika pro všechny. Kozatá, abys byla rockerka. Rock je slušná muzika pro všechny. Je slušná muzika pro všechny. Muzika pro všechny.

na plíce. V dobrým a sedej na plíce.

0: som sa načúchala asi na záchode.
1: Kydala sa vo.
0: Ja som sa načúchala asi na záchode.
2: Motokeci.
0: Ja som sa načúchala asi na záchode.
2: Motokeci Marcela He.
0: Ja som sa načúchala asi na záchode.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
0: Ja som sa načúchala asi na záchode.
2: Motokeci Marcela Herbolta. Motokeci Marcela Herbolta.
3: Jedno známe přísloví.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Jedno známé přísloví hlásá, že všechny cesty vedou
2: do Marcela Herbolta.
3: Jedno známé přísloví hlásá, že všechny cesty vedou do Říma něco
2: Herbolta.
3: Jedno známé přísloví hlásá, že všechny cesty vedou do Říma něco mi ale říká, že Jedno známé přísloví hlásá, že všechny cesty vedou do Říma něco mi ale říká, že mnohem Jedno známé přísloví hlásá, že všechny cesty vedou do Říma něco mi ale říká, že mnohem exponovanější bude tento týden. Hlásá, že všechny cesty vedou do Říma něco mi ale říká, že mnohem exponovanější bude ten všechny cesty vedou do Říma něco mi ale říká, že mnohem exponovanější bude tento týden D1 směr Brno do Říma něco mi ale říká, že mnohem exponovanější bude tento týden D1 směr Brno. Tam něco mi ale říká, že mnohem exponovanější bude tento týden D1 směr Brno. Tam vyrazí mnohem exponovanější bude tento týden D1 směr Brno. Tam vyrazí tisíce motorkářů. Exponovanější bude tento týden D1 směr Brno. Tam vyrazí tisíce motorkářů na MotoGP. Tak pevný nervy. D1 směr Brno. Tam vyrazí tisíce motorkářů na MotoGP. Tak pevný nervy. A pokud se tomu směr Brno. Tam vyrazí tisíce motorkářů na MotoGP. Tak pevný nervy. A pokud se Brno. Tam vyrazí tisíce motorkářů na MotoGP. Tak pevný nervy. A pokud se tomu chcete vyhnout, můžete tisíce motorkářů na MotoGP. Tak pevný nervy a pokud se tomu chcete vyhnout, můžete vyrazit třeba na MotoGP. Tak pevný nervy a pokud se tomu chcete vyhnout, můžete vyrazit třeba do Bechyně. Na pokud se tomu chcete vyhnout, můžete vyrazit třeba do Bechyně. Na tamní sraz železných pánů chcete vyhnout, můžete vyrazit třeba do Bechyně. Na tamní sraz železných pánů, což pro tentokrát třeba do Bechyně. Na tamní sraz železných pánů, což pro tentokrát nejsou rytíři, ale motorky jsou rytíři, ale motorkáři. Sraz je od pátku do neděle a všem, co dorazí, slibuje se kotel zábavy, muzika, soud, motorkáři. Sraz je od pátku do neděle a všem, co dorazí, slibuje se kotel zábavy. Od pátku do neděle a všem, co dorazí, slibuje se kotel zábavy. Muzika, soutěže, spanělky. A všem, co dorazí, slibuje se kotel zábavy. Muzika, soutěže, spanělka. Prostě klasický sraz. Slibuje se kotel zábavy. Muzika, soutěže, spanělka. Prostě klasický sraz. Na pomezí Karlovarského kotel zábavy. Muzika, soutěže, spanělka. Prostě klasický sraz. Na pomezí Karlovarského a Plzeňského. Muzika, soutěže, spanělka. Prostě klasický sraz. Na pomezí Karlovarského a Plzeňského kraje se nachází dědina Spanělka, prostě klasický sraz. Na pomezí Karlovarského a Plzeňského kraje se nachází dědina Zkouzelně, klasický sraz. Na pomezí Karlovarského a Plzeňského kraje se nachází dědina Zkouzelně drsným sraz. Na pomezí Karlovarského a Plzeňského kraje se nachází dědina Zkouzelně drsným názvem Víč. Tam slibuje víkend kotel zábavy v sobotu od 13 hodin. Tam začne sraz s názvem Roková smršť. Docela víkend kotel zábavy v sobotu od 13 hodin. Tam začne sraz s názvem Roková smršť. Docela v sobotu od 13 hodin tam začne sraz s názvem Roková smršť. Docela mě zaujalo, že na tom tam začne sraz s názvem Roková smršť. Docela mě zaujalo, že na tomhle motosrazu si prý budete moci začne sraz s názvem Roková smršť. Docela mě zaujalo, že na tomhle motosrazu si prý Roková smršť. Docela mě zaujalo, že na tomhle motosrazu si prý budete moci užít i výřivky smršť. Docela mě zaujalo, že na tomhle motosrazu si prý budete moci užít i výřivky. Co mě zaujalo, že na tomhle motosrazu si prý budete moci užít i výřivky. Co se za touhle nabídkou s motosrazu si prý budete moci užít i výřivky. Co se za touhle nabídkou skrývá, to už si ve Vidžíně si prý budete moci užít i výřivky. Co se za touhle nabídkou skrývá, to už si ve Vidžíně tuto užít i výřivky. Co se za touhle nabídkou skrývá, to už si ve Vidžíně tuto sobotu musíte zjistit. Kou skrývá, to už si ve Vidžíně tuto sobotu musíte zjistit sami. Na Jihlavsko vyražte na sraz. Vidžíně tuto sobotu musíte zjistit sami. Na Jihlavsko vyražte na sraz, který pořádá klub On Space Jihlava. Sobotu musíte zjistit sami. Na Jihlavsko vyražte na sraz, který pořádá klub On Space Jihlava. Jmenuje zjistit sami. Na Jihlavsko vyražte na sraz, který pořádá klub On Space Jihlava. Jmenuje Jihlavsko vyražte na sraz, který pořádá klub On Space Jihlava. Jmenuje se Motoway a konat se bude ve sraz, který pořádá klub On Space Jihlava. Jmenuje se Motoway a konat se bude ve Vyskytné. I tady se klub On Space Jihlava. Jmenuje se Motoway a konat se bude ve Vyskytné. I tady se můžete v sobotu těšit On Space Jihlava. Jmenuje se Motoway a konat se bude ve Vyskytné. I tady se můžete v sobotu těšit. Hlava jmenuje se Motoway a konat se bude ve Vyskytné. I tady se můžete v sobotu těšit na pořádnou hudební. Way a konat se bude ve Vyskytné.

0: tady se můžete v sobotu těšit na pořádnou hudební nálož. Ve Vyskytné i tady se můžete v sobotu těšit na pořádnou hudební nálož soutěže a určitě nebude od... I tady se můžete v sobotu těšit na pořádnou hudební nálož soutěže a určitě v sobotu těšit na pořádnou hudební nálož soutěže a určitě nebude od věci prubnout pro... na pořádnou hudební nálož soutěže a určitě nebude od věci prubnout pro... a určitě nebude od věci prubnout, proč je na pořadatelském plakátě největším písmem nebude od věci prubnout, proč je na pořadatelském plakátě největším písmem napsáno grilované prasátko. Proč je na pořadatelském plakátě největším písmem napsáno grilované prasátko. Jestli je to kapela nebo pochutina, zjistíte ve Vyskytné v sobotu. A je kapela nebo pochutina, zjistíte ve Vyskytné v sobotu. A ještě upozornění, tento víkend se kutina, zjistíte ve Vyskytné v sobotu. A ještě upozornění, tento víkend se koná tradiční ve Vyskytné v sobotu. A ještě upozornění, tento víkend se koná tradiční automotoburza v Drahotuši. A ještě upozornění, tento víkend se koná tradiční automotoburza v Drahotuších u Hranic. A ještě upozornění, tento víkend se koná tradiční automotoburza v Drahotuších u Hranic. Opšenění, tento víkend se koná tradiční automotoburza v Drahotuších u Hranic. Ovšem koná tradiční automotoburza v Drahotuších u Hranic. Ovšem pozor, zcela mimořádně automotoburza v Drahotuších u Hranic. Ovšem pozor, zcela mimořádně v neděli. Tak ať tam neděli, tak ať tam nedorazíte o den dříve. Drahotuše prostě v neděli. Ať tam nedorazíte o den dříve. Drahotuše prostě v neděli. O den dříve. Drahotuše prostě v neděli.
1: Rock Radio Motokeci.
0: Drahotuše prostě v neděli.
1: Rock Radio Motokeci.
0: Prostě v neděli.
1: Rock Radio Motokeci. Keci.

0: 10 minút nám... 10 minút nám chybí do 8 hodiny raní. 10 minút nám chybí do 8 hodiny raní. 10 minut nám chybí do 8 hodiny raní, vyladíte rokovej rozjezd ten čtvrt. 10 minut nám chybí do 8 hodiny raní, vyladíte rokovej rozjezd ten čtvrt. 10 minut nám chybí do 8 hodiny raní, vyladíte rokovej rozjezd ten čtvrteční z Dimitry a song. 8 hodiny raní, vyladíte rokovej rozjezd ten čtvrteční z Dimitry a songem v dobrým. Vyladíte rokovej rozjezd ten čtvrteční z Dimitry a songem v dobrým. Rozjezd ten čtvrteční z Dimitry a songem v dobrým i zlým.
1: A já cítím.
0: A songem v dobrým i zlým.
1: A já cítím zvuk benzínu. Teda...
0: To jde? Dobrým i zlým.
1: A já cítím zvuk benzínu. Teda...
0: To jde?
1: Nevím.
0: Zlým.
1: A já cítím zvuk benzínu. Teda...
0: To jde?
1: Nevím. Cítím zvuk benzínu. Teda...
0: To jde?
1: Nevím. Jsem si tím jistá, ale cítím... benzínu. Teda...
0: To jde?
1: Nevím. Jsem si tím jistá, ale cítím Marcela za rohem.
0: Ty jsi taky...
1: Teda...
0: To jde?
1: Nevím, jsem si tím jistá, ale cítím Marcela za rohem.
0: Ty jsi taky...
1: Cítím jistá, ale cítím Marcela za rohem.
0: Ty jsi taky dala savo.
1: Já jsem se načuchala asi na záchodě, ale cítím Marcela za rohem.
0: Ty jsi taky dala savo.
1: Já jsem se načuchala asi na záchodě, Marcela za rohem.
0: Ty jsi taky dala savo.

Rokovej rozjezd. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Honzou Dandou a Anabel Fárovou. A Anabel Fárovou.

0: jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná. Není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise ve cheese grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise ve cheese úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise ve cheese za 12,90 a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise ve cheese za 12,90 a skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise ve cheese za 12,90 a rajčata. Uzené tofu Nature's Promise ve cheese za 12,90 a rajčata keříková z tofu Nature's Promise ve cheese za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90 ve cheese za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert. Stavební keříková s apkou za 27,90. Albert. Stavebniny dek za 27,90. Albert. Stavebniny dek přináší 90. Albert. Stavebniny dek přináší mega akci. Albert. Stavebniny dek přináší mega akci. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelač. Stavebniny dek přináší mega akci. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mafej přináší mega akci. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mafej mega akci. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mafej za super cenu. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mafej za super cenu. Od nás nyní dostanete rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mafej za super cenu. Od nás nyní dostanete tuhnoucí samonivelační stěrky Mafej za super cenu. Od nás nyní dostanete profesionální pětilitrovou stěrky Mafej za super cenu. Od nás nyní dostanete profesionální pětilitrovou Mafej za super cenu. Od nás nyní dostanete profesionální pětilitrovou penetraci Mafej zdarma. Mega stavebninách dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mafej do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mafej zdarma. 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mafej zdarma. Více na dek. Přijďte pro profesionální penetraci Mafej zdarma. Více na dek.cz. Profesionální penetraci Mafej zdarma. Více na dek.cz. Zavratné Mafej zdarma. Více na dek.cz. Zavratné mega slevy. Více na dek.cz. Zavratné mega slevy. CZ. Zavratné mega slevy. Zavratné mega slevy. Čím více nakoupíte, zavratné mega slevy. Čím více nakoupíte, tím mega slevy. Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdává. Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony. Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy. Nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. Více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. Máme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buď až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mabelix. 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in. Svůj trend. Mabelix. Buďte in. Mabelix. Buďte in.
1: Ratatadadadadata trička ratat.
0: Buďte in.
1: Ratatadadadadata trička ratatadadadata. Ratatadadadata trička ratatadadadata pojď. Ratatadadadata trička ratatadadadata potisk pot. Ratatadadadata trička ratatadadadata potisk potisk trička potisk. Ratatadadata trička ratatadadadata potisk potisk trička potisk. Trička ratatadadadata potisk potisk trička potisk trička byla byla. Ratatadadadata potisk potisk trička byla.

0: Rata, potisk, trička, bela, bel, CZ. Potisk, trička, bela, bel, CZ. Potisk, trička, bela, bel, CZ. Bel, CZ.
1: Vedro jako na Sahaře? Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klima... Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senko. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senko. Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenos vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku chladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5 ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5990 i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5000 přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5990 cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na Senko dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na již od 5999 korun. Koupíte na Senkor.cz.
2: Senku.
1: 5999 korun. Koupíte na Senkor.cz. 99 korun. Koupíte na Senkor.cz.
2: Senku.
1: 9 korun. Koupíte na Senkor.cz.
2: Senku.
3: Časopis Classic Rock.
1: Koupíte na Senkor.cz.
2: Senku.
3: Časopis Classic Rock. Legenda přichází. Časopis Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekátoku podle Scorpions. Nejlepší album podle Časopis Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekátoku podle Scorpions. Nejlepší album podle Toma Pettyho. Legenda přichází. 6 dekátoku podle Scorpions. Nejlepší album podle Toma Pettyho. A rytířský metal podle 6 dekátoku podle Scorpions. Nejlepší album podle Toma Pettyho. A rytířský metal podle Castleret. Plus velký plagát podle Scorpions. Nejlepší album podle Toma Pettyho. A rytířský metal podle Castleret. Plus velký plagát Iron Maiden Burning Ambition. Nejlepší album podle Toma Pettyho. A rytířský metal podle Castleret. Plus velký plagát Iron Maiden Burning Ambition Toma Pettyho a rytířský metal podle Castleret. Plus velký plagát Iron Maiden Burning Ambition. Právě v Castleret. Plus velký plagát Iron Maiden Burning Ambition. Právě v trafikách. Velký plagát Iron Maiden Burning Ambition. Právě v trafikách.
1: Honda přiváží
3: plagát Iron Maiden Burning Ambition. Právě v trafikách.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku.
3: Právě v trafikách.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupi. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 100. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun. Letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun. A nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun. A získejte. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun. A získejte plně vybavené SUV za rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV ZV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přes 40 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přes 40 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i za ní cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě.
4: Střešní okna Fenestra.
5: Fenestra?
4: Ano, česká střešní okna mezi střešní okna Fenestra.
5: Fenestra?
4: Ano, česká střešní okna mezi okna Fenestra.
5: Fenestra?
4: Ano, česká střešní okna mezi vámi a

0: Máme 7 hodin 58 minut, posloucháte rokový rozjezd na Rock Rádiu. Máme 7 hodin 58 minut, posloucháte rokový rozjezd na Rock Rádiu s Rammsteinama a songem Put. 7 hodin 58 minut, posloucháte rokový rozjezd na Rock Rádiu s Rammsteinama a 8 minut, posloucháte rokový rozjezd na Rock Rádiu s Rammsteinama a songem Pussy. Posloucháte rokový rozjezd na Rock Rádiu s Rammsteinama a songem Pussy. A nabil, víš, co je to pasy? Rozjezd na Rock Rádiu s Rammsteinama a songem Pussy. Anabel, víš, co je to pasy?
1: Nevím.
0: S Rammsteinama a songem Pussy. Anabel, víš, co je to pasy?
1: Nevím, ale my žádný pasy nejsme.
0: A songem Pussy. Anabel, víš, co je to pasy?
1: Nevím, ale my žádný
0: pasy. Anabel, víš, co je to pasy?
1: Nevím, ale my žádný pasy nejsme. A
0: Anabel, víš, co je to pasy?
1: Nevím, ale my žádný pasy nejsme. A dáme si zprávičky.
0: Pasy.
1: Nevím, ale my žádný pasy nejsme a dáme si zprávičky. Nevím, ale my žádný pasy nejsme a dáme si zprávičky.
2: Housebrand Cafe.
1: Ale my žádný pasy nejsme a dáme si zprávičky.
2: Housebrand Cafe.
1: Pasy nejsme a dáme si zprávičky.
2: Housebrand Cafe, per favore.
1: Si. Dáme si zprávičky.
2: Housebrand Cafe, per favore.
3: Si, signora.
2: Housebrand Café, per favore?
3: Si, signora.
2: Per favore?
3: Si, signora.
4: Housebrand, tuhle kávu si...
3: Si, signora.
4: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand Káva... Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand Káva CZ. Jíte pít. Housebrand Káva CZ.
5: Tohle ne...
4: Housebrandkáva.cz Housebrandkáva.cz
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert... Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a... Tohle...

0: a nebem jítra.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna fenestra. Fenestra a nebem již 40 let.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna fenestra.
1: Fenestra
0: let.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna fenestra.
1: Fenestra.cz.
0: Stra? Ano, česká střešní okna fenestra.
1: Fenestra.cz.
0: Česká střešní okna fenestra.
1: Fenestra.cz.
0: Fenestra.cz.

0: Rádio. Rock Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy.
1: Hezké ráno.
0: Zprávy.
1: Hezké ráno, máme minutu po osmé, jsou tu další.
0: Zprávy.
1: Hezké ráno, máme minutu po osmé, jsou tu další.
0: Zprávy.
1: Hezké ráno, máme minutu po osmé, jsou tu další zprávy. Prezident. Hezké ráno, máme minutu po osmé, jsou tu další zprávy. Hezké ráno, máme minutu po osmé, jsou tu další zprávy. Prezident Petr Pavel dnes odpoledne na... Ano, máme minutu po osmé, jsou tu další zprávy. Prezident Petr Pavel dnes odpoledne na Pražském... Minutu po osmé, jsou tu další zprávy. Prezident Petr Pavel dnes odpoledne na Pražském hradě přijme... další zprávy. Prezident Petr Pavel dnes odpoledne na Pražském hradě přijme předsedu... Prezident Petr Pavel dnes odpoledne na Pražském hradě přijme předsedu opozičních starostech nebo situace veřejnoprávních médií. Vláda navrhuje zpřísnění pravidel prodeje situace veřejnoprávních médií. Vláda navrhuje zpřísnění pravidel prodeje kratomu látkových médií. Vláda navrhuje zpřísnění pravidel prodeje kratomu látku internet a zavést se má spotřební daň. Daň z přidané hodnoty se zvedne ze snížené do základní tržní daň. Daň z přidané hodnoty se zvedne ze snížené do základní sazby. Daň z přidané hodnoty se zvedne ze snížené do základní sazby. Ministři obrany zemí hodnoty se zvedne ze snížené do základní sazby. Ministři obrany zemí Severoatlantické aliance zvedne ze snížené do základní sazby. Ministři obrany zemí Severoatlantické aliance snížené do základní sazby. Ministři obrany zemí Severoatlantické aliance budou dnes v základní sazby. Ministři obrany zemí Severoatlantické aliance budou dnes v Bruselu diskutovat o Ministři obrany zemí Severoatlantické aliance budou dnes v Bruselu diskutovat o navyšování obrany. Obrany zemí Severoatlantické aliance budou dnes v Bruselu diskutovat o navyšování obranných výdajů. Severoatlantické aliance budou dnes v Bruselu diskutovat o navyšování obranných výdajů. Aliance budou dnes v Bruselu diskutovat o navyšování obranných výdajů a taky o další podpoře Ukrajiny. Čeští fotbalisté dnes nastoupí na mistrovství světa v Americe proti Jihoafrické republice k druhé listé dnes nastoupí na mistrovství světa v Americe proti Jihoafrické republice k druhému ze stoupí na mistrovství světa v Americe proti Jihoafrické republice k druhému ze tří zápasů světa v Americe proti Jihoafrické republice k druhému ze tří zápasů skupiny Americe proti Jihoafrické republice k druhému ze tří zápasů skupiny A. Utkání začne Jihoafrické republice k druhému ze tří zápasů skupiny A. Utkání ze republice k druhému ze tří zápasů skupiny A. Utkání začne v 18 hodin. K druhému ze tří zápasů skupiny A. Utkání začne v 18 hodin.
0: Rock
1: Radio. Zápasů skupiny A. Utkání začne v 18 hodin.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Bude oblačno až polojasno, ráno místy a večer na celém území skoro jasno. Na horách se výjimečně vyskytnou ráno místy a večer na celém území skoro jasno. Na horách se výjimečně vyskytnou ještě přehánky. Večer na celém území skoro jasno. Na horách se výjimečně vyskytnou ještě přehánky. Nejvyšší teploty se

0: Skoro jasno. Na horách se výjimečně vyskytnou ještě přehánky. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů Celsia na severovýchodě a východě kolem 25. 20 až 31 stupňů Celsia na severovýchodě a východě kolem 25. 30 stupňů Celsia na severovýchodě a východě kolem 25. A na severovýchodě a východě kolem 25.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rokší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18. rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muza každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do kání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Muzika do každého počasí. Rock Radio. Každého počasí. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
0: Na D5 se pozor ve...
1: Rock Radio. Doprava.
0: Na D5 se pozor ve směru na Plzeň.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Na D5 se pozor ve směru na Plzeň na 15.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Na D5 se pozor ve směru na Plzeň na 15.
1: Doprava.
0: Na D5 se pozor ve směru na Plzeň na 15. kilometru.
1: Doprava.
0: Na D5 se pozor ve směru na Plzeň na 15. kilometru se srazil náklaďák. Na D5 se pozor ve směru na Plzeň na 15. kilometru se srazil náklaďák s osobákem. Ve směru na Plzeň na 15. kilometru se srazil náklaďák s osobákem. Na D4 se Plzeň na 15. kilometru se srazil náklaďák s osobákem. Na D4 se bouralo ve 15. kilometru se srazil náklaďák s osobákem. Na D4 se bouralo ve směru na Prahu na Štru se srazil náklaďák s osobákem. Na D4 se bouralo ve směru na Prahu na Štru s osobákem. Na D4 se bouralo ve směru na Prahu na 650. Na D4 se bouralo ve směru na Prahu na 650. kilometru a v Praze se bouralo ve směru na Prahu na 650. kilometru a v Praze se řeší nehoda na Radlické. Ve směru na Prahu na 650. kilometru a v Praze se řeší nehoda na Radlické. 650. kilometru a v Praze se řeší nehoda na Radlické.
2: Vak bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz Jdu na věk. www.ocniklinikahp.cz www.ocniklinikahp.cz www.ocniklinikahp.cz cz.
1: Rock Radio. Rock Radio. Roku. Rock Radio, rockovej rozjezd. Rock Radio, rockovej rozjezd.
3: Dobré ráno.
1: Rock Radio, rockovej rozjezd.
3: Dobré ráno.
1: Rock Radio, rockovej rozjezd.
3: Dobré ráno, čumáci.
1: Rockovej rozjezd.
3: Dobré ráno, čumáci.
1: Rozjezd.
3: Dobré ráno, čumáci.
4: 3 minuty po 8, vám pěkný ráno.
3: Dobré ráno, čumáci.
4: 3 minuty po 8, vám pěkný ráno přeje
3: Honza. Dobré ráno, čumáci.
4: 3 minuty po 8, vám pěkný ráno přeje Honza.
3: Já, čumáci.
4: 3 minuty po 8, vám pěkný ráno přeje Honza. 3 minuty po 8, vám pěkný ráno přeje Honza.
5: Minuty po 8,
4: vám pěkný ráno přeje Honza. Pěkný ráno přeje Honza. Azuzka, je tam?
0: Azuzka je tam.
4: Halo, jste tu?
5: Halo, jsme tu.
4: Přátelé, posloucháte ještě? Nebo už chceš?

0: Někam pryč.
1: Já myslím, že už radši všichni odešli.
0: Takže už jim hraje country rádio. No nic, posloucháte ještě nebo už jste šli někam pryč?
1: Já myslím, že už radši všichni odešli.
0: Takže už jim hraje country rádio. No nic, jste šli někam pryč.
1: Já myslím, že už radši všichni odešli.
0: Takže už jim hraje country rádio. No nic, nevadí.
1: Já myslím, že už radši všichni odešli.
0: Takže už jim hraje country rádio. No nic, nevadí. Máme čtvrtek.
1: Všichni odešli.
0: Takže už jim hraje country rádio. No nic, nevadí. Máme čtvrtek 18. června, tak zkusíme někoho nalákat zpátky, protože za půl hodiny budeme rozdávat 3. června, tak zkusíme někoho nalákat zpátky, protože za půl hodiny budeme rozdávat další klimatizaci Senkova. Ale mě už je to asi jedno. Já mám
2: Bylo nebylo, kde se to tu vzalo?

0: Never say goodbye, nikdy ne... Never say goodbye, nikdy neříkej nazdar Bon Jovi a 8 neříkej nazdar Bon Jovi a 8 hodin 12 minut tady na Rock Rádiu nazdar.
1: Nazdar.
0: Nazdar. A 8 hodin 12 minut tady na Rock Rádiu nazdar.
1: Nazdar.
0: Nazdar.
1: Nazdar, čau.
0: Mám tady
1: nazdar. Nazdar.
0: Nazdar.
1: Nazdar, čau.
0: Mám tady pro tebe historický okno, je zase o penězích, to se ti bude líbit.
1: Nazdar. Nazdar, čau.
0: Mám tady pro tebe historický okno, je zase o penězích, to se ti bude líbit. Tady pro tebe historický okno je zase o penězích, to se ti bude líbit.
1: Proč myslíš, že...
0: okno je zase o penězích, to se ti bude líbit.
1: Proč myslíš, že se mi to bude
0: líbit?
1: Proč myslíš, že se mi to bude líbit? Já mám ráda penízky.
0: No, právě proto.
1: Proč myslíš, že se mi to bude líbit? Já mám ráda penízky.
0: No, právě proto.
1: Ráda penízky.
0: No, právě proto. Jamie Thomas Resetová. Tři... právě proto. Jamie Thomas Resetová. Jamie Thomas Resetová, 32letá žena z Minnesoty byla Resetová, 32letá žena z Minnesoty byla odsouzená za nelegální 32letá žena z Minnesoty byla odsouzená za nelegální sdílení písniček přes internet. Byla odsouzená za nelegální sdílení písniček přes internet v roce 2009. Sdílení písniček přes internet v roce 2009, konkrétně 18 přes internet v roce 2009, konkrétně 18. června. V roce 2009, konkrétně 18. června. V roce 2005 je totiž na června. V roce 2005 je totiž na sdílecí platformě Kaza stáhla 24 songů. 24 sdílecí platformě Kaza stáhla 24 songů. 24 MP3 od Green Day, Aerosmith. Kaza stáhla 24 songů. 24 MP3 od Green Day, Aerosmith a ještě od Gloria. 24 MP3 od Green Day, Aerosmith a ještě od Gloria Estefan. A za to od Green Day, Aerosmith a ještě od Gloria Estefan. A za tohleto jí potom odsoudili ještě od Gloria Estefan. A za tohleto jí potom odsoudili, nebo soudili, že je ukradla a ještě tohleto jí potom odsoudili, nebo soudili, že je ukradla a ještě potom sdílela dál. Je ukradla a ještě potom sdílela dál. Capitol Records jí nabízeli mimo soudní vyrovnání za $5,000. Vyrovnání za $5,000. Za to, že prostě jasně. Nic. Dolarů. Za to, že prostě jasně. Nic. To, že prostě jasně. Nic. No ale Jamie trvala na tom, že jako ne... Jasně. Nic. No ale Jamie trvala na tom, že jako ne, že ten účet, který ten P3 sdílel, že na tom, že jako ne, že ten účet, který ten P3 sdílel, že jako není její, že jí to musí dokázat. Takže že ten účet, který ten P3 sdílel, že jako není její, že jí to musí dokázat. Takže nakonec to šlo k soudu. P3 sdílel, že jako není její, že jí to musí dokázat. Takže nakonec to šlo k soudu, který odsoudil její, že jí to musí dokázat. Takže nakonec to šlo k soudu, který odsoudil, nakonec to šlo k soudu, který odsoudil k platbě $9,000 za jeden song Chillasi, který odsoudil k platbě $9,000 za jeden song Chillasi, $9,000 za jeden song Chillasi, $220,000 za jeden song Chillasi, $220,000 celkem. $1,000 celkem.
1: Jaj, takže zadlužená splácej to ještě jí pravnou čota.
0: Celkem.
1: Jaj, takže zadlužená splácej to ještě jí pravnou čota.
0: No, počkej, to pokračovalo.
1: Domáše, to neskončilo. Ano. Ještě jí pravnou čota.
0: No, počkej, to pokračovalo.
1: Domáše, to neskončilo.
0: Jamie samozřejmě se odvolal.

0: odvolala. Počkej, to pokračovalo.
1: To máš, je to neskončilo.
0: Ano. Jamie samozřejmě se odvolala, odmítla to, že
1: máš, je to neskončilo.
0: Ano. Jamie samozřejmě se odvolala, odmítla to, že prostě ne, tak to šlo k soudstance. No a nový soudce nejenom potvrdil, že to rozhodnutí předchozího soudu platí, a že Jamie teda porušila. Soudce nejenom potvrdil, že to rozhodnutí předchozího soudu platí, a že Jamie teda porušila autorský zákon a kradla. Rozhodnutí předchozího soudu platí, a že Jamie teda porušila autorský zákon a kradla a šířila kradený dílo. Autorský zákon a kradla a šířila kradený dílo. Ale že by byl strašně dobrý nápad, kdyby teda místo 220 nebo šířila kradený dílo. Ale že by byl strašně dobrý nápad, kdyby teda místo 220 nebo dobrý nápad, kdyby teda místo 220 nebo 9000 dolarů za song, 220 nebo 9000 dolarů za song, zaplatila 9000 dolarů za song, zaplatila 80000 dolarů za song. 1000 dolarů za song, zaplatila 80000 dolarů za song.
1: Bože.
0: Takže dohromady skoro zaplatila 80000 dolarů
1: Pane
0: za song.
1: Bože.
0: Takže dohromady skoro 2 miliony dolarů. 80000 dolarů
1: Pane
0: za song.
1: Bože.
0: Takže dohromady skoro 2 miliony dolarů. Dolarů
1: Pane
0: za song.
1: Bože.
0: Takže dohromady skoro 2 miliony dolarů.
1: Tyke.
0: 2 miliony dolarů.
1: Ty kráso, no a má to šťastný konec, nebo to splácí? Ty kráso, no a má to šťastný konec, nebo to splácí dodnes?
0: No, Jamie médiím řekla, že si to...
1: Kráso, no a má to šťastný konec, nebo to splácí dodnes?
0: No, Jamie médiím řekla, že si...
1: Má to šťastný konec, nebo to splácí dodnes?
0: No, Jamie médiím řekla, že si to soudy můžou zkusit to...
1: Nebo to splácí dodnes?
0: No, Jamie médiím řekla, že si to soudy můžou zkusit to z ní vymačkat.
1: Splácí dodnes?
0: No, Jamie médiím řekla, že si to soudy můžou zkusit to z ní vymačkat, že to je jako... Jamie médiím řekla, že si to soudy můžou zkusit to z ní vymačkat, že to je jako... kdyby si řekla, že si to soudy můžou zkusit to z ní vymačkat, že to je jako kdyby si mačkala, já nevím, kdyby můžou zkusit to z ní vymačkat, že to je jako kdyby si mačkala, já nevím, kdyby si mačkala, já nevím, co kámen a chtěla z ní vymačkat trochu krve.
1: Citro.
0: Si mačkala, já nevím, co kámen a chtěla z ní vymačkat trochu krve.
1: Citronádu.
0: No, že mačkala, já nevím, co kámen a chtěla z ní vymačkat trochu krve.
1: Citronádu.
0: No, nevím, co kámen a chtěla z ní vymačkat trochu krve.
1: Citronádu.
0: No, že to jako v životě nechtěla z ní vymačkat trochu krve.
1: Citronádu.
0: No, že to jako v životě nepustí chlup, že jako nic nechu krve.
1: Citronádu.
0: No, že to jako v životě nepustí chlup, že jako nic nedá, takže se
1: samádu.
0: No, že to jako v životě nepustí chlup, že jako nic nedá, takže se samozřejmě odvolala dál. A v životě nepustí chlup, že jako nic nedá, takže se samozřejmě odvolala dál. A ještě chlup, že jako nic nedá, takže se samozřejmě odvolala dál. A ještě vyšší soud potom ten verdikt těch dvou. A ještě vyšší soud potom ten verdikt těch 2 milionů zrušil. Řekl, že to už je teda jako veliký extrém. Že takovou škodu nemohla udělat, že to je blbost. Ale přesto vrátil teda jako veliký extrém, že takovou škodu nemohla udělat, že to je blbost. Ale přesto vrátili ten původní rozsudek, takže nakonec z ní vymáhali 220 tisíc dolarů.
1: Ano, to se vyplatí a jediný, co bych tomu řekla, nekraďte.
0: Nekraďte.

0: se vyplatí a jediný, co bych tomu řekla, nekraďte.
1: Nekraďte, dneska...
0: To se vyplatí a jediný, co bych tomu řekla, nekraďte.
1: Nekraďte, dneska už je Spotify za
0: parku. A jediný, co bych tomu řekla, nekraďte.
1: Nekraďte, dneska už je Spotify za parku. Nekraďte, dneska už je Spotify za pár korun, takže už je to sranda.
2: Přesně.
1: Tyhle ty problémy nemusí. Nekraďte, dneska už je Spotify za pár korun, takže už je to sranda.
2: Přesně.
1: Tyhle ty problémy. Dneska už je Spotify za pár korun, takže už je to sranda.
2: Přesně.
1: Tyhle ty problémy nemusíme řešit všechny online. Jdeme dál. Spotify za pár korun, takže už je to sranda.
2: Přesně.
1: Tyhle ty problémy nemusíme řešit všechny online, že už je to sranda.
2: Přesně.
1: Tyhle ty problémy nemusíme řešit všechny online. Jdeme dál. Můžeme si
2: Přesně.
1: Tyhle ty problémy nemusíme řešit všechny online. Jdeme dál. Můžeme si ukrást třeba Arie. A problémy nemusíme řešit všechny online. Jdeme dál. Můžeme si ukrást třeba Ariem. Můžeme si ukrást třeba Ariem a Losing My Religion. Ztrácím svoji víru. Třeba Ariem a Losing My Religion. Ztrácím svoji víru. Losing My Religion. Ztrácím svoji víru. My Religion. Ztrácím svoji víru. Ztrácím svoji víru. Svoji víru.

0: krásné hostesky a vy můžete tím, to znamená, budeme tam prodávat merch, budou tam krásné hostesky a vy můžete být u toho, protože pro jednoho z vás máme 10 kusů lístků.
1: Počkej, budou tam hostesky?
0: Takže pište, přátelé, na e-mail studio@rokovirady.cz.

0: přátelé, na e-mail studio@rokoviradio.cz. Takže pište, přátelé, na e-mail studio@rokoviradio.cz. Přátelé, na e-mail studio@rokoviradio.cz. Na e-mail studio@rokoviradio.cz.
1: Tvrdou muziku.
0: @rokoviradio.cz.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá
0: Radio.cz.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matrace za

0: Words as Weapons. Words as Weapons. Words as Weapons. Slova jako zbraň. Words as Weapons. Slova jako zbraně, zpívají sítr. Words as Weapons. Slova jako zbraně, zpívají sítr. Words as Weapons. Slova jako zbraně, zpívají sítr v 8 hodin a 23 minut. As Weapons. Slova jako zbraně, zpívají sítr v 8 hodin a 23 minut na Rock Rádiu. Slova jako zbraně, zpívají sítr v 8 hodin a 23 minut na Rock Rádiu. Zbraně, zpívají sítr v 8 hodin a 23 minut na Rock Rádiu. Přátelé, dneska je čtvrtek. V 8 hodin a 23 minut na Rock Rádiu. Přátelé, dneska je čtvrtek a 23 minut na Rock Rádiu. Přátelé, dneska je čtvrtek, zítra je pátek 19. června na Rock Rádiu. Přátelé, dneska je čtvrtek, zítra je pátek 19. června. Přátelé, dneska je čtvrtek, zítra je pátek 19. června. A kdybyste náhodou chtěli vědět, zítra je pátek 19. června. A kdybyste náhodou chtěli 19. června. A kdybyste náhodou chtěli vědět za 19. června. A kdybyste náhodou chtěli vědět, zač je v Pardubicích. A kdybyste náhodou chtěli vědět, zač je v Pardubicích Perník, tak bychom pro vás měli. Kdybyste náhodou chtěli vědět, zač je v Pardubicích Perník, tak bychom pro vás měli. Chtěli vědět, zač je v Pardubicích Perník, tak bychom pro vás měli jeden tip.
1: Přesně.
0: Zač je v Pardubicích Perník, tak bychom pro vás měli jeden tip.
1: Přesně tak, rok.
0: Pardubicích Perník, tak bychom pro vás měli jeden tip.
1: Přesně tak, Rokin se přesouvá do Pardubic.
0: Tak bychom pro vás měli jeden tip.
1: Přesně tak, Rokin se přesouvá do Pardubic a už zítra tam
0: vás měli jeden tip.
1: Přesně tak, Rokin se přesouvá do Pardubic a už zítra tam bude celý náš Rock Rádio. Přesně tak, Rokin se přesouvá do Pardubic a už zítra tam bude celý náš Rock Rádiový tým. To znamená, Rokin se přesouvá do Pardubic a už zítra tam bude celý náš Rock Rádiový tým. To znamená, budeme tam prodávat do Pardubic a už zítra tam bude celý náš Rock Rádiový tým. To znamená, budeme tam prodávat. Už zítra tam bude celý náš Rock Rádiový tým, to znamená, budeme tam prodávat merch, budou tam krásné, bude celý náš Rock Rádiový tým, to znamená, budeme tam prodávat merch, budou tam krásné hostesky, Rock Rádiový tým, to znamená, budeme tam prodávat merch, budou tam krásné.

0: CZ. Tu neproležíš. Nýprdá matrace Hercules Klima od matrace zahubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní z Hercules Klima od matrace zahubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní z od matrace zahubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace zahubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace zahubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace zahubičku CZ. Neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace zahubičku CZ.
1: Já myslím, že vás bude...
0: Nyní s dopravou zdarma. Matrace zahubičku CZ.
1: Já myslím, že vás bude slyšet a...
0: Zdarma. Matrace zahubičku CZ.
1: Já myslím, že vás bude slyšet a my se za...
0: Zahubičku CZ.
1: Já myslím, že vás bude slyšet a my se za chvilku dáme pro...
0: Zet.
1: Já myslím, že vás bude slyšet a my se za chvilku dáme pro te a bude nás slyšet. Já myslím, že vás bude slyšet a my se za chvilku dáme pro te a bude nás slyšet. Já myslím, že vás bude slyšet a my se za chvilku dáme pro te a bude nás slyšet.
2: Co?
1: Bylo to bude slyšet a my se za chvilku dáme pro te a bude nás slyšet.
2: Co?
1: Bylo to vtipný?
2: Ne, tak ne.
1: My se za chvilku dáme pro te a bude nás slyšet.
2: Co?
1: Bylo to vtipný?
2: Ne, tak ne.
1: Co? Pro te a bude nás slyšet.
2: Co?
1: Bylo to vtipný?
2: Ne, tak ne. Co? Já jsem to neslyšel.
1: Slyšet.
2: Co?
1: Bylo to vtipný?
2: Ne, tak ne. Co? Já jsem to neslyšel.
1: Co? Bylo to vtipný?
2: Ne, tak ne. Co? Já jsem to neslyšel.
3: Bude nás slyšet!
1: Ne, tak ne.
2: Co? Já jsem to neslyšel.
3: Bude nás slyšet!
2: Co? Já jsem to neslyšel.
3: Bude nás slyšet!
2: Já jsem to neslyšel.
3: Bude nás slyšet!
4: Vše, co potřebuji za...
2: Neslyšel.
3: Bude nás slyšet!
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci... Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kořene za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 70 platí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 70. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90. Za jedlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kilogram. Vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kilogram. Vodní melon je 79,90 za 1 kilogram. Vodní melon 1 kilogram. Vodní melon 1 kilogram za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 10. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12. Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí. Jako 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí. Za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Stavebniny Dek přináší
4: Lidl, to se vyplatí.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Vápenopískové příčky
4: se vyplatí.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Stavebniny Dek přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix Akus lepší akustik. Stavebniny Dek přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix Akus lepší a přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix Akus lepší akustikou a tepři. Vápenopískové příčkovky Porfix Akus lepší akustikou.

0: akumulací, nyní za cenu pornopískové příčkovky Porfix a kus lepší akustikou a tepelnou akumulací, nyní za cenu kovky Porfix a kus lepší akustikou a tepelnou akumulací, nyní za cenu porobetonových příčkovek a kus lepší akustikou a tepelnou akumulací, nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve akustikou a tepelnou akumulací, nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega tepelnou akumulací, nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách dek platí do 20, nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách dek platí do 26 za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách dek platí do 20 porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách dek platí do 26. vek. Mega akce ve stavebninách dek platí do 26. června. Mega akce ve stavebninách dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na dek června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na cenu porobetonových. Více na dek.cz.
1: Nemáš co na...
0: Více na dek.cz.
1: Nemáš co na...
0: dek.cz.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale dokvá... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádratě. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádratě. Sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádratě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrad. Trhán, ale do kvádratě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia. Na kvádratě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia. Na www. Nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia. Na www. Rokový rádio CZ. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia. Na www. Rokovýradio.cz. Tričení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Trička e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky Rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www, rokový rádio, kiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www, rokový rádio, CZ. Hadry na www, rokový rádio, CZ.
2: Uvažujete o novém vytápění?
1: www, rokový rádio, CZ.
2: Uvažujete o novém vytápění?
1: Rokový rádio, CZ.
2: Uvažujete o novém vytápění?
1: CZ.
2: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky o novém vytápění. Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná vytápění. Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkon. Akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkon. Na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získonosti, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému vozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED. Dáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. U čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
3: Atención, señora.
2: Se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
3: Atención.
2: Více na Vaillant.cz.
3: Atención, señoras y señores.
4: Roztančete se do léta v
2: na Vaillant.cz.
3: Atención, señoras y señores.
4: Roztančete se
2: CZ.
3: Atención, señoras y señores.
4: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
3: Atención, señoras y señores.
4: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
3: La tropic, señoras y señores.
4: Roztančete

0: Vraťte se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní... Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní... Tančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance... V latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance... V americkém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé. Pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Un, dos, tres.
0: Mix Latino.
1: Un, dos, tres.
0: Mix Latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: Dos, tres.
0: Mix Latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton. Mix Latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La Tropical.
0: Přihlaste se. Bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La Tropical.
0: Přihlaste se hned teď online na web Dance Heels a Reggaeton.
1: La Tropical.
0: Přihlaste se hned teď online na web a Reggaeton.
1: La Tropical.
0: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz.
1: La Tropical.
0: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz.
1: La Tropical.
0: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí offline na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude. La Tropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude. Ale my. CZ. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude. Ale my. Vás naučí Pikal. Taneční kroky vás naučí všude. Ale my. Vás naučíme tančit. Taneční kroky vás naučí všude. Ale my. Vás naučíme tančit. Kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit. Awara.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při... Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při... Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až s žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získáte nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte... Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za... CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za... CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu 30 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda 30 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i za cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. A užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Hledáte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
0: Hledáte práci
2: v Hondě. Honda, the power of dreams.
0: Hledáte práci, která...
2: Honda, the power of dreams.
0: Hledáte práci, která dává smysl pro...
2: Power of dreams.
0: Hledáte práci, která dává smysl pro...
2: Dreams.
0: Hledáte práci, která dává smysl pro prodejny Lidl... Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy. Prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvěry. Hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvěry vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte mi a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu.

0: Lidlu. Více najdete na kariéra.cz a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Startujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Letní slevy ve CZ. Tým Lidl, to se vyplatí. Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákup. 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. A Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Aréna. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague a stavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague a nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletové kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace. Prague Outlet. Vaše outletová destinace. Vaše outletová destinace. Destinace.
1: Drbis ohrad a výběhu zo. Drbis ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlas. Drbis ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlas. Drbis ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želvího výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želvího výběhu.
2: Tak konečně teplo.
1: Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želvího výběhu.
2: Tak konečně teplo.
1: Hlásíme se ze Želvího výběhu.
2: Tak konečně teplo, sluníčko. Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu. Svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu a tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu. Asi se snaží držet tempo celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s námažel. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s námaželvama. Tohle je ideální malu, asi se snaží držet tempo s námaželvama. Tohle je ideální, asi se snaží držet tempo s námaželvama. Tohle je ideální, nikam se nesmí držet tempo s námaželvama. Tohle je ideální. Nikam se nespěchá s náma želvama. Tohle je ideální. Nikam se nespěchá jen s vama. Tohle je ideální. Nikam se nespěchá jen se kouká. Tohle je ideální. Nikam se nespěchá jen se kouká. Ideální. Nikam se nespěchá jen se kouká. Ale i nás želvy tu muž. Nikam se nespěchá jen se kouká. Ale i nás želvy spěchá, jen se kouká. Ale i nás želvy tu můžete krmit.
1: Zoo
2: se kouká. Ale i nás želvy tu můžete krmit.
1: Zoopark Zelčín.
2: Ale i nás želvy tu můžete krmit.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy.
2: Nás želvy tu můžete krmit.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně
2: tu můžete krmit.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko
2: mít.
1: Zoopark Zelčín.

0: kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
1: U Trnov.
0: Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
1: U Trnov.
0: Od Prahy a hodně blízko u zvířat.
1: U Trnov. Sklidit, očistit, přepravit.
0: Blízko u zvířat.
1: U Trnov. Sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si.
0: Kaufland.
1: U Trnov. Sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme víc. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů. Sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů. Čistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba
1: vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyber
1: Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky.
1: Nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 90.
1: 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 99,90.
1: Ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 99,90 a cibuliny. Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou. Lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června. Svazek za 12,90 až do 23. června. 16,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: 3. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu. Čerstvé jako z Kauflandu. Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Rock Radio.
1: Z Kauflandu.

0: venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto. Doma vedro, venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá. Venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž tak. Venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž tak. Ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít. Zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít. To asi není úplně na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít. To asi není úplně ideální řešení. Léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít. To asi není úplně ideální řešení. To asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nám asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápadní řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad, máme ji pro vás. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad, máme ji pro vás. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad, máme ji pro vás. Mobilní klimatizace? To je nápad, máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd. To je nápad, máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si. Máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si oni. Vás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si oni. Honza s Ate od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si oni. Honza s Anabel ji věnujou třeba vám. Skurokovej rozjezd a napište si oni. Honza s Anabel ji věnujou třeba vám. Slušný rozjezd a napište si oni. Honza s Anabel ji věnujou třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku s Anabel ji věnujou třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu věnujou třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na rok rádiu. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na rok rádiu. Ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na rok rádiu. Pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na rok rádiu. Rokovým rozjezdu na rok rádiu. Užijte jezdu na rok rádiu.
1: Užijte si příjemný chlad. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klim. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Senkor. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Senkor Wi-Fi. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Senkor Wi-Fi. Výkonná chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Senkor Wi-Fi. Výkonná v parních dnech s mobilní klimatizací Senkor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno s mobilní klimatizací Senkor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná klimatizací Senkor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Senkor. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Senkor. Tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Senkor. Snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Senkor. Ovladatelná i přes mobilní aplikaci Senkor. I přes mobilní aplikaci Senkor.
2: Slušnej výkop.
1: Aplikaci Senkor.
2: Slušnej výkop.
1: Kor.
2: Slušnej výkop na rok rádiu. Slušnej výkop na rok rádiu. Slušnej výkop na rok rádiu.
3: Čeští fotbalisté dnes.
2: Slušnej výkop na rok rádiu.
3: Čeští
2: výkop na rok rádiu.
3: Čeští fotbalisté dnes nastoupí na mistrovství
2: kop na rok rádiu.
3: Čeští fotbalisté dnes nastoupí na mistrovství
2: rádiu.
3: Čeští fotbalisté dnes nastoupí na mistrovství světa v Americe proti. Čeští fotbalisté dnes nastoupí na mistrovství světa v Americe. Čeští fotbalisté dnes nastoupí na mistrovství světa v Americe proti Jihoafrické. Fotbalisté dnes nastoupí na mistrovství světa v Americe proti Jihoafrické republice k druhému ze nastoupí na mistrovství světa v Americe proti Jihoafrické republice k druhému ze tří zápasů. Mistrovství světa v Americe proti Jihoafrické republice k druhému ze tří zápasů v Americe proti Jihoafrické republice k druhému ze tří zápasů skupiny A, který hodí Jihoafrické republice k druhému ze tří zápasů.

0: zápasů skupiny A, který hodně napoví o tom, jaké republice k druhému ze tří zápasů skupiny A, který hodně napoví o tom, druhému ze tří zápasů skupiny A, který hodně napoví o tom, jestli projdou do vyřazovací fáze zápasů skupiny A, který hodně napoví o tom, jestli projdou do vyřazovací A, který hodně napoví o tom, jestli projdou do vyřazovací fáze. Svěřenci napoví o tom, jestli projdou do vyřazovací fáze. Svěřenci jestli projdou do vyřazovací fáze. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka pojdou do vyřazovací fáze. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka po úvodní porážce 1-2 z vyřazovací fáze. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka po úvodní porážce 1-2. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka po úvodní porážce 1-2 s Koreou potřebují zvítězit. Trenéra Miroslava Koupka po úvodní porážce 1-2 s Koreou potřebují zvítězit. První body do Miroslava Koupka po úvodní porážce 1-2 s Koreou potřebují zvítězit. První body do Koupka po úvodní porážce 1-2 s Koreou potřebují zvítězit. První body do tabulky, ale touží získat i porážce 1-2 s Koreou potřebují zvítězit. První body do tabulky, ale touží získat i soupeř. Koreou potřebují zvítězit. První body do tabulky, ale touží získat i soupeř. Koubek od tabulky, ale touží získat i soupeř. Koubek připustil, že chystá změny v základní sestavě, touží získat i soupeř. Koubek připustil, že chystá změny v základní sestavě oproti úvodní peř. Koubek připustil, že chystá změny v základní sestavě oproti úvodní. Připustil, že chystá změny v základní sestavě oproti úvodnímu duelu s Koreou. Chystá změny v základní sestavě oproti úvodnímu duelu s Koreou. A taky řekl, že nepovažuje za hendy základní sestavě oproti úvodnímu duelu s Koreou. A taky řekl, že nepovažuje za handicap výkopky oproti úvodnímu duelu s Koreou. A taky řekl, že nepovažuje za handicap výkop v prvním duelu s Koreou. A taky řekl, že nepovažuje za handicap výkop v pravé poledne. Jihoafričanů. A taky řekl, že nepovažuje za handicap výkop v pravé poledne. Jihoafričané řekl, že nepovažuje za handicap výkop v pravé poledne. Jihoafričané v zahajovacím utkání považuje za handicap výkop pravé poledne. Jihoafričané v zahajovacím utkání podlehli kep výkop pravé poledne. Jihoafričané v zahajovacím utkání podlehli pravé poledne. Jihoafričané v zahajovacím utkání podlehli domácím Mexičanům 0-2. Jihoafričané v zahajovacím utkání podlehli domácím Mexičanům 0-2. Jihoafričané v zahajovacím utkání podlehli domácím Mexičanům 0-2. Dnešní utkání Česko Mexičanům 0-2. Dnešní utkání Česko JAR budou řídit ženské rozhodčí 2. Dnešní utkání Česko JAR budou řídit ženské rozhodčí v čele s Američankou. Dnešní utkání Česko JAR budou řídit ženské rozhodčí v čele s Američankou Tori Pensovou. JAR budou řídit ženské rozhodčí v čele s Američankou Tori Pensovou. Utkání v Atlantě začne ženské rozhodčí v čele s Američankou Tori Pensovou. Utkání v Atlantě začne rozhodčí v čele s Američankou Tori Pensovou. Utkání v Atlantě začne 18 hodin Američankou Tori Pensovou. Utkání v Atlantě začne 18 hodin středoevropského letního Tori Pensovou. Utkání v Atlantě začne 18 hodin středoevropského letního času. Utkání v Atlantě začne 18 hodin středoevropského letního času. Středoevropského letního času.
1: Když skončí asfalt.
0: Českého letního času.
1: Když skončí asfalt, hra začíná.
0: Času.
1: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Rok. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.
2: Rok rádi.
1: Pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.
2: Rok rádi.
1: Hřištěm je celý svět. Celý svět.
2: Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
0: Na D11.
2: Rock Radio. Doprava.
0: Na D11 se opatrně ve směru na Hradec Králové.
2: Rock Radio. Doprava.
0: Na D11 se opatrně ve směru na Hradec Králové.
2: Doprava.

0: Na D11 opatrně ve směru na Hradec Králové na 70. Na D11 opatrně ve směru na Hradec Králové na 71. Na D11 opatrně ve směru na Hradec Králové na 71. a půltém kilometru se řeší opatrně ve směru na Hradec Králové na 71. a půltém kilometru se řeší nehoda, je tam neprůjezdný. Na Hradec Králové na 71. a půltém kilometru se řeší nehoda, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh. Králové na 71. a půltém kilometru se řeší nehoda, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh. Bourou 71. a půltém kilometru se řeší nehoda, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh. Bouralo se taky na D4. Půltém kilometru se řeší nehoda, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh. Bouralo se taky na D4 ve směru na Prahu. Nehoda, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh. Bouralo se taky na D4 ve směru na Prahu na 50. Je tam neprůjezdný levý jízdní pruh. Bouralo se taky na D4 ve směru na Prahu na 50. Levý jízdní pruh. Bouralo se taky na D4 ve směru na Prahu na 55. a půltém kilometru pruh. Bouralo se taky na D4 ve směru na Prahu na 55. a půltém kilometru, tam nebylo se taky na D4 ve směru na Prahu na 55. a půltém kilometru, 4 ve směru na Prahu na 55. a půltém kilometru, tam neprojedete pravým pruhem, a pozor, Prahu na 55. a půltém kilometru, tam neprojedete pravým pruhem, a pozor si dejte v Praze na 55. a půltém kilometru, tam neprojedete pravým pruhem, a pozor, a půltém kilometru, tam neprojedete pravým pruhem, a pozor si dejte v Praze na Strakonické směr, tam neprojedete pravým pruhem, a pozor si dejte v Praze na Strakonické směr Barandovský, jdete pravým pruhem, a pozor si dejte v Praze na Strakonické směr Barandovský most, tam se řeší nehoda dvou. A pozor si dejte v Praze na Strakonické směr Barandovský most, tam se řeší dejte v Praze na Strakonické směr Barandovský most, tam se řeší nehoda dvou osobáků. Strakonické směr Barandovský most, tam se řeší nehoda dvou osobáků. Nehoda dvou osobáků.
1: Viditelný zážitek v každém okamžiku váku. Viditelný zážitek v každém okamžiku. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. V každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očím přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. Oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. Ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. www.ocniklinikahp.cz. ocniklinikahp.cz hp.cz cz

0: Je osmojin. Je 8:31. Je 8:31. Tohle byl Proteus. Je 8:31. Tohle byl Proteus. Bude nás slyšet. Je 8:31. Tohle byl Proteus. Bude nás slyšet a nás teďka bude slyšet. 8:31. Tohle byl Proteus. Bude nás slyšet a nás teďka bude slyšet. 1:30. Tohle byl Proteus. Bude nás slyšet a nás teďka bude slyšet. Hlavně teda bude slyšet. Tohle byl Proteus. Bude nás slyšet a nás teďka bude slyšet. Hlavně teda bude slyšet tady Zuzku. Proteus. Bude nás slyšet a nás teďka bude slyšet. Hlavně teda bude slyšet tady Zuzku. Protože má pro nás slyšet a nás teďka bude slyšet, hlavně teda bude slyšet tady Zuzku, protože má teďka bude slyšet, hlavně teda bude slyšet tady Zuzku, protože má pro vás po půl devítce, hlavně teda bude slyšet tady Zuzku, protože má pro vás po půl devítce připravený, bude slyšet tady Zuzku, protože má pro vás po půl devítce připravený další fotbalový zpravodaj. Zuzku, protože má pro vás po půl devítce připravený další fotbalový zpravodajství. Má pro vás po půl devítce připravený další fotbalový zpravodajství. Po půl devítce připravený další fotbalový zpravodajství. Připravený další fotbalový zpravodajství.
1: V práci
0: fotbalový zpravodajství.
1: V práci vedro, doma vedro.
0: Fotbalový zpravodajství.
1: V práci vedro,
0: zpravodajství.
1: V práci vedro, doma vedro, venku. V práci vedro, doma vedro, venku vedro. V práci vedro, doma vedro, venku vedro, ale zavři. V práci vedro, doma vedro.

Zuzko, díky. Rock Radio. Zuzko, díky, bylo to nádherné. Rock Radio. Zuzko, díky, bylo to nádherný, jako vždycky, dávám ti za to Black Radio. Zuzko, díky, bylo to nádherný, jako vždycky, dávám ti za to Black Sabbath a jich Čech. Zuzko, díky, bylo to nádherný, jako vždycky, dávám ti za to Black Sabbath a jich Changes. Zuzko, díky, bylo to nádherný, jako vždycky, dávám ti za to Black Sabbath a jich Changes. Bylo to nádherný, jako vždycky, dávám ti za to Black Sabbath a jich Changes. Jako vždycky, dávám ti za to Black Sabbath a jich Changes. Ti za to Black Sabbath a jich Changes. A jich Changes.

Nápoj 2 litry za 29,90 a Lind alkoholický nápoj 2 litry za 29,90 a Lindeo Baby dětské vlhpoj 2 litry za 29,90 a Lindeo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,29,90 a Lindeo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90 a Lindeo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90 až do a Lindeo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90 až do 23. června dětské vlhčené ubrousky za 19,90 až do 23. června Kaufland ubrousky za 19,90 až do 23. června Kaufland 19,90 až do 23. června Kaufland Profi Voda 19,90 až do 23. června Kaufland Profi Voda až do 23. června Kaufland Profi Voda 3. června Kaufland. Profi Voda, s tou se nemůžu.

0: roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem. Tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru. Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Víc do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojaru a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz. Ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Pohlédl do dálky.
0: Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Pohlédl
0: Jarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. A
1: těšíme se na vás.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. A ta vás. Pohlédl do dálky a zvolal. A ta vás. Pohlédl do dálky a zvolal. A ta vás. A ta vás. Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem. A vás. Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem. A ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí. Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, na se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
3: Vinetu.
2: Prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
3: Vinetu.
2: Blíží. Prázdniny se blíží.
3: Vinetu.
2: Druhý díl dobrý. Prázdniny se blíží.
3: Vinetu.
2: Druhý díl se blíží.
3: Vinetu.
2: Druhý díl dobro.
3: Vinetu.
2: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje. Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velko. Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení. Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení. Dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře. Divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře. Ve Westernovém městečku. Poklad na Stříbrném jezeře. Ve Westernovém městečku Boskovice. Na Stříbrném jezeře. Ve Westernovém městečku Boskovice.
4: O letošní
2: jezeře. Ve Westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách poslední.
2: Ve Westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám.
4: Prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám.
4: Posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj.
4: Vstupenky a představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více info.
2: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací.
2: Váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www.
2: Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací.

0: Black Sabbath. Black Sabbath. Black Sabbath a ich Changes. Black Sabbath a ich Changes. Black Sabbath a ich Changes na Rock Rádiu. Black Sabbath a ich Changes na Rock Rádiu v 8 hodin. Black Sabbath a ich Changes na Rock Rádiu v 8 hodin a 30. Black Sabbath a ich Changes na Rock Rádiu v 8 hodin a 38. Changes na Rock Rádiu v 8 hodin a 38 minut k tomu. Na Rock Rádiu v 8 hodin a 38 minut k tomu. Žádná změna, přestože 8 hodin a 38 minut k tomu. Žádná změna, přestože to byly změny 38 minut k tomu. Žádná změna, přestože to byly změny minut k tomu. Žádná změna, přestože to byly změny changes my k tomu. Žádná změna, přestože to byly změny changes my si teď kapu půl devítce zase budeme rozdat krásnou klimatizaci Senkor Wi-Fi.
1: Ano, takže
0: zase budeme rozdat krásnou klimatizaci Senkor Wi-Fi.
1: Ano, takže kdo nám napsal mob.
0: Rozdat krásnou klimatizaci Senkor Wi-Fi.
1: Ano, takže kdo nám napsal
0: krásnou klimatizaci Senkor Wi-Fi.
1: Ano, takže kdo nám napsal mobily do ručky.
0: Klimatizaci Senkor Wi-Fi.
1: Ano, takže kdo nám napsal mobily do ručky.
0: Senkor Wi-Fi.
1: Ano, takže kdo nám napsal mobily do ručky.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná. Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy Xlandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL. Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Bay osvěžující nealkoholický

0: kvalitní vrtané studny. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákup.
0: Zárukou. Profivoda.cz.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
0: Slyším. Pivoda.cz.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
0: Slyším.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
0: Slyším Tatart.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
0: Slyším Tatart nákupy.
1: Anšuje Tatart nákupy.
0: Slyším Tatart nákupy.
1: Nákupy.
0: Slyším Tatart nákupy.
1: Ano, Tatart nákupy.
0: Slyším Tatart nákupy.
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou.
0: Tatart nákupy.
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
0: Nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte.

0: informací na www.westernové-vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
1: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku.
0: Městečko.cz.
1: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě. Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese, venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pytle. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pytle, i když se zřídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pytle, i když se zřídím a ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pytle, i když se zřídím a mám malou. Třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pytle, i když se zřídím a mám malou opici. I když jedu na kole. Vytřídím krabici od pytle, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný. Když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to by. Třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to by a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad. Básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad. Všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
2: Ekokom.
1: Je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
2: Ekokom.
1: Má to smysl. Třiďte odpad.
2: Ekokom.
1: Má to smysl. Třiďte odpad.
2: Ekokom.
1: Třiďte odpad.
2: Ekokom. Ekokom.
3: 每一件漂亮的T恤条纹多多品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。只需要您的几条个人信息和银行卡号。几条个人信息和银行卡号。和银行卡号。
4: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***.
3: 银行卡号。
4: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***. Já s***. Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***. Já se oblíkám bez potisku. Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***. Já se oblíkám bez potisku. Blky, ani levný čínský stky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku stky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
5: Nejlepší v CZ. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Lepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové pro nižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami.

0: v naší nové prodejně v Praze. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. Dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. Benešově. Více na Bene.cz. Více na Bene.cz.
1: Rock Radio.
0: CZ.

0: chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
1: To je mazec.
0: Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
1: To je mazec.
0: Datart. Opravdový elektro. S výdrží až 29 dní.
1: To je mazec.
0: Datart. Opravdový elektrospecialista. 29 dní.
1: To je mazec.
0: Datart. Opravdový elektrospecialista. Dní.
1: To je mazec.
0: Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr.
1: Mazec.
0: Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a z...
0: Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund.
0: Opravdový elektrospecialista.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do...
0: Specialista.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České... Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa... Den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autorov Kunratic Mund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autorov Kunratice. Vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autorov Kunratice. Právě světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autorov Kunratice.
3: Právě teď tu
2: České republice. Do autosalonu Audi Autorov Kunratice.
3: Právě teď tu máme roční Audi
2: a... Audi Autorov Kunratice.
3: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým
2: Kunratice.
3: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým. Právě teď tu máme ro...

0: čekáte holčičku. Prosím tě, ty jsi psal, že čekáte holčičku v srpnu a že to už budu... Ty jsi psal, že čekáte holčičku v srpnu a že to už budou horka, tak... Ty jsi psal, že čekáte holčičku v srpnu a že to už budou horka, takže byste jí rovno... Čekáte holčičku v srpnu a že to už budou horka, takže byste jí rovno... Holčičku v srpnu a že to už budou horka, takže byste jí rovnou ochladili. V srpnu a že to už budou horka, takže byste jí rovnou ochladili nebo podchladili. Tak máte termín. A že to už budou horka, takže byste jí rovnou ochladili nebo podchladili. Tak máte termín. Takže byste jí rovnou ochladili nebo podchladili. Tak máte termín.
1: Nepřepiskněte tohle, ať vám nezmrzne.
0: Rovnou ochladili nebo podchladili. Tak máte termín.
1: Nepřepiskněte tohle.
0: Ochladili nebo podchladili. Tak máte termín.
1: Nepřepiskněte tohle, ať vám nezmrzne tu nebo jí.
0: Podchladili. Tak máte termín.
1: Nepřepiskněte tohle, ať vám nezmrzne tu nebo jí.
0: Tak máte termín.
1: Nepřepiskněte tohle, ať vám nezmrzne tu nebo jí.
2: Tak nebudeme podchladit.
1: Nepřepiskněte tohle, ať vám nezmrzne tu nebo jí.
2: Nebudeme podchazovat.
1: Chcete tohle, ať vám nezmrzne tu nebo jí.
2: Nebudeme podchazovat, ale aspoň jí to trošku zpříjemnit.
1: Mrzne tu nebo jí.
2: Nebudeme podchazovat, ale aspoň jí to trošku zpříjemnit, aby nebylo takový vedro.
0: Tak.
2: Nebudeme podchazovat, ale aspoň jí to trošku zpříjemnit, aby nebylo takový vedro. Nebudeme podchazovat, ale aspoň jí to trošku zpříjemnit, aby nebylo takový vedro.
0: No a je to tvoje...
2: Podchazovat, ale aspoň jí to trošku zpříjemnit, aby nebylo takový vedro.
0: No a je to tvoje první dítě nebo už?
2: Pojď jí to trošku zpříjemnit, aby nebylo takový vedro.
0: No a je to tvoje první dítě nebo už je na cestě?
2: Trošku zpříjemnit, aby nebylo takový vedro.
0: No a je to tvoje první dítě nebo už je...
2: Aby nebylo takový vedro.
0: No a je to tvoje první dítě nebo už je na cestě několikátý?
2: První, pro.
0: No a je to tvoje první dítě nebo už je na cestě několikátý?
2: První.
0: A je to tvoje první dítě nebo už je na cestě několikátý?
2: První
0: dítě nebo už je na cestě několikátý?
2: První takhle.
0: První prvootec, Ježíš Maria. Kolikátý?
2: První takhle.
0: První prvootec, Ježíš Maria, ty se strašně vožereš, čověče.
2: První takhle.
0: První prvootec, Ježíš Maria, ty se strašně vožereš, čověče. První prvootec, Ježíš Maria, ty se strašně vožereš, čověče.
2: No to musí se zalejt.
0: Ježíš Maria, ty se strašně vožereš, čověče.
2: No to musí se zalejt.
0: No a se strašně vožereš, čověče.
2: No to musí se zalejt.
0: No a srpen má, čověče.
2: No to musí se zalejt.
0: No a srpen máte nějaký plus minus?
2: No to musí se zalejt.
0: No a srpen máte nějaký plus minus termín?
2: Musí se zalejt.
0: No a srpen máte nějaký plus minus termín, kdy máme pak posílat? No a srpen máte nějaký plus minus termín, kdy máme pak posílat gratulace? Máte nějaký plus minus termín, kdy máme pak posílat gratulace?
2: No začátek.
0: Plus minus termín, kdy máme pak posílat gratulace?
2: No začátek zatím, no úplně přesně.
0: Máme pak posílat gratulace?
2: No začátek zatím, no úplně přesně termín nevíme, jo.
0: Gratulace?
2: No začátek zatím, no úplně přesně termín nevíme, jo. No začátek zatím, no úplně přesně termín nevíme, jo.
0: Začátek srpna. Takže na začátek...
2: No začátek zatím, no úplně přesně termín nevíme, jo.
0: Začátek srpna. Takže na začátku...
2: Zatím, no úplně přesně termín nevíme, jo.
0: Začátek srpna. Takže na začátku srpna se v Budějkách...
2: Termín nevíme, jo.
0: Začátek srpna. Takže na začátku srpna se v Budějkách narodí nová rockerka. Začátek srpna. Takže na začátku srpna se v Budějkách narodí nová rockerka. Takže na začátku srpna se v Budějkách narodí nová rockerka. Na začátku srpna se v Budějkách narodí nová rockerka.
2: Přesně tak, přesně tak.
0: Srpna se v Budějkách narodí nová rockerka.
2: Přesně tak, přesně tak.
0: Ach, narodí nová rockerka.
2: Přesně tak, přesně tak.
1: A manželka taky poslouchá.
0: Nová rockerka.
2: Přesně tak, přesně tak.
1: A manželka taky poslouchá rock.
2: Tak, přesně tak.
1: A manželka taky poslouchá rock.
2: Manželka taky poslouchá rock. Nebo...
1: A manželka taky poslouchá rock.
2: Manželka taky poslouchá rock, nebo...
1: Taky poslouchá rock.
2: Manželka taky poslouchá rock, nebo budoucí manželka.
1: Rock.
2: Manželka taky poslouchá rok, nebo budoucí manželka, takhle ještě. Manželka taky poslouchá rok, nebo budoucí manželka, takhle ještě.
1: Jo.
2: Manželka taky poslouchá rok, nebo budoucí manželka, takhle ještě.
1: Jo, ještě.
2: Taky poslouchá rok, nebo budoucí manželka, takhle ještě.
1: Jo,
2: ještě. Taky plánovaný na příští rok.
1: Oh.
2: Manželka, takhle ještě.
1: Jo, ještě.
2: Taky plánovaný na příští rok.
1: Oh.

0: to je krásný romantik.
1: To takhle ještě.
0: Jo,
1: to je taky plánovaný na příští rok. To v bytě paneláku, a zrovna tam svítí sluníčko od rána do večera, takže tam se to hodí.
0: Tak díky bože jsme poprvé netrefili dalšího milionáře s vlastním barákem, to snad trošku uklidnilo.
1: Přesně tak, ale...
2: Ani nebudeš, protože děti jsou drahý.

0: Dabu AFM. V Dabu AFM nebo na radia.cz. V Dabu AFM nebo na radia.cz. V Dabu AFM nebo na radia.cz. V Dabu AFM nebo na radia.cz. AFM nebo na radia.cz. Rock nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. .cz. Rock Radio. Rock Radio.
1: Za tři minuty bude tři čtvrtě.
0: Rock Radio.
1: Za tři minuty bude tři čtvrtě na devět a...
0: Radio.
1: Za tři minuty bude tři čtvrtě na devět a my rozdává... Za tři minuty bude tři čtvrtě na devět a my rozdáváme další klima... Za tři minuty bude tři čtvrtě na devět a my rozdáváme další klimatizaci... Za tři minuty bude tři čtvrtě na devět a my rozdáváme další klimatizaci sen. Minuty bude tři čtvrtě na devět a my rozdáváme další klimatizaci Senkor Wi-Fi. A tentě na devět a my rozdáváme další klimatizaci Senkor Wi-Fi. A tentokrát poletí a my rozdáváme další klimatizaci Senkor Wi-Fi. A tentokrát poletí dáváme další klimatizaci Senkor Wi-Fi. A tentokrát poletí, no nebo spíš pojede do další klimatizaci Senkor Wi-Fi. A tentokrát poletí, no nebo spíš pojede do Českých Budějovic. Dobrý ráno přejeme.
2: Já vás zdravím, zdravím, ahoj.
3: Dobré ráno.
1: Tak jsme se trefili tentokrát do našeho dne.
2: Já vás zdravím, zdravím, ahoj.
3: Dobré ráno.
1: Tak jsme se trefili tentokrát do našeho...
2: Zdravím, zdravím, ahoj.
3: Dobré ráno.
1: Tak jsme se trefili tentokrát do našeho domova, tak jsme rádi.
3: Dobré ráno.
1: Tak jsme se trefili tentokrát do našeho domova, tak jsme rádi. Prosím, tak jsme se trefili tentokrát do našeho domova, tak jsme rádi. Prosím tě. Trefili tentokrát do našeho domova, tak jsme rádi. Prosím tě. Ty jsi psal, že ček do našeho domova, tak jsme rádi. Prosím tě. Ty jsi psal, že čekáte domova, tak jsme rádi. Prosím tě. Ty jsi psal, že čekáte, jsme rádi. Prosím tě. Ty jsi psal, že

0: Přesně tak.
1: Děti jsou drahý.
0: Přesně tak, ale bude to sranda. Přesně tak, ale bude to sranda. Přesně tak, ale bude to sranda.
1: Každopádně ještě jednou moc gratulujeme. Moc vám to...
0: Tak, ale bude to sranda.
1: Každopádně ještě jednou moc gratulujeme. Moc vám to přejem, paní...
0: Bude to sranda.
1: Každopádně ještě jednou moc gratulujeme. Moc vám to přejem... Každopádně ještě jednou moc gratulujeme. Moc vám to přejem, paní od nás pozdravuj. Každopádně ještě jednou moc gratulujeme. Moc vám to přejem, paní od nás pozdravuj. Držíme palce, ať se holčičku moc gratulujeme. Moc vám to přejem, paní od nás pozdravuj. Držíme palce, ať se holčička narodí zdravě. Moc vám to přejem, paní od nás pozdravuj. Držíme palce, ať se holčička narodí zdravě. Přejem, paní od nás pozdravuj. Držíme palce, ať se holčička narodí zdravá. Ať nás pozdravuj. Držíme palce, ať se holčička narodí zdravá. Ať vám hezky bude prospívat. Ať máme palce, ať se holčička narodí zdravá, ať vám hezky bude prospívat. A jinak mi kečka narodí zdravá, ať vám hezky bude prospívat. A jinak mi krásný den zdravá, ať vám hezky bude prospívat. A jinak mi krásný den na zasazení divozvy. Ať vám hezky bude prospívat. A jinak mi krásný den na zasazení divozvy.
2: Neměj se báječně
1: prospívat. A jinak mi krásný den na zasazení divozvy.
2: Neměj se báječně krásný.
1: A jinak mi krásný den na zasazení divozvy.
2: Neměj se báječně, krásný den. Ahoj.
0: Ahoj.
1: Krásný den na zasazení divozvy.
2: Neměj se báječně, krásný den. Ahoj.
1: Zasazení divozvy.
2: Neměj se báječně, krásný den. Ahoj.
0: Ahoj, ahoj.
1: Hezký ráno, čau.
2: Neměj se báječně, krásný den. Ahoj.
0: Ahoj, ahoj.
1: Hezký ráno, čau.
2: Báječně, krásný den. Ahoj.
0: Ahoj, ahoj.
1: Hezký ráno, čau.
2: Ahoj.
0: Ahoj, ahoj.
1: Hezký ráno, čau.
3: Užijte si příjemný.
2: Ahoj.
0: Ahoj, ahoj.
1: Hezký ráno, čau.
0: Ahoj.
1: Hezký ráno, čau.
3: Užijte si příjemný chlad i v parních dnech.
1: No, čau.
3: Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Vive. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Vive. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná. Parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. Koná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. Snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. A ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor.
1: No, teď...
3: A i přes mobilní aplikaci Sencor.
1: No, teď už pojďme
3: aplikaci Sencor.
1: No teď už pojďme zavzpomínat na naše mladý léta, protože...
3: Kor.
1: No teď už pojďme zavzpomínat na naše mladý léta, protože to... No teď už pojďme zavzpomínat na naše mladý léta, protože to... Naše mladý léta, protože tohle je píseň Narkotik.
2: A na to jsme pařili na diskotéce, když...
1: Protože tohle je píseň Narkotik.
2: A na to jsme pařili na diskotéce, když nám bylo náct.
1: Píseň Narkotik.
2: A na to jsme pařili na diskotéce, když nám bylo náct.
1: Jo.
2: Už teď je nám
1: spík.
2: A na to jsme pařili na diskotéce, když nám bylo náct.
1: Jo.
2: Už teď je nám spíš cet. No nic.
1: Jsme
2: pařili na diskotéce, když nám bylo náct.
1: Jo.
2: Už teď je nám spíš cet. Tece, když nám bylo náct.
1: Jo.
2: Už teď je nám spíš cet. No nic, pust to.
1: No,
2: bylo náct.
1: Jo.
2: Už teď je nám spíš cet. No nic, pust to.
1: No, ještě nám není sát, tak...
2: Jo. Už teď je nám spíš cet. No nic, pust to.
1: No, ještě nám není sát, tak já bych byl v klidu.
2: Spíš cet. No nic, pusto.
1: No, ještě nám není sát, tak já bych byl v klidu.
2: No nic, pusto.
1: No, ještě nám není sát, tak já bych byl v klidu.
2: Tak nemusíme sát.
1: Pusto. No, ještě nám není sát, tak já bych byl v klidu.
2: Tak nemusíme sát.
1: Ještě nám není sát, tak já bych byl v klidu.
2: Tak nemusíme sát.
1: Sát, tak já bych byl v klidu.
2: Tak nemusíme sát.
1: V klidu.
2: Tak nemusíme sát. Musíme sát.

Nemusíš proklast. Nemusíš proklastat. Nemusíš proklastat všechny prachy. Nemusíš proklastat všechny prachy, abys byl rocker. Nemusíš proklastat všechny prachy, abys byl. Nemusíš proklastat všechny prachy, abys byl rocker. Rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Slušná muzika pro všechny.

0: Panečku Zabijačka, Korpi Klány a jejich Aita, dva roky stará pecka, ano, Aita Krajta na Rock Rádiu, 8 minut před devátou hodinou, což znamená jediný,
1: že jdeme domů,
0: A před devátou hodinou, což znamená jediný,
1: že jdeme domů,
0: A přijde Kamil za hodinu, což znamená jediný,
1: že jdeme domů,
0: A přijde Kamil za chviličku už.
1: To což znamená jediný,
0: že jdeme domů, A přijde Kamil za chviličku už.
1: To což je taky výborná. To což je taky výborná zpráva. Takže my se s vámi loučíme. To což je taky výborná zpráva. Mějte se báječně a zítra.
0: Tak zítra čau.

0: Tlačí. Potřebujeme novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
1: Chlapi, říkal jsem, že...
0: Starý kompresor už toho moc nenafouká.
1: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
0: Šéfe, jděte na web kompresory... Přehlednej e-shop, kde mají... Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to jedno místě. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. www.kompresoryvzduchotechnika.cz To je fičák.
2: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Credit...
3: Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také

0: speciální nabídka na soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PE-vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026.cz.
1: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u
0: OCZ.
1: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích. Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích.
2: Hledáte
1: autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích.
2: Hledáte
1: Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích.
2: Hledáte práci
1: 21. června u OC Europark ve Štěrboholích.
2: Hledáte práci, která dává smysl
1: u OC Europark ve Štěrboholích.
2: Hledáte práci, která dává smysl pro prodejny lídr
1: Europark ve Štěrboholích.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodej, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme. Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. A nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl. Kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Utrhnout?
2: Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat?
2: Vyplatí.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat? Vychutnat si. V Kauflandu nabízíme utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat? Vychutnat si. V Kauflandu nabízíme vybrat? Vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Du nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky,
3: kilo a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibulové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června svazek za 12,90 až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu. Kauflandu.
5: Každý den čelí vaše data digitálním. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. A digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco SM. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Aleph. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Aleph. Na kterou v Česku distribuuje Aleph. Aleph.

0: Macková. Například upozornil server Seznam s Barbora Macková. Například upozornil server Seznam zprávy. Podle údajů Světové zdravotnické Seznam zprávy. Podle údajů Světové zdravotnické organizace se od prosince 2000 Podle údajů Světové zdravotnické organizace se od prosince 2020 organizace se od prosince 2025 objevilo téměř 150 případů v 9 se od prosince 2025 objevilo téměř 150 případů v 99 zemích. Objevilo téměř 150 případů v 99 zemích světa. Výrobci Experti na problematiku závislostí souhlasí s vládními návrhy k větší regulaci kratomu. Jsou pro zavedení spotřební daně i důraznější
1: vymáhání nastavených pravidel.
0: Staví se proti zákazu látky. Bývalý národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil řekl, že regulace funguje. Moskva v noci na dnešek a dnes ráno podle agentury TASS čelila největšímu dronovému útoku za dva roky. Protivzdušná obrana podle starosty ruské metropole sestřelila 190 ukrajinských bezpilotních letounů. Provoz na všech velkých moskevských letištích byl z bezpečnostních důvodů přerušený. Fotbalisté Kolumbie zvítězili v utkání skupiny K na mistrovství světa nad Uzbekistánem 3-1.
1: Fotbalisté Kolumbie zvítězili v utkání skupiny K na mistrovství světa nad Uzbekistánem 3-1.
2: Rock Radio.
0: Rock Radio. Počasí. Dnes bude oblačno nad Chorvatskem.
2: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude oblačno až polo...
2: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno ve...
2: Radio. Počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno večer na celém...
2: Počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno večer na celém území skoro jasno na horách. Dnes bude oblačno až polojasno večer na celém území skoro jasno na horách se ještě výjimečně. Dnes bude oblačno až polojasno večer na celém území skoro jasno na horách se ještě výjimečně vyskytnou až polojasno večer na celém území skoro jasno na horách se ještě výjimečně vyskytnou přehánky. Jasno večer na celém území skoro jasno na horách se ještě výjimečně vyskytnou přehánky. Nejvyšší teplot na celém území skoro jasno na horách se ještě výjimečně vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat skoro jasno na horách se ještě výjimečně vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty se budou jasno na horách se ještě výjimečně vyskytnou

Šéfe, za sto... Šéfe, za sto... Šéfe, za sto netlačí. Šéfe, za sto netlačí. Potřebujem... Šéfe, za sto netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor, už toho moc nenafou.

0: vyskytnou přeháňky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 7, že výjimečně vyskytnou přeháňky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 27 až 31 přeháňky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 27 až 31 přeháňky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 27 až 31 stupni Celsia. Na severovýchodě teploty se budou pohybovat mezi 27 až 31 stupni Celsia. Na východě bude kolem 25.
1: Ať už prší nebo paří.
0: 25.
1: Ať už prší nebo paří.
0: 10.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání starý rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Muzika do každého počasí. Rock Radio. Do každého počasí. Rock Radio. Doprava. Sí. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
0: Na D11 se stala vážná nehoda.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Na D11 se stala
1: Rock Radio. Doprava.
0: Na D11 se stala vážná nehoda ve směru na Hradec 70,5 kilometru. Odklon dopravy na dálnici probíhá na exitu číslo 8 kilometrů. Odklon dopravy na dálnici probíhá na exitu číslo 68. Odklon dopravy na dálnici probíhá na exitu číslo 68. Na D4 na dálnici probíhá na exitu číslo 68. Na D4 se bouralo ve exitu číslo 68. Na D4 se bouralo ve směru na Prahu na 58. Na D4 se bouralo ve směru na Prahu na 55,5 kilometru. Na D4 se bouralo ve směru na Prahu na 55,5 kilometru. Tam D4 se bouralo ve směru na Prahu na 55,5 kilometru. Tam je neprůjezdný pravý jízdní pruh. Na Prahu na 55,5 kilometru. Tam je neprůjezdný pravý jízdní pruh. A pozor si dejte na 55,5 kilometru. Tam je neprůjezdný pravý jízdní pruh. A pozor si dejte taky na nehodu 5 kilometru. Tam je neprůjezdný pravý jízdní pruh. A pozor si dejte taky na nehodu, tam je neprůjezdný pravý jízdní pruh. A pozor si dejte taky na nehodu v Ústí nad Labem na Masarykově ulici, pravý jízdní pruh. A pozor si dejte taky na nehodu v Ústí nad Labem na Masarykově ulici, tam se srazily dva osoby. A pozor si dejte taky na nehodu v Ústí nad Labem na Masarykově ulici, tam se srazily dva osobáky. Pozor si dejte taky na nehodu v Ústí nad Labem na Masarykově ulici, tam se srazily dva osobáky před poliklinikou. V Ústí nad Labem na Masarykově ulici, tam se srazily dva osobáky před poliklinikou. Nad Labem na Masarykově ulici, tam se srazily dva osobáky před poliklinikou. Masarykově ulici, tam se srazily dva osobáky před poliklinikou. Osobáky před poliklinikou.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušnou. Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeň. Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil. Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant. Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Radši zkontrolujte, až zastavíte. Až zastavíte.

0: Rádio. Rokový dopoledne.
1: Tak Zuzka.
0: Rok Rádio. Rokový dopoledne.
1: Tak Zuzka.
0: Rok Rádio. Rokový dopoledne.
1: Tak Zuzka.
0: Rádio. Rokový dopoledne.
1: Tak Zuzko, dneska je
0: Rokový dopoledne.
1: Tak Zuzko, dneska je fotbal. Ty to asi víš, ty jsi o tom mluvila,
2: ne?
1: Před půl hodinou. Tak Zuzko, dneska je fotbal. Ty to asi víš, ty jsi o tom mluvila,
2: ne?
1: Před půl hodinou. Tak Zuzko, dneska je fotbal. Ty to asi víš, ty jsi o tom mluvila,
2: ne?
1: Před půl hodinou. Dneska jakože hraje. Zuzko, dneska je fotbal. Ty to asi víš, ty jsi o tom mluvila,
2: ne?
1: Před půl hodinou. Dneska jakože hrajeme. Fotbal. Ty to asi víš, ty jsi o tom mluvila, ne? Před půl hodinou. Dneska jakože hrajeme. Ty ale člověče, to ti víš, ty jsi o tom mluvila, ne? Před půl hodinou. Dneska jakože hrajeme. Ty ale člověče, to ti mi vysvětli. Před půl hodinou. Dneska jakože hrajeme. Ty ale člověče, to ti mi vysvětli. To je strašně dlouho, dneska jakože hrajeme, ty ale člověče, to ti mi vysvětli. To je strašně dlouhý čekání na ten zápas. Hrajeme, ty ale člověče, to ti mi vysvětli. To je strašně dlouhý čekání na ten zápas, vy. Ale člověče, to ti mi vysvětli. To je strašně dlouhý čekání na ten zápas, vy. Oni mají odehrát tři zápasy. Vysvětli. To je strašně dlouhý čekání na ten zápas, vy. Oni mají odehrát tři zápasy, ne, a čekáš na to. To je strašně dlouhý čekání na ten zápas, vy. Oni mají odehrát tři zápasy, ne, a čekáš na to. Čekání na ten zápas, vy. Oni mají odehrát tři zápasy, ne, a čekáš na to jako měsíc na ten zápas, vy. Oni mají odehrát tři zápasy, ne, a čekáš na to jako měsíc.
2: Měsíc, ale jako
1: to. Mají odehrát tři zápasy, ne, a čekáš na to jako měsíc.
2: Měsíc, ale jako je to dlouhý, no.
1: Zápasy, ne, a čekáš na to jako měsíc.
2: Měsíc, ale jako je to dlouhý, no.
1: Co tam ty klukáš na to jako měsíc?
2: Měsíc, ale jako je to dlouhý, no.
1: Co tam ty kluci?
2: Měsíc, ale jako je to dlouhý, no.
1: Co tam ty kluci dělají jako přes ten týden? Jo, trénujou.
2: Jako je to dlouhý, no.
1: Co tam ty kluci dělají jako přes ten týden? Jo, trénujou. Aha, tak to mi nedošlo. Co tam ty kluci dělají jako přes ten týden? Jo, trénujou. Aha, tak to mi nedošlo. Kluci dělají jako přes ten týden? Jo, trénujou. Aha, tak to mi nedošlo. Přes ten týden. Jo, trénujou. Aha, tak to mi nedošlo. Já jsem si říkal, jo, trénujou. Aha, tak to mi nedošlo. Já jsem si říkal, jestli tam musí nudit. Aha, tak to mi nedošlo. Já jsem si říkal, jestli tam musí nudit. Aha, tak to mi nedošlo. Já jsem si říkal, jestli tam musí nudit, jestli tam poflakujou, kopou do plechu. Došlo. Já jsem si říkal, jestli tam musí nudit, jestli tam poflakujou, kopou do plechovek. Já jsem si říkal, jestli tam musí nudit, jestli tam poflakujou, kopou do plechovek.
2: To asi se úplně nenuděj, no. A hlavně přelítávají jakoby mezi...
1: Jo, ono je to ještě jinde. Jo, ono je to ještě jinde. Mě to člověče uniká. Mě to člověče uniká nějak ten fotbal. Já vím, že je to v noci, to znamená, že to bude někde na druhé straně.
2: Teďka to není v noci. Oni hrajou ve 12 hodin u nich, u nás to bude v 18.
1: Ale jako všichni zápasy, víš, jako, tak to je asi někde na druhé.
2: V Americe, no.
1: V Americe, když to... To je asi někde na druhé.
2: V Americe, no.
1: V Americe, když to... Tak jsem zase...
2: V Americe, no.
1: V Americe, když to... Tak jsem zase chytřejší. V Americe, když to... Tak jsem zase chytřejší. Děkuji, já ti zase třeba něco řeknu o muzice. Když to... Tak jsem zase chytřejší. Děkuji, já ti zase třeba něco řeknu o muzice. Tak jsem zase chytřejší. Děkuji, já ti zase třeba něco řeknu o muzice, když budeš chtít. Tak jsem zase chytřejší. Děkuji, já ti zase třeba něco řeknu o muzice, když budeš chtít.

0: Zprávy.
1: Hezké dopoledne, krátce po deváté.
0: Zprávy.
1: Hezké dopoledne, krátce po deváté, jsou tu další zprávy. Úřady v Česku evidují doteď 25 podezření na zdravotní potíže způsobené toxinem v kojeneckém mléce. Informovala o tom hlavní hygienička Barbora Macka.

Tak jdeme na to. Yeah. Víš, děkuji, já ti zase třeba něco řeknu o muzice, když budeš chtít. Tak jdeme na to. Yeah. Děkuji, já ti zase třeba něco řeknu o muzice, když budeš chtít. Tak jdeme na to. Yeah. 7 minut, hele, už třeba něco řeknu o muzice, když budeš chtít. Tak jdeme na to. Yeah. 7 minut, hele, už po 9. Tak jdeme na rokový muzice, když budeš chtít. Tak jdeme na to. Yeah. 7 minut, hele, už po 9. Tak jdeme na rokový do. Tak jdeme na rokový dopoledne. S vámi je Kamila, tady jsou All Time Low. Poledne s vámi je Kamila, tady jsou All Time Low. Kamila, tady jsou All Time Low. All Time Low.

Rock, Rock Radio. Rock, Rock Radio. Rock. Rock, Rock Radio. Rockový dopoledne. Rock, Rock Radio. Rockový dopoledne s Kamilem. Rock, Rock Radio. Rockový dopoledne s Kamilem Drábem. Rock, Rock Radio. Rockový dopoledne s Kamilem Drábem. Rock Radio. Rockový dopoledne s Kamilem Drábem. Rockový dopoledne s Kamilem Drábem. Dnes s Kamilem Drábem.

slaví Paul McCartney. 84. narozeniny, věřte nebo ne, slaví Paul McCartney. Hvězda samozřejmě narozeniny, věřte nebo ne, slaví Paul McCartney. Hvězda samozřejmě extrémní nebo ne, slaví Paul McCartney. Hvězda samozřejmě extrémní velikosti, slaví Paul McCartney. Hvězda samozřejmě extrémní velikosti, co se týká Paul McCartney. Hvězda samozřejmě extrémní velikosti, hvězda samozřejmě extrémní velikosti, co se týká hudební scény. Netřeba samozřejmě extrémní velikosti, co se týká hudební scény. Netřeba mě extrémní velikosti, co se týká hudební scény. Netřeba představovat, nebo možná těm mladším velikosti, co se týká hudební scény. Netřeba představovat, nebo možná těm mladším, to byl člen kapely hudební scény. Netřeba představovat, nebo možná těm mladším, to byl člen kapely B. Netřeba představovat, nebo možná těm mladším, to byl člen kapely Beatles, jeden ze zásadních stavovat, nebo možná těm mladším, to byl člen kapely Beatles, jeden ze zásadních, co se týká tvorba těm mladším, to byl člen kapely Beatles, jeden ze zásadních, co se týká tvorby, byl člen kapely Beatles, jeden ze zásadních, co se týká tvorby, samozřejmě s Johnem Lennonem, kapely Beatles, jeden ze zásadních, co se týká tvorby, samozřejmě s Johnem Lennonem, Beatles, jeden ze zásadních, co se týká tvorby, samozřejmě s Johnem Lennonem, ze zásadních, co se týká tvorby, samozřejmě s Johnem Lennonem, tak dneska slaví narozeniny, co se týká tvorby, samozřejmě s Johnem Lennonem, tak dneska slaví narozeniny náš Nestor hudební tvorby, samozřejmě s Johnem Lennonem, tak dneska slaví narozeniny náš Nestor hudební scény Johnem Lennonem, tak dneska slaví narozeniny náš Nestor hudební scény Petr Janda, tak dneska slaví narozeniny náš Nestor hudební scény Petr Janda, slaví narozeniny náš Nestor hudební scény Petr Janda už je oslavil před měsícem. Náš Nestor hudební scény Petr Janda už je oslavil před měsícem v květnu, taky 80. Nestor hudební scény Petr Janda už je oslavil před měsícem v květnu, taky 84. scény Petr Janda už je oslavil před měsícem v květnu, taky 84. takže jsou je oslavil před měsícem v květnu, taky 84. takže jsou společně před měsícem v květnu, taky 84. takže jsou společně na stejný vlně, ale máme 84. takže jsou společně na stejný vlně, ale máme tady třeba, takže jsou společně na stejný vlně, ale máme tady třeba i Micka Jaggera, který společně na stejný vlně, ale máme tady třeba i Micka Jaggera, který ještě proti ním zajíný vlně, ale máme tady třeba i Micka Jaggera, který ještě proti ním zajíc, ten oslavil teprve 82. ale máme tady třeba i Micka Jaggera, který ještě proti ním zajíc, ten oslavil teprve 82. narozeniny, a i Micka Jaggera, který ještě proti ním zajíc, ten oslavil teprve 82. narozeniny, naproti ještě proti ním zajíc, ten oslavil teprve 82. narozeniny, naproti tomu Ringo zajíc, ten oslavil teprve 82. narozeniny, naproti tomu Ringo oslavil teprve 82. narozeniny, naproti tomu Ringo Starr, tedy druhý 80. narozeniny, naproti tomu Ringo Starr, tedy druhý a poslední žijící narozeniny, naproti tomu Ringo Starr, tedy druhý a poslední, naproti tomu Ringo Starr, tedy druhý a poslední žijící člen z kapely Beatles, naproti tomu Ringo Starr, tedy druhý a poslední žijící člen z kapely Beatles, Starr, tedy druhý a poslední žijící člen z kapely Beatles, který společně je druhý a poslední žijící člen z kapely Beatles, který společně s Paul McCartney a poslední žijící člen z kapely Beatles, který společně s Paul McCartney člen z kapely Beatles, který společně s Paul McCartneym pamatuje ty začátky 60. let, který společně s Paul McCartneym pamatuje ty začátky 60. let, kdy se rodila hudebníčně s Paul McCartneym pamatuje ty začátky 60. let, kdy se rodila hudební pamatuje ty začátky 60. let, kdy se rodila hudební rock pamatuje ty začátky 60. let, kdy se rodila hudební rocková scéna, tak ten už oslavil začátky 60. let, kdy se rodila hudební rocková scéna, tak ten už oslavil 85. let, kdy se rodila hudební rocková scéna, tak ten už oslavil 85. rodila hudební rocková scéna, tak ten už oslavil 85. narozeniny rocková scéna, tak ten už oslavil 85. narozeniny. A co? Tak ten už oslavil 85. narozeniny. A co je na už oslavil 85. narozeniny? A co je na tom krásný, tak pořád jsou všichni vitální 85. narozeniny. A co je na tom krásný, tak pořád jsou všichni vitální 85. narozeniny. A co je na tom

krásný, tak pořád jsou všichni vytarozeniny. A co je na tom krásný, tak pořád jsou všichni vitální a čilí, což je

0: užít a zkontrolovat to, o čem jsem před chvílí. Tam si můžete Olympic užít a zkontrolovat to, o čem jsem před chvílí mluvil. Tedy tu vitalitu kapely Olympic Olympic užít a zkontrolovat to, o čem jsem před chvílí mluvil. Tedy tu vitalitu kapely Olympic obecně žít a zkontrolovat to, o čem jsem před chvílí mluvil. Tedy tu vitalitu kapely Olympic obecně a Petra kontrolovat to, o čem jsem před chvílí mluvil. Tedy tu vitalitu kapely Olympic obecně a Petra Jandy. Jsem před chvílí mluvil. Tedy tu vitalitu kapely Olympic obecně a Petra Jandy. My si za chvíli dáme ale mluvil, tedy tu vitalitu kapely Olympic obecně a Petra Jandy. My si za chvíli dáme Aleše Brichtu vitalitu kapely Olympic obecně a Petra Jandy. My si za chvíli dáme Aleše Brichtu, dáme si taky Avat Olympic obecně a Petra Jandy. My si za chvíli dáme Aleše Brichtu, dáme si a Petra Jandy. My si za chvíli dáme Aleše Brichtu, dáme si taky Avatar a nebo Whitesnake. My si za chvíli dáme Aleše Brichtu, dáme si taky Avatar a nebo Whitesnake. My si za chvíli dáme Aleše Brichtu, dáme si taky Avatar a nebo Whitesnake.
1: Trénírkárna teče
0: Brichtu, dáme si taky Avatar a nebo Whitesnake.
1: Trénírkárna.cz
0: Taky Avatar a nebo Whitesnake.
1: Trénírkárna.cz
2: Hej ty.
0: Nebo Whitesnake.
1: Trénírkárna.cz
2: Hej ty. Ne.
1: Trénírkárna.cz
2: Hej ty. Ne ty.
1: Trénírkárna.cz
2: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky?
1: Trénírkárna.cz
2: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky?
1: .cz
2: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhoty?
1: Hej ty.
2: Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky? Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky? Ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky? Se slevou 30% mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky? Se slevou 30% není problém. Klikni na ty ponožky a nebo třeba kalhotky. Se slevou 30% není problém. Klikni na trenírkárna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno. Trenírkárna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem RZ. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
3: Dnes objednáš a zítra
2: a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
3: Dnes objednáš a zítra máš.
2: 30% na všechno s kódem rádio.
3: Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trénír
2: všechno s kódem rádio.
3: Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trénírkárna.cz
2: Rádio.
3: Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trénírkárna.cz
3: Náš a zítra máš.
1: Trénírkárna.cz
4: Housebrand Café
1: per.cz
4: Housebrand Café per favore?
5: Si signora.
6: Housebrand.
4: Housebrand Café per favore?
5: Si signora.
6: Housebrand. Tuhle kávu si.
4: Café per favore?
5: Si signora.
6: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte.
4: Si signora.
6: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand kávu.
4: Signora.
6: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. Cez. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. Cz. Pa. Cz.
7: Mám barák. Mám barák děravej. Mám barák děravej, mě do postele. Mám barák děravej, mě do postele fičí. Barák děravej, mě do postele fičí. Děravej, mě do postele fičí. Mě do postele fičí. Fičí, snad z telefičí, snad známý telefičí, snad známý po...

Yenaxem. Yenaxem. Yenaxem. Yenaxem. Yenaxem.

Speak a No Dub na Rock Rádiu. Don't speak a No Dub na Rock Rádiu. Don't speak a No Dub na Rock Rádiu. 9 hodin 23 minut. Dneska máme 18. Speak a No Dub na Rock Rádiu. 9 hodin 23 minut. Dneska máme 18. června. No Dub na Rock Rádiu. 9 hodin 23 minut. Dneska máme 18. června a 84 rádiu. 9 hodin 23 minut. Dneska máme 18. června a 84 23 minut. Dneska máme 18. června a 84. narozeniny. Věřte, dneska máme 18. června a 84 narozeniny, věřte nebo ne. 18. června a 84. narozeniny, věřte nebo ne. Slaví Paul McCartney. 18. června a 84. narozeniny, věřte nebo ne.

0: Ještě nemáš lístky? Slibuju, že nebudu pít. Ještě nemáš lístky na hra? Slibuju, že nebudu pít. Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba. Slibuju, že nebudu pít. Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit. Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
1: Dan Landa.
2: Trautenberg.
1: Ryb.
0: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
1: Dan Landa.
2: Trautenberg.
1: Rybičky.
0: Migo. Máš lístky na hrady? To je třeba napravit.
1: Dan Landa.
2: Trautenberg.
1: Rybičky.
0: Migové. Lístky na hrady? To je třeba napravit.
1: Dan Landa.
2: Trautenberg.
1: Rybičky.
0: Migové. To je třeba napravit.
1: Dan Landa.
2: Trautenberg.
1: Rybičky.
0: Migové.
1: Jdeme na hrady.
0: 8 hrad.
1: Dan Landa.
2: Trautenberg.
1: Rybičky.
0: Migové.
1: Jdeme na hrady.
0: 8 hradů.
1: 8 víkendů.
2: Trautenberg.
1: Rybičky.
0: Migové.
1: Jdeme na hrady.
0: 8 hradů.
1: 8 víkendů. Rybičky.
0: Migové.
1: Jdeme na hrady.
0: 8 hradů.
1: 8 víkendů.
0: Muzika.
1: Jdeme na hrady.
0: 8 hradů.
1: 8 víkendů.
0: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
1: Na hrady.
0: 8 hradů.
1: 8 víkendů.
0: Muzika a pohoda celé léto po celé republice. 8 hradů.
1: 8 víkendů.
0: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
1: 8 víkendů.
0: Muzika a pohoda celé léto po celé republice. Muzika a pohoda celé léto po celé republice. A pohoda celé léto po celé republice.
1: Dan Landa.
0: To po celé republice.
1: Dan Landa.
0: Harley.
1: Vypsaná fixa. Dan Landa.
0: Harley.
1: Vypsaná fixa.
0: Krucipisk.
1: A po... Dan Landa.
0: Harley.
1: Vypsaná fixa.
0: Krucipisk.
1: A pozor. Dan Landa.
0: Harley.
1: Vypsaná fixa.
0: Krucipisk.
1: A pozor. Lístky za nejlepší.
0: Harley.
1: Vypsaná fixa.
0: Krucipisk.
1: A pozor. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do... Vypsaná fixa.
0: Krucipisk.
1: A pozor. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25.
0: Krucipisk.
1: A pozor. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června. A pozor. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
0: Hlavní
1: nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz. Jen do 25. června na www.hrady.cz.
0: Hlavní partneři
1: 25. června na www.hrady.cz.
0: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa
1: www.hrady.cz.
0: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa
1: cz.cz.
0: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
3: Tohle není jen festival.
1: .cz.
0: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
3: Tohle není jen festival.
0: To jsou partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
3: Tohle není jen festival.
1: To jsou hrady.
0: Penny a pojišťovna Kooperativa.
3: Tohle není jen festival.
1: To jsou hrady. www.hrady.cz.
0: Pojišťovna Kooperativa.
3: Tohle není jen festival.
1: To jsou hrady. www.hrady.cz.
3: Tohle není jen festival.
1: To jsou hrady. www.hrady.cz.
0: Hrdým partival.
1: To jsou hrady. www.hrady.cz.cz.
0: Hrdým.
1: To jsou hrady. www.hrady.cz.cz.
0: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou
1: www.hrady.cz.cz.
0: Hrdým partnerem festivalu
1: Hrady.cz.cz.
0: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice
1: CZ.
0: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice. Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice. Partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostane limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a o edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně. Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně. U Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
4: Vše, co potřebuji za...
0: Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci...
0: 30 GB dat gratis a opakovaně.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou...
0: Dat gratis a opakovaně.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
0: Opakovaně.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete ve... Potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovinu, kterou chci, to se vyplatí.

0: Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 7 se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za jeden. V Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 49,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90 a 50 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90 a madeta plnogram. Vodní meloun 1 kg za 14,90 a madeta meloun 1 kg za 14,90 a madeta plnotučné trvan kilogram za 14,90 a madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 90 a madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90 a madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90 Lidl plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90 Lidl, to se vyplatí. Trvanlivé mléko 1 litr za 12,90 Lidl, to se vyplatí. Jeden litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí. Za 12,90. Lidl, to se vyplatí. Hledáte 90. Lidl, to se vyplatí.
1: Hledáte práci, která dává smysl?
0: Lidl, to se vyplatí.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodej.
0: To se vyplatí.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme. Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne. Různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nast úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více než vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více než pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Startujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. Kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí. Na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí. Kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí. Praho.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Praho. Připrav se na den, kdy bude v...
1: Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Praho, připrav se na den, kdy
1: to se vyplatí.
2: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný.
1: Vyplatí.
2: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neuteče. Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš. Připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš. Všechno barevný. I ty, barvám neutečeš. Je tady. 20. června v Praze. I ty, barvám neutečeš. Je tady. 20. června v Praze. V parku Učeňku. Barvám neutečeš. Je tady. 20. června v Praze, v parku Tečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, ty. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. V parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babi.

0: a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tak pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas, tady celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas, tady se sbírají vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barva, kámoše, babičku, tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neučku, tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš, neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš.cz, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš.cz, vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš.cz, tak pojďte do toho. Registrace na barvám neutečeš.cz, tak pojďte do toho spolu. Oficiální barvám neutečeš.cz, tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Češ.cz, tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobrand, tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
1: Atención!
0: Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
1: Atención!
0: Partner Škoda v Praze a v Náchodě.
1: Atención, señoras.
0: Škoda v Praze a v Náchodě.
1: Atención, señoras y señores.
2: La Tropical Party.
1: Atención, señoras y señores.
2: La Tropical Party opět roztančí smícho.
1: Atención, señoras y señores.
2: La Tropical Party opět roztančí smícho.
1: Señoras y señores.
2: La Tropical Party opět roztančí smícho.
1: Señores.
2: La Tropical Party opět roztančí smícho.
1: Un, dos, tres.
2: La Tropical Party opět roztančí smícho.
1: Un, dos, tres.
2: Taneční škola La Tropical Party opět roztančí smícho.
1: Un, dos, tres.
2: Taneční škola La Tropical zve opět roztančí smícho.
1: Un, dos, tres.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny.
1: Un, dos, tres.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické za. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy. Škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshop všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostřednickoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase. Shopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase smícho.
1: La Tropical!
2: Přijďte na nádherné terase smícho.
1: La Tropical!
2: Přijďte se bavit, přijďte terase smícho.
1: La Tropical!
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: La Tropical!
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yeso!
2: Další
1: kál!
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yeso!
2: Další La...
1: Yeso!
2: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party. Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party. Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase smícho. Už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase smícho. Tu od 17 hodin. La Tropical Party na terase smícho. 17 hodin. La Tropical Party na terase smícho. Více na La Tropical Party na terase smícho. Více na www.party na terase smícho. Více na www.latropical.cz. Aura smícho. Více na www.latropical.cz. Více na www.latropical.cz.
1: Aura
2: Více na www.latropical.cz.

0: na sukorady.cz. Sukorady. www.oknasukorady.cz. www.oknasukorady.cz. www.oknasukorady.cz. Oknasukorady.cz.
1: Stavebniny Dek. Cz. Stavebniny Dek přináší mega akci. Stavebniny Dek přináší mega akci. Dřevěné pele. Stavebniny Dek přináší mega akci. Dřevěné pele. Stavebniny Dek přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A. Stavebniny Dek přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 hale. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů. Peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů včetně DPH A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů včetně DPH za kilogram. Nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebních 10 korun 50 haléřů včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách Dek platí 50 haléřů včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června za kilogram. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijď. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Peletky za vynikající cenu. Více na Dek.cz. Vynikající cenu. Více na Dek.cz. Cenu. Více na Dek.cz. Dek.cz.

0: Nedopalkinejen na fest.
1: V píseň z roku 1908.
2: Střešní.

0: rádiového týmu, který povede Petr Janda, tedy náš odpolední moderátor, který vás celým rokem v Pardubicích provede, tak samozřejmě tam budete mít i slušný holky a budete tam mít i možnost si koupit novej merch. Takže celý tým a budete tam mít i možnost si koupit novej merch. Rokrádia. Například koblížky, alkohol, horký žest bude s vámi a můžete si užít. Například koblížky, alkohol, horký žest, Trautenberg a taky traktor, to je sestava, která zítra přijede do Pardubic. No a my pro vás máme 10 lupenů, respektive pro celou partu. Však už to znáte z těch předchozích zastávek, že stačí, když na náš e-mail studio@rokovyradio.cz pošlete fotku svojí party. No a pokud zaujme naši odbornou poroty, tak se může stát, že 10 lupenů poputuje právě za vámi a vy to tam můžete pořádně roztočit. Takže posílejte fotky až do dnešní 15. hodiny, pak se to celý uzavře. Zasedne rada starších a vybere toho jednoho šťastlivce, kterýho vyhlásíme zítra v rokovým rozjezdu.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Herkules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
0: No a já vám zahraju nějakou muziku další. Dáme si Metalliku, dáme si taky vypsanou fixu a jejich pořád aktuální věc bylo to jistý.

0: což je skladba z novýho alba Ideál. Aktuální věc Bylo to jistý, což je skladba z novýho alba Ideál, který vyšlo teprve nedávno, tak ho můžete zahrát. Věc Bylo to jistý, což je skladba z novýho alba Ideál, který vyšlo teprve nedávno, tak ho můžete zakoupit. Což je skladba z novýho alba Ideál, který vyšlo teprve nedávno, tak ho můžete zakoupit. Skladba z novýho alba Ideál, který vyšlo teprve nedávno, tak ho můžete zakoupit, pokud ještě nemáte. Alba Ideál, který vyšlo teprve nedávno, tak ho můžete zakoupit, pokud ještě nemáte. No a docela stihneme to teprve nedávno. Tak ho můžete zakoupit, pokud ještě nemáte. No a docela stihneme i Aerosmith a věno, tak ho můžete zakoupit, pokud ještě nemáte. No a docela stihneme i Aerosmith a pit, pokud ještě nemáte. No a docela stihneme i Aerosmith a v 11 hodin nás čeká elektrický oběd. Aerosmith a v 11 hodin nás čeká elektrický oběd.
1: Vše, co potřebuji za cenu.
0: 11 hodin nás čeká elektrický oběd.
1: Vše, co potřebuji za cenu.
0: Elektrický oběd.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun je kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14 meloun 1 kg za 14,90 a madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 kg za 14,90 a madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr 14,90 a madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za a madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90 madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90 Lidl trvanlivé mléko 1 litr za 12,90 Lidl, to se vyplatí. Jako 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí. Tr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Trenýrkárna
1: 12,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Trenýrkárna.cz
1: Lidl, to se vyplatí.
2: Trenýrkárna.cz
3: Hej ty,
1: vyplatí.
2: Trenýrkárna.cz
3: Hej ty. Ne, ty, chceš...
2: Trenýrkárna.cz
3: Hej, ty, ne, ty, chceš mít drinky...
2: Trenýrkárna.cz
3: Hej, ty, ne, ty, chceš mít drinky...
2: Boxerky.cz
3: Hej, ty, ne, ty, chceš mít drinky, boxerky, ponožky a ne... Hej, ty, ne, ty, chceš mít drinky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30... Ne, ty, chceš mít drinky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30... Klikni na trenýrkárna.cz, napiš kod rádio a jede to! 30% na všechno s... Jo, a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš? Kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenýrkárna.cz
3: Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenýrkárna.cz
4: nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně. Nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 30. Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v naší... Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v naší... se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech. Nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz Více na Bene.cz Více na Bene.cz
5: Jen do konce června zakoupíte
4: CZ.

0: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní. Zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže slíže, Manky Business, Mikulově za 800 korun. Horkýže slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčkun. Horkýže slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková. Slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další z The Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pále. Vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní CZ od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní CZ 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí jen. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí jen do konce června. Najdete na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí jen do konce června. CZ. Nabídka platí jen do konce června. Nabídka platí jen do konce června.
1: Mám barák děravej.
0: Jen do konce června.
1: Mám barák děravej. Mám barák děravej. Mám barák děravej. Mě do postele fičí, fičí. Snad známý poraděj. Snad známý poraděj, jin známý poraděj, jinak jsem poraděj, jinak jsem, jinak jsem, jinak jsem, jinak jsem.

0: tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás... Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Fortuna. Dostane tě do hry.
1: Ministerstvo financí varuje.
0: Fortuna. Dostane tě do hry.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na...
0: Fortuna. Dostane tě do hry.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní...
0: Fortuna. Dostane tě do hry.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazard...
0: Dostane tě do hry.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
0: Do hry.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz... Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob... varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
2: Potřebuješ změnit
1: závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
2: Potřebuješ
1: zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
2: Potřebuješ změnit splátku s flexibilitou
1: osob mladších 18 let na hazardní hře.
2: Potřebuješ změnit splátku s flexibilitou
1: 18 let na hazardní hře.
2: Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu, si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc. Home Creditu, si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. A druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online, ne 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Homekreditu do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Homekredit. Pobočce. A je to. Homekredit. Pro lepší příběhy.
0: Zažij.
2: A je to. Homekredit. Pro lepší příběhy.
0: Zažijte.
2: Homekredit. Pro lepší příběhy.
0: Zažijte emoce za volantem.
2: Homekredit. Pro lepší příběhy.
0: Zažijte emoce za volantem vozu.
2: Pro lepší příběhy.
0: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot M. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Road emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Road show, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovat kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovat ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup ty, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu na nákup nového vozu a příslušenství.

0: Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na Hozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2020. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026.cz. Zvou ještě dnes na PED 2026.cz.
1: Zvou vás autosalony Kopec
0: na PED 2026.cz.
1: Zvou vás autosalony Kopecký
0: CZ.
1: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohu. Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích.
2: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí. Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
3: Senkor.
2: 5999 korun v prodejní síti Datart.
3: Senkor.
2: Prodejní síti Datart.
3: Senkor.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka.
2: Datart.
3: Senkor.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka.
3: Senkor.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzenbert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší vačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou. Tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90 i za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90 Albert. Rajčata keříková s apkou za 27,90 Albert. Keříková s apkou za 27,90 Albert. 27,90 Albert.
5: Rock Radio.
4: Albert.
5: Rock
4: Albert.

0: Sukorady. www.oknasukorady.cz Sukorady. www.oknasukorady.cz www.oknasukorady.cz www.oknasukorady.cz www.oknasukorady.cz
1: Právě jste naladili Radio Fort. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Právě jste naladili Radio Fortuna.

Ahoj lidi, tady je vypsaná fixa, zdravíme posluchače Rock Rádia. Ahoj lidi, tady je vypsaná fixa, zdravíme posluchače Rock Rádia. Rádio, který má v názvu vypsaná fixa, zdravíme posluchače Rock Rádia. Rádio, který má v názvu rock, zdravíme posluchače Rock Rádia. Rádio, který má v názvu rock, je to nejlepší rádio. Posluchače Rock Rádia. Rádio, který má v názvu rock, je to nejlepší rádio. A je to rádio, který má v názvu rock, je to nejlepší rádio. A je to hotový. Který má v názvu rock, je to nejlepší rádio. A je to hotový. Je to nejlepší rádio. A je to hotový. Rádio.

0: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Autodrom Brno.com.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu na... Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 12,90 až do 23. června. Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Objevte svět potěšení. Objevte svět potěšení a smyslnosti. Růžový slon vám bez ostychu produkty, které rozproudí vaši fantazii.
3: 每一件漂亮的T恤条纹多多，品质保。

0: 保证，只买一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证。只需要一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证。只需要您的几条个人 T 恤，条纹多多，品质保证。只需要您的几条个人信息，品质保证。只需要您的几条个人信息和银行卡号。只需要您的几条个人信息和银行卡号。您的几条个人信息和银行卡号。个人信息和银行卡号。
1: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský
0: 和银行卡号。
1: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský
0: 卡号。
1: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský Já se oblíkám. Nekupujte drahý značky, ani levný čínský Já se oblíkám. Levný čínský Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Potisku. Bez potisku CZ.
2: A teď pozor! P-karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. 1000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Výarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
3: Top Trade, akreditovaný prodejce obytných vozů Francia, Yukon, Club Travel, Carado a Trade, akreditovaný prodejce obytných vozů Francia, Yukon, Club Travel, Carado a akreditovaný prodejce obytných vozů Francia, Yukon, Club Travel, Carado a Pesl, má showroom v Praze a Holešově, obytných vozů Francia, Yukon, Club Travel, Carado a Pesl, má showroom v Praze Francia, Yukon, Club Travel, Carado a Pesl, má showroom v Praze a Holešově, vozy skladem, půjčovna, Yukon, Club Travel, Carado a Pesl, má showroom v Praze a Holešově, vozy skladem, půjčovna, Carado a Pesl, má showroom v Praze a Holešově. Vozy skladem, půjčovna, servis, Pesl, má showroom v Praze a Holešově. Vozy skladem, půjčovna, servis, více na www.toptrade.cz v Praze a Holešově. Vozy skladem, půjčovna, servis, více na www.toptrade.cz Holešově. Vozy skladem, půjčovna, servis, více na www.toptrade.cz.
4: Zavratném!
3: Vozy skladem, půjčovna, servis, více na www.toptrade.cz.
4: Zavratné mega slevy.
3: Servis. Více na www.toptrade.cz.
4: Zavratné.
3: Více na www.toptrade.cz.
4: Zavratné mega slevy.
3: Toptrade.cz.
4: Zavratné mega slevy.
5: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do koupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdeme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebel až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in. Najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in. Mebelix. Buďte in.
2: Střešní okna. Střešní okna Fenestra.
6: Fenestra?
2: Ano. Střešní okna Fenestra.
6: Fenestra?
2: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
6: Fenestra?
2: Ano, česká střešní okna a nebem již 40 let.
6: Fenestra?
2: Ano, česká střešní okna Fenestra. Okna Fenestra.
6: Fenestra.cz.
2: Fenestra.cz.

0: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy. Zprávy.
1: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák.
0: Zprávy.
1: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Experti na problematiku závislosti. Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Experti na problematiku závislostí. Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Experti na problematiku závislostí. Souhlasí s vládními návrhy. Přeje Kuba Bělák. Experti na problematiku závislostí. Souhlasí s vládními návrhy. Experti na problematiku závislostí. Souhlasí s vládními návrhy k větší regulaci kratomu. Jsou pro zavedení spotřební daně i důraznější a důslednější vymáhání. Staví se proti zákazu látky. Vláda mimo jiné nastavených pravidel. Staví se proti zákazu látky. Vláda mimo jiné navrhuje, aby kratom bylo možné legálně koupit až od 21 let, ne od 18. Memorandum o porozumění mezi Spojenými státy a Íránem. V něm narazí na světovou a postoupila do čtvrtfinále.

0: Světovou jedničku Bělorusku Sabalenkovou v čtvrtfinále. V něm narazí na světovou jedničku Bělorusku Sabalenkovou. Neuspěla naopak. V něm narazí na světovou jedničku Bělorusku Sabalenkovou. Neuspěla naopak světovou jedničku Bělorusku Sabalenkovou. Neuspěla naopak Kateřina Siniaková. Bělorusku Sabalenkovou. Neuspěla naopak Kateřina Siniaková. Sabalenkovou. Neuspěla naopak Kateřina Siniaková.
1: Rock Radio.
0: Neuspěla naopak Kateřina Siniaková.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Neuspěla naopak Kateřina Siniaková.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dneska Siniaková.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dneska bude jasná.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dneska bude jasná.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dneska bude jasno až polojasno. Dneska bude jasno až polojasno s teplotami mezi 26 až 30 stupňů. Jasno až polojasno s teplotami mezi 26 až 30 stupňů Celsia. Až 30 stupňů Celsia.
3: Ať už prší.
2: Stupni Celsia.
3: Ať už prší nebo paří slunce. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Ty můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušnej diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Dej den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. K napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí.
1: Rock Radio.
3: Do každého počasí.
1: Rock Radio. Rock Radio. Doprava.
2: Tak jak nám to jezdí? Pojďme se podívat do Ústí.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Tak jak nám to jezdí? Pojďme se podívat.
1: Radio. Doprava.
2: Tak jak nám to jezdí? Pojďme se podívat do Ústí nad Labem. Jak nám to jezdí? Pojďme se podívat do Ústí nad Labem. V ulici Prokopa Diviše je nehoda. Pojďme se podívat do Ústí nad Labem. V ulici Prokopa Diviše je nehoda. Do Ústí nad Labem. V ulici Prokopa Diviše je nehoda. V ulici Prokopa Diviše je nehoda dvou. Ne. Nákladního osobního Prokopa Diviše je nehoda dvou. Ne. Nákladního osobního auta, je to na křižovatce s ulicí, je nehoda dvou, ne. Nákladního osobního auta, je to na křižovatce s ulicí, nehoda dvou, ne. Nákladního osobního auta, je to na křižovatce s ulicí, nehoda dvou, ne. Nákladního osobního auta, je to na křižovatce s ulicí Klíž, ne. Nákladního osobního auta, je to na křižovatce s ulicí Klíska. Nákladního osobního auta, je to na křižovatce s ulicí Klíská, tak tam si dejte pozor. Osobního auta, je to na křižovatce s ulicí Klíská, tak tam si dejte pozor a křižovatce s ulicí Klíská, tak tam si dejte pozor a počítejte s omezením, stejně tak jako v Praze v Klíská, tak tam si dejte pozor a počítejte s omezením, stejně tak jako v Praze v ulici, tak tam si dejte pozor a počítejte s omezením, stejně tak jako v Praze v ulici Libušské, pozor a počítejte s omezením, stejně tak jako v Praze v ulici Libušská. Počítejte s omezením, stejně tak jako v Praze v ulici Libušská. Tam se řeší nehoda. Stejně tak jako v Praze v ulici Libušská. Tam se řeší nehoda osobního. Tak jako v Praze v ulici Libušská. Tam se řeší nehoda osobního auta a chodce v ulici Libušská. Tam se řeší nehoda osobního auta a chodce, na místě záchranka i Pušská. Tam se řeší nehoda osobního auta a chodce, na místě záchranka i po. Tam se řeší nehoda osobního auta a chodce, na místě záchranka i policie, tak tam očekávejte. Nehoda osobního auta a chodce, na místě záchranka i policie, tak tam očekávejte zdržení. Očekávejte zdržení.
3: Instagram Rock Radia, to je Instagram Rock Radia, to je slušná jízda. Instagram Rock Radia, to je slušná jízda. Instagram Rock Radia, to je slušná jízda. Instagram Rock Radia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil, to je slušná jízda.

Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Rušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Zkontrolujte, až zastavíte. Zastavíte.

0: oběd.
1: No a my...
0: Rock Radio, elektrický oběd.
1: No a my startujeme
0: elektrický oběd.
1: No a my startujeme čtvrteční elektrický oběd s datem 18.
0: oběd.
1: No a my startujeme čtvrteční elektrický oběd. No a my startujeme čtvrteční elektrický oběd s datem 18. června. My startujeme čtvrteční elektrický oběd s datem 18. června. Kamil Dráb. Čtvrteční elektrický oběd s datem 18. června. Kamil Dráb je s vámi, já vám přeju dobrou chuť. 18. června. Kamil Dráb je s vámi, já vám přeju dobrou chuť k tomu, co si uvaříte, protože Kamil Dráb je s vámi, já vám přeju dobrou chuť k tomu, co si uvaříte, protože k dispozici je vám teď aktuálně. Já vám přeju dobrou chuť k tomu, co si uvaříte, protože k dispozici je vám teď aktuálně. Protože k dispozici je vám teď aktuálně náš Facebook, respektive Messenger, kam můžete psát svoje... K dispozici je vám teď aktuálně náš Facebook, respektive Messenger, kam můžete psát náš Facebook, respektive Messenger, kam můžete psát svoje přání, co byste v... respektive Messenger, kam můžete psát svoje přání, co byste v příštích 60 minutách... Messenger, kam můžete psát svoje přání, co byste v příštích 60 minutách na Rock Radio chtěli... Kam můžete psát svoje přání, co byste v příštích 60 minutách na Rock Radio chtěli slyšet? Přání, co byste v příštích 60 minutách na Rock Radio chtěli slyšet? A nebo případně na e-mail obec, co v příštích 60 minutách na Rock Radio chtěli slyšet? A nebo případně na e-mail obec chtěli slyšet? A nebo případně na e-mail obec zavináč rokovýradio.cz? A nebo případně na e-mail obec zavináč rokovýradio.cz? Opakuji, případně na e-mail obec zavináč rokovýradio.cz? radio.cz, opakuji, stio.cz, opakuji, stejně tak jako vždy, pokud to bude v našich možnostech. Tak, opakuji, stejně tak jako vždy, pokud to bude v našich možnostech. Bude v našich možnostech. Tak, to je na úvod, no a teď už se pojďme věnovat muzice. Tak, to je na úvod, no a teď už se pojďme věnovat muzice. První příspěvek, to je na úvod, no a teď už se pojďme věnovat muzice. První příspěvek, samozřejmě jako vždy ode mě. Úvod, no a teď už se pojďme věnovat muzice. První příspěvek, samozřejmě jako vždy ode mě. A dnes se pojďme věnovat muzice. První příspěvek, samozřejmě jako vždy ode mě. A dneska si dáme muzice. První příspěvek, samozřejmě jako vždy ode mě. A dneska si dáme pořádnou příspěvek, samozřejmě jako vždy ode mě. A dneska si dáme pořádnou jízdu s kapelou Scorpions. A dneska si dáme pořádnou jízdu s kapelou Scorpions. Dneska si dáme pořádnou jízdu s kapelou Scorpions. Pořádnou jízdu s kapelou Scorpions. Scorpions.

Mejného, protože předtím prodělal velký problém sem Klause Mejného, protože předtím prodělal velký problémy s hlasivkami, dokonce říkal Mejného, protože předtím prodělal velký problémy s hlasivkami, dokonce říkal kapele, aby si našli jinýho zpěváka, předtím prodělal velký problémy s hlasivkami, dokonce říkal kapele, aby si našli jinýho zpěváka, ale velký problémy s hlasivkami, dokonce říkal kapele, aby si našli jinýho zpěváka, ale Rudolf Schenker, dokonce říkal kapele, aby si našli jinýho zpěváka, ale Rudolf Schenker jakožto našli jinýho zpěváka, ale Rudolf Schenker jakožto hlavní představitel kapely Skorpions, říkal, že počkají a vyplatilo se to. Podívejte se, jaký krásný pěnc, říkal, že počkají a vyplatilo se to. Podívejte se, jaký krásný kousky složili a jaká deska z toho vznikla nakonec. Tak to je úvod a jaká deska z toho vznikla nakonec. Výborná. Tak to je úvod dnešního elektrického. Jaká deska z toho vznikla nakonec. Výborná. Tak to je úvod dnešního elektrického oběda. Deska z toho vznikla nakonec. Výborná. Tak to je úvod dnešního elektrického oběda. Trošku jsem se zasněl. Výborná. Tak to je úvod dnešního elektrického oběda. Trošku jsem se zasněl, jak jsem to slyšel. Tak já to mám. Éra 80. let Scorpions je naprosto úžasná. Teď pojďme trošku do novější doby, konkrétně 80. let Scorpions je naprosto úžasná. Dáme si novinku.

Dáme si v podstatě, dáme si novinku z posledního alba a to píseň Window.

Blackout. Blackout a Scorpion. Blackout a Scorpions. Blackout a Scorpions na Rock Rádiu, titulní skladba alba z roku 1980. A Scorpions na Rock Rádiu, titulní skladba alba z roku 1982. Scorpions na Rock Rádiu, titulní skladba alba z roku 1982, který je titulní skladba alba z roku 1982, který vůbec nemuselo být alba z roku 1982, který vůbec nemuselo být 1982, který vůbec nemuselo být s hlasem Klause Meine 1982, který vůbec nemuselo být s hlasem Klause Meineho, protože který vůbec nemuselo být s hlasem Klause Meineho, protože předtím který vůbec nemuselo být s hlasem Klause Meineho, protože předtím prodělal velký problémy s hlasivkami, být s hlasem Klause

Radio. Elektrický oběd a Kamil. Rock Radio. Elektrický oběd a Kamil Trap. Rock Radio. Elektrický oběd a Kamil Trap. Radio. Elektrický oběd a Kamil Trap. Elektrický oběd a Kamil Trap. Oběd a Kamil Trap. Kamil Trap.

Only, píseň z roku 1993, první album. Tracks a Only, píseň z roku 1993, první album s Johnem Bushem, zpěvákem. Only, píseň z roku 1993, první album s Johnem Bushem, zpěvákem. První album s Johnem Bushem, zpěvákem, který pak s nima natočil. První album s Johnem Bushem, zpěvákem, který pak s nima natočil. Jedno. S Johnem Bushem, zpěvákem, který pak s nima natočil. Jedno, ještě potomhle teda, jo, je zpěvákem, který pak s nima natočil, jedno, ještě potomhle teda, jo, je pak s nima natočil, jedno, ještě potomhle teda, jo, jedno, natočil, jedno, ještě potomhle teda, jo, jedno, dvě, no, ještě potomhle teda, jo, jedno, dvě, tři alba, super, teda, jo, jedno, dvě, tři alba, super, ale jedno, dvě, tři alba, super, ale jsou všechny. Dvě, tři alba, super, ale jsou všechny. No ale je to trošku jiné. Dvě, tři alba, super, ale jsou všechny. No ale je to trošku něco jiného. Alba, super, ale jsou všechny. No ale je to trošku něco jiného než Joem Belladonou. Super, ale jsou všechny. No ale je to trošku něco jiného než Joem Belladonou. Ale každopádně tuhle tu písničku na... No ale je to trošku něco jiného než Joem Belladonou. Ale každopádně tuhle tu písničku naživo hrajou i s Joem. Jiného než Joem Belladonou. Ale každopádně tuhle tu písničku naživo hrajou i s Joem. Tak to je skvělý a Belladonou. Ale každopádně tuhle tu písničku naživo hrajou i s Joem. Tak to je skvělý a tu písničku naživo hrajou i s Joem. Tak to je skvělý a tu jsme si zahráli po elektrickém obědě s Joem. Tak to je skvělý a tu jsme si zahráli po elektrickém obědě. Teď pojďme skvělý a tu jsme si zahráli po elektrickém obědě. Teď pojďme na další vaše přání a tu jsme si zahráli po elektrickém obědě, teď pojďme na další vaše přání. Tu jsme si zahráli po elektrickém obědě, teď pojďme na další vaše přání. Napsal Dominik po elektrickém obědě, teď pojďme na další vaše přání. Napsal Dominik, který zdraví a chtěl. Teď pojďme na další vaše přání. Napsal Dominik, který zdraví a chtěl by nechat zahrát. Další vaše přání. Napsal Dominik, který zdraví a chtěl by nechat zahrát. Dimitri přání. Napsal Dominik, který zdraví a chtěl by nechat zahrát. Dimitri, bylo by to pro tebe dost ní, napsal Dominik, který zdraví a chtěl by nechat zahrát. Dimitri, bylo by to pro tebe dost. Dominik, který zdraví a chtěl by nechat zahrát. Dimitri, bylo by to pro tebe do studia a pro všechny do práce a chtěl by nechat zahrát. Dimitri, bylo by to pro tebe do studia a pro všechny do práce, ať to uteče. Nechat zahrát. Dimitri, bylo by to pro tebe do studia a pro všechny do práce, ať to uteče. Dimitri, bylo by to pro tebe do studia a pro všechny do práce, ať to uteče. A je by to pro tebe do studia a pro všechny do práce, ať to uteče. A jedeme na pekelňák. Je to pro tebe do studia a pro všechny do práce, ať to uteče. A jedeme na pekelňák. A pro všechny do práce, ať to uteče. A jedeme na pekelňák, je tady napsáno. A ještě jedeme na pekelňák, je tady napsáno. A ještě tady někdo chtěl Dimitri, koukám, zdravím vás, mám napsáno. A ještě tady někdo chtěl Dimitri, koukám, zdravím vás, mám zahrát Dimitri, mějte se moc. A ještě tady někdo chtěl Dimitri, koukám, zdravím vás, mám zahrát Dimitri, mějte se moc hezky, dobře. Chtěl Dimitri, koukám, zdravím vás, mám zahrát Dimitri, mějte se moc hezky, dobře. Koukám, zdravím vás, mám zahrát Dimitri, mějte se moc hezky. Dobře se u poslouchání Rock Rás. Mám zahrát Dimitri, mějte se moc hezky. Dobře se u poslouchání Rock Rás. Mám zahrát Dimitri, mějte se moc hezky. Dobře se u poslouchání Rock Rádia učí. Mám zahrát Dimitri, mějte se moc hezky. Dobře se u poslouchání Rock Rádia učí na zkoušky. Tak jo, tak mějte se moc hezky. Dobře se u poslouchání Rock Rádia učí na zkoušky. Dobře se u poslouchání Rock Rádia učí na zkoušky. Tak jo, tak jestli to děláš, poslouchání Rock Rádia učí na zkoušky. Tak jo, tak jestli to děláš, ani Rock Rádia učí na zkoušky. Tak jo, tak jestli to děláš, jak učí na zkoušky. Tak jo, tak jestli to děláš, jak se to říká z medicíny. Tak jo, tak jestli to děláš, jak se to říká z medicíny. Tak sedí. Jo, tak jestli to děláš, jak se to říká z medicíny. Tak sedí to teď bude hodně. Tak jestli to děláš, jak se to říká z medicíny. Tak sedí to teď bude hodně. Jak se to říká z medicíny. Tak sedí to teď bude hodně, protože si dáme. Jak se to říká z medicíny. Tak sedí to teď bude hodně, protože si dáme Dimitri. Tak sedí to teď bude hodně, protože si dáme Dimitri a Farmagedon. Sedí to teď bude hodně, protože si dáme Dimitri a Farmagedon. Protože si dáme Dimitri a

Robert si napsal o Entrex a Only písmo. Robert si napsal o Entrex a Only píseň z roku 1990. Robert si napsal o Entrex a Only píseň z roku 1990. Robert si napsal o Entrex a Only píseň z roku 1993. První album. Robert si napsal o Entrex a

0: Elektrický oběd. Rock Radio. Elektrický oběd. Spotřebo. Elektrický oběd.
1: Spotřební daň. Tvoří.
0: Elektrický oběd.
1: Spotřební daň. Tvoří 14.
0: Oběd.
1: Spotřební daň. Tvoří 14.
0: Oběd.
1: Spotřební daň. Tvoří 14% státního rozpočtu. Spotřební daň. Tvoří 14% státního rozpočtu. Spotřební daň. Tvoří 14% státního rozpočtu. Lihování. Tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz státního rozpočtu. Lihovárek.cz pro bohatší Česko. Lihovárek.cz pro bohatší Česko. Lihovárek.cz pro bohatší Česko. Lihovárek.cz pro bohatší Česko.
2: Slyšel
1: Z pro bohatší Česko.
2: Slyšeli jste právě teď
1: pro bohatší Česko.
2: Slyšeli jste právě teď z vysílání
1: Vako.
2: Slyšeli jste právě teď z vysílání vaší Slyšeli jste právě teď z vysílání vaší oblíbenou píseň a nemůžete Slyšeli jste právě teď z vysílání vaší oblíbenou píseň a nemůžete Slyšeli jste právě teď z vysílání vaší oblíbenou píseň a nemůžete si za boha vzpomenout, kdo ní vaší oblíbenou píseň a nemůžete si za boha vzpomenout, kdo ji zpívá nebo jak se jmenuje. Píseň a nemůžete si za boha vzpomenout, kdo ji zpívá nebo jak se jmenuje. Nezoufejte a můžete si za boha vzpomenout, kdo ji zpívá nebo jak se jmenuje. Nezoufejte a vzpomenout, kdo ji zpívá nebo jak se jmenuje. Nezoufejte a mrkněte na náš web, zpívá nebo jak se jmenuje. Nezoufejte a mrkněte na náš web www. Nezoufejte a mrkněte na náš web www.rokovýradio.cz. Nezoufejte a mrkněte na náš web www.rokovýradio.cz. A mrkněte na náš web www.rokovýradio.cz. Najdete tam playlist všech na náš web www.rokovýradio.cz. Najdete tam playlist všech odehraných www.rokovýradio.cz. Najdete tam playlist všech odehraných písní www.rokovýradio.cz. Najdete tam playlist všech odehraných písní www.rokovýradio.cz. Najdete tam playlist všech odehraných písní www.rokovýradio.cz. Tam playlist všech odehraných písní www.rokovýradio.cz. Slušnej v odehraných písní www.rokovýradio.cz. Slušnej v písní www.rokovýradio.cz. Slušnej web www.rokovýradio.cz. Slušnej web cz. Slušnej web.
3: Biznis začnete nápadem.
4: Slušnej web.
3: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast. Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování. Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od dem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finál. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším Tatart.
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším Tatart nákupy.
5: Vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším Tatart nákupy.
5: Ano, Tatart nákupy.
6: Slyším Tatart nákupy.
5: Ano, Tatart nákup.
6: Slyším Tatart nákupy.
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních.
6: Tatart nákupy.
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
6: Nákupy.
5: Ano, Tatart nákupy. Kupy s fůrou exkluzivních slev.
6: Kupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
7: Už nemusíte čekat.
5: Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
7: Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřeby.
5: S fůrou exkluzivních slev.
7: Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG. Nyní pořídíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG. Nyní pořídíte se

0: slevovší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%. Spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%. OEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
1: To je mazec.
0: Datart. Pořídíte se slevou až 20%.
1: To je mazec.
0: Datart. Opravdový elektro. Až 20%.
1: To je mazec.
0: Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: Potřebuješ změnit.
1: To je mazec.
0: Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: Potřebuješ změnit splátku.
1: Mazec.
0: Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: Potřebuješ změnit splátku. S flexibilní.
0: Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: Potřebuješ změnit splátku. S flexibilní půjčkou.
0: Opravdový elektrospecialista.
2: Potřebuješ změnit splátku. S flexibilní půjčkou od Home Creditu.
0: Specialista.
2: Potřebuješ změnit splátku. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím. Potřebuješ změnit splátku. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Nic splátku. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc na druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběh nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. Se. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Hledáte.
2: A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Hledáte práci.
2: Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Hledáte práci, která dává smysl.
2: Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Hledáte práci, která dává smysl pro. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme. Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice. V Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozicujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéru, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra, nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Třídím doma, třídím venku.
3: CZ. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Třídím doma, třídím venku. Třídím, když venčím svůj.
3: Lidl, to se vyplatí.
4: Třídím doma, třídím venku. Třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě.
3: Se vyplatí.
4: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě. Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě. Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě. Třídím v lese, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě. Třídím v lese, třídím na maturitním, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě. Třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v lese fenku.

0: třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku sešla sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu tip, úplnou tutovku sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu tutovku sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii, šlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii, každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytřídění kovů. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytřídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytřídění i přírodní zdroje. Vytřídění kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Vytřídění kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Vytřídění kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad. Navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad. Vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
1: Ekokom.
0: To bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
1: Ekokom.
0: Bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
1: Ekokom.
2: Maximální.
0: Má to smysl. Přijďte odpad.
1: Ekokom.
2: Maximální úspora v tetě. Sleva 4.
0: Přijďte odpad.
1: Ekokom.
2: Maximální úspora v tetě. Sleva 40% na celou.
1: Ekokom.
2: Maximální úspora v tetě. Sleva 40% na celou. Maximální úspora v tetě. Sleva 40% na celou. Maximální úspora v tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhrada v tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muž. 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut a hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za strojky pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz a 9,90. Více na tetadrogerie.cz a tetadrogerie.cz.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je... Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12 bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90, přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27 Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90 Albert.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Elektrický obyt. Rock Radio. Elektrický obyt. Rock Radio.

vstáváme brzo. Vstáváme brzo a chodíme. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou.

s garáží a s kušebem. Rock Radio. Slušnej rok s garáží a s kušebem. Rock Radio. Slušnej rok s garáží a s kušebem. Rock Radio. S garáží a s kušebem. Rock Radio. Garáží a s kušebem.

DABu i FM nebo na DABu i FM nebo na radia.cz DABu i FM nebo na radia.cz Rok u i FM nebo na radia.cz Rok nebo na radia.cz Rok radio radia.cz Rok radio CZ

Jump. Van Halen, Jump na Rock Rádiu, v elektrickém obědě něco málo před 11:30, tuhletu písničku zařídila Rádiu, v elektrickém obědě něco málo před 11:30, tuhletu písničku zařídila Erika, zařadila do dnešního menu, no a další položka v menu bude od Bedřicha, který píšního menu, no a další položka v menu bude od Bedřicha, který píše, no a další položka v menu bude od Bedřicha, který píše, že by chtěl v máčí položka v menu bude od Bedřicha, který píše, že by chtěl vmáčknout do kavmeny, bude od Bedřicha, který píše, že by chtěl vmáčknout do dnešního elektrického. Od Bedřicha, který píše, že by chtěl vmáčknout do dnešního elektrického. Bedřicha, který píše, že by chtěl vmáčknout do dnešního elektrického oběda něco od Blink-182. Píše, že by chtěl vmáčknout do dnešního elektrického oběda. Chtěl vmáčknout do dnešního elektrického oběda něco od Blink-182. Vmáčknout do dnešního elektrického oběda něco od Blink-182. Píše jen dnešního elektrického oběda něco od Blink-182. Píše jen jako příprava oběda něco od Blink-182. Píše jen jako příprava na Rock for People 2 něco od Blink-182, píše jen jako příprava na Rock for People 2020, píše jen jako příprava na Rock for People 2020, píše jen jako příprava na Rock for People 2027, jako příprava na Rock for People 2027, 2027, 27.

Rock Radio. Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio.

milovník klasických pořádků, rockový pim, super výběr, tuhle tu muziku mám moc rád, milovník klasických pořádků, rockový historie, výběr, tuhle tu muziku mám moc rád, milovník klasických pořádků, rockový historie, tuhle tu muziku mám moc rád, milovník klasických pořádků, rockový historie, teď pojďme rád, milovník klasických pořádků, rockový historie, teď pojďme k nám na domácí klasických pořádků, rockový historie, teď pojďme k nám na domácí pořádků, rockový historie, teď pojďme k nám na domácí scénu a zase trošku moderní historie. Teď pojďme k nám na domácí scénu a zase trošku moderněji, protože tady mám vzkaz. Teď pojďme k nám na domácí scénu a zase trošku moderněji, protože tady mám vzkaz, že mám zahrát panopticon na domácí scénu a zase trošku moderněji, protože tady mám vzkaz, že mám zahrát panoptiko a jejich moderněji, protože tady mám vzkaz, že mám zahrát panoptiko a jejich bátory. Děj, protože tady mám vzkaz, že mám zahrát panoptiko a jejich bátory. Děkuji, mám vzkaz, že mám zahrát panoptiko a jejich bátory. Děkuji moc a že mám zahrát panoptiko a jejich bátory. Děkuji moc a ahoj. To je vzkaz od panoptiko a jejich bátory. Děkuji moc a ahoj. To je vzkaz, který byl k tomu a jejich bátory. Děkuji moc a ahoj. To je vzkaz, který byl k tomuhle přání připojený. Děkuji moc a ahoj. To je vzkaz, který byl k tomuhle přání připojený. Děkuji moc a ahoj. To je vzkaz, který byl k tomuhle přání připojený. A ahoj. To je vzkaz, který byl k tomuhle přání připojený. To je vzkaz, který byl k tomuhle přání připojený. Byl k tomuhle přání připojený.

0: Dali jsme si Stoney na Rock Radio, píseň, která je... Legendy a co je zvláštní, tak nevy... Ale u nás vyšla jenom na singlu, jakože v Evropě, v Americe, jo, Američani tyto umí dělat, ale u nás vyšla jenom na singlu, jakože v Evropě, v Americe, jo, Američani tyto umí dělat, ale u nás vyšla jenom na singlu, jakože v Evropě, v Americe, jo, Američani tyto umí dělat, ale u nás vyšla jenom na singlu, jakože v Evropě, v Americe, jo, Američani tyto umí dělat, ale u nás vyšla jenom na singlu, jakože v Evropě, nebo na tom britským vydání, Ale u nás vyšla jenom na singlu, jakože v Evropě, v Americe, jo, Američani tyto umí dělat, ale u nás vyšla jenom na singlu, jakože v Evropě, nebo na tom britským vydání, ale u nás vyšla jenom na singlu, jakože v Evropě, nebo na tom britským vydání, nezobrazila se na žádným LPčku, to je žádný LPčku, to je takový, taková zvláštní věc, ale ono to je uspoustě věcí u Rolling Stones, který vyšli singlově, tedy v Evropě, třeba Paid in Black, to samý singlově, tedy v Evropě, třeba Paid in Black, to samý, ale nevyšli na žádný řadovce. Black to samý, ale nevyšli na žádný řadovce. Až v Americe, ty si dělali, ale nevyšli na žádný řadovce. Až v Americe, ty si dělali ty desky, a nebo dělají obecně vždycky podle sebe.
1: Díky Oldovi, tak ho zdravím, tuhle tu muziku mám moc rád.

0: Rock Rádio. Elektrický oběd. Rock Rádio. Elektrický oběd. Rock Rádio. Elektrický oběd.
1: Tak, děti.
0: Rock Rádio. Elektrický oběd.
1: Tak, děti.
0: Oběd.
1: Tak, děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku. I zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. Taky den. A teď už do spacáku a spinkat. Teď už do spacáku a spinkat.

0: Kempovat můžeš. Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Kempu. www.bezkempu.cz.
1: Tento týden.
0: www.bezkempu.cz. Bezkempu.cz.
1: Tento týden v Kauflandu opět. Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka růst. Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy X v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy X opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XX. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 20. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. Osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby alkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhky za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 9,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 20. Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland. Ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Atención!
1: 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Atención, señoras y señores.
1: 10. Až do 23. června. Kaufland.
2: Atención, señoras y señores.
1: Až do 23. června. Kaufland.
2: Atención, señoras y señores.
1: 3. června. Kaufland.
2: Atención, señoras y señores.
1: Roztančete Kaufland.
2: Atención, señoras y señores.
1: Roztančete se do léta.
2: Atención, señoras y señores.
1: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La tropical.
2: Señoras y señores.
1: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La tropical. Pořád. Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La tropical.

0: Tropical pořádá intenzivní v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé. Rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé. Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Un, dos, tres.
0: Mix a intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Un, dos, tres.
0: Kurz tance pro dospělé.
1: Un, dos, tres.
0: Mix latino, bachata, pěle.
1: Un, dos, tres.
0: Mix latino, bachata, salsa.
1: Un, dos, tres.
0: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: Tres.
0: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La
0: latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La tropical.
0: Bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La tropical.
0: Přihlaste se hned teď online. Sa dance heels a reggaeton.
1: La tropical.
0: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.
1: La Tropical.
0: Přihlaste se hned teď online na www.latropical. Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. Online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude. www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude. Ale my vás CZ. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude. Ale my vás na La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit. Kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit. Au všude, ale my vás naučíme tančit.
1: Auarašar
0: vás naučíme tančit.
1: Auarašar
0: tančit.
1: Auarašar. Awarashar. Awarashar.
2: Doufáme. Doufáme. Je to nepopsatelný vidět tu krásu. Doufáme. Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Doufáme. Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leni. Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko. Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko. Vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko.
3: Zase lítáš v
2: oblacích. Děkuju, Leničko.
3: Zase lítáš v oblacích.
2: Děkuju, Leničko.
3: Zase lítáš v oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na ten let bal.
3: Zase lítáš v oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balón.
3: Zase lítáš v oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A proto
3: lítáš v oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v
3: oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri. Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu.
3: Chcete
4: balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu.
3: Chcete.
4: Protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu.
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balóny.
4: Allegri v akci, tak letíme spolu.
3: Chcete také zažít nezapomenutelný.
4: Letíme spolu.
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
4: Spolu.
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
5: Tak honem, ať vám neuletí.
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
5: Tak honem, ať
3: balónem?
5: Tak honem, ať vám neuletí.
0: Právě teď je na Allegri let balónem od 2000. Právě teď je na Allegri let balónem od 2850 korun.
3: Proleďte se třeba.
0: Teď je na Allegri let balónem od 2850 korun.
3: Proleďte se třeba nad Poděbrady
0: korun.
3: Proleďte se třeba nad Poděbrady Táborem, Českými Budějovicemi, nebo si vyberte se třeba nad Poděbrady Táborem, Českými Budějovicemi, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice. Nad Poděbrady Táborem, Českými Budějovicemi, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
0: Více o akci na
6: Firma na zážitky
0: CZ.
3: Lokalit po celé republice.
0: Více o akci na
6: Firma na zážitky
0: CZ. Republice. Více o akci na
6: Firma na zážitky
0: CZ. CZ.
7: Pohlédl do dálky a zvolal.
8: At.
7: Pohlédl do dálky a zvolal.
8: Atava!
7: Pohlédl do dálky a zvolal.

0: Atava! Vedl do dálky a zvolal. Atava! Uky a zvolal. Atava! Ozvěna se volal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl. Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a puštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdnem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. A prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
1: Vinetu!
0: Blíží. Prázdniny se blíží.
1: Vinetu!
0: Prázdniny se blíží.
1: Vinetu!
0: Druhý díl dobrodružné blíží.
1: Vinetu!
0: Druhý díl dobrodružné
1: Vinetu!
0: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje.
1: Tu!
0: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako
1: tu!
0: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu poklad na Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu poklad na Stříbrném jezeře jako velkolepé divadelní představení je tu poklad na Stříbrném divadelní představení je tu poklad na Stříbrném jezeře představení je tu poklad na Stříbrném jezeře ve Western novém městečku Boskovice. Olu, poklad na Stříbrném jezeře. Ve Westernovém městečku Boskovice. O letošních na Stříbrném jezeře. Ve Westernovém městečku Boskovice. O letošních jezeře. Ve Westernovém městečku Boskovice. O letošních prázdninách posledních 20. Ve Westernovém městečku Boskovice. O letošních prázdninách posledních 20. Městečku Boskovice. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: Slas.
0: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám.
0: Prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel. Láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj.
0: Vstupenky a více informací.
2: Vás očekávám. Váš Karel Máj.
0: Vstupenky a více informací.
2: Vám. Váš Karel Máj.
0: Vstupenky a více informací na www.westernové.
2: Váš Karel Máj.
0: Vstupenky a více informací na www.westernové-města. Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko. A více informací na www.westernové-městečko.cz. Na www.westernové-městečko.cz. www.westernové-městečko.cz.

Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým.

s garáží a zkušeben. Slušnej rok s garáží a zkušeben. Rock Radio. Slušnej rok s garáží a zkušeben. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock i FM nebo na radia.cz. Rock radia.cz. Rock Radio. .cz. Rock Radio. Set.

My Chemical Romance na Rock Rádiu v elektrickém obědě, muzika podle vašich chutí. A přání a tuhle tu muziku chtěla slyšet Markéta. Další přání je od Petra, který píše žání a tuhle tu muziku chtěla slyšet Markéta. Jinak přeju krásný den a ať to utíká.

Rock Radio. Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio. Elektrický oběd a Kamil Dráb. Rock Radio. Elektrický oběd a Kamil Dráb. Rock Radio. Elektrický oběd a Kamil Dráb. Oběd a Kamil Dráb. Kamil Dráb.

nenarvu. Mějte se hezky, Kamil se s vámi loučí a za chvilku už Dan se svým... Užel tam nic nenarvu. Mějte se hezky, Kamil se s vámi loučí a za chvilku už Dan se svým rokovým vorazem. Nenarvu. Mějte se hezky, Kamil se s vámi loučí a za chvilku už Dan se svým rokovým vorazem.

pak z této desky. Tahle deska je trošku tak jako zapomenutá, protože vyšla po albu British z této desky. Tahle deska je trošku tak jako zapomenutá, protože vyšla po albu British. Tahle deska je trošku tak jako zapomenutá, protože vyšla po albu British Steel. No a logicky po takový deska je trošku tak jako zapomenutá, protože vyšla po albu British Steel. No a logicky po takový bombě. Zapomenutá, protože vyšla po albu British Steel. No a logicky po takový bombě. Ta, protože vyšla po albu British Steel, no a logicky po takový bombě. No ale zase je parádní. Krásně se poslouchá. Tak Pepovi, který napsal, že by chtěl tuhle píseň, já tady mám další zkaz. Čau Kamile, zahraj nám prosím něco od komunálu, jen tak. Jen tak pro lepší náladu. 60 minutovky, já se omlouvám všem, na který se nedostalo, psali jste hodně. Napište třeba zítra. A ještě to nějak sfoukneme, ale dneska už bohužel tam nic nenarvu. Mějte se hezky, Kamil se s vámi loučí.

0: 12.90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
0: 10 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
0: Až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
0: 3. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu. Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Máme pro vás tip na zajímavé
1: čerstvé jako z Kauflandu.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce
1: Landu.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce. Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Rodinný dům. Tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Rodinný dům ve Valašské. Zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Rodinný dům ve Valašském Meziříčí. V nabídce MM Reality. Rodinný dům ve Valašském Meziříčí za 8 milionů 3 Reality. Rodinný dům ve Valašském Meziříčí za 8 milionů 360. Rodinný dům ve Valašském Meziříčí za 8 milionů 360 tisíc korun. Dům ve Valašském Meziříčí za 8 milionů 360 tisíc korun. Rodinný dům Meziříčí za 8 milionů 360 tisíc korun. Rodinný dům v Makově u Čadu za 8 milionů 360 tisíc korun. Rodinný dům v Makově u Čadu 360 tisíc korun. Rodinný dům v Makově u Čadce za 3,5 tisíc korun. Rodinný dům v Makově u Čadce za 3,5 milionu. Rodinný dům v Makově u Čadce za 3,5 milionu. Stavební pozemek ve Staňkově v Makově u Čadce za 3,5 milionu. Stavební pozemek ve Staňkově na Domažlicku za 3,5 milionu. Stavební pozemek ve Staňkově na Domažlicku za 2 milionu. Stavební pozemek ve Staňkově na Domažlicku za 2 miliony. Stavební pozemek ve Staňkově na Domažlicku za 2 miliony 230 tisíc. Stavební pozemek ve Staňkově na Domažlicku za 2 miliony 230 tisíc. Komerční objekt na Domažlicku za 2 miliony 230 tisíc. Komerční objekt na hoře svatého 2 miliony 230 tisíc. Komerční objekt na hoře svatého Šebestiána za 30 tisíc. Komerční objekt na hoře svatého Šebestiána za 11 tisíc. Komerční objekt na hoře svatého Šebestiána za 11 milionů 550 tisíc. Komerční objekt na hoře svatého Šebestiána za 11 milionů 550 tisíc. A pole v Sobotce u Jičína za 7 milionů 900 tisíc korun. Se u Jičína za 7 milionů 900 tisíc korun. Aktuální nabídku všech
3: 7 milionů 900 tisíc korun.
2: Aktuální nabídku všech
3: nemovitostí 900 tisíc korun.
2: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na MM Reality. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz. Ku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz. Nemovitostí najdete na mmreality.cz.
4: Letní slevy ve Fashion
2: najdete na mmreality.cz.
4: Letní slevy ve Fashion
2: Reality.cz.
4: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na leť 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace. Zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace. Outlet, vaše outletová destinace. Vaše outletová destinace. Destinace.

0: Eva Bělak. Složením slibů se dnes ujme funkce nová veřejná ochránkyně práv Eva Kostula Bělak. Složením slibů se dnes ujme funkce nová veřejná ochránkyně práv Eva Kostulanská. Dosavadním slibů se dnes ujme funkce nová veřejná ochránkyně práv Eva Kostulanská. Dosavadní právbu se dnes ujme funkce nová veřejná ochránkyně práv Eva Kostulanská. Dosavadce nová veřejná ochránkyně práv Eva Kostulanská. Dosavadní právnička kanceláře ombudsmana nahkyně práv Eva Kostulanská. Dosavadní právnička kanceláře ombudsmana nahradí Stanislav Eva Kostulanská. Dosavadní právnička kanceláře ombudsmana nahradí Stanislava Křečka. Dosavadní právnička kanceláře ombudsmana nahradí Stanislava Křečka. Funkčníčka kanceláře ombudsmana nahradí Stanislava Křečka. Funkční období veřejného ochránce práv je šestileté. V Evropě jezdí desítky pravidelných ochránce práv je šestileté. V Evropě jezdí desítky pravidelných nočních vlaků.
1: Nová mapa zobrazuje přes 200 spojení a má cestujícím
0: usnadnit plánování cest. Trenér Radoslav Kováč po dvou letech skončil u fotbalistů Liberce. Slovan o tom informoval na webu. Kováčova nástupce představí Severočeský klub v nejbližší době podle médií.
1: Nezbude oblačno až v poledne místy v Čechách a večer na celém území skoro jasno. Nejvyšší denní teploty 26 až 31 stupňů. 26 až 31 stupňů.
2: Ať už prší
1: 31 stupňů.
2: Ať už prší nebo paří slunce. Ať už prší nebo paří slunce. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Nebo paří slunce, slušnej

0: Hausbrand Caffè per Hausbrand Caffè per favore?
1: Sì, signor.
0: Hausbrand Caffè per favore?
1: Sì, signora.
0: Hausbrand Caffè per favore?
1: Sì, signora.
2: Hausbrand.
0: Hausbrand Caffè per favore?
1: Sì, signora.
2: Hausbrand. Tuhle kávu si
0: Caffè per favore?
1: Sì, signora.
2: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít.
0: Favore?
1: Sì, signora.
2: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít.
1: Sì, signora.
2: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand. Hausbrandkáva.cz.
3: Utrhnout, sklidit.
2: CZ.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba
3: více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 90
3: než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 99
3: druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 99,90 a cibuli 90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června.

0: rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuce. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Do každého počasí. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
1: Na D1 na trase.
0: Rock Radio. Doprava.
1: Na D1 na trase Praha, polsko-státní hranice, David.
0: Doprava.
1: Na D1 na trase Praha, polsko-státní hranice, dávejte pozor. Na D1 na trase Praha, polsko-státní hranice, dávejte pozor, je tam před... Na D1 na trase Praha, polsko-státní hranice, dávejte pozor, je tam předně na vozovce. D1 na trase Praha, polsko-státní hranice, dávejte pozor, je tam předně na vozovce. Praha, polsko-státní hranice, dávejte pozor, je tam předně na vozovce, je tam pneumatika z kamionu. Polsko-státní hranice, dávejte pozor, je tam předně na vozovce, je tam pneumatika z kamionu. Státní hranice, dávejte pozor, je tam předně na vozovce, je tam pneumatika z kamionu. Takže pozor, je tam předně na vozovce, je tam pneumatika z kamionu. Takže čekejte na vozovce, je tam pneumatika z kamionu. Takže čekejte tam překážku a půjde ze zvýšené. Je tam pneumatika z kamionu, takže čekejte tam překážku a půjde ze zvýšenou opatrností. Pneumatika z kamionu, takže čekejte tam překážku a půjde ze zvýšenou opatrností. Jestli někam jedete, tak hlavně opatrně. Takže čekejte tam překážku a půjde ze zvýšenou opatrností. Jestli někam jedete, tak hlavně opatrně. Čekejte tam překážku a půjde ze zvýšenou opatrností. Jestli někam jedete, tak hlavně opatrně. Ať tam pořád překážku a půjde ze zvýšenou opatrností. Jestli někam jedete, tak hlavně opatrně. Ať tam pořádku dorazíte. Ze zvýšenou opatrností. Jestli někam jedete, tak hlavně opatrně. Ať tam pořádku dorazíte. Jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
2: Vidíte?
1: Hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
2: Vidíte?
1: Ať tam pořádku dorazíte.
2: Viditelný zážitek v každém
1: pořádku dorazíte.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší od... Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. Přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. Oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. Oční klinika HP Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. Očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. Ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. www.ocniklinikahp.cz. klinikahp.cz. .cz.
0: Rock Radio. Rock Radio. Rockovej for. Rock Radio. Rockovej for us. Rock Radio. Rockovej for us.
1: A já vás zdravím, rockeři, je pár.
0: Radio. Rockovej for us.
1: A já vás zdravím, rokeři, je pár minut po 12. hodině a začíná rokový voraz s Danem. Včera jste si asi všimli, že jsem tady nebyl. Byl tady ženský hlas, zaskakovala za mě. Začíná rokový voraz s Danem. Včera jste si asi všimli, že jsem tady nebyl. Byl tady ženský hlas, zaskakovala za mě Kájem. Včera jste si asi všimli, že jsem tady nebyl. Byl tady ženský hlas, zaskakovala za mě Kája. Už jsem spal. Včera jste si asi všimli, že jsem tady...

Rádio v DABu i FM. Rock Rádio v DABu i FM nebo na rádi. Rock Rádio v DABu i FM nebo na rádia. Rádio v DABu i FM nebo na rádia.cz. M nebo na rádia.cz. Střešní okna rádia.cz. Střešní okna fenestra fene.cz. Střešní okna fenestra fenestra. Ano, cz. Střešní okna fenestra fenestra. Ano, česká střešní. Střešní okna fenestra fenestra. Ano, česká střešní okní okna fenestra fenestra. Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 4 česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra. Ano, česká okna mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra. Ano, česká střešní okna fenestra a nebem již 40 let. Fenestra. Ano, česká střešní okna fenestra. 40 let. Fenestra. Ano, česká střešní okna fenestra. Fenestra. Fenestra. Ano, česká střešní okna fenestra. Fenestra.cz. Ano, česká střešní okna fenestra. Fenestra.cz. Fenestra.cz. CZ.

tady nebyl, byl tady ženský hlas, zaskakovala za mě Kája, už jsem zpátky, jsem tady nebyl, byl tady ženský hlas, zaskakovala za mě Kája, už jsem zpátky, byl tady ženský hlas, zaskakovala za mě Kája, už jsem zpátky, blokl jsem si záda, ženský hlas, zaskakovala za mě Kája, už jsem zpátky, blokl jsem si záda, jak já říkám, za mě Kája, už jsem zpátky, blokl jsem si záda, jak já říkám, byl jsem Kája, už jsem zpátky, blokl jsem si záda, jak já říkám, byl jsem zpátky, blokl jsem si záda, jak já říkám, byl jsem opíchanej v nemocnici. Blokl jsem si záda, jak já říkám, byl jsem opíchanej v nemocnici. Ale už mi je líp, jak já říkám, byl jsem opíchanej v nemocnici. Ale už mi je líp, kam, byl jsem opíchanej v nemocnici. Ale už mi je líp, takže zaplať pán Bůh, byl jsem opíchanej v nemocnici. Ale už mi je líp, takže zaplať pán Bůh, napustanej v nemocnici. Ale už mi je líp, takže zaplať pán Bůh a pustíme si nějakou muziku, třeba Motley Crue, ale už mi je líp, takže zaplať pán Bůh a pustíme si nějakou muziku, třeba Motley Crue, nebo Rob Zombie.

0: zprávy. Rock Radio. Zprávy.
1: Krás.
0: Rock Radio. Zprávy.
1: Krás.
0: Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné poledne.
0: Radio. Zprávy.
1: Krásné poledne přeje Kuba Bělak.
0: Zprávy.
1: Krásné poledne přeje Kuba Bělak. Složením krásné poledne přeje Kuba Bělak. Složením slibu se dnes ujme funkce nová veřejná ochránkyně práv. Přeje Kuba.

nebe, do něj dívá. Moře jak zrcadlo je, když se nebe, do něj dívá. Moře jak zrcadlo je, když se nebe, do něj dívá. Dodlo je, když se nebe, do něj dívá. Do sebe.

miluje a jako ty. Dostává křídla, tebe se zamiluje a jako ty. Dostává křídla, vzduch miluje.

0: vzít celou partu. A co pro to udělat? Stačí, když vyfotíte nějakou fotku nebo máte nějakou zrokinu. Celou partu. A co pro to udělat? Stačí, když vyfotíte nějakou fotku nebo máte nějakou zrokinu. Celou partou, čím víc. A co pro to udělat? Stačí, když vyfotíte nějakou fotku nebo máte nějakou zrokinu. Celou partou, čím víc. Stačí, když vyfotíte nějakou fotku nebo máte nějakou zrokinu. Celou partou, čím víc crazy, tím lepší. Vidíte nějakou fotku nebo máte nějakou zrokinu. Celou partou, čím víc crazy, tím lepší. A pošlete fotku nebo máte nějakou zrokinu. Celou partou, čím víc crazy, tím lepší. A pošlete zrokinu. Celou partou, čím víc crazy, tím lepší. A pošlete mi to na celou partou, čím víc crazy, tím lepší. A pošlete mi to na studio partou, čím víc crazy, tím lepší. A pošlete mi to na studio zavináč rokový rádio crazy, tím lepší. A pošlete mi to na studio zavináč rokový rádio.cz. A pošlete mi to na studio zavináč rokový rádio.cz. Čím originálnější, tím lepší. A můžete se tam těšit jako na koblížky, alkohol, horký žeslíže. A nebo traktory, které se jdou s náma.
1: Drbis.cz. Ploty dobrý, všechno dobrý.

0: Drby z ohrad a výběhu zoo...
1: Ploty dobrý, všechno dobrý.
0: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín.
1: Všechno dobrý.
0: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín.
1: Hlásíme sno dobrý.
0: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme. Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín.
1: Hlásíme se ze surikatí hlídky.
0: A výběhu zooparku Zelčín.
1: Hlásíme se ze surikatí hlídky.
2: Pozor, pozor!
0: Výběhu zooparku Zelčín.
1: Hlásíme se ze surikatí hlídky.
2: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený...
0: Zooparku Zelčín.
1: Hlásíme se ze surikatí hlídky.
2: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený...
1: Hlásíme se ze surikatí hlídky.
2: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb.
1: Ze surikatí hlídky.
2: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se... Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou... Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno... Zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se po... Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je. Oni sledují nás. A lidi se pořád zastavují. My sledujeme je. Oni sledují nás. Lidi se pořád zastavují. My sledujeme je. Oni sledují nás. Léto je ideální čas. My sledujeme je. Oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. Oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my surikaty. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my surikaty opravdu dobré. Čas být zvědavý. A v tom jsme my surikaty opravdu dobré. Tak, opravdu dobré. Tak.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko.
2: Tak.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Vidíš to?
0: Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Vidíš to?
4: Vidí.
0: Blízko u zvířat.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já? Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
5: Co?
3: Let balon.
4: Zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
5: Co?
3: Let balonem, bungee jumping, driftování.
4: Slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
5: Co?
3: Let balonem, bungee jumping, driftování. No a víš, co vidím já?
5: Co?
3: Let balonem, bungee jumping, driftování. Víš, co vidím já?
5: Co?
3: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padák.
5: Co?
3: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, fly balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet zem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte
3: lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásných
3: a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte
3: zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií
3: a si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro venku. Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe. Krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké. Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně
2: nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
2: A když zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovat nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí.
3: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek
3: úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: Snejšíte,
2: nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.

to byly Blink. A to byly Blink 182. A to byly Blink 182 a jejich All the Small Things. A to byly Blink 182 a jejich All the Small Things z roku 1999. Blink 182 a jejich All the Small Things z roku 1999. Je to už 27 let a tato Things z roku 1999. Je to už 27 let a tato pecka i teď vyprodala. Roku 1999. Je to už 27 let a tato pecka i teď 99. Je to už 27 let a tato pecka i teď vyprodala. Nebo vyprodala. Je to už 27 let a tato pecka i teď vyprodala. Nebo vyprodala první 20 let a tato pecka i teď vyprodala. Nebo vyprodala první vlnu Rock for People. Prodala tato pecka i teď vyprodala. Nebo vyprodala první vlnu Rock for People. Prodali 15 000 lístků na první vlnu na příští rok, což je úctyhodný, kdo by to čekal. Prodali 15 000 lístků na první vlnu na příští rok, což je úctyhodný, kdo by to čekal. Ještě o téhle lístku na první vlnu na příští rok, což je úctyhodný, kdo by to čekal. Ještě o téhle kapely jsem si říkal, že už čekal. Ještě o téhle kapely jsem si říkal, že už to má za Zenitem. Tak nemá ještě. Ještě o téhle kapely jsem si říkal, že už to má za Zenitem. Tak nemá ještě. Ale my se budem bavit, ale jsem si říkal, že už to má za Zenitem. Tak nemá ještě. Ale my se budem bavit o něčem jiném a to, říkal, že už to má za Zenitem. Tak nemá ještě. Ale my se budem bavit o něčem jiném a to, tak nemá ještě. Ale my se budem bavit o něčem jiném a to o Rockin' Town, protože my jedeme do Pardubic ještě. Ale my se budem bavit o něčem jiném a to o Rockin' Town, protože my jedeme do Pardubic a to už. Ale my se budem bavit o něčem jiném a to o Rockin' Town, protože my jedeme do Pardubic a to už teďka v pátek. Něčem jiným a to o Rockin' Town, protože my jedeme do Pardubic a to už teďka v pátek. A my tam budeme o Rockin' Town, protože my jedeme do Pardubic a to už teďka v pátek. A my tam Pardubic a to už teďka v pátek. A my tam budeme rozdávat lístky na tohle sto pro 10 lidí už teďka v pátek. A my tam budeme rozdávat lístky na tohle sto pro. A my tam budeme rozdávat lístky na tohle sto pro 10 lidí, abyste mohli vzít celou partu. Rozdávat lístky na tohle sto pro 10 lidí, abyste mohli vzít celou partu. A co proto dávat lístky na tohle sto pro 10 lidí, abyste mohli vzít celou partu. A co proto tohle sto pro 10 lidí, abyste mohli vzít celou partu. A co proto udělat? Stačí, když vyfotíte nějakou fotku 10 lidí, abyste mohli vzít celou partu. A co proto udělat? Stačí, když vyfotíte nějakou, abyste mohli.

0: nejširší nabídkou na trhu a
1: provaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůže
1: zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic
1: změnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit. S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit. Na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
0: Firma možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
0: Zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
0: Můžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ. Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ. Dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ. Zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Angry Birds kosmetika.
2: Na zážitky.
1: CZ.
3: Angry Birds kosmetika.
1: CZ.
3: Angry Birds kosmetika, co má koule. Angry Birds kosmetika, co má koule. Angry Birds. Angry Birds kosmetika, co má koule. Angry Birds. Lousy má koule. Angry Birds. Lousy vůně pod i sporek žá. Angry Birds. Lousy vůně pod i sporek žá. Díkat si funkčí. Angry Birds. Lousy vůně pod i sporek žá. Díkat si funkčí věci. Lousy vůně pod i sporek žá. Díkat si funkčí věci. A nogně pod i sporek žá. Díkat si funkčí věci. A nogr i sporek žá. Díkat si funkčí věci. A nogr i B a r d. Díkat si funkčí věci. A nogr i B a r d. Funkčí věci. A nogr i B a r d s t. A nogr i B a r d s tečka cz. Br.br.cz br.cz
4: vše, co potřebuji za cenu
3: br.cz
4: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí
3: br.cz
4: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se
3: vyplatí
4: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí od čtvrtka vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete web za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 70 vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 70. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za jeden. Najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kilogram. Vodní mepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kilogram. Bez kosti v ceně 79,90 za 1 kilogram. Vodní meloun 1 kilogram za 14,79,90 za 1 kilogram. Vodní meloun 1 kilogram za 14,90 za 1 kilogram. Vodní meloun 1 kilogram za 14,90 a 1 kilogram. Vodní meloun 1 kilogram za 14,90 a madeta plno. Vodní meloun 1 kilogram za 14,90 a madeta plnotučné trvanlivé. Meloun 1 kilogram za 14,90 a madeta plnotučné trvanlivé mléko 14,90 a madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí. Litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí. Za 12,90. Lidl, to se vyplatí. Lidl, to se vyplatí. Lidl, to se vyplatí. To se vyplatí.
5: 买一件漂亮的T恤，条纹多多，品质保证。只需要您的几条个人的 T 恤，条纹多多，品质保证。只需要您的几条个人信息，条纹多多，品质保证。只需要。

0: 几条个人信息和银行品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
1: Nekupujte drahý.
0: 只需要您的几条个人信息和银行卡号。
1: Nekupujte drahý.
0: 您的几条个人信息和银行卡号。
1: Nekupujte drahý značky.
0: 几条个人信息和银行卡号。
1: Nekupujte drahý značky.
0: 信息和银行卡号。
1: Nekupujte drahý značky. Ani levný čínský.
0: 银行卡号。
1: Nekupujte drahý značky. Ani levný čínský. Já. Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez po... Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Potisku. Bez potisku CZ.
2: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno...
1: Bez potisku CZ.
2: Praho, připrav se na den, kdy bude... Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku uč. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku a mne utečeš je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smíchu Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoš. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se nitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady s babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš CZ. Sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš CZ. Tak pojď vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš CZ. Tak pojďte do toho spky. Registrace na barvám neutečeš CZ. Tak pojďte do toho spolu. Oficiace na barvám neutečeš CZ. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální neutečeš CZ. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda CZ. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš o spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
3: Potřebujete dětské...
2: Paní prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
3: Potřebujete dětské kolo.
4: Ale bojíte se, že bude...
2: Vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
3: Potřebujete dětské kolo.
4: Ale bojíte...
2: V Praze a v Náchodě.
3: Potřebujete dětské kolo.
4: Ale bojíte se, že bude dítko
2: v Náchodě.
3: Potřebujete dětské kolo.
4: Ale bojíte se, že bude dítko hned malé.
5: Tak si ho půjčte a bude mu...
3: Potřebujete dětské kolo.
4: Ale bojíte se, že bude dítko hned malé.
5: Tak si ho půjčte a bude mu vždy a dětské kolo.
4: Ale bojíte se, že bude dítko hned malé.
5: Tak si ho půjčte a bude.
4: Ale bojíte se, že bude dítko hned malé.
5: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
4: Bojíte se, že bude dítko hned malé.
5: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
4: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nováčku hned malé.
5: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
4: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkový.
5: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
4: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM
5: a bude mu vždy akorát.
4: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
5: Raskal
4: a Bíny.
5: Akorát.
4: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
5: Raskal
4: a Bíny. V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
5: Raskal
4: a Bíny. Půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
5: Raskal
4: a Bíny.
5: A teď navíc se
4: výhradně nová kola špičkových značek VUM,
5: Raskal
4: a Bíny.
5: A teď navíc se slevou 15
4: špičkových značek VUM,
5: Raskal
4: a Bíny.
5: A teď navíc se slevou 15%
4: VUM,
5: Raskal
4: a Bíny.
5: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do...
4: CZ.

0: Čím více nakoupíte...
1: Zavratné mega slevy!
0: Čím více
1: zavratné mega slevy!
0: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte.
1: Slevy!
0: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. Ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. Dáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Maybelix. Buďte in. Korun. U nás najdete svůj trend. Maybelix. Buďte in. U nás najdete svůj trend. Maybelix. Buďte in. Najdete svůj trend. Maybelix. Buďte in.

Rádia.cz. V DABu i FM nebo na Rádia.cz. V DABu i FM nebo na Rádia.cz. DABu i FM nebo na Rádia.cz. FM nebo na Rádia.cz. Tvrdou muziku ti na Rádia.cz. Tvrdou muziku ti přináší tvrdka.cz. Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace. Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matrace. Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matrace za hubičku. Tvrdou

www.zahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace zahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace zahubičku.cz. Ležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace zahubičku.cz. Dopravou zdarma. Matrace zahubičku.cz. Matrace zahubičku.cz.

poctivý český festival. Poctivý český festák nonstop. Poctivý český festák nonstop. Poctivý český festák nonstop. Poctivý český festák nonstop. Ale jistě jak. Poctivý český festák nonstop. Ale jistě jak si račte přát. Poctivý český festák nonstop. Ale jistě jak si račte přát. Jedině na rok nonstop, ale jistě jak si račte přát. Jedině na rok rádio, ale jistě jak si račte přát. Jedině na rok rádio stage, jistě jak si račte přát. Jedině na rok rádio stage se střídají nejlepší rokně na rok rádio stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími rádio stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami světový stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami světový nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami světového roku rokový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší s hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků světového roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav. To je Rock Radio. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav. To je Rock Radio Stage. Pří z festiáků, kulturáků a zábav. To je Rock Radio Stage. Víc českýho festiáků, kulturáků a zábav. To je Rock Radio Stage. Víc českýků a zábav. To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku. To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Jakýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu den neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu. Laď Rock Radio Stage v dabu. Laď Rock Radio Stage v dabu.

0: písničky s něma, které oni už napsali, nehaním ho, určitě je to dobrý hudebník, protože by ho tam jinak nevzal. Písničky s něma, které oni už napsali, nehaním ho, určitě je to dobrý hudebník, protože by ho tam jinak nevzali. Který oni už napsali, nehaním ho, určitě je to dobrý hudebník, protože by ho tam jinak nevzali. Ale já jsem četl, nehaním ho, určitě je to dobrý hudebník, protože by ho tam jinak nevzali. Ale já jsem četl, nehaním ho, určitě je to dobrý hudebník, protože by ho tam jinak nevzali. Ale já jsem četl o tom na netu, určitě je to dobrý hudebník, protože by ho tam jinak nevzali. Ale já jsem četl o tom na netu, protože hudebník, protože by ho tam jinak nevzali. Ale já jsem četl o tom na netu, protože já jsem to i teda jsem procházel, slyšel jsem to a říkám, jo, šel jsem se podívat, koukám a říkám, docela dobrý, šel jsem to a říkám, jo, šel jsem se podívat, koukám a říkám, docela dobrý vejšky na Bena, no a říkám, jo, šel jsem se podívat, koukám a říkám, docela dobrý vejšky na Bena, no a jo, šel jsem se podívat, koukám a říkám, docela dobrý vejšky na Bena, no a to zpíval Vok, se podívat, koukám a říkám, docela dobrý vejšky na Bena, no a to zpíval vokál, Ben, říkám, docela dobrý vejšky na Bena, no a to zpíval vokál, Ben to nespíval ty vejšky, protože on to nedá, na Bena, no a to zpíval vokál, Ben to nespíval ty vejšky, protože on to nedá. Já vždycky to zpíval vokál, Ben to nespíval ty vejšky, protože on to nedá. Já vždycky říkám, vokál, Ben to nespíval ty vejšky, protože on to nedá. Já vždycky říkám, když jsi v něčem dobrý, což ten Ben to nespíval ty vejšky, protože on to nedá. Já vždycky říkám, když jsi v něčem dobrý, což ten Ben vokál ty vejšky, protože on to nedá. Já vždycky říkám, když jsi v něčem dobrý, což ten Ben určitě v té své, co on zpívá, je. Já vždycky říkám, když jsi v něčem dobrý, což ten Ben určitě v té své, co on zpívá, je určitě dobrý. Vždycky říkám, když jsi v něčem dobrý, což ten Ben určitě v té své, co on zpívá, je určitě dobrý. Já ho hanit nebudu. Když jsi v něčem dobrý, což ten Ben určitě v té své, co on zpívá, je určitě dobrý. Já ho hanit nebudu, protože vypadá, což ten Ben určitě v té své, co on zpívá, je určitě dobrý. Já ho hanit nebudu, protože vypadává koncerty. V té své, co on zpívá, je určitě dobrý. Já ho hanit nebudu, protože vypadává koncerty. Tak ať se zpívá, je určitě dobrý. Já ho hanit nebudu, protože vypadává koncerty. Tak ať se dobrý. Já ho hanit nebudu, protože vypadává koncerty. Tak ať se nám do toho nesere, do toho hanit nebudu, protože vypadává koncerty. Tak ať se nám do toho nesere do toho roku, prodává koncerty, tak ať se nám do toho nesere do toho roku a dělá si to svoje, tak ať se nám do toho nesere do toho roku a dělá si to svoje, ať se nám do toho nesere do toho roku a dělá si to svoje, protože chápu, že chce nám do toho nesere do toho roku a dělá si to svoje, protože chápu, že chce zabrat co největší jakoby do toho roku a dělá si to svoje, protože chápu, že chce zabrat co největší jakoby publikum a dělá si to svoje, protože chápu, že chce zabrat co největší jakoby publikum, ale někdy to bude to svoje, protože chápu, že chce zabrat co největší jakoby publikum, ale někdy to bohužel, protože chápu, že chce zabrat co největší jakoby publikum, ale někdy to bohužel nejde. Takže chápu, že chce zabrat co největší jakoby publikum, ale někdy to bohužel nejde. Takže se to najděte na zabrat co největší jakoby publikum, ale někdy to bohužel nejde. Takže se to najděte na netu, Ben Kristoval publikum, ale někdy to bohužel nejde. Takže se to najděte na netu, Ben Kristoval a Tommy Taylor, ale někdy to bohužel nejde. Takže se to najděte na netu, Ben Kristoval a Tommy Taylor, někdy to bohužel nejde. Takže se to najděte na netu, Ben Kristoval a Tommy Taylor, je to docela zajímavé. Takže se to najděte na netu, Ben Kristoval a Tommy Taylor, je to docela se to najděte na netu, Ben Kristoval a Tommy Taylor, je to docela zážitek. No a Ben Kristoval a Tommy Taylor, je to docela zážitek. No a my si pustíme za Tommy Taylor, je to docela zážitek. No a my si pustíme zase nějakou hudbu, třeba Škvor křídla, je to docela zážitek. No a my si pustíme zase nějakou hudbu, třeba Škvor křídla, docela zážitek. No a my si pustíme zase nějakou hudbu, třeba Škvor křídla, ale to je za chvilku, protože předtím tek. No a my si pustíme zase nějakou hudbu, třeba Škvor křídla, ale to je za chvilku, protože předtím budou Bon Jovi. Pustíme zase nějakou hudbu, třeba Škvor křídla, ale to je za chvilku, protože předtím budou Bon Jovi. Hey, it's my life. Třeba Škvor křídla, ale to je za chvilku, protože předtím budou Bon Jovi. Hey, it's my life. Takže budem tancovat. Třeba Škvor křídla, ale to je za chvilku, protože předtím budou Bon Jovi. Hey, it's my life. Takže budem tancovat. Budem. Ale to je za chvilku, protože předtím budou Bon Jovi. Hey, it's my life. Takže budem tancovat. Budem. Protože předtím budou Bon Jovi. Hey, it's my life. Takže budem tancovat. Budem.
1: Kdož?
0: Hey, it's my life. Takže budem tancovat. Budem.
1: Kdož?
0: My life. Takže budem tancovat. Budem.
1: Kdo šetří, má za tři.
2: Za 500.
0: Takže budem tancovat. Budem.
1: Kdo šetří, má za tři.
2: Za.
0: Budem.
1: Kdo šetří, má za tři.
2: Za 500.
1: Kdo šetří, má za tři.
2: Za 500.

0: 500 při nákupu v Baumaxu nad 5000. Za 500 maxi za 500 při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun. Net maxi za 500 při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další. A 500 při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, 1000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do než slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super!
0: Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned!
0: Pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned! Dnes nakoupíme.
0: Zítra jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned! Dnes nakoupíme.
0: Zítra o června.
1: Super, jedeme hned! Dnes nakoupíme.
0: Zítra ušetříme.
1: Jo. Super, jedeme hned, dnes nakoupíme,
0: zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax, nízké ceny, nakoupíme,
0: zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax, nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene na...
1: Něco navíc.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Bene. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 3 v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Bradech a Benešově. Více na bene.cz.
3: Attention.
2: Více na bene.cz.
3: Atención, señoras y señores.
2: Bene.cz.
3: Atención, señoras y señores.
4: La Tropical Pa.
2: CZ.
3: Atención, señoras y señores.
4: La Tropical Party.
3: Atención, señoras y señores.
4: La Tropical Party.
3: Atención, señoras y señores.
4: La Tropical Party opět roztančí smích.
3: Atención, señoras y señores.
4: La Tropical Party opět roztančí smích.
3: Señoras y señores,
4: La Tropical Party opět roztančí smích.
3: Un, dos.
4: La Tropical Party opět roztančí smích.
3: Un, dos, tres.
4: Taneční škola Party opět roztančí smích.
3: Un, dos, tres.
4: Taneční škola opět roztančí smích.
3: Un, dos, tres.
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce.
3: Dos, tres.
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán.

A to byl Jimmy Jamis na jeho Never Too Late. Jestli víte, nebo jestli vám přišel povědomý ten hlas, Jimmy na jeho Never Too Late. Kapele a to Kiss, protože na Rock for People bylo vystoupení. Tommy Taylor z kapel Kiss, kytarista, který tam teda přišel do těch Kiss až po roce 2000, takže já říkám, už hraje písničky s nima, který oni už napsali, nehaním ho, určitě je to dobrý hudem, už hraje písničky.

0: srovnání k 10.6.
1: Toto vysílání je přísně tajné.
0: 6.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením. Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí pokutně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí pokud se jí rozhodne. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí pokud se jí rozhodnete. Agent s povolením srovnávat. Vaší misí pokud se jí rozhodnete přijmout. Bude pořádně. Vaší misí pokud se jí rozhodnete přijmout. Bude pořádně srovnat pojištění auta. Pokud se jí rozhodnete přijmout. Bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ mode. Bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik. Bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik CZ a nad pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik CZ a můžete ušetřit v průměru. Stačí zadat SPZ na klik CZ a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Zadat SPZ na klik CZ a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik CZ a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik CZ a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik CZ. Agent s povolením srovnávat v průměru 6 000 ročně. Klik CZ. Agent s povolením srovnávat. Klik CZ. Agent s povolením srovnávat. Klik CZ. Agent s povolením srovnávat. S povolením srovnávat.
2: Ještě nemáš lístky na
1: návat.
2: Ještě nemáš lístky na hrady, to je třeba napravit. Ještě nemáš lístky na hrady, to je třeba napravit. Ještě nemáš lístky na hrady, to je třeba napravit.
3: Danlanda.
2: Ještě nemáš lístky na hrady, to je třeba napravit.
3: Danlanda.
4: Trautenberg.
3: Rybičky.
2: Ještě nemáš lístky na hrady, to je třeba napravit.
3: Danlanda.
4: Trautenberg.
3: Rybičky.
2: Migové.
3: Danlanda.
4: Trautenberg.
3: Rybičky.
2: Migové.
3: Jdeme na hrady.
2: 8 hradů.
3: 8 víkendů.
2: Trautenberg.
3: Rybičky.
2: Migové.
3: Jdeme na hrady.
2: 8 hradů.
3: 8 víkendů.
2: Migové.
3: Jdeme na hrady.
2: 8 hradů.
3: 8 víkendů.
2: Muzika a pohoda celé léto po celé.
3: Jdeme na hrady.
2: 8 hradů.
3: 8 víkendů.
2: Muzika a pohoda celé léto po celé
3: na hrady.
2: 8 hradů.
3: 8 víkendů.
2: Muzika a pohoda celé léto po celé republice. 8 hradů.
3: 8 víkendů.
2: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
3: 8 víkendů.
2: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
3: Danlanda.
2: Harley. Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
3: Danlanda.
2: Harley. Pohoda celé léto po celé republice.
3: Danlanda.
2: Harley.
3: Vypsaná
2: po celé republice.
3: Danlanda.
2: Harley.
3: Vypsaná fixa. Danlanda.
2: Harley.
3: Vypsaná fixa.
2: Krucip.
3: Danlanda.
2: Harley.
3: Vypsaná fixa.
2: Krucipisk.
3: A pozor, lístka.
2: Harley.
3: Vypsaná fixa.
2: Krucipisk.
3: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. Vypsaná fixa.
2: Krucipisk.
3: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
5: Hlavní partneři Krušovi.
3: 25. června na www.hrady.cz.
5: Hlavní partneři Krušovi.
3: 25. června na www.hrady.cz.
5: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
3: Hrady.cz.
5: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
3: Tohle. .cz.
5: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
6: Tohle není jen festival.
7: To jsou hrady.
5: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
6: Tohle není jen festival.
7: To jsou hrady.
5: A Coca-Cola.
6: Tohle není jen festival.
7: To jsou hrady.
3: www.hrady.cz.
6: Tohle není jen festival.
7: To jsou hrady.
3: www.hrady.cz.
6: Hrdým festival.
7: To jsou hrady.
3: www.hrady.cz.
6: Hrdým partnerem.
7: To jsou hrady.
3: www.hrady.cz.
6: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco.
3: www.hrady.cz.
6: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou
3: Hrady.cz.
6: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná
3: CZ.
6: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM. Partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile.cz jsou

0: U Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do
0: gratis a opakovaně.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v
0: Čechovaně.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa. Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autovětšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
0: Právě teď tu
1: v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
0: Právě teď tu máme roční
1: do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
0: Právě teď tu máme roční Audi A6
1: Audi Autoero v Kunratice.
0: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6
1: Kunratice.
0: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem. Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všech motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Pro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi Achno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do auto výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na aut do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarovce v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se
0: na a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Potisk, potisk, dárky, byla byl, CZ. Potisk, dárky, byla byl, CZ. Potisk, dárky, byla byl, CZ. Potisk, dárky, byla byl, CZ. Potisk, dárky, byla byl, CZ.
3: Ceny rostou digitálně.
2: Byla byl, CZ.
3: Ceny rostou, digitální čísla mizí.
2: CZ.
3: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ceny rostou, digitální čísla mizí.
4: Ale zlato, to tu bude vždy.
3: Ceny rostou, digitální čísla mizí.
4: Ale zlato, to tu bude vždycky.
3: Digitální čísla mizí.
4: Ale zlato, to tu bude vždycky.
3: Digitální čísla mizí.
4: Ale zlato, to tu bude vždycky.
3: A u portál čísla mizí.
4: Ale zlato, to tu bude vždycky.
3: A u portál CZ.
4: Ale zlato, to tu bude vždycky.
3: A u portál CZ.
4: To tu bude vždycky.
3: A u portál CZ.
5: Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A U jako zlato. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A U jako zlato. Mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A U jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. Zlato. Portál jako brána k bezpečí. A U portál CZ. Portál jako brána k bezpečí. A U portál CZ. Pečí a u portál CZ.
6: Rock Radio.
5: Portál CZ.
6: Rock Radio.
5: CZ.

nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. .cz. Rock Radio. Tak to tance mládeži. Rock Radio. Tak to tance mládeži. Rock Radio. Tak to tance mládeži. Radio. Tak to tance mládeži. Tak to tance mládeži. Tak to tance mládeži.

Ahoj, tady... Ahoj, tady... Ahoj, tady Petr Hrdlička ze skupiny Škvor. Ahoj, tady Petr Hrdlička ze skupiny Škvor. Ahoj, tady Petr Hrdlička ze skupiny Škvor a zdravím všechny posluchače Rock Rádia. Ahoj, tady Petr Hrdlička ze skupiny Škvor a zdravím všechny posluchače Rock. Ahoj, tady Petr Hrdlička ze skupiny Škvor a zdravím všechny posluchače Rock Rádia. Skupiny Škvor a zdravím všechny posluchače Rock Rádia. Zdravím všechny posluchače Rock Rádia.

0: Vítkovou svazek za 12,90 až do 23. června. Až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
0: 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
0: Června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Stavebniny Deck přináší megaakci. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás tři. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesí samonivelační stěrky Mapei za super cenu. Od nás nyní dostanete profesionální pětinivelační stěrky Mapei za super cenu. Od nás nyní dostanete profesionální pětilitrovou penetraci Mapei za super cenu. Od nás nyní dostanete profesionální pětilitrovou penetraci Mapei zdarma. Cenu. Od nás nyní dostanete profesionální pětilitrovou penetraci Mapei zdarma. Nyní dostanete profesionální pětilitrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách. Profesionální pětilitrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách. Dek platí do 26. penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách. Dek platí do 26. zdarma. Mega akce ve stavebninách. Dek platí do 26. června. Tak si přijďte. Mega akce ve stavebninách. Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci. Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na deck.cz. 10. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na deck.cz. Ani penetraci Mapei zdarma. Více na deck.cz.
3: V kuchyni, kváku, na záchodě. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku. Radia.cz.
1: Hledáte práci, která dává smysl?
3: Radia.cz.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze.
3: CZ.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabídce i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte taky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.cz sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.cz startujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Jděte na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Co se tady děje?
1: Kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Co se
1: Lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Co se tady děje?
5: Co se
1: Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days.
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací
5: Tá.
6: BYD Tech Days. Testovací dny u BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný super si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný super hybrid. Po městě na elektřinu na úsporný super hybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín.

0: 6 až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 1,7 litru na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď super hybrid
0: 7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď super hybrid za cenu spalováku.
0: Bývaj 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď super hybrid za cenu spalováku. Jo, a díky tech bonusu, teď super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový
1: bonusu, teď super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v super úsporných
1: teď super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v super úsporných
1: za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD, BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD, lídr v super úsporných technologiích. BYD.com úsporných technologiích. BYD.com
2: každý den
0: BYD.com
2: každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alem. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef.

0: trenirkarna.cz. Trenirkarna.cz.
1: Hej ty, ne ty.
0: CZ.
1: Hej ty, ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky? Mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Trenky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na, není problém. Klikni na trenirkarna.cz. Napiš kód rádio a jede to. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trenirkarna.cz.
2: Utrhnout?
1: Rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trenirkarna.cz.
2: Utrhnout?
1: Zítra máš.
0: Trenirkarna.cz.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit.
0: Trenirkarna.cz.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat.
3: Více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 90 dní. Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90. A cibuli lahůdkovou, kilo za 99,90. A cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90. A cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90. Až do 20. A cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90. Až do 23. června.

0: Vita proti Jihoafrické republice. Čeští fotbalisté dnes nastoupí na mistrovství světa proti Jihoafrické republice. Bude to druhý zápas naší ve skupině a hodně napoví o tom, zda Češi projdou do vyřazovací fáze. Zápas se bude hrát v Atlantě Výkobě v 18 hodin našeho času. Rádio Počasí.
1: Dnes bude oblačno až polojasno, dopoledne místy v Čechách a večer na... Počasí. Dnes bude oblačno až polojasno, dopoledne místy v Čechách a večer na celém území skoro jasno. Nejvyšší denní teploty. Nejvyšší denní teploty 26 až 31 stupňů.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v se, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v se, rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Rok na psání startuje v 18 hodin. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
1: Rock Radio. V ulici Olbrachtova v Olomouci je nehoda osobního auta s cyklistou, je tam nepodjezdnej pruh. Tak jestli někam jdete, tak hlavně opatrně tam pořádku dorazíte.
2: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Rock Radio, rockovej for us.

0: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné odpoledne. Z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví od července platí. Peníze na tuto politiku ministerstvo zdravotnictví od července platí. Peníze na tuto politiku se přitom snižovat ství od července platí. Peníze na tuto politiku se přitom snižovat nebudou. Řekl to. Peníze na tuto politiku se přitom snižovat nebudou. Řekl to minister Vojtěch. Protidrogová politiku se přitom snižovat nebudou. Řekl to minister Vojtěch. Protidrogová politika podle něj zůstává prioritou vlády. České korunovatika podle něj zůstává prioritou vlády. České korunovační klenoty budou prioritou vlády. České korunovační klenoty budou letos ve Vladislavském vlády. České korunovační klenoty budou letos ve Vladislavském sále Pražského. České korunovační klenoty budou letos ve Vladislavském sále Pražského hradu vystaveny zdarma. Korunovační klenoty budou letos ve Vladislavském sále Pražského hradu vystaveny zdarma pro veřejnost. Ty budou letos ve Vladislavském sále Pražského hradu vystaveny zdarma pro veřejnost od 18. Vladislavském sále Pražského hradu vystaveny zdarma pro veřejnost od 18. do 28. sále Pražského hradu vystaveny zdarma pro veřejnost od 18. do 28. vystaveny zdarma pro veřejnost od 18. do 28. září má pro veřejnost od 18. do 28. září. Oznámil to hrad. 18. do 28. září. Oznámil to hrad. Klíčnictého do 28. září. Oznámil to hrad. Klíčníci klenoty slavnostně vyzve 28. září. Oznámil to hrad. Klíčníci klenoty slavnostně vyzvednou 14. září. Oznámil to hrad. Klíčníci klenoty slavnostně vyzvednou 14. září a klíčníci klenoty slavnostně vyzvednou 14. září a následující 3 dny si je budou klenoty slavnostně vyzvednou 14. září a následující 3 dny si je budou vyzvednou 14. září a následující 3 dny si je budou moci prohlédnout 14. září a následující 3 dny si je budou moci prohlédnout školní třídy. A následující 3 dny si je budou moci prohlédnout školní třídy. Čeští 3 dny si je budou moci prohlédnout školní třídy. Čeští fotbalisté dnes nastoupí si je budou moci prohlédnout školní třídy. Čeští fotbalisté prohlédnout školní třídy. Čeští fotbalisté dnes nastoupí na mistrovství školní třídy. Čeští fotbalisté dnes nastoupí na mistrovství

0: A máme...
1: Rock Radio. Rockovej poraz.
0: A máme chvilku po 13... A máme chvilku po 13. hodině a máme první hodinu rokového obrazu za sebou. Po 13. hodině a máme první hodinu rokového obrazu za sebou. Já jsem tady předevčírem vykládal. Já máme první hodinu rokového obrazu za sebou. Já jsem tady předevčírem vykládal, že jsem si, že se rokového obrazu za sebou. Já jsem tady předevčírem vykládal, že jsem si, že se hecnu a za sebou. Já jsem tady předevčírem vykládal, že jsem si, že se hecnu a začnu hubnout. Tady předevčírem vykládal, že jsem si, že se hecnu a začnu hubnout. Budu vám to říkat, že jsem si, že se hecnu a začnu hubnout. Budu vám to říkat, jak to jde, jsem si, že se hecnu a začnu hubnout. Budu vám to říkat, jak to jde se mnou dolů, protože a začnu hubnout. Budu vám to říkat, jak to jde se mnou dolů, protože jak by řekl. Budu vám to říkat, jak to jde se mnou dolů, protože jak by řekli chlapi z vesnic, já jsem teda taky z vesnic. Budu vám to říkat, jak to jde se mnou dolů, protože jak by řekli chlapi z vesnic, já jsem teda taky z vesnice. Říkat, jak to jde se mnou dolů, protože jak by řekli chlapi z vesnic, já jsem teda taky z vesnice. Zde se mnou dolů, protože jak by řekli chlapi z vesnic, já jsem teda taky z vesnice. Z vesnice. Protože jak by řekli chlapi z vesnic, já jsem teda taky z vesnice. Z vesnice. Tak mám už takovou tu, jak by řekli chlapi z vesnic, já jsem teda taky z vesnice. Z vesnice. Tak mám už takovou tu jateční váhu. Z vesnic, já jsem teda taky z vesnice. Z vesnice. Tak mám už takovou tu jateční váhu. Taky z vesnice, z vesnice. Tak mám už takovou tu jateční váhu. Vážím jak malá z vesnice. Tak mám už takovou tu jateční váhu. Vážím jak malá motorka. No a tak mám už takovou tu jateční váhu. Vážím jak malá motorka. No a koupil jsem se na posilování. Tak mám už takovou tu jateční váhu. Vážím jak malá motorka. No a koupil jsem se na posilování takový jateční váhu. Vážím jak malá motorka. No a koupil jsem se na posilování takový vážím jak malá motorka. No a koupil jsem se na posilování takový kraťasy a oni mají motorka. No a koupil jsem se na posilování takový kraťasy. No a koupil jsem se na posilování takový kraťasy a oni mají pod tím takový funkce na posilování takový kraťasy a oni mají pod tím takový funkční prádlo. Takže to vypadá kraťasy a oni mají pod tím takový funkční prádlo. Takže to vypadalo jak hra pesky. Takový funkční prádlo, takže to vypadalo jak hra pesky. Jsem si trošku zaspomínal, jsem myslel, že doma budu cvičit, to vypadalo jak hra pesky. Jsem si trošku zaspomínal, jsem myslel, že doma budu cvičit Labuť jezero. No a my se pustíme nějakou písničku. Jsem si trošku zaspomínal, jsem myslel, že doma budu cvičit Labuť jezero. No a my se pustíme nějakou písničku, třeba tři sestry. Zaspomínal jsem myslel, že doma budu cvičit Labuť jezero. No a my se pustíme nějakou písničku, třeba co, že doma budu cvičit Labuť jezero. No a my se pustíme nějakou písničku, třeba tři sestry, Linkin Park, anebo teď Labuť jezero. No a my se pustíme nějakou písničku, třeba tři sestry, Linkin Park, anebo teďka Def Leppard. No a my se pustíme nějakou písničku, třeba tři sestry, Linkin Park, anebo teďka Def Leppard. Pustíme nějakou písničku, třeba tři sestry, Linkin Park, anebo teďka Def Leppard. Třeba tři sestry, Linkin Park, anebo teďka Def Leppard. Tři sestry, Linkin Park, anebo teďka Def Leppard.
1: Rock.
0: Linkin Park, anebo teďka Def Leppard. Park, anebo teďka Def Leppard.

do každý hučím jako vůl. Aha, aha, do každý hučím jako vůl. Aha, domů se vracím vždycky. A do každý hučím jako vůl. Aha, domů se vracím. Do každý hučím jako vůl. Aha, domů se vracím vždycky jako vůl. Aha, domů se vracím vždycky sám. Ještě že to vůl. Aha, domů se vracím vždycky sám. Ještě že, domů se vracím vždycky sám. Ještě že tam růžu mám. Domů se vracím vždycky sám.

0: Nazdar Fanánek. Nazdar Fanánek, zdravím. Nazdar Fanánek, zdravím posluchače Rokrádia, poslouchejte, bavte. Nazdar Fanánek, zdravím posluchače Rokrádia, poslouchejte, bavte se, fan.
1: Aha.
0: Fanánek, zdravím posluchače Rokrádia, poslouchejte, bavte se, fan.
1: Aha.
0: Poslouchejte, bavte se, fan.
1: Aha.
0: Fan.
1: Aha.

co jí na hrázi zneužil, to uchyl. Aha, co jí na hrázi zneužil, to uchyl jistě. Na hrázi zneužil, to uchyl jistě netušil. Il? To uchyl jistě netušil. To uchyl jistě netušil. Ta na tu ty mi jediná, chyl jistě netušil. Ta na tu ty mi jediná, aha, šil. Ta na tu ty mi jediná, aha. Ta na tu ty mi jediná, aha. Ta na tu ty mi jediná, aha. Ta na tu ty mi jediná, a mi jediná, aha. Ta na tu ty mi jediná, aha, aha. Ta na tu ty mi jediná, aha. Ta na tu ty mi jediná, aha. Ta na tu ty mi jediná, ta na tu ty mi jediná, aha. Ta na tu ty mi jediná, aha, jediná, aha. Ta na tu ty mi jediná, aha. Ta na tu ty mi jediná, aha. Ta na tu ty mi jediná, aha.

0: víme. A my mu za rockový rádio přejeme všechno, výborný textař, což my všichni víme. A my mu za rockový rádio přejeme všechno nejlepší, ať, což my všichni víme. A my mu za rockový rádio přejeme všechno nejlepší, ať dál nám všechno nejlepší, ať dál nám píše pecky i pro děti, protože ať dál nám píše pecky i pro děti, protože tenhle ten pankácky i pro děti, protože tenhle ten pankáč i pro děti, protože tenhle ten pankáč prostě psát ty texty. Tenhle ten pankáč prostě psát ty texty umí. No a my si pustíme další hudbu. Pankáč prostě psát ty texty umí. No a my si pustíme další hudbu. Budou třeba Harley Strážní anděle psát ty texty umí. No a my si pustíme další hudbu. Budou třeba Harley Strážní anděle ty texty umí. No a my si pustíme další hudbu. Budou třeba Harley Strážní. No a my si pustíme další hudbu. Budou třeba Harley Strážní anděle, a nebo teďka R.E.M. Pustíme další hudbu, budou třeba Harley Strážní anděle, a nebo teďka R.E.M. Budou třeba Harley Strážní anděle, a nebo teďka R.E.M. Budou třeba Harley Strážní anděle, a nebo teďka R.E.M. Strážní anděle, a nebo teďka R.E.M.
1: Tak co koupel na hot...
0: A nebo teďka R.E.M.
1: Tak co koupel na hotová...
0: R.E.M.
1: Tak co koupel na hotová...
2: Sepeš.
1: Tak co koupel na hotová...
2: Sepeš.
1: Tak co koupel na hotová...
2: Sepeš.
1: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod...
2: Jo, všechno... Sepeš.
1: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod...
2: Jo, všechno...
1: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod...
2: Jo, všechno hotový...
1: A co odvětrávání? Sprcháč, umyvadlo, záchod...
2: Jo, všechno hotový...
1: A co odvětrávání? Kde je větrák?
2: Všechno hotový...
1: A co odvětrávání? Kde je větrák?
2: Větrák, co?
1: A co odvětrávání? Kde je větrák?
2: Větrák, co?
1: Tak, takhle ne. Kde je větrák?
2: Větrák, co?
1: Tak, takhle ne. Větrák.
2: Větrák, co?
1: Tak, takhle ne. Jak správně?
2: Větrák, co?
1: Tak, takhle ne. Jak správně?
2: Tak, co?
1: Tak, takhle ne. Jak správně odvět... Tak, takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu? Tak, takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu? Vám poradí... Tak, takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu? Vám poradíme na ventilatory.cz. Jak správně odvětrat koupelnu? Vám poradíme na ventilatory.cz. Odvětrat koupelnu? Vám poradíme na ventilatory.cz.
3: Ventilatory.cz.
1: Vám poradíme na ventilatory.cz.
3: Ventilatory.cz.
1: Jdeme na ventilatory.cz.
3: Ventilatory. .cz
1: .cz
3: ventilatory.cz ventilatory.cz
4: Dřív než začnou
3: ventilatory.cz
4: Dřív než začnou prázdniny
3: .cz
4: Dřív než začnou prázdniny než zmizí Dřív než začnou prázdniny než zmizíš na dovolenou Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátím na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátím MotoGP, než vypneš. Do Brna se vrátím MotoGP. Grand Prix České republiky. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19 MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. Grand Prix České republiky. Už 19. až 20. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na Autodrom Brno až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na Autodrom Brno tečka 1. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.

Dá. Pustil jsem to schválně. A to byly tři sestry a dá. Pustil jsem to schválně, protože dneska loufám. A to byly tři sestry a dá. Pustil jsem to schválně, protože dneska loufám na nejhákstry a dá. Pustil jsem to schválně, protože dneska loufám na nejhádá. Pustil jsem to schválně, protože dneska Loufananek Hagen slaví 60 let. Protože dneska Loufananek Hagen slaví 60 let. Výborný textař. Dneska Loufananek Hagen slaví 60 let. Výborný textař. Zpěvák tří sester. Hagen slaví 60 let. Výborný textař. Zpěvák tří sester. A napsal 60 let. Výborný textař. Zpěvák tří sester. Výborný textař. Zpěvák tří sester. A napsal mnoho hitů a hlavně napsal textař, zpěvák tří sester. A napsal mnoho hitů a hlavně napsal zpěvák tří sester. A napsal mnoho hitů a hlavně napsal český text výbornýmu sester. A napsal mnoho hitů a hlavně napsal český text výbornýmu hitu. A já vám opustím český text výbornýmu hitu. A já vám opustím, protože Hanánek český text výbornýmu hitu. A já vám opustím, protože Hanánek To je výbornýmu hitu a já vám opustím, protože Hanánek, to je tu a já vám opustím, protože Hanánek, to je milionář díky těm, protože Hanánek, to je milionář díky těle, protože Hanánek, to je milionář díky těle těm písničkám. Hanánek, to je milionář díky těle těm písničkám, tak já vám jim. To je milionář díky těhle těm písničkám. Tak já vám ji pustím, pojďme na to. To je milionář díky těhle těm písničkám. Tak já vám ji pustím, pojďme na to. Díky těhle těm písničkám. Tak já vám ji pustím, pojďme na to. Písničkám. Tak já vám ji pustím, pojďme na to. Tak já vám ji pustím, pojďme na to. Pojďme na to.

0: Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Pořídíš na autodrombrno.com.
1: Chceme ho postavit vlastní...
0: autodrombrno.com.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama...
0: .com.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama...
2: Vybrat dobrý materiál.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama...
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A... Chceme ho postavit vlastníma rukama...
2: Vybrat dobrý materiál.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama...
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat náš domov. Postavit vlastníma rukama...
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat náš domov.
3: Porfix.
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat náš domov.
3: Porfix.
2: Materiál.
1: A vybudovat náš domov.
3: Porfix. Zděte s rozumem.
1: A vybudovat náš domov.
3: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
1: Náš domov.
3: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Rozumem, budujte srdcem. Budujte srdcem.
4: Tlačím.
5: Tlačím, ale moc to nejde.
4: Tlačím,
5: ale moc to nejde.
4: Tlačím,
5: ale moc to nejde.
4: Nastlačeným tlačíš.
5: Tlačím, ale moc to nejde.
4: Nastlačený vzduch je nejlepší.
5: Tlačím, ale moc to nejde.
4: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop.
5: Ale moc to nejde.
4: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop.
5: Kompre...
4: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop. Kompresory vzduch. Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop. Kompresory vzduchotechnika. Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop. Kompresory vzduchotechnika CZ. Nejlepší e-shop. Kompresory vzduchotechnika CZ. Stlačili jsme nabídku všech kompresory vzduchotechnika CZ. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
6: Kompresory pomlčka vzduchotech
4: jedno místo.
6: Kompresory pomlčka vzduchotechnika CZ. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Kompresory pomlčka vzduchotechnika CZ.
4: Kompresory vzduchotechnika CZ. To je fičák.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90 a 1 kg. Vodní meloun

0: meloun 1 kg za 14,90. A Madetab vodní meloun 1 kg za 14,90. A Madetab plnotučné tun 1 kg za 14,90. A Madetab plnotučné trvanlivé mléko 1 kg za 14,90. A Madetab plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. A Madetab plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za A Madetab plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Jako 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Objevte svět
0: za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Objevte
0: Lidl, to se vyplatí.
1: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků
0: platí.
1: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků prádla. Svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků prádla kosmetiky až po plní a smyslnosti. Odjemných olejíčků prádla kosmetiky až po produkty, které rozproudí cti. Odjemných olejíčků prádla kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši olejíčků prádla kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Prádla kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový smetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu i vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www. Růžový slon CZ.
2: Dobrý den.
1: Poradí. Udělejte si radost na www. Růžový slon CZ.
2: Dobrý den, jmenuji se.
1: Udělejte si radost na www. Růžový slon CZ.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund.
1: Radost na www. Růžový slon CZ.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund.
1: www. Růžový slon CZ.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a
1: Růžový slon CZ.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice. Největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
3: Právě teď tu máme roční
2: Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
3: Právě teď tu máme roční Audi A.
2: Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
3: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant
2: s šestou Audi Autoro v Kunratice.
3: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým
2: v Kunratice.
3: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem quattro. Tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem quattro. Z Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem quattro. S šestiválcovým TDI motorem a pohonem quattro. Za výjimečnou cenu. Čtyřválcovým TDI motorem a pohonem quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolkem a pohonem quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon pohonem quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do autokovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do autojarovku a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do autojarovku Kunratice cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do autojarovku Kunratice a zažijte si vybrat Audi A6 Avant do autojarovku Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Audi A6 Avant do autojarovku Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Avant do autojarovku Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Autojarovku Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarovce a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz. Sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
3: Audi.

0: ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Vedro jako na...
0: Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Vedro jako na Sahaře? Máme pro...
0: CZ.
1: Těšíme se na vás.
2: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení.
1: Těšíme se na vás.
2: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí. Na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma. Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc v chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Jižná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již otelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 z mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupit víc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na Senkor dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na Senkor.cz. Od 5999 korun. Koupíte na Senkor.cz.
3: Senkor.
2: 1999 korun. Koupíte na Senkor.cz.
3: Senkor.
2: 99 korun. Koupíte na Senkor.cz.
3: Senkor.
2: 5 korun. Koupíte na Senkor.cz.
3: Senkor.
4: Časopis Classic Rock. Legenda přichází.
2: Koupíte na Senkor.cz.
3: Senkor.
4: Časopis Classic Rock. Legenda přichází.
2: Senkor.cz.
3: Senkor.
4: Časopis Classic Rock. Legenda přichází.
2: Šest.
3: Senkor.
4: Časopis Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekátoků podle Scorpions.
3: Cool.
4: Časopis Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekátoků podle Scorpions. Nejlepší. Časopis Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekátoků podle Scorpions. Nejlepší album podle Toma Pettyho. A Rytíř. Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekátoků podle Scorpions. Nejlepší album podle Toma Pettyho. A Rytířský metal podle Kázy. 6 dekátoků podle Scorpions. Nejlepší album podle Toma Pettyho. A Rytířský metal podle Castleret. Dekátoků podle Scorpions. Nejlepší album podle Toma Pettyho. A Rytířský metal podle Castleret. Plus Scorpions. Nejlepší album podle Toma Pettyho. A Rytířský metal podle Castleret. Plus velký plakát Iron Maiden Burning Ambition. Právě nejlepší album podle Toma Pettyho a rytířský metal podle Castleret. Plus velký plakát Iron Maiden Burning Ambition a rytířský metal podle Castleret. Plus velký plakát Iron Maiden Burning Ambition. Právě v trafikách. Plus velký plakát Iron Maiden Burning Ambition. Právě v trafikách.
2: Rock
4: Iron Maiden Burning Ambition. Právě v trafikách.
2: Rock Radio.
4: Ambition. Právě v trafikách.
2: Rock Radio.
4: Právě v trafikách.

Jo, takže napsal... Jo, takže napsal Šmouly, napsal k tomu texty a díky tomu... A mě výborný textář. Což my všichni víme. A my mu za... A mě výborný textář. Což my všichni víme.

DABu i FM nebo na radia. Rock Radio.

0: práci vedro, doma vedro. V práci vedro, doma vedro. V práci vedro, doma vedro. Venku vedro. V práci vedro, doma vedro. Venku vedro, ale zavro, doma vedro. Venku vedro, ale zavřít se s rodinou na doma vedro. Venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se... Venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž tak... Venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž tak při... Ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž tak přežít. To asi... Zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž tak přežít. To asi není úplně ide... A jakž tak přežít. To asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobil přežít? To asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad, máme ji pro vás. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad, máme ji pro vás. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad, máme ji pro vás. Klimatizace. To je nápad, máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rok. To je nápad, máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište. Máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si oni. Honzas. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si oni. Honzas Anabeli. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si oni. Honzas Anabeli věnují pátku rokovej rozjezd a napište si oni. Honzas Anabeli věnují třeba vám. Slušný ochlazekový rozjezd a napište si oni. Honza s Anabeli věnují třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí pište si oni. Honza s Anabeli věnují třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku. Honza s Anabeli věnují třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém. Anabeli věnují třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na rok rádi vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na rok rádiu. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na rok rádiu. Od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na rok rádiu. Pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na rok rádiu. Rokovém rozjezdu na rok rádiu. Už na rok rádiu.
1: Užijte si příjemný chlad i v parních dnech. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkon. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná, s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. A ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. Ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. Přes mobilní aplikaci Sencor. Aplikaci Sencor. Prr, rojebáte.

Rock Radio. Slušnej rock. Rock Radio. Slušnej rock z kazeťádio. Slušnej rock z kazeťáků a VHSek. Z kazeťáků a VHSek.

0: a nás čeká zápas na mistrovství světa ve fotbale pokračuje a nás čeká zápas Česka. Ale o tom si pojďme světa ve fotbale pokračuje a nás čeká zápas Česka. Ale o tom si pojďme za chvilinku. Fotbale pokračuje a nás čeká zápas Česka. Ale o tom si pojďme za chvilinku. Pokračuje a nás čeká zápas Česka. Ale o tom si pojďme za chvilinku. A nás čeká zápas Česka. Ale o tom si pojďme za chvilinku. Zápas Česka. Ale o tom si pojďme za chvilinku.
1: Slušnej výkon.
0: Ale o tom si pojďme za chvilinku.
1: Slušnej výkop.
0: Si pojďme za chvilinku.
1: Slušnej výkop na Rokra. Slušnej výkop na Rokrádiu. Slušnej výkop na Rokrádiu. Slušnej výkop na Rokrádiu.
0: Dneska od...
1: Slušnej výkop na Rokrádiu.
0: Dneska od 18 hraje Česká
1: republika.
0: Dneska od 18 hraje Česká republika s Jihoafrickou.
1: Na Rok Rádiu.
0: Dneska od 18 hraje Česká republika s Jihoafrickou. Dneska od 18 hraje Česká republika s Jihoafrickou republikou. Dneska od 18 hraje Česká republika s Jihoafrickou republikou. A večer od 21 hodin hraje 18 hraje Česká republika s Jihoafrickou republikou. A večer od 21 hodin hraje Švýcaři hraje Česká republika s Jihoafrickou republikou. A večer od 21 hodin hraje Švýcaři s Bosnou Hercegovinou s Jihoafrickou republikou. A večer od 21 hodin hraje Švýcaři s Bosnou Hercegovinou republikou. A večer od 21 hodin hraje Švýcaři s Bosnou Hercegovinou na a večer od 21 hodin hrajou Švýcaři s Bosnou Hercegovinou na v Jihoafrické republice budeme sledovat Laila Fostra, je to útočník Burnley, neměl superovou sezónu sledovat Laila Fostra, je to útočník Burnley, neměl superovou sezónu, dal jenom 3 góly, což je pro nás dobře, to je něco, abyste si to přirovnali, 3 góly, což je pro nás dobře, to je něco, abyste si to přirovnali, jak Erik Prekop, pro nás dobře, to je něco, abyste si to přirovnali, jak Erik Prekop, co hraje za Slávii, co hraje za Slávii, tak asi tak, my mu říkáme v Hradci Erik Překop, Slávii, tak asi tak, my mu říkáme v Hradci Erik Překop. A na naší straně sledujte, tak asi tak, my mu říkáme v Hradci Erik Překop. A na naší straně sledujte, my mu říkáme v Hradci Erik Překop. A na naší straně sledujte Adama Hloška, Erik Překop. A na naší straně sledujte Adama Hloška, ten ukázal. A na naší straně sledujte Adama Hloška, ten ukázal v přípravě. Na naší straně sledujte Adama Hloška, ten ukázal v přípravě, že by mohl být připravený, měl dlouhý zranění. Sledujte Adama Hloška, ten ukázal v přípravě, že by mohl být připravený, měl dlouhý.

0: takže tam může být rád, že odešel, protože Carvena je vyloučená pro příští sezónu, že tam může být rád, že odešel, protože Carvena je vyloučená pro příští sezónu, tam může být rád, že odešel, protože Carvena je vyloučená pro příští sezónu, ale hlavně, že Carvena je vyloučená pro příští sezónu, ale hlavně Amar je vyloučená pro příští sezónu, ale hlavně Amar Memić je dost dobrý tvořivý hráč příští sezónu, ale hlavně Amar Memić je dost dobrý tvořivý hráč, ale hlavně Amar Memić je dost dobrý tvořivý hráč, tak uvidíme, jak se bude dařit. Amar Memić je dost dobrý tvořivý hráč, tak uvidíme, jak se bude dařit. Já typuju, Amar Memić je dost dobrý tvořivý hráč, tak uvidíme, jak se bude dařit. Já typuju, že Memić je dost dobrý tvořivý hráč, tak uvidíme, jak se bude dařit. Já typuju, že vyhrou Švýcaři, dobrý tvořivý hráč, tak uvidíme, jak se bude dařit. Já typuju, že vyhrou Švýcaři, tvořivý hráč, tak uvidíme, jak se bude dařit. Já typuju, že vyhrou Švýcaři, je AR Českač, tak uvidíme, jak se bude dařit. Já typuju, že vyhrou Švýcaři, je AR Česká republika. Já doufám, že vyhrajem. A já vám pustím nějakou hudbu.
1: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand, tu

0: kávu si zasloužíte pít. Hausbrand Káva, Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz. Si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz. Sloužíte pít. Hausbrandkáva.cz. Hausbrandkáva.cz.
1: Jen do konce června zakoupíte
0: CZ.
1: Jen do konce června zakoupíte permanent. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže má permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže mank za 800 korun. Horkýže Slíže Manky Business Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval. Horkýže Slíže Manky Business Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další, že slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další, Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další, zde vystoupí od 11. Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další, zde vystoupí od 11. a další, zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinoší, zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské koupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní CZ do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní CZ. Nabídkého září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí jen do konce. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí jen do konce června. Jdete na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí jen do konce června.
2: Mami, tati.
1: Vinobraní CZ. Nabídka platí jen do konce června.
2: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
1: Nabídka platí jen do konce června.
2: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Pojedeme na výlet?
3: Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty koblet. Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co jede? A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co jede? Mají nejlepší palačinky. Tak co jedeme? Zoo Chleby. Nejlepší palačinky. Tak co jedeme? Zoo Chleby.
4: Ranky.
3: Tak co jedeme? Zoo Chleby.
4: Ratatadadadatri.
3: Co jedeme? Zoo Chleby.
4: Ratatadadadatrička ratata.
3: Zoo Chleby.
4: Ratatadadadatrička ratatadadadatri.
3: Zoo Chleby.
4: Ratatadadadatrička ratatadadadatri. Pojď. Ratatadadadatrička ratatadadadatri. Potisk pot. Ratatadadadatrička ratatadadadatri. Potisk potisk trička. Ratatadadadatrička ratatadadadatri. Potisk potisk trička. Ratatadadatrička ratatadadadatri. Potisk potisk trička. Potisk trička bela. Ratatadadadatri. Potisk potisk trička. Potisk trička bela. Ratatadadatri. Potisk potisk trička. Potisk trička bela. CZ. Potisk potisk trička. Potisk trička bela. CZ. Top trička, potisk trička, bela, CZ. Potisk trička, bela, CZ.
5: Top Trade, akreditovaný pro...
4: Bela, CZ.
5: Top Trade, akreditovaný prodejce obytných vozů Frankl...
4: Bela, CZ.
5: Top Trade, akreditovaný prodejce obytných vozů Frankl...
4: CZ.
5: Top Trade, akreditovaný prodejce obytných vozů Frankia, Yukon, Club Travel...

0: Aid, akreditovaný prodejce obytných vozů Francia, Yukon, Globetrotter, Carado a Pesl. Aid, akreditovaný prodejce obytných vozů Francia, Yukon, Globetrotter, Carado a Pesl. Má showroom v Praze a akreditovaný prodejce obytných vozů Francia, Yukon, Globetrotter, Carado a Pesl. Má showroom v Praze prodejce obytných vozů Francia, Yukon, Globetrotter, Carado a Pesl. Má showroom v Praze a Holešově. Vozů Francia, Yukon, Globetrotter, Carado a Pesl. Má showroom v Praze a Holešově. Vozy sklad Yukon, Globetrotter, Carado a Pesl. Má showroom v Praze a Holešově. Vozy skladem, půjčovna Vrl, Carado a Pesl. Má showroom v Praze a Holešově. Vozy skladem, půjčovna, servis. Více na www.pesl. Má showroom v Praze a Holešově. Vozy skladem, půjčovna, servis. Více na showroom v Praze a Holešově. Vozy skladem, půjčovna, servis. Více na www.toptrade.cz. Vozy skladem, půjčovna, servis. Více na www.toptrade.cz. Skladem, půjčovna, servis. Více na www.toptrade.cz.
1: Utrhnout, sklidit.
0: Servis. Více na www.toptrade.cz.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si
1: vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za
1: než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 90
1: druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 99,90 a cky kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až 99,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června. Lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé
2: svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: 3. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Profi voda.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Profi voda.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Profi voda. Z toho se nemůžu.
1: Kauflandu.

to byla Electric Light Orchestra a Don't Be... A to byla Electric Light Orchestra a Don't Bring Me Down. A to byla Electric Light Orchestra a Don't Bring Me Down. A to byla Electric Light Orchestra a Don't Bring Me Down. No a my se půjdeme down. No a my se půjdeme podívat na fotbal, protože dneska nás to hlavně zajímá, mistrovství světa. No a my se půjdeme podívat na fotbal, protože dneska nás to hlavně zajímá, mistrovství světa ve fotbale. Podívat na fotbal, protože dneska nás to hlavně zajímá, mistrovství světa. Fotbal, protože dneska nás to hlavně zajímá, mistrovství světa ve fotbale pokračuje. Že dneska nás to hlavně zajímá, mistrovství světa ve fotbale pokračuje. A nás to hlavně zajímá, mistrovství světa ve fotbale pokračuje.

0: Půjdeš. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. 50 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Nic navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. HomeCredit vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. HomeCredit minut online nebo na pobočce. A je to. HomeCredit. Pro lepší příběhy. A je to. HomeCredit. Pro lepší příběhy.
1: V Lidlu.
0: Pro lepší příběhy.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty.
0: Příběhy.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za 0. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za 0. Dáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu. Mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M10 kus za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M10 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. M10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl 9,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl. To se vyplatí. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl. To se vyplatí.
2: Letní slevy.
1: Další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Letní slevy ve Fashion Arena.
1: Klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly.
1: To se vyplatí.
2: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague outní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace. Prague Outlet. Vaše outletová destinace. Outletová destinace. Ace.
3: Třídím doma, třídím venku. Třídím doma, třídím venku, třídím když. Třídím doma, třídím venku, třídím když venčím svoji fenku. Třídím doma, třídím venku, třídím když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, doma, třídím venku, třídím když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, že třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když mi píč, jedu na kole.

0: Třídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je... Třídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně. Dobrý texty, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně. Dobrý texty recykluju a třídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně. Dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně. Dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude takto, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude takto, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude takto bylo, je a bude. Má to a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude takto bylo, je a bude. Špatný básně. Třídím vždy a všude takto bylo, je a bude. Má to smysl, třiďte odpad. Třídím vždy a všude takto bylo, je a bude. Má to smysl, třiďte odpad.
1: Eko.
0: Bude tak to bylo, je a bude. Má to smysl, třiďte odpad.
1: Eko.com.
0: O je a bude. Má to smysl, třiďte odpad.
1: Eko.com. Rok.
0: Má to smysl, třiďte odpad.
1: Eko.com. Rok rádio.
0: Smysl, třiďte odpad.
1: Eko.com. Rok rádio.
0: Eko.com.

0: DABu i FM nebo na radia.odrana.dovečera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio.
1: Je tady doba letních festiáků a koncertů pod širým nebem, tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin. Od 24. do 27. Června ve Spálený Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up. Čele z Wasp anebo Apokalypty. V areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Sobotu 20. června můžeme vyrazit na desátý ročník Chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty EEčka, Fiasko, Kohout plaší smrt a Revival tří sester. Lipčice nad Vltavou pod Chýnovským hájem. Vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat, to je nejenom pravda, ale taky název téhle akce. Sobotu 20. na ní zahrají zakázaný ovoce, Revival kabátů, Deviant a Made in Garage, Dřínov umělníka. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Hlubcová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Rock Radio, Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika.

0: Kvalitní vrtané studny na... Kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivody. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Potřebuješ změnit splátku?
0: Zárukou. Profivoda.cz.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou
0: Fivoda.cz.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Že změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň. Flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc. Kreditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc. Jak dělat hlavu? Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc. Jak zrovna potřebuješ? Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc. Jak zrovna potřebuješ? Půjčku a jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc. Jak zrovna potřebuješ? Půjčku míň a druhý zase víc. Jak zrovna potřebuješ? Půjčku až 250 tisíc zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online.

pohoda. Rocková pohoda. Rocková pohoda.

Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. V dabu Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM nebo na Rock od rána do večera.

0: 品质，买一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证。只需要您的一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证。只需要您的几条个人的 T 恤，条纹多多，品质保证。只需要您的几条纹多多，品质保证。只需要您的几条个人信息和银行卡，品质保证。只需要您的几条个人信息和银行的几条个人信息和银行卡号。
1: Nekupujte drahé značky, ani levné.
0: Ke den sin si he yin han ka hao.
1: Nekupujte drahé značky, ani levný čín.
0: He yin han ka hao.
1: Nekupujte drahé značky, ani levný čínský.
0: A hao.
1: Nekupujte drahé značky, ani levný čínský. Ja se obkupujte drahé značky, ani levný čínský. Ja se obličky, ani levný čínský. Ja se oblíkám bez potisku. Bez levný čínský. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
2: Vytáhni jen... Vytáhni jendu!
3: Co říkáš? Výtahy jedna?
2: Říkám, vytáhni jendu! Vytáhni jendu!
3: Co říkáš? Výtahy jedna?
2: Říkám, vytáhni jendu! Potřebujeme šandu!
3: Co říkáš? Výtahy jedna?
2: Říkám, vytáhni jendu!
3: Výtahy jedna?
2: Říkám, vytáhni jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
3: Já výtahy jedna?
2: Říkám, vytáhni jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
3: Já
2: říkám, vytáhni jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
3: Já Výtahy jedna.
2: Vytáhni jendu. Potřebujeme šachtu na výtah.
3: Já vím. Výtahy jedna.
2: Potřebujeme šachtu na výtah.
3: Já vím. Výtahy jedna. Ty uměj šachty. Výtahy jedna. Ty uměj šachty.
2: Povídám. Vytáhni jendu.
3: No jo. Ty uměj šachty.
2: Povídám. Vytáhni jendu.
3: No jo. Víš šachty.
2: Povídám. Vytáhni jendu.
3: No jo. Výtahy jedna.
4: Teď my už máme.
2: Povídám. Vytáhni jendu.
3: No jo. Výtahy jedna.
4: Teď my už máme výtahy jedna.
3: Jendo.
2: Jendo.
3: No jo, výtahy jedna.
4: Teď my už máme výtahy jedna.
3: Jendo.
5: Klapy.
3: Jo, výtahy jedna.
4: Teď my už máme výtahy jedna.
3: Jendo.
5: Klapy.
3: Jedna.
4: Teď my už máme výtahy jedna.
3: Jendo.
5: Klapy. Já už jsem nahoře. Výtah je hotový.
4: Teď my už máme výtahy jedna.
3: Jendo.
5: Klapy. Já už jsem nahoře. Výtah je hotový.
6: Jendo. Ty
4: jsi výtah jedna.
3: Jendo.
5: Klapy. Já už jsem nahoře. Výtah je hotový.
6: Jendo. Ty seš ale bez
5: hotové.
6: Jendo, ty seš ale bedna.
7: Jasně, dělám výtahy jedna.
6: Česko, ty seš ale bedna.
7: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce
6: výtahů. Seš ale bedna.
7: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení.
6: A.
7: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické. Dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické. Výtahové šachty, moderní výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. Výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz. Moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz. i rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz. Zažitky i rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz. Zažitky stávajících. www.výtahy1.cz.
8: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot.
7: www.výtahy1.cz.
8: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot
7: 1.cz.
8: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot
7: MZ.
8: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy.

0: soutěž o... ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED do příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED2026.cz.
1: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června
0: CZ.
1: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbě. Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích. Června u OC Europark ve Štěrbohorích.
2: Střešní
1: u OC Europark ve Štěrbohorích.
2: Střešní okna
1: ve Štěrbohorích.
2: Střešní okna Fenestra.
3: Fenestra.
2: Střešní okna Fenestra.
3: Fenestra.
2: Ano, česká. Střešní okna Fenestra.
3: Fenestra.
2: Ano, česká střešní okna. Střešní okna Fenestra.
3: Fenestra.
2: Ano, česká střešní okna mezi vámi a... Střešní okna Fenestra.
3: Fenestra.
2: Ano, česká střešní okna mezi vámi a... Okna Fenestra.
3: Fenestra.
2: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již...
3: Fenestra.
2: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
3: Fenestra.
2: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
3: Fenestra.
2: A střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
3: Fenestra.
2: Ano, česká střešní vámi a nebem již 40 let.
3: Fenestra.
2: Ano, česká střešní okna Fenestra.
3: Fenestra
2: již 40 let.
3: Fenestra.
2: Ano, česká střešní okna Fenestra.
3: Fenestra.cz.
2: Let.
3: Fenestra.
2: Ano, česká střešní okna Fenestra.
3: Fenestra.cz.
2: Tra. Ano, česká střešní okna Fenestra.
3: Fenestra.cz.
2: Česká střešní okna Fenestra.
3: Fenestra.cz.
2: Okna Fenestra.
3: Fenestra.cz.
2: Fenestra.cz.
4: Zprávy. Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Úřady v Česku evidují dosud 25. Odpoledne přeje Kuba Bělák. Úřady v Česku evidují dosud 25 podezření. Přeje Kuba Bělák. Úřady v Česku evidují dosud 25 podezření na zdravotní potíže způsobák. Úřady v Česku evidují dosud 25 podezření na zdravotní potíže způsobené toxinem. Úřady v Česku evidují dosud 25 podezření na zdravotní potíže způsobené toxinem. Kojené dosud 25 podezření na zdravotní potíže způsobené toxinem v kojeneckém mléce. Podezření na zdravotní potíže způsobené toxinem v kojeneckém mléce. Jeden z případů potíže způsobené toxinem v kojeneckém mléce. Jeden z případů je vedený jako způsobené toxinem v kojeneckém mléce. Jeden z případů je vedený jako potvrzený podle mezinárodním v kojeneckém mléce. Jeden z případů je vedený jako potvrzený podle mezinárodní metodiky mléce. Jeden z případů je vedený jako potvrzený podle mezinárodní metodiky. Například jeden z případů je vedený jako potvrzený podle mezinárodní metodiky. Například podle mezinárodní metodiky. Například upozornil server Seznam zprávy. Výrobci návrhy k větší regulaci kratomu jsou pro zavedení spotřební daně i důraznější a důslednější regulaci kratomu. Jsou pro zavedení spotřební daně i důraznější a důslednější. Jsou pro zavedení spotřební daně i důraznější a důslednější vymáhání. Jsou pro zavedení spotřební daně i důraznější a důslednější vymáhání nastavených pravidel. Spotřební daně i důraznější a důslednější vymáhání nastavených pravidel. Staví se proti zákazu látek. I důraznější a důslednější vymáhání nastavených pravidel. Staví se proti slednější vymáhání nastavených pravidel. Staví se proti zákazu látky. Vláda mimo jiné na vymáhání nastavených pravidel. Staví se proti zákazu látky. Vláda mimo jiné nastavených pravidel. Staví se proti zákazu látky. Vláda mimo jiné navrhuje, aby kratom bylo možné. Macháč se nezúčastní letošního Wimbledonu. Z třetího Grand Slamu sezóny se omluvil kvůli přetrvávajícím Wimbledonu. Z třetího Grand Slamu sezóny se omluvil kvůli přetrvávajícím potížím. Grand Slamu sezóny se omluvil kvůli přetrvávajícím potížím s levou nohou. Napsal to na sezóny se omluvil kvůli přetrvávajícím potížím s levou nohou. Napsal to na své.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzfu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apmis večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. A rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert. 90. Albert.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci.
0: Albert.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky Dek přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix a kus lepší akustikou a akci. Vápenopískové příčkovky Porfix a kus lepší akustikou a tepelnou akumulací. Vápenopískové příčkovky Porfix a kus lepší akustikou a tepelnou akumulací. Nyní za cenu příčkovky Porfix a kus lepší akustikou a tepelnou akumulací. Nyní za cenu Porfix a kus lepší akustikou a tepelnou akumulací. Nyní za cenu porobetonových příčkovek. S lepší akustikou a tepelnou akumulací. Nyní za cenu porobetonových příčkovek. A tepelnou akumulací nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách Dek platí za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. Dek. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více kovky za cenu porobetonových. Více na Dek.cz. Porobetonových. Více na Dek.cz. Více na Dek.cz. CZ.
2: Mějte. Mějte pěkné T-shirt. Mějte pěkné T-shirt. Mějte pěkné T-shirt. 每一件漂亮的 T 恤条纹多

0: Instagram. Byl kvůli přetrvávajícím potížím s levou nohou. Napsal to na svém Instagramu.
1: Rock Radio. Počasí.
0: S levou nohou. Napsal to na svém Instagramu.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Napsal to na svém Instagramu.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Teploty 26 až 31 stupňů.
1: Ať už prší nebo paří slunce.
2: Až 31 stupňů.
1: Ať už prší nebo paří slunce. Ať už prší nebo paří slunce. Ať už prší nebo paří slunce. Slušnej rok. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18. Můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Rockná muzika do každého počasí. Rock Radio. Do každého počasí. Rock Radio. Doprava. Počasí. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
2: V ulici Komenského v Hradci...
1: Rock Radio. Doprava.
2: V ulici Komenského v Hradci Králové nehoda...
1: Radio. Doprava.
2: V ulici Komenského v Hradci Králové nehoda dvou osobních aut...
1: Je... Doprava.
2: V ulici Komenského v Hradci Králové nehoda dvou osobních aut... Jízdní pruh, tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte. Pruh, tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte. Tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
3: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinika.cz.
2: A je pár minut po 14. hodině. A je pár minut po 14. hodině a máme poslední hodinu rokovýho obrazu. A je pár minut po 14. hodině a máme poslední hodinu rokovýho obrazu s Danem. Meteorologi výstrahu, že mají být extrémní vedra, tak my z rádia doporučujeme jít do sklepa a sednout. A pěkně tam byl, lemca ty piva, co jsou perfektně nachlazený. A já vám pustím nějaký ještě pecky v poslední hodině, ať to pořádně jsou perfektně nachlazený. Disturbed.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

0: byli Red Hot Chili Peppers a jich Black Summer. Vrátilo do Čech zpátky, protože nás čekají brutální vedra. Budou třicítky, tak musíte hlavně mazat, jak venkovně, ale nejvíc vnitřně. Určitě budete někde na nějakých festiákách, ale nejvíc vnitřně.
1: Hlásí tropy na vesnici.

0: Výběr nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se. Nejlepší výběr nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte výběr nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešovská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. V našich prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Více na bene.cz. A bene.cz.
1: Bam baráze. Bam barák děravej. Bam barák děravej. Mám barák děravej, mám barák děravej, je to mám barák děravej, je to postele fičí, barák děravej, je to postele fičí, děravej, je to postele fičí, je to postele fičí. Snad z telefičí, snad známý čí, snad známý poraděj, snad známý poraděj, snad známý poraděj, jin známý poraděj, jinak jsem poraděj. Jinak jsem, jinak jsem, jinak jsem.

0: señoras y señores.
1: Roztančete.
0: Atención, señoras y señores.
1: Roztančete se do léta.
0: Atención, señoras y señores.
1: Roztančete se do léta.
0: Atención, señoras y señores.
1: Roztančete se do léta v latinskoamerickém.
0: Señoras y señores.
1: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
2: La Tropical.
1: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
2: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance.
1: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
2: La Tropical pořádá intenzivní
1: do léta v latinskoamerickém rytmu.
2: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Latinskoamerickém rytmu.
2: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Rytmu.
2: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
0: Un, dos, tres.
2: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
0: Un, dos, tres.
2: Mix a intenzivní kurz tance pro dospělé.
0: Un, dos, tres.
2: Mix latino. Bachata. Intenzivní kurz tance pro dospělé.
0: Un, dos, tres.
2: Mix latino. Bachata. Salsa pro dospělé.
0: Stres.
2: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a...
0: Un, dos, tres.
2: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a...
0: Dos, tres.
2: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
0: La Tropical.
2: Bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
0: La Tropical.
2: Salsa, dance heels a reggaeton.
0: La Tropical.
2: Přihlaste se hned teď online na... Dance heels a reggaeton.
0: La Tropical.
2: Přihlaste se hned teď online.
0: Reggaeton. La Tropical.
2: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz.
0: La Tropical.
2: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz.
1: La Tropical.
2: Online na www.latropical.cz.
1: La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude.
2: www.latropical.cz.
1: La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude. Ale my vás na... CZ. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude. Ale my... Vás na Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit. A kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit. Všude, ale my vás naučíme tančit.
0: Awarašar.
1: My vás naučíme tančit.
0: Awarašar.
1: Učíme tančit.
0: Awarašar. Awarašar. Awarašar.
3: Kontejnery Siegel. Kontejnery Siegel. Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravím.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravím, tady čtu, že...
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
3: Dobrý den.
4: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu. Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
3: Sedm dní v týdnu, třeba i v noci.
4: A jak to děje, že kontejnery přistavíte i o víkendu?
3: Sedm dní v týdnu, třeba i v noci.
4: A jak to děláte i o víkendu?
3: Sedm dní v týdnu, třeba i v noci.
4: A jak to děláte?
3: Jednoduše.
4: O víkendu.
3: Sedm dní v týdnu, třeba i v noci.
4: A jak to děláte?
3: Jednoduše, jsme si... Sedm dní v týdnu, třeba i v noci.
4: A jak to děláte?
3: Jednoduše, snu, třeba i v noci.
4: A jak to děláte?
3: Jednoduše, jsme Siegel.
1: VV.
4: A jak to děláte?
3: Jednoduše, jsme Siegel.
1: VVV.
4: Děláte?
3: Jednoduše, jsme Siegel.
1: VVV. Siegel.cz.
3: Jednoduše, jsme Siegel.
1: VVV. Siegel.cz.
3: Jsme Siegel.
1: www.siegel.cz.
5: Stoupáme!
1: www.siegel.cz.
5: Stoupáme! Je to nebo...
1: Siegel.cz.
5: Stoupáme! Je to nepopsatelný vid... Stoupáme! Je to nepopsatelný... Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko. Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko. Nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko.
6: Zase lítáš
5: tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko.
6: Zase lítáš v oblacích.
7: Vzpomně.

0: Zase lítáš v oblacích.
1: Vzpomněla jsem si na ten led balónem.
2: Luleničko!
0: Zase lítáš v oblacích.
1: Vzpomněla jsem si na ten led balónem od Go Balóny.
0: Zase lítáš v oblacích.
1: Vzpomněla jsem si na ten led balónem od Go Balóny. A protože tak letíme spolu!
0: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
1: Tak spolu!
0: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
1: Tak honem, ať vám neuletí!
0: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
1: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď!
0: Zažít nezapomenutelný let balónem?
1: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegri
0: let balónem?
1: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegri let balónem od 2000.
0: Tak honem, ať vám neuletí!
1: Právě teď je na Allegri let balónem od 2850.
0: Honem, ať vám neuletí!
1: Právě teď je na Allegri let balónem od 2850 korun. Právě teď je na Allegri let balónem od 2850 korun.
0: Proleďte se.
1: Právě teď je na Allegri let balónem od 2850 korun.
0: Proleďte se třeba.
1: Allegri let balónem od 2850 korun.
0: Proleďte se třeba nad Poděbrady.
1: Od 2850 korun.
0: Proleďte se třeba nad Poděbrady táborem Českými Budějovicemi. Proleďte se třeba nad Poděbrady táborem Českými Budějovicemi, nebo si vyberte jinou z desítek Poděbrady táborem Českými Budějovicemi, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
1: Více o akci na
3: firma na zážitky.
0: Z desítek lokalit po celé republice.
1: Více o akci na
3: firma na zážitky.
0: Po celé republice.
1: Více o akci na
3: firma na zážitky.
1: CZ. Více o akci na
3: firma na zážitky.
1: CZ.
4: Pohlédl do dálky
1: na
3: firma na zážitky.
1: CZ.
4: Pohlédl do dálky
3: na zážitky.
1: CZ.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. A
1: CZ.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. A tava. Pohlédl do dálky a zvolal. A tava. Pohlédl do dálky a zvolal. A tava. Pohlédl do dálky a zvolal. A tava. Ozvěnky a zvolal. A tava. Ozvěna se nesla opuštěnal. A tava. Ozvěna se nesla opuštava. Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on. Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl. Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí. Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí. A pranesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí. A prázdným kaňonem a on věděl, že nebezpečí. A prázdniny se blíží. A on věděl, že nebezpečí. A prázdniny se blíží. Že nebezpečí. A prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
5: Vínčí.
4: A prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
5: Vínetu.
4: Se blíží. Prázdniny se blíží.
5: Vínetu.
4: Prázdniny se blíží.
5: Vínetu.
4: Druhý díl blíží.
5: Vínetu.
4: Druhý díl dobrodružného románu.
5: Vínetu.
4: Druhý díl dobrodružného románu. Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako. Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení. Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení. Dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení. Je tu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení. Je tu poklad na stříbrném jako velkolepé divadelní představení. Je tu
6: poklad na Stříbrném jezeře ve Westernově.
4: Divadelní představení. Je tu
6: poklad na Stříbrném jezeře
4: ve Western představení. Je tu
6: poklad na Stříbrném jezeře ve Westernovém městečku Boskovice.
4: Je tu
6: poklad na Stříbrném jezeře ve Westernovém městečku Boskovice. Poklad na Stříbrném jezeře ve Westernovém městečku Boskovice.
4: O letoš
6: na Stříbrném jezeře ve Westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních
6: jezeře ve Westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20
6: před Westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: Slásku Boskovice.

0: bude hit, Cecil. A bude hit, Cecilko. A bude hit, Cecilko. Hit bude. A bude hit, Cecilko. Hit bude hit, Cecilko. Hit bude. Václavka hit, Cecilko. Hit bude. Václavka řídí, Cecilko, hic bude. Václavka řídící chladí do sopránu, hic bude. Václavka řídící chladí do sopránu.
1: Takže takhle
0: bude. Václavka řídící chladí do sopránu.
1: Tak
0: Václavka řídící chladí do sopránu.
1: Takže
0: chladí do sopránu.
1: Takže takhle poznáte, že bude hic. Takže takhle poznáte, že bude hic. Že je to hned jasný. Takže takhle poznáte, že bude hic. Že je to hned jasný. A já vám... Takže takhle poznáte, že bude hic. Že je to hned jasný. A já vám pustím nějakou hudbu, třeba mete, že bude hic. Že je to hned jasný. A já vám pustím nějakou hudbu, třeba Metaliku, Edgec. Že je to hned jasný. A já vám pustím nějakou hudbu, třeba Metaliku, Edguy, anebo... Že je to hned jasný. A já vám pustím nějakou hudbu, třeba Metaliku, Edguy, anebo Daniela Landu. Pustím nějakou hudbu, třeba Metaliku, Edguy, anebo Daniela Landu.
2: Nejlepší výběr, nejnižší...
1: Metaliku, Edguy, anebo Daniela Landu.
2: Nejlepší výběr, nejnižší...
1: Edguy, anebo Daniela Landu.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene...
1: Landu.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene Nápoje. Nejlepší výběr...

0: letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: Slásovice.
0: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekáváme.
0: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám.
0: Váš. Nách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám.
0: Váš. Posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám.
0: Váš. 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám.
0: Váš
1: Karel Máj. S láskou v srdci vás očekávám.
0: Váš
1: Karel Máj.
0: Vstupenky a více informací na
1: srdci vás očekávám.
0: Váš
1: Karel Máj.
0: Vstupenky a více informací na
1: www.vekávám.
0: Váš
1: Karel Máj.
0: Vstupenky a více informací na www.vesternové.
1: Váš Karel Máj.
0: Vstupenky a více informací na www.vesternové.mest.
1: Máj.
0: Vstupenky a více informací na www.vesternové.mestečko.cz. A více informací na www.vesternové.mestečko.cz. Informací na www.vesternové.mestečko.cz.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní steak. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní steaky. Albert každý letní den na výjimečný. Excelentní steaky. Albert Excellent přináší na váš grill na výjimečný. Excelentní steaky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší steaky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší steaky od nás i z celého světa. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší steaky od nás i z celého světa. Excellent přináší na váš grill ty nejlepší steaky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci na váš grill ty nejlepší steaky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert ty nejlepší steaky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že jste je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert. Rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert. Třeba jen proto, že je středa. Albert. Albert. Rock Radio. Albert.

0: Nejsou rytíři, ale motorkáři. Zase od pátku do neděle a všem, co dorazí. Rytíři, ale motorkáři. Zase od pátku do neděle a všem, co dorazí, slibuje se kotel. Motorkáři, zase od pátku do neděle a všem, co dorazí, slibuje se kotel zábavy. Muzika, soutěže, zase od pátku do neděle a všem, co dorazí, slibuje se kotel zábavy. Muzika, soutěže, spaní do neděle a všem, co dorazí, slibuje se kotel zábavy. Muzika, soutěže, spaňolka, prostě a všem, co dorazí, slibuje se kotel zábavy. Muzika, soutěže, spaňolka, prostě klasický sraz. Slibuje se kotel zábavy, muzika soutěže Spaňolka, prostě klasický sraz. Na pomezí Karlovarského kotel zábavy, muzika soutěže Spaňolka, prostě klasický sraz. Na pomezí Karlovarského, prostě klasický sraz. Na pomezí Karlovarského a Plzeňského kraje se nachází dědina, z Kouzelského a Plzeňského kraje se nachází dědina s kouzelně drsným názvem Vidžín. I to kraje se nachází dědina s kouzelně drsným názvem Vidžín. I tam slibuje víkend dědina s kouzelně drsným názvem Vidžín. I tam slibuje víkend kotel zábavy v sobotu od 13 hodin drsným názvem Vidžín. I tam slibuje víkend kotel zábavy v sobotu od 13 hodin, tam začne sraz Vidžín. I tam slibuje víkend kotel zábavy v sobotu od 13 hodin, tam začne sraz. I tam slibuje víkend kotel zábavy v sobotu od 13 hodin, tam začne sraz s názvem Rok. Docela mě zaujalo, že na tomhle motosrazu si prý budete moci užít i výřivky. Co se za touhle nabídkou ujelo, že na tomhle motosrazu si prý budete moci užít i výřivky. Co se za touhle nabídkou skrývá, to už si motosrazu si prý budete moci užít i výřivky. Co se za touhle nabídkou skrývá, prý budete moci užít i výřivky. Co se za touhle nabídkou skrývá, to už si ve Vidžíně tuto sobotu musíte moci užít i výřivky. Co se za touhle nabídkou skrývá, to už si ve Vidžíně tuto sobotu musí výřivky. Co se za touhle nabídkou skrývá, to už si ve Vidžíně tuto sobotu musíte zjistit sami. Na Jihlavskově, co se za touhle nabídkou skrývá, to už si ve Vidžíně tuto sobotu musíte zjistit sami. Na touhle nabídkou skrývá, to už si ve Vidžíně tuto sobotu musíte zjistit sami. Na Jihlavskově vyražte na sraz, který to už si ve Vidžíně tuto sobotu musíte zjistit sami. Na Jihlavsko vyražte na sraz, který pořádá Vidžíně tuto sobotu musíte zjistit sami. Na Jihlavsko vyražte na sraz, který pořádá klub a on tu musíte zjistit sami. Na Jihlavsko vyražte na sraz, který pořádá klub a on Space Výhlava. Jmenuje se Motoway. Na Jihlavsko vyražte na sraz, který pořádá klub a on Space Výhlava. Jmenuje se Motoway a konat se bude ve Vyskytné. I vyražte na sraz, který pořádá klub a on Space Výhlava. Jmenuje se Motoway a konat se bude ve Vyskytné. I tak, který pořádá klub a on Space Výhlava, jmenuje se Motoway a konat se bude ve Vyskytné. Klub on Space Výhlava, jmenuje se Motoway a konat se bude ve Vyskytné. I tady se můžete v sobotu těšit na Výhlava, jmenuje se Motoway a konat se bude ve Vyskytné. I tady se můžete v sobotu těšit na pořádnou hudební nálož. Motoway a konat se bude ve Vyskytné. I tady se můžete v sobotu těšit na pořádnou hudební nálož, soutěže, hudební nálož, soutěže a určitě nebude od věci prubnout, proč je na pořadatelském plakátě největším písmem napsáno grilované prasátko. Jestli je to kapela nebo pochutina, zjistíte ve Vyskytné grilované prasátko. Jestli je to kapela nebo pochutina, zjistíte ve Vyskytné sobotu. A ještě upozorním prasátko. Jestli je to kapela nebo pochutina, zjistíte ve Vyskytné sobotu. A ještě upozornění, tento víkend kapela nebo pochutina, zjistíte ve Vyskytné sobotu. A ještě upozornění, tento víkend se zjistíte ve Vyskytné sobotu. A ještě upozornění, tento víkend se koná tradiční automotoburza v Drahotuších sobotu. A ještě upozornění, tento víkend se koná tradiční automotoburza v Drahotuších u Hranic. A ještě upozornění, tento víkend se koná tradiční automotoburza v Drahotuších. Upozornění, tento víkend se koná tradiční automotoburza v Drahotuších u Hranic. Ovšem pozor, tento víkend se koná tradiční automotoburza v Drahotuších u Hranic. Ovšem pozor, zcela mimořádně tradiční automotoburza v Drahotuších u Hranic. Ovšem pozor, zcela mimořádně v neděli, tak automotoburza v Drahotuších u Hranic. Ovšem pozor, zcela mimořádně v neděli, tak ať tam nedorazí v Drahotuších u Hranic. Ovšem pozor, zcela mimořádně v neděli, tak ať tam nedorazíte o den dřív u Hranic. Ovšem pozor, zcela mimořádně v neděli, tak ať tam nedorazíte o den dříve. Ovšem pozor, zcela mimořádně v neděli, tak ať tam nedorazíte o den dříve. Drahotuš, zcela mimořádně v neděli, tak ať tam nedorazíte o den dříve. Drahotuše, prostě v neděli, tak ať tam nedorazíte o den dříve. Drahotuše, prostě v neděli.
1: Rokrády.
0: Tam nedorazíte o den dříve. Drahotuše, prostě v neděli.
1: Rock Radio.
0: Mozíte o den dříve. Drahotuše, prostě v neděli.
1: Rock
0: dříve. Drahotuše, prostě v neděli.
1: Rock Radio.
0: Motokeci. Prostě v neděli.
1: Rock Radio. Motokeci.
0: V neděli.
1: Rock Radio. Motokeci. Rock Radio. Motokeci. Radio. Motokeci.

0: Slušnej rok. Rock Radio. Slušnej rok. Rock Radio. Slušnej rok. Od rána. Slušnej rok. Od rána do večera. Slušnej rok. Od rána do večera. V dabu i FM. Slušnej rok. Od rána do večera. V dabu i FM. Slušnej rok. Od rána do večera. V dabu i FM. Nebo na rád. Od rána do večera. V dabu i FM. Nebo na rádia.tečka. Do večera. V dabu i FM. Nebo na rádia.tra. V dabu i FM. Nebo na rádia.cz. Dabu i FM. Nebo na rádia. Radia.cz Rock FM nebo na radia.cz Rock Radio nebo na radia.cz Rock Radio radia.cz Rock Radio .cz Rock Radio Motokec Rock Radio Motokeci Marcela Herbolt Rock Radio Motokeci Marcela Herbolta. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Jednoznámé.
0: Motokeci Marcela Herbolta.
1: Jednoznámé přísloví hlásá.
0: Motokeci Marcela Herbolta.
1: Jednoznámé přísloví hlásá, že všechny cesty vedou.
0: Marcela Herbolta.
1: Jednoznámé přísloví hlásá, že všechny.
0: Herbolta.
1: Jednoznámé přísloví hlásá, že všechny cesty vedou do Říma, něco mi ale říká, že. Jednoznámé přísloví hlásá, že všechny cesty vedou do Říma, něco mi ale říká, že mnohem exponovanější přísloví hlásá, že všechny cesty vedou do Říma, něco mi ale říká, že mnohem exponovanější bude tento týden, že všechny cesty vedou do Říma, něco mi ale říká, že mnohem exponovanější bude tento týden D1 směr Brno. Do Říma něco mi ale říká, že mnohem exponovanější bude tento týden D1 směr Brno, že mnohem exponovanější bude tento týden D1 směr Brno. Tam vyrazí tisíce motorkářů na exponovanější bude tento týden D1 směr Brno. Tam vyrazí tisíce motorkářů na MotoGP to týden D1 směr Brno. Tam vyrazí tisíce motorkářů na MotoGP takčka směr Brno. Tam vyrazí tisíce motorkářů na MotoGP tak pevný nervy a pokud se tomu tam vyrazí tisíce motorkářů na MotoGP tak pevný nervy a pokud se tomu chce motorkářů na MotoGP tak pevný nervy a pokud se tomu chcete vyhnout, můžete vyrazit tak pevný nervy a pokud se tomu chcete vyhnout, můžete vyrazit třeba pevný nervy a pokud se tomu chcete vyhnout, můžete vyrazit třeba do Bechyně. Na tamní sraz železníků se tomu chcete vyhnout, můžete vyrazit třeba do Bechyně. Na tamní sraz železních pánů, což pro tento můžete vyrazit třeba do Bechyně. Na tamní sraz železních pánů, což pro tentokrát nejsou rytíři, tentokrát

wake its way. And toward the wake its way.

Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Slušná muzika.

tolik, tolik, tolik, tolik, tolik cest, tolik, tolik cest, tolik, tolik cest, tolik cest, tolik cest, tolik cest, co tě k ním cest, co tě k cest, co tě k ním, co tě k ním, co tě k ním, co tě k ním dovedou, co tě k ním dovedou, ním dovedou, dovedou, dovedou.

Taky jste měli. Taky jste měli hektický ráno. Taky jste měli hektický ráno. Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii. Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaši hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Poledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Poledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušnělý do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

let, tolik let, tolik let, ještě let, ještě znám, ještě znám.

0: 20 minutovce, než vám řeknu, co vám ještě ke konci. A já v té poslední 20 minutovce, než vám řeknu, co vám ještě pustím. A já v té poslední 20 minutovce, než vám řeknu, co vám ještě pustím. A dnes tam rozloučím, tak vám. A já v té poslední 20 minutovce, než vám řeknu, co vám ještě pustím. A dnes tam rozloučím, tak vám řeknu. Poslední 20 minutovce, než vám řeknu, co vám ještě pustím. A dnes tam rozloučím, tak vám řeknu, no tajemství. Než vám řeknu, co vám ještě pustím. A dnes tam rozloučím, tak vám řeknu, no tajemství. Dneska jak vám ještě pustím. A dnes tam rozloučím, tak vám řeknu, no tajemství. Dneska jak je ten fotbal, tak pustím. A dnes tam rozloučím, tak vám řeknu, no tajemství. Dneska jak je ten fotbal, tak dnes tam rozloučím, tak vám řeknu, no tajemství. Dneska jak je ten fotbal, tak určitě v Jihoafrické, tak vám řeknu, no tajemství. Dneska jak je ten fotbal, tak určitě v Jihoafrické republice bude stop tajemství. Dneska jak je ten fotbal, tak určitě v Jihoafrické republice bude 100%. Dneska jak je ten fotbal, tak určitě v Jihoafrické republice bude 100% jedenček, který bude fandit nám. Fotbal, tak určitě v Jihoafrické republice bude 100% jedenček, který bude fandit nám. A je to Radovan. Určitě v Jihoafrické republice bude 100% jedenček, který bude fandit nám. A je to Radovan Krejčí. Určitě v Jihoafrické republice bude 100% jedenček, který bude fandit nám. A je to republice bude 100% jedenček, který bude fandit nám. A je to Radovan Krejčíř. Takže mi bude 100% jedenček, který bude fandit nám. A je to Radovan Krejčíř. Takže mi jedenček, který bude fandit nám. A je to Radovan Krejčíř. Takže mi Radovana zdravíme, ona sice neslyší, tam určitě rádio. A je to Radovan Krejčíř. Takže mi Radovana zdravíme, ona sice neslyší, tam určitě rádio má, ale trošku asi Krejčíř. Takže mi Radovana zdravíme, ona sice neslyší, tam určitě rádio má, ale trošku asi inačí. Takže mi Radovana zdravíme, ona sice neslyší, tam určitě rádio má, ale trošku asi inačí. Já se jenom bojím, zdravíme, ona sice neslyší, tam určitě rádio má, ale trošku asi inačí. Já se jenom bojím, slyší, tam určitě rádio má, ale trošku asi inačí. Já se jenom bojím, aby Češi nevyhráli. Rádio má, ale trošku asi inačí. Já se jenom bojím, aby Češi nevyhráli, protože pak asi bych asi inačí. Já se jenom bojím, aby Češi nevyhráli, protože pak asi by mu tam zařídili skupinový. Já se jenom bojím, aby Češi nevyhráli, protože pak asi by mu tam zařídili skupinový obětí. A já vám, aby Češi nevyhráli, protože pak asi by mu tam zařídili skupinový obětí. Protože pak asi by mu tam zařídili skupinový obětí. A já vám pustím ještě nějaký pecky nakonec, sem by mu tam zařídili skupinový obětí. A já vám pustím ještě nějaký pecky nakonec, sem vám tady vybral skupinový obětí. A já vám pustím ještě nějaký pecky nakonec, sem vám tady vybral divoký byl síť obětí. A já vám pustím ještě nějaký pecky nakonec, sem vám tady vybral divoký byl síť pain, tím ještě nějaký pecky nakonec, sem vám tady vybral divoký byl síť pain party in my head. Nakonec jsem vám tady vybral divoký byl síť pain party in my head. On tady vybral divoký byl síť pain party in my head a Queen a divoký byl síť pain party in my head a Queen a Bohemia Rhapsody. Já jsem dan pain party in my head a Queen a Bohemia Rhapsody. Já jsem Dan Kotek, tak se mějte hezky a čau.
1: Tak děti, zítra je taky den.
0: A čau.

znám. Schody. Schody. Schody. Schody. Schody. Do nebe. Schody.

Close your yak let. Close your yak let. Close your yak let.

0: Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na tech.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a... Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofuhle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise ve cheese úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90. A rajčata keříková s apkou Nature's Promise větší za 12,90. A rajčata keříková s apkou za 27,90. Čí za 12,90. A rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert. 90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert. A rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
2: Uvažujete
1: o vás apkou za 27,90. Albert.
2: Uvažujete o novém vytápění?
1: Albert.
2: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky.
1: Albert.
2: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní... Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní... Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant. Vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant. Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností. Akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností. Kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem. A čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jak provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jak skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K smartnému čerpadlu jako bonus 4K smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant bonus 4K smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz. 4K smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz. Televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
3: Tatart vyhlašuje
2: sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
3: Tatart vyhlašuje Tatart
2: režimem. Více na Vaillant.cz.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákup.
2: Více na Vaillant.cz.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším
2: Vaillant.cz.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším Tatart na.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším Tatart nákupy.
3: Vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším Tatart nákupy.
3: Ano, Tatart nákupy.
4: Slyším Tatart nákupy.
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou.
4: Slyším Tatart nákupy.
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou.
4: Tatart nákupy.
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využij
4: nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení
4: by?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení super odolných chytrých nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení super odolných fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek.

0: Smart. Opravdový elektrospecialista. Datart. Opravdový elektrospecialista.
1: Žebro.
0: Opravdový elektrospecialista.
1: Žebrobagr, žebrobagr.
0: Elektrospecialista.
1: Žebrobagr, žebrobagr, žebrobagr.

Náhradní díly pro Probagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé doda na jednom místě. Pohodlné

novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu, hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PR nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PR příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED2026.cz. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED2026.cz. Zvou vás jízdu ještě dnes na PED2026.cz. Zvou vás autosalony dnes na PED2026.cz. Zvou vás autosalony Kopecký. PED2026.cz. Zvou vás autosalony Kopecký 21.2026.cz. Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích. Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích. Rock Radio 21. června u OC Europark ve Štěrboholích. Rock Radio na u OC Europark ve Štěrboholích. Rock Radio Europark ve Štěrboholích. Rock Radio Štěrboholích.

A to byl Daniel Landa. A to byl Daniel Landa a jeho... A to byl Daniel Landa a jeho tajemství. A to byl Daniel Landa a jeho tajemství. Jediný tajemství, co není, že už se nám blíží rokový voraz do konce, nebo ke konci. A blíží rokový voraz do konce, nebo ke konci. A já v té poslední dva do konce, nebo ke konci. A já v té poslední...

0: potisk. Potisk, potisk, dárky, potisk, potisk, dárky, potárky, ratatarararata, potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, bilabil, CZ, tarararata, potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, bilabil, CZ, potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, bilabil, CZ, potisk, dárky, bilabil, CZ.
1: Hledáte práci, která dává
0: potisk dárky bilabil CZ.
1: Hledáte práci
0: bilabil CZ.
1: Hledáte práci, která dává smysl pro prodejny
0: Lidl CZ.
1: Hledáte práci, která dává smysl pro prodejny Lidl. Hledáte práci, která dává smysl pro prodejny Lidl v Praze. Hledáte práci, která dává smysl pro prodejny Lidl v Praze. Hledáme právě vás. Smysl pro prodejny Lidl v Praze. Hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nahledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéru vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Zajděte na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Zažijte emoce.
1: Kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Zažijte emoce.
1: Lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot.
1: Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu
1: Peugeot. Se vyplatí.
2: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day.
1: Platí.
2: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Te emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkouší tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky na vlastní kůži, vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, zkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy i ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny. Čekají na vás novinky.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. A chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Slušnej rok z garáží a z kušeben. V dabu. Slušnej rok z garáží a z kušeben. V dabu i FM. V dabu i FM. Nebo na radia.cz. FM. Nebo na radia.cz. Roko na radia.cz. Rok Radio. Radia.cz. Rok Radio. .cz.

0: 29 dní.
1: To je mazec.
0: Datart. Oprosum svý drží až 29 dní.
1: To je mazec.
0: Datart. Opravdový elek. Až 29 dní.
1: To je mazec.
0: Datart. Opravdový elektrospecialista. 29 dní.
1: To je mazec.
0: Datart. Opravdový elektrospecialist.
1: Dní. To je mazec.
0: Datart.

klasika. Rocková klasika. Rocková klasika.

lidi, tady Vašek. Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký. Ze skupiny Divoký byl. Zdravíme posluchače Rock Rádia a těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 divokých. Divokých.

Rádio. Rokovej voraz s Danem. Rok Rádio. Rokovej voraz s Danem.

nadechnout jít a nadechnout se nad hladinou. Nadechnout se nad hladinou a nadechnout se nad hladinou. Nadechnout se nad hladinou, nadechnout se nad hladinou. Nadechnout se nad hladinou, hladinou. Nadechnout se nad hladinou, nadechnout. Nadechnout se nad hladinou. Nadechnout se nad hladinou. Nadechnout se nad hladinou. Nadechnout se nad hladinou. Nadechnout se nad hladinou. Nadechnout se nad hladinou.

0: Jirkárna. Trénírkárna.cz.
1: Hej ty, ne ty.
0: Trénírkárna.cz.
1: Hej ty, ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky?
0: .cz.
1: Hej ty, ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo... Hej ty, ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou... Ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30. Ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na 30%. Není problém. Klikni na trenírkárna.cz. Napiš kod rádio. Není problém. Klikni na trenírkárna.cz. Napiš kod rádio a jede to. 30%. Klikni na trenírkárna.cz. Napiš kod rádio a jede trenírkárna.cz. Napiš kod rádio a jede to. 30%. Napiš kod rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. A jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Je to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trenírkárna.cz.
1: Na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trenírkárna.cz.
1: S kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trenírkárna.cz.
2: Utrhnout?
1: Jo, dnes objednáš a zítra máš.
0: Trenírkárna.cz.
2: Utrhnout, sklidit, očistit.
1: Máš a zítra máš.
0: Trenírkárna.cz.
2: Utrhnout, sklidit, očistit,
1: před. Máš.
0: Trenírkárna.cz.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, před.
0: Trenírkárna.cz.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu.
0: .cz.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízí 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 90, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 20 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června, svazek za 12,90 až do 23. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: 90. Až do 23. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu. Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Angry Birds kosmetika.
4: Z Kauflandu.
5: Angry Birds kosmetika, co má koule. Angry Birds kosmetika, co má koule. Angry Birds kosmetika, co má koule. Angry Birds housy vůně. Angry Birds housy vůně, pod i sporek žádný ket. Angry Birds housy vůně, pod i sporek žádný ket si funkčí. Housy vůně, pod i sporek žádný ket si funkčí věci. A nagr vůně, pod i sporek žádný ket si funkčí věci. A nagr i sporek žádný ket si funkčí věci. A nagr i bí ket si funkčí věci. A nagr i BR10 si funkčí věci. A nagr i BR10 věci. A nagr i BR10 nagr i BR10 tečka CZ i BR10 tečka CZ.
6: Tahle nabídka
5: BRDS.cz.
6: Tahle nabídka na
5: .cz.
6: Tahle nabídka na vás nepočká. Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď. Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už. Na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 190. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun. Vodafonu teď můžete mít už od 199

0: korun měsíčně na první rok. Ale mít už od 199 korun měsíčně na první rok. Ale jen do konce 199 korun měsíčně na první rok. Ale jen do konce 9 korun měsíčně na první rok. Ale jen do konce června. Tak neváhejte a měsíčně na první rok. Ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte z první rok. Ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro... Ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný... Do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny... Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny... Nebo neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny... Nebo na Vodafone.cz. Minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny... Nebo na Vodafone.cz. Skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone. Internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone. Naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone. A teď na Vodafone.cz. Vodafone. CZ. Vodafone.
1: A teď pozor, extrémně výhodná na...
0: Vodafone.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan
0: Vodafone.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se z... A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 100... Pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně pan... Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivová nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Výhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun až 190 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. Palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na... Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na... Nissan platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Nissan. Více na Nissan.cz.
2: Do košíku jahody.
1: Více na Nissan.cz.

a nadechnout se nad hladinou. To nutí nestát, ale jít a nadechnout se nad hladinou. Nestát, ale jít a nadechnout se nad hladinou. Jít a nadechnout.

Nigdy.

Rock Radio. Nejsladší jahody. Rock Radio. Tří jahody. Rock Radio. Rock Radio. V dabu i Rock Radio. V dabu i FM nebo na Rock Radio. V dabu i FM nebo na Radio. V dabu i FM nebo na radia.cz. V dabu i FM nebo na radia.cz. V dabu i FM nebo na radia.cz. FM nebo na radia.cz. Každý den čelí vaše nebo na radia.cz. Každý den čelí vaše data.cz. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Aleph. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Aleph.

0: udělil ex-prezident. Ministr zahraničí Petr Macinka udělil ex-prezidentovi Václavu Klausovi. Medaili za zásluhy o diplomacii. V Černínském paláci ho podle svých slov Označil ho také za svého otce a zakladatele českého moderního politického systému. Nové technologie pomáhají záchranářům připravit se na krizové situace.
1: Plánujeme ještě výstavbu jedné nové výjezdové základny, která bude záchranářská a také se specializovaným vozem a skladem spotřebního materiálu,
2: která bude zahájena opravdu v nejbližších týdnech s vysokou pravděpodobností počátkem července.
0: Nová základna má ulevit vytíženým výjezdovým stanovištím v Ústí nad Orlicí. Podle médií by se jí Kováč

0: Jeho nástupce představí severočeský klub v nejbližší době. Podle médií by se nástupce představí severočeský klub v nejbližší době. Podle médií by se jim mohl stát bývalý kouč severočeský klub v nejbližší době. Podle médií by se jim mohl stát bývalý kouč Dunajské Stred v nejbližší době. Podle médií by se jim mohl stát bývalý kouč Dunajské Stredě. Podle médií by se jim mohl stát bývalý kouč Dunajské Stredy Branislav Fodrek. Stát bývalý kouč Dunajské Stredy Branislav Fodrek. Tolik zprávy, dobré odpoledne. Dunajské Stredy Branislav Fodrek. Tolik zprávy, dobré odpoledne. Rok Branislav Fodrek. Tolik zprávy, dobré odpoledne.
1: Rok Radio. Počasí.
0: Tolik zprávy, dobré odpoledne.
1: Rok Radio. Počasí.
2: Červenou už nám začíná dávat.
0: Právy, dobré odpoledne.
1: Rok Radio. Počasí.
2: Červenou už nám začíná.
0: Dobré odpoledne.
1: Rok Radio. Počasí.
2: Červenou už nám začíná dávat docela pěkně.
1: Rok Radio. Počasí.
2: Červenou už nám začíná dávat docela pěkně zabrat a máme dneska venku kolem 20.
1: Jo. Počasí.
2: Červenou už nám začíná dávat docela pěkně zabrat a máme dneska venku kolem 28. Červenou už nám začíná dávat docela pěkně zabrat a máme dneska venku kolem 28 stupňů po celé České republice. Červenou už nám začíná dávat docela pěkně zabrat a máme dneska venku kolem 28 stupňů po celé České republice. Dávat docela pěkně zabrat a máme dneska venku kolem 28 stupňů po celé České republice. Večer nám zabrat a máme dneska venku kolem 28 stupňů po celé České republice. Večer nám to padne asi na 14 a pol. Dneska venku kolem 28 stupňů po celé České republice. Večer nám to padne asi na 14 a polojasno jako máme 8 stupňů po celé České republice. Večer nám to padne asi na 14 a polojasno jako máme venku zrovna teď po celé České republice. Večer nám to padne asi na 14 a polojasno jako máme venku zrovna teď bude i po celé. Večer nám to padne asi na 14 a polojasno jako máme venku zrovna teď bude i po celý večer. Zítra těch večer nám to padne asi na 14 a polojasno jako máme venku zrovna teď bude i po celý večer. Polojasno jako máme venku zrovna teď bude i po celý večer. Zítra těch mraků bude dokonce ještě míň a bude víc, jako máme venku zrovna teď bude i po celý večer. Zítra těch mraků bude dokonce ještě míň a bude více venku zrovna teď bude i po celý večer. Zítra těch mraků bude dokonce ještě míň a bude víceméně jasno po celé České republice bude i po celý večer. Zítra těch mraků bude dokonce ještě míň a bude víceméně jasno po celé večer. Zítra těch mraků bude dokonce ještě míň a bude víceméně jasno po celé České republice a teploty a zítra těch mraků bude dokonce ještě míň a bude víceméně jasno po celé České republice a teploty až dokonce ještě míň a bude víceméně jasno po celé České republice a teploty až dokonce kolem 30 a bude víceméně jasno po celé České republice a teploty až dokonce kolem 31 méně jasno po celé České republice a teploty až dokonce kolem 31 stupňů České republice a teploty až dokonce kolem 31 stupňů. Takže rozhodně a teploty až dokonce kolem 31 stupňů. Takže rozhodně už až dokonce kolem 31 stupňů. Takže rozhodně už 31 stupňů. Takže rozhodně už dejme pryč bundy a vytáhneme kraťasy stupňů. Takže rozhodně už dejme pryč bundy a vytáhneme kraťasy. Takže rozhodně už dejme pryč bundy a vytáhneme kraťasy. Pryč bundy a vytáhneme kraťasy.
3: Ať už prší nebo paří slunce,
2: kraťasy.
3: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si může. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každej. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každej den. Diktovat každej den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Každej den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého dní startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Jeho počasí.
1: Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
2: Pojďme se ještě podívat.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Pojďme se ještě podívat, jaká je situace na silnicích v ulici Dobronická.
1: Radio. Doprava.
2: Pojďme se ještě podívat, jaká je situace na silnicích v ulici Dobronická v Praze se srazil.
1: Doprava.
2: Pojďme se ještě podívat, jaká je situace na silnicích v ulici Dobronická v Praze se srazil osobák s chodcem. Pojďme se ještě podívat, jaká je situace na silnicích v ulici Dobronická v Praze se srazil osobák s chodcem. Je to bohužel situace na silnicích v ulici Dobronická v Praze se srazil osobák s chodcem. Je to bohužel se zraněním v ulici Dobronická v Praze se srazil osobák s chodcem. Je to bohužel se zraněním na místě akorát za Dobronická v Praze se srazil osobák.

0: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy.
1: Začínají zprávy.
0: Zprávy.
1: Začínají zprávy s Dominikem Šmauzem.
0: Zprávy.
1: Začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Hezké
0: zprávy.
1: Začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Hezké odpoledne. Maximálně. Začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Hezké odpoledne. Maximální. Začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Hezké odpoledne. Maximální ceny pohon. Začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Hezké odpoledne. Maximální ceny pohonných hmot zítra. Zprávy s Dominikem Šmauzem. Hezké odpoledne. Maximální ceny pohonných hmot zítra. Šmauzem. Hezké odpoledne. Maximální ceny pohonných hmot zítra klesnou o další desítky haléřů. Hezké odpoledne. Maximální ceny pohonných hmot zítra klesnou o další desítky. Maximální ceny pohonných hmot zítra klesnou o další desítky haléřů. Hmot zítra klesnou o další desítky haléřů. Litr nafty budou moci čerpací stanice zítra klesnou o další desítky haléřů. Litr nafty budou moci čerpací stanice o další desítky haléřů. Litr nafty budou moci čerpací stanice prodávat nejvýše za třicítky haléřů. Litr nafty budou moci čerpací stanice prodávat nejvýše za 30. Litr nafty budou moci čerpací stanice prodávat nejvýše za 37 korun a 4 haléře. To je opak. Budou moci čerpací stanice prodávat nejvýše za 37 korun a 4 haléře. To je o 51 haléřů méně než stanice prodávat nejvýše za 37 korun a 4 haléře. To je o 51 haléřů dávat nejvýše za 37 korun a 4 haléře. To je o 51 haléřů méně než dnes. U benzínu 4 haléře. To je o 51 haléřů méně než dnes. U benzínu se cenový strop sníží. To je o 51 haléřů méně než dnes. U benzínu se cenový strop sníží o 32 haléřů méně než dnes. U benzínu se cenový strop sníží o 32 haléřů na dnes. U benzínu se cenový strop sníží o 32 haléřů na 40 korun. U benzínu se cenový strop sníží o 32 haléřů na 40 korun. Se cenový strop sníží o 32 haléřů na 40 korun 52 haléřů. Sníží o 32 haléřů na 40 korun 52 haléřů za litr. 2 haléřů za litr. Ministr zahraničí Petr Macinka udělil exprezidentu za litr. Ministr zahraničí Petr Macinka udělil

0: osobák s chodcem. Je to bohužel se zraněním na místě akorát záchranka, tak si tady tý ulicem. Je to bohužel se zraněním na místě akorát záchranka, tak si tady tý ulici pokuste vyhnout. V ulici 1. máje v se zraněním na místě akorát záchranka, tak si tady tý ulici pokuste vyhnout. V ulici 1. máje v městě akorát záchranka, tak si tady tý ulici pokuste vyhnout. V ulici 1. máje v Novém Městě nad Metují jsou v sobě 3 osoby, tý ulici pokuste vyhnout. V ulici 1. máje v Novém Městě nad Metují jsou v sobě 3 osobáky, tam můžete počítat už docela. V Městě nad Metují jsou v sobě 3 osobáky, tam můžete počítat už docela i rostoucí kolonou. V ulici Husova jsou v sobě 3 osobáky, tam můžete počítat už docela i rostoucí kolonou. V ulici Husova v Chodově vesně osobáky, tam můžete počítat už docela i rostoucí kolonou. V ulici Husova můžete počítat už docela i rostoucí kolonou. V ulici Husova v Chodově ve směru od centra na Vřesov docela i rostoucí kolonou. V ulici Husova v Chodově ve směru od centra na Vřesov. V ulici Husova v Chodově ve směru od centra na Vřesovou, taky momentálně kivadlový provoz. V Chodově ve směru od centra na Vřesovou, taky momentálně kivadlový provoz jedním jízdním pruhem kvůli srážce osoba. Od centra na Vřesovou, taky momentálně kivadlový provoz jedním jízdním pruhem kvůli srážce osoba. Vřesovou, taky momentálně kivadlový provoz jedním jízdním pruhem kvůli srážce osobáku s motorkou. A už tam momentálně kivadlový provoz jedním jízdním pruhem kvůli srážce osobáku s motorkou. A už tam dělá osobáku s motorkou. A už tam dělá taky docela pěkná kolona, počítejte tam se zdržením. A už tam dělá taky docela pěkná kolona, počítejte tam se zdržením. A na silnici 35 u Bílého docela pěkná kolona, počítejte tam se zdržením. A na silnici 35 u Bílého kostela nad Nisou je kolona, počítejte tam se zdržením. A na silnici 35 u Bílého kostela nad Nisou je uzavřený tam se zdržením. A na silnici 35 u Bílého kostela nad Nisou je uzavřený jeden jízdní pruh. Na silnici 35 u Bílého kostela nad Nisou je uzavřený jeden jízdní pruh. 35 u Bílého kostela nad Nisou je uzavřený jeden jízdní pruh kvůli odstavenému nákladňáku. Dopravu Nisou je uzavřený jeden jízdní pruh kvůli odstavenému nákladňáku. Dopravu tam akorát zrovna řídí policie. Uzavřený jeden jízdní pruh kvůli odstavenému nákladňáku. Dopravu tam akorát zrovna řídí policie. Pruh kvůli odstavenému nákladňáku. Dopravu tam akorát zrovna řídí policie. Tak dbejte jejich pokynům, ať je ten průjezd co odstavenému nákladňáku. Dopravu tam akorát zrovna řídí policie, tak dbejte jejich pokynům, ať je ten průjezd jáku. Dopravu tam akorát zrovna řídí policie, tak dbejte jejich pokynům, ať je ten průjezd co nejplynulejší. Akorát zrovna řídí policie, tak dbejte jejich pokynům, ať je ten průjezd co nejplynulejší. Pokynům, ať je ten průjezd co nejplynulejší. Průjezd co nejplynulejší.
1: Instagram Rokrá.
0: Nejplynulejší.
1: Instagram Rokrádia, to je slušná jízda. Instagram Rokrádia, to je Instagram Rokrádia, to je slušná jízda. Instagram Rokrádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant ne. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Kontrolujte, až zastavíte. Rock Radio, rockový odpoledne.
0: 15 hodin.
1: Rock Radio, rockový odpoledne.
0: 15 hodin a 2 minuty k tomu a rockový odpoledne.
1: Rockový odpoledne.
0: 15 hodin a 2 minuty k tomu a rockový odpoledne právě konečně.
1: Odpoledne.
0: 15 hodin a 2 minuty k tomu a rokový odpoledne právě konečně začíná. 15 hodin a 2 minuty k tomu a rokový odpoledne právě konečně začíná. Normálně s Kubou a s Petrem, ale dneska jenom s minuty k tomu a rokový odpoledne právě konečně začíná. Normálně s Kubou a s Petrem, ale dneska jenom se mnou s Petrem právě konečně začíná. Normálně s Kubou a s Petrem, ale dneska jenom se mnou s Petrem. Kuba tady dneska bohužel začíná. Normálně s Kubou a s Petrem, ale dneska jenom se mnou s Petrem. Kuba tady dneska bohužel není. Normálně s Kubou a s Petrem, ale dneska jenom se mnou s Petrem. Kuba tady dneska bohužel není, ale to nevadí. I tak dneska jenom se mnou s Petrem. Kuba tady dneska bohužel není, ale to nevadí. I tak pro vás mám připravený s Petrem. Kuba tady dneska bohužel není, ale to nevadí. I tak pro vás mám připravený. Samozřejmě našlapaný. Kuba tady dneska bohužel není, ale to nevadí. I tak pro vás mám připravený. Samozřejmě našlapaný další. Bohužel není, ale to nevadí. I tak pro vás mám připravený. Samozřejmě našlapaný, ale to nevadí. I tak pro vás mám připravený. Samozřejmě našlapaný další rokový odpoledne. Ať už děláte pro vás mám připravený. Samozřejmě našlapaný další rokový odpoledne. Ať už děláte mám připravený, samozřejmě našlapaný další rokový odpoledne. Ať už děláte teďka co, samozřejmě našlapaný další rokový odpoledne. Ať už děláte teďka cokoliv, jestli už se chystáte pomalu domů, našlapaný

0: chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně na...
0: Už to zraje, už na ně chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď
1: nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si
1: hod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů, kupuj. Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů, kupuj jahod a fantastickou zmrzlinu. Teď si vezeme domů, kupuj jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany.
2: Vezeme domů, kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany.
2: Kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody.
2: Fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany. Vaše nejsladší
2: zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody. Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody. Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody.

0: další rokový odpoledne. Ať už děláte teďka cokoliv, jestli už se chystáte pomalu domů z další rokový odpoledne. Ať už děláte teďka cokoliv, jestli už se chystáte pomalu domů z práce nebo odpoledne. Ať už děláte teďka cokoliv, jestli už se chystáte pomalu domů z práce nebo jestli už dokonce sedíte. A teďka cokoliv, jestli už se chystáte pomalu domů z práce nebo jestli už dokonce sedíte v autě z práce. Doufám, že se máte práce nebo jestli už dokonce sedíte v autě z práce. Doufám, že se máte tady při tom dnešním už takovým opravdu jako letní sedíte v autě z práce. Doufám, že se máte tady při tom dnešním už takovým opravdu jako let práce. Doufám, že se máte tady při tom dnešním už takovým opravdu jako letním dni fajn, ale doufám, že se máte tady při tom dnešním už takovým opravdu jako letním dni fajn, ale co se máte tady při tom dnešním už takovým opravdu jako letním dni fajn, ale co vám určitě ještě zlepší náladu bude dnešním už takovým opravdu jako letním dni fajn, ale co vám určitě ještě zlepší náladu bude další roková muzika. Opravdu jako letním dni fajn, ale co vám určitě ještě zlepší náladu bude další roková muzika. Letním dni fajn, ale co vám určitě ještě zlepší náladu bude další roková muzika. Fajn, ale co vám určitě ještě zlepší náladu bude další roková muzika, kterou tady pro vás mám připravenou. Vám určitě ještě zlepší náladu bude další roková muzika, kterou tady pro vás mám připravenou. Hele, čekají nás určitě ještě zlepší náladu bude další roková muzika, kterou tady pro vás mám připravenou. Hele, čekají bude další roková muzika, kterou tady pro vás mám připravenou. Hele, čekají nás Rasmus taky roková muzika, kterou tady pro vás mám připravenou. Hele, čekají nás Rasmus taky Kiss Dimitri a nebo mám připravenou. Hele, čekají nás Rasmus taky Kiss Dimitri a nebo Within Temptation už za chvilku. Hele, čekají nás Rasmus taky Kiss Dimitri a nebo Within Temptation Rasmus taky Kiss Dimitri a nebo Within Temptation už za chvilku tady na rok. Dimitri a nebo Within Temptation už za chvilku tady na Rock Radio. A nebo Within Temptation už za chvilku tady na Rock Radio. Within Temptation už za chvilku tady na Rock Radio. Už za chvilku tady na Rock Radio.
1: Rock Radio.
0: Tady na Rock Radio.
1: Rock Radio.
0: Tady na Rock Radio.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Radio.

Rock, Rock Radio. Rock, Rock Radio. Radio, Radio, Radio. Radio.

0: nemusíte odpovídat na něj, jste musíte soutěžit nějak, stačí akorát jenom napsat zprávu a mít trošku štvídat na něj, jste musíte soutěžit nějak, stačí akorát jenom napsat zprávu a mít trošku štěstí a dva lístky soutěžit nějak, stačí akorát jenom napsat zprávu a mít trošku štěstí a dva lístky na Basin Firefest. Stačí akorát jenom napsat zprávu a mít trošku štěstí a dva lístky na Basin Firefest. Napsat zprávu a mít trošku štěstí a dva lístky na Basin Firefest budou vaše. Takže rozhodně a mít trošku štěstí a dva lístky na Basin Firefest budou vaše. Takže rozhodně a dva lístky na Basin Firefest budou vaše. Takže rozhodně pište a pište, aby se vám to psal. A dva lístky na Basin Firefest budou vaše. Takže rozhodně pište a pište, aby se vám to na Basin Firefest budou vaše. Takže rozhodně pište a pište, aby se vám to psalo líp, tak a vám pustím další muziku k tomu. Basin Firefest budou vaše. Takže rozhodně pište a pište, aby se vám to psalo líp, tak a vám pustím další muziku. Takže rozhodně pište a pište, aby se vám to psalo líp, tak a vám pustím další muziku k tomu. Three Days Grace, taky Lucie. Takže rozhodně pište a pište, aby se vám to psalo líp, tak a vám pustím další muziku k tomu. Three Days Grace, taky Lucie. A pište, aby se vám to psalo líp, tak a vám pustím další muziku k tomu. Three Days Grace, taky Lucie. A nebo Offspring, už za chvíli. Tak a vám pustím další muziku k tomu. Three Days Grace, taky Lucie. A nebo Offspring, už za chvíli. Na rokový muziku k tomu. Three Days Grace, taky Lucie. A nebo Offspring, už za chvíli. Na rokový. Three Days Grace, taky Lucie. A nebo Offspring, už za chvíli. Na rokovém odpoledni. Taky Lucie. A nebo Offspring, už za chvíli. Na rokovém odpoledni. A nebo Offspring, už za chvíli. Na rokovém odpoledni.
1: Kdo šetří?
0: Za chvíli na rokovém odpoledni.
1: Kdo šetří, má za tři.
0: Za rokovém odpoledni.
1: Kdo šetří, má za tři.
2: Za 500.
1: Kdo šetří, má za tři.
2: Za 500 maxi.
1: Kdo šetří, má za tři.
2: Za 500 maxi, za 500 při nákupu.
1: Kdo šetří, má za tři.
2: Za 500 maxi, za 500 při nákupu v Baumaxu nad 5.
1: Má za tři.
2: Za 500 maxi, za 500 při nákupu v Baumaxu nad 5. Za 500 maxi, za 500 při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500. Za 500 při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. A po v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned.
2: Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoup.
2: Akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Nejlepší výběr. To je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Nejlepší výběr. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Nejlepší výběr. Nejnižší ceny. To jsou. A vždycky něco navíc. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene něco navíc. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami. Lepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami. Nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 30. Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Poje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách. Sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. V našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. V Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. A Benešově. Více na bene.cz.
3: Tento týden.
1: Více na bene.cz.
3: Tento týden v Kauf.
1: Bene.cz.
3: Tento týden v Kauflandu opět. Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovoce.

Rasmus a ich pecka Sailu. Rasmus a ich pecka Sailu. Rasmus a ich pecka Sailu právě. Rasmus a ich pecka Sailu právě teďka dojíždí. Rasmus a ich pecka Sailu právě teďka dojíždí na Rock Rádiu v 15. Rasmus a ich pecka Sailu právě teďka dojíždí na Rock Rádiu v 15 hodin. Rasmus a ich pecka Sailu právě teďka dojíždí na Rock Rádiu v 15 hodin a 8. Pecka Sailu právě teďka dojíždí na Rock Rádiu v 15 hodin a 18 minut. No a samozřejmě máme 15 hodin a 18 minut. No a samozřejmě máme tady další rozdávačku, tak jak už je to tady 18 minut. No a samozřejmě máme tady další rozdávačku, tak jak už je to tady. No a samozřejmě máme tady další rozdávačku, tak jak už je to tady na rokovým odpolední zvykem. Tady další rozdávačku, tak jak už je to tady na rokovým odpolední zvykem. Tady na rokovým odpolední zvykem. Tady ten týden tady máme dva lístky na Basin Firefest, který je odpolední zvykem. Tady ten týden tady máme dva lístky na Basin Firefest, který je od 25. do 20. Ten týden tady máme dva lístky na Basin Firefest, který je od 25. do 27.6. ve spáleném pořadí. Máme dva lístky na Basin Firefest, který je od 25. do 27.6. ve spáleném pořadí. Basin Firefest, který je od 25. do 27.6. ve spáleném Poříčí. Hele, kapely jako Drowned, který je od 25. do 27.6. ve spáleném Poříčí. Hele, kapely jako Drowning Pool na 5. do 27.6. ve spáleném Poříčí. Hele, kapely jako Drowning Pool na 7.6. ve spáleném Poříčí. Hele, kapely jako Drowning Pool na Palm Dead, Steel Panther, Apokalyptika Poříčí. Hele, kapely jako Drowning Pool na Palm Dead, Steel Panther, Apokalyptika. Kapely jako Drowning Pool na Palm Dead, Steel Panther, Apokalyptika. Apokalyptika. Plno ještě dalších, to si prostě nemůžete nechat ujít. Takže jestli tyka, plno ještě dalších, to si prostě nemůžete nechat ujít. Takže jestli tady na ten plno ještě dalších, to si prostě nemůžete nechat ujít. Takže jestli tady na ten festák chcete, to si prostě nemůžete nechat ujít. Takže jestli tady na ten festák chcete, a ještě ke všemu zadarmo, můžete nechat ujít. Takže jestli tady na ten festák chcete, a ještě ke všemu zadarmo, tak jediný, co pro to musíte udělat, je nechat ujít. Takže jestli tady na ten festák chcete, a ještě ke všemu zadarmo, tak jediný, co pít. Takže jestli tady na ten festák chcete, a ještě ke všemu zadarmo, tak jediný, co pro to musíte udělat, je otevřít tyka Facebook. Tady na ten festák chcete, a ještě ke všemu zadarmo, tak jediný, co pro to musíte udělat, je otevřít tyka Facebook. A ještě ke všemu zadarmo, tak jediný, co pro to musíte udělat, je otevřít tyka Facebook. Tam si najít stránky mu zadarmo, tak jediný, co pro to musíte udělat, je otevřít tyka Facebook. Tam si najít stránky Rokrá. Tak jediný, co pro to musíte udělat, je otevřít tyka Facebook. Tam si najít stránky Rokrádia. A ne tyka Facebook. Tam si najít stránky Rokrádia. A napsat mi zprávu, proč bych tady ty lístky měl dát právě vám. Si najít stránky Rokrádia. A napsat mi zprávu, proč bych tady ty lístky měl dát právě vám. A já tak za stránky Rokrádia. A napsat mi zprávu, proč bych tady ty lístky měl dát právě vám. A já tak za hodinku. A napsat mi zprávu, proč bych tady ty lístky měl dát právě vám. A já tak za hodinku a půl vyberu. Zprávu, proč bych tady ty lístky měl dát právě vám. A já tak za hodinku a půl vyberu jednoho z vás, který ode mě dostane. Tak tady ty lístky měl dát právě vám. A já tak za hodinku a půl vyberu jednoho z vás, který ode mě dostane. Právě vám a já tak za hodinku a půl vyberu jednoho z vás, který ode mě dostane. Takže vlastně nemusíte odpovídat na ně. A já tak za hodinku a půl vyberu jednoho z vás, který ode mě dostane. Takže vlastně nemusíte odpovídat na nic. Takže vlastně nemusíte odpovídat na nic, nemusíte soutěžit nějak. Stačí akorát jenom napsat zprávu a mít trošku nemusíte.

0: týden v Kauflandu opět ušetříte. Například tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující činka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za XL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 20. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. Nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dělický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,99,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland. Za 19,90. Až do 23. června. Kaufland. 90. Až do 23. června. Kaufland.
1: Toto vysílání je přísně tajné.
0: Až do 23. června. Kaufland.
1: Toto vysílání je přísně tajné.
0: 3. června. Kaufland.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám.
0: Kaufland.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením. Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Ne. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout. S povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout. Bude pořádně srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout. Bude pořádně srovnat poj. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout. Bude pořádně srovnat pojištění auta. S naší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat, ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klikce zejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klikce, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klikce Z a můžete už ani srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klikce Z a můžete auta. Stačí zadat SPZ na klikce Z a můžete ušetřit v průměru 6000 ročně. A můžete ušetřit v průměru 6000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením průměru 6000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat. 6000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat. Ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Nemáš co na sebe?
1: Agent s povolením srovnávat.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan.
1: Povolením srovnávat.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale
1: srovnávat.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si máš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia, na web, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia, nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio dostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio. Si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Trič na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný Radio.cz, trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.cz, trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.cz, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry.

0: www.rokovýradio.cz a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz. Dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz. Hodo. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz. Hadry na www.rokovýradio.cz.
1: Honda přiváží
0: www.rokovýradio.cz.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku.
0: Radio.cz.
1: Honda přiváží žhavou letní
0: CZ.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodiny. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140. Přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun. Žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV. Při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV z CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bez 40 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. A získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. A užijte si léto v nové Hondě. Honda. Honda. The power of dreams.
2: Ceny rostou. Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato.
3: To tu bude vždy. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace.
4: Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU portál CZ.
5: Potřebujete dětské kolo?
6: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé.
5: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
6: V Happy Sportu

0: půjčujeme výhradničku hned malé.
1: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
0: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek
1: akorát.
0: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM
1: Raskal.
0: A v Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM
1: Raskal
0: a Bíny.
1: A teď navíc
0: se Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM
1: Raskal
0: a Bíny.
1: A teď navíc
0: máme výhradně nová kola špičkových značek VUM
1: Raskal
0: a Bíny.
1: A teď navíc se slevou
0: kola špičkových značek VUM
1: Raskal
0: a Bíny.
1: A teď navíc se slevou 15%, ale jen
0: Ček VUM
1: Raskal
0: a Bíny.
1: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce
0: a Bíny.
1: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
0: Happy Sport CZ.
1: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
0: Happy Sport CZ.
1: Června.
0: Happy Sport CZ.
2: Profi voda, s tou se nemusí.
0: Happy Sport CZ.

0: Kvalitní.
1: Nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
0: Kvalitní vrtané.
1: Nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
0: Kvalitní vrtané studny na klíč.
1: Jak chtěla dohoda.
0: Kvalitní vrtané studny na klíč. Z deseti.
1: Dohoda.
0: Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivodat. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
2: Rok rádi.
0: Letou zárukou. Profivoda.cz.

Vstáváme brzo a chodíme spát. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Pozdě s Jirkou Němým.

Dabu EFM. W Dabu EFM. W Dabu EFM nebo w Dabu EFM nebo na radia.cz. W Dabu EFM nebo na radia.cz. Rock EFM nebo na radia.cz. Nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. Wow. Tečka CZ.

0: Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Odpoledne.
1: A nechce se mi čekat. A nechce se mi čekat.

body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraču, měli jako puk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si skopačák. Dejte si slušný výkop každý den na Rock Rádiu. Když skončí asfalt, hra za na Rock Rádiu. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.

Hoshi. Tak Hoshi, rozcvičiť. Tak Hoshi, rozcvičiť poklusem. Tak Hoshi, rozcvičiť poklusem kleď. Tak Hoshi, rozcvičiť poklusem kleď. Tak Hoshi, rozcvičiť poklusem klednici, spracovat něco k pití. Dlouhej pas. Dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. Dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. Na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v krizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalu. Chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu. Jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu. Branky máma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu. Branky, body. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu. Branky, body, žlutý. Zásadní informace z fotbalového šampionátu. Branky, body, žlutý i červený. Z fotbalového šampionátu. Branky, body, žlutý i červený karty. To všechno jeho šampionátu. Branky, body, žlutý i červený karty. To všechno na šampionátu. Branky.

rok pro pamětníky. Rádio. Slušnej rok pro pamětníky. Slušnej rok pro pamětníky. Rok pro pamětníky.

0: Traktor, který jsou exkluzivně tady ten rok jenom na Rokynech. No ale budu tam taky samozřejmě já, Traktor, který jsou exkluzivně tady ten rok jenom na Rokynech. No ale budu tam taky samozřejmě já, zítra to tam celý odmod, který jsou exkluzivně tady ten rok jenom na Rokynech. No ale budu tam taky samozřejmě já, zítra to tam exkluzivně tady ten rok jenom na Rokynech. No ale budu tam taky samozřejmě já, zítra to tam celý odmoderuju už se na vás všech jenom na Rokynech. No ale budu tam taky samozřejmě já, zítra to tam celý odmoderuju už se na vás všech kinech. No ale budu tam taky samozřejmě já, zítra to tam celý odmoderuju už se na vás všechny moc a tam taky samozřejmě já, zítra to tam celý odmoderuju už se na vás všechny moc a moc těším a zítra to tam celý odmoderuju už se na vás všechny moc a moc těším a těším se na to, zítra to tam celý odmoderuju už se na vás všechny moc a moc těším a těším už se na vás všechny moc a moc těším a těším se na to vás všechny moc a moc těším a těším se na to, jako jak si celý ten den moc a moc těším a těším se na to, jako jak si celý ten den užijeme a moc těším a těším se na to, jako jak si celý ten den užijeme, no a taky tam pošleme jim a těším se na to, jako jak si celý ten den užijeme, no a taky tam pošleme jednu a těším se na to, jako jak si celý ten den užijeme, no a taky tam pošleme jednu rokovou se na to, jako jak si celý ten den užijeme, no a taky tam pošleme jednu rokovou partu, my se nám totiž celý ten den užijeme, no a taky tam pošleme jednu rokovou partu, my se nám totiž celý týden říkáme, no a taky tam pošleme jednu rokovou partu. My jsme vám totiž celý týden říkali, abyste nám posílali fotky vaší. No a taky tam pošleme jednu rokovou partu. My jsme vám totiž celý týden říkali, abyste nám posílali fotky vaší. Pošleme jednu rokovou partu. My jsme vám totiž celý týden říkali, abyste nám posílali fotky vaší originální rokovou partu. My jsme vám totiž celý týden říkali, abyste nám posílali fotky vaší originální rokový party. Nám totiž celý týden říkali, abyste nám posílali fotky vaší originální rokový party. Říkali, abyste nám posílali fotky vaší originální rokový party. A měli jste na to čas do dneška dodali fotky vaší originální rokový party. A měli jste na to čas do dneška do 3 hodin a přišlo těch originální rokový party. A měli jste na to čas do dneška do 3 hodin a přišlo těch fotek docela fakový party. A měli jste na to čas do dneška do 3 hodin a přišlo těch fotek docela fakt hodně. A zítra a měli jste na to čas do dneška do 3 hodin a přišlo těch fotek docela fakt hodně. A zítra v rokaz do dneška do 3 hodin a přišlo těch fotek docela fakt hodně. A zítra v rokovém rozjezdu těch fotek docela fakt hodně. A zítra v rokovém rozjezdu si vybereme jednu z vás fakt hodně. A zítra v rokovém rozjezdu si vybereme jednu z vás, která od nás dostane 10 lístků. Takže se moc těším, až se tady s tou partičkou zítra na Rokynu dostane 10 lístků. Takže se moc těším, až se tady s tou partičkou zítra na Rokynu uvidím a určitě si to všichni užijem.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Herkules.
0: Si to všichni užijem.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Herkules. Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Herkules Klima od matrace.

0: Hausbrand Café, per favore?
1: Si. Za chvíli.
0: Hausbrand Café, per favore?
2: Si, signora.
3: Hausbrand.
0: Hausbrand Café, per favore?
2: Si, signora.
3: Hausbrand. Tuhle kávu si...
0: Hausbrand Café, per favore?
2: Si, signora.
3: Hausbrand. Tuhle kávu si zas...
0: Café, per favore?
2: Si, signora.
3: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít.
2: Si, signora.
3: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít.
2: Signora.
3: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand káva. Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand káva. C. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand káva. CZ. Si zasloužíte pít. Hausbrand káva. CZ. Sloužíte pít. Hausbrand káva. CZ.
0: Utrhnout z...
3: Pít. Hausbrand káva. CZ.
0: Utrhnout, sklidit, očistit,
3: přepravit. Káva, CZ.
0: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit.
3: CZ.
0: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů o přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů o vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové.
0: V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové.
0: Nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za
0: 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90.
0: Ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90. A cibuli lahůdko. Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90. A cibuli lahůdkovou, svazek za třeba hrachové lusky, kilo za 99,90. A cibuli lahůdkovou, svazek za lusky, kilo za 99,90. A cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 20,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června svazek za 12,90 až do 23. června
0: čerstvé jako z Kauflandu
4: 12,90 až do 23. června.
0: Čerstvé jako z
4: Kauflandu. 50 až do 23. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: 23. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Stavební
0: Kauflandu.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Dřevě Stavebniny Dek přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1. Stavebniny Dek přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun po akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů včetně Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů včetně DPH. V kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů včetně DPH. Za kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky na Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na Dek.cz. Června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na Dek.cz. Kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na Dek.cz. Peletky za vynikající cenu. Více na Dek.cz. Za vynikající cenu. Více na Dek.cz. Více na Dek.cz. Dek.cz.
6: Ještě nemáš lístky na Hrad. Ještě nemáš lístky.

0: na Hrady, to je třeba napravit. Ještě nemáš lístky na Hrady, to je třeba napravit.
1: Danlan.
0: Ještě nemáš lístky na Hrady, to je třeba napravit.
1: Danlanda.
0: Trautenberg. Ještě nemáš lístky na Hrady, to je třeba napravit.
1: Danlanda.
0: Trautenberg.
1: Rybičky.
0: Ještě nemáš lístky na Hrady, to je třeba napravit.
1: Danlanda.
0: Trautenberg.
1: Rybičky.
0: Migové.
1: Jdeme na
0: Hrady, to je třeba napravit.
1: Danlanda.
0: Trautenberg.
1: Rybičky.
0: Migové.
1: Jdeme na
0: třeba napravit.
1: Danlanda.
0: Trautenberg.
1: Rybičky.
0: Migové.
1: Jdeme na Hrady. Danlanda.
0: Trautenberg.
1: Rybičky.
0: Migové.
1: Jdeme na Hrady.
0: 8 hradů.
1: 8 víkendů. 8 víkendů.
0: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
1: Dandu.
0: Muzika a pohoda celé léto po celé republice. Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
1: Danlanda.
0: Harley.
1: Vypsa. Danlanda.
0: Harley.
1: Vypsaná fixa.
0: Krucipisk.
1: Danlanda.
0: Harley.
1: Vypsaná fixa.
0: Krucipisk.
1: A pozor, lístky za nejlepší cenu. Danlanda.
0: Harley.
1: Vypsaná fixa.
0: Krucipisk.
1: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do
0: Harley.
1: Vypsaná fixa.
0: Krucipisk.
1: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25.
0: Krucipisk.
1: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.
0: Krucipisk.
1: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady. Pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz. Teď lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
0: Hlavní
1: cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
0: Hlavní partneři
1: do 25. června na www.hrady.cz.
0: Hlavní partneři Penny a pojišťovna
1: www.hrady.cz.
0: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa. Tohle není jen fest.
1: .cz.
0: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa. Tohle není jen festival.
1: To jsou Hrady.
0: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa. Tohle není jen festival.
1: To jsou Hrady.
0: Penny a pojišťovna Kooperativa. Tohle není jen festival.
1: To jsou Hrady. www.hrady.cz.
0: Pojišťovna Kooperativa. Tohle není jen festival.
1: To jsou Hrady. www.hrady.cz.
0: Tohle není jen festival.
1: To jsou Hrady. www.hrady.cz.
0: Festival.
1: To jsou Hrady. www.hrady.cz.
0: Hrdým partnerem
1: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
0: Hrdým partnerem festivalu
1: www.hrady.cz.
0: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile.
1: hrady.cz.
0: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice. Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná. Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostane

Led Zeppelin. Led Zeppelin na jejich už skoro 60. Led Zeppelin na jejich už skoro 60 let stará. Led Zeppelin na jejich už skoro 60 let stará pecka. Led Zeppelin na jejich už skoro 60 let stará pecka Immigrant Song právě teďka dojela na Rock Rádiu. Led Zeppelin na jejich už skoro 60 let stará pecka Immigrant Song právě teďka dojela na Rock Rádiu. Na jejich už skoro 60 let stará pecka Immigrant Song právě teďka dojela na Rock Rádiu. A já vám samozřejmě musím oznámit 60 let stará pecka Immigrant Song právě teďka dojela na Rock Rádiu. A já vám samozřejmě musím oznámit, co se bude dít. Immigrant Song právě teďka dojela na Rock Rádiu. A já vám samozřejmě musím oznámit, co se bude dít zítra. Právě teďka dojela na Rock Rádiu. A já vám samozřejmě musím oznámit, co se bude dít zítra. A já vám samozřejmě musím oznámit, co se bude dít zítra. Zítra totiž pojede další rokin a já vám samozřejmě musím oznámit, co se bude dít zítra. Zítra totiž pojede další rokin, tentokrát samozřejmě musím oznámit, co se bude dít zítra. Zítra totiž pojede další rokin, tentokrát v Pardu oznámit, co se bude dít zítra. Zítra totiž pojede další rokin, tentokrát v Pardubicích, kde se bude dít zítra. Zítra totiž pojede další rokin, tentokrát v Pardubicích, kde samozřejmě bude. Zítra totiž pojede další rokin, tentokrát v Pardubicích, kde samozřejmě budou zase alkohol horký, jestliže Trautenberg, kde samozřejmě budou zase alkohol horký, jestliže Trautenberg traktor, který jsou exkluzivně tady ten rok jenom na roky, zase alkohol horký, jestliže Trautenberg traktor, který jsou exkluzivně tady ten rok jenom na rokinech. No ale budou alkohol horký, jestliže Trautenberg traktor, který jsou exkluzivně tady ten rok jenom na rokinech, jestliže Trautenberg traktor.

0: extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
1: Biznis začnete nápadem.
2: Rock Radio.

0: CZ. Tu neproležíš. Nyní z doprkule s klima od matrace za hubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Matrace za hubičku CZ.
1: Ale teďka už si dáme další rockovou muziku. Čekají nás... Čekají nás Kingz of Leon anebo Rammstein a jejich cikcák za chvíli.
2: Hausbrand Café per favore.
1: Cikcák za chvíli.

Apokalyptikou. Přírodním a to sláká na mimořádně nadupaný line-up v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. Přírodním areálu zahrají taky Kou. Přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Sobotu 20. června můžeme vyrazit na Fest 24 až 27.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němcem. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Chodíme spát pozdě s Jirkou Němým.

muzika. Rádio Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Muzika.

Slušnej rok z garáží a zkušeben. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Garáží a zkušeben. Rock Radio. Zkušeben.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. Radia.cz. Rock Radio. .cz. Rock Radio. Rock. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Je
0: Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Je tady do baletních fest.
0: Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Je tady do baletních festiák.
0: Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Je tady do baletních festiák.
0: Rock Radio, co se děje?
1: Je tady do baletních festiáků a koncertů pod širým nebem. Tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire Fest. Čeká nás od čtyřím nebem. Za rohem je Basin Fire Fest. Čeká nás od 24. do Fire Fest. Čeká nás od 24. do 27. června ve Spálený Poříčí. Letos láká nás od 24. do 27. června ve Spálený Poříčí.
2: Letos láká na mimořádně nadupaný line-up v čele s Wasp anebo

Rock. Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Nový. Já nový plot mám. Nový plot od. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Plotydobrý.cz. I montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno. Běchovice. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Tohle není jen obyčejná...
0: Všechno dobrý.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert...
0: Dobrý.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez... Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto... Není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a... Jiná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná... Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's... Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's... Úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise Veggie za 12 dB. Bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise Veggie za 12,90. Uzené tofu Nature's Promise Veggie za 12,90. A rajčata keříková s apkou za 27. Tofu Nature's Promise Veggie za 12,90. A rajčata keříková s apkou za 27,90. Za 12,90. A rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert a keříková s apkou za 27,90. Albert.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
0: Apkou za 27,90. Albert.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
0: 90. Albert.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravím, tady čtu.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravím, tady čtu, že kontejnery...
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
2: Sedm, dobrý den.
3: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
2: Sedm dní v týdnu.
3: Kontejnery přistavíte i o víkendu.
2: Sedm dní v týdnu, třeba i v noci.
3: A jak to děláte?
2: Duše, jsme Siegel.
4: www.siegel.cz.
5: V kuchyni.
4: CZ.
5: V kuchyni, v obýváku, na záchodě. V kuchyni, v obýváku, na záchodě. Ať už jste kdekoli, v obýváku, na záchodě. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. V obýváku, na záchodě. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte na záchodě. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si dě. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku Rádia Teč. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku Rádia.cz. Poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku Rádia.cz. Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku Rádia.cz. Mobilu. Stáhněte si apku Rádia.cz. Stáhněte si apku Rádia.cz. Ratatara. Apku Rádia.cz.
6: Ratatara. Trička ratatara. Ratatara. Trička ratatara. Potisk. Ratatara. Trička ratatara. Potisk.
7: Potisk. Trička
6: ratatara. Trička ratatara.
7: Potisk. Potisk. Trička. Potisk. Trička. Bela.
6: Trička ratatara.
7: Potisk. Potisk. Trička. Potisk.

0: Rata, potisk, potisk, trička, bela, rata, potisk, trička, bela, CZ, tisk, potisk, trička, bela, CZ. Trička, potisk, trička, bela, CZ. Hledačka, bela, CZ.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme a vás smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy. Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky. Zhledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více dne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Startujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. CZ. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Časopis Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekád okupu.
1: Lidl, to se vyplatí.
2: Časopis Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekád nejlepší album podle Toma Pettyho a rytířský metal podle Castle Red. Plus velký plakát Iron Maiden Burning Ambition. Album podle Toma Pettyho a rytířský metal podle Castle Red. Plus velký plakát Iron Maiden Burning Ambition. Právě v trafikách. Metal podle Castle Red. Plus velký plakát Iron Maiden Burning Ambition. Právě v trafikách. Plus velký plakát Iron Maiden Burning Ambition. Právě v trafikách.
3: Co se tady děje?
2: Iron Maiden Burning Ambition. Právě v trafikách.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá? Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací
4: data.
5: BYD Tech Days. Testovací dny u BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Base. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 13 superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 hybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, třeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu. Teď superhybrid za
5: 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu. Teď superhybrid
5: na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu. Teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com. BYD.com. Střešní BYD.com. Střešní okna v.com. Střešní okna Fenestra. Fenestra? Střešní okna Fenestra. Fenestra? Ano, česká Střešní okna Fenestra. Fenestra? Ano, česká Střešní okna Fenestra. Fenestra? Ano, česká střešní okna mezi vámi a Střešní okna Fenestra. Fenestra? Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 Fenestra? Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let. Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
7: Fenestra?
5: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
7: Fenestra?
5: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
7: Fenestra?
5: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.

zprávy.

0: nižší.
1: Při pobytu venku je potřeba uchovávat jídlo v chladících taškách. Finanční správa upozorní potřeba uchovávat jídlo v chladících taškách. Finanční správa upozorní přes jídlo v chladících taškách. Finanční správa upozorní přes 700 lidí a firem na chladících taškách. Finanční správa upozorní přes 700 lidí a firem na možné chyby při platbě. Finanční správa upozorní přes 700 lidí a firem na možné chyby při platbě DPH a firem na možné chyby při platbě DPH. V rámci takzvaného daňového echa jim umožní opravit chyby při platbě DPH. V rámci takzvaného daňového echa jim umožní opravit nesrovnalost při DPH. V rámci takzvaného daňového echa jim umožní opravit nesrovnalosti a vyhnout v rámci takzvaného daňového echa jim umožní opravit nesrovnalosti a vyhnout se dodatečným kontrolám zvaného daňového echa jim umožní opravit nesrovnalosti a vyhnout se dodatečným kontrolám a pokutám. Echa jim umožní opravit nesrovnalosti a vyhnout se dodatečným kontrolám a pokut opravit nesrovnalosti a vyhnout se dodatečným kontrolám a pokutám za nedoplatky. Podle finanční správy by doplatky na dotačním kontrolám a pokutám za nedoplatky. Podle finanční správy by doplatky na dani mohly dosáhnout a pokutám za nedoplatky. Podle finanční správy by doplatky na dani mohly dosáhnout nedoplatky. Podle finanční správy by doplatky na dani mohly dosáhnout 46 milionů. Finanční správy by doplatky na dani mohly dosáhnout 46 milionů korun. Firma Tyco dnes začíná mohly dosáhnout 46 milionů korun. Firma Tyco dnes začala hledat 36 milionů korun. Firma Tyco dnes začala hledat vánoční strom pro pražské staroměstské náměstí. Typy je možné posílat do poloviny září.
2: Zítra se nám to ale docela...

0: Zprávy.
1: Pěkné odpoledne.
0: Radio. Zprávy.
1: Pěkné odpoledne. Pěkné odpoledne, jsou tu zprávy s Dominikem Šmauzem. Bankovní rada České pěkné odpoledne, jsou tu zprávy s Dominikem Šmauzem. Bankovní rada České národní banky zvýšila základní úrokovou. Bankovní rada České národní banky zvýšila základní úrokovou. Bankovní rada České národní banky zvýšila základní úrokovou sazbu, a to o čtvrt. České národní banky zvýšila základní úrokovou sazbu, a to o čtvrt procentního bodu na základní úrokovou sazbu, a to o čtvrt procentního bodu na 3,75 sazbu, a to o čtvrt procentního bodu na 3,75%. Jedná se o první zvýšení sazeb 0,5%. Jedná se o první zvýšení sazeb za poslední 4 roky. Letní vedra zvyšují riziko skažených potravin.
2: Důležité je také správné skladování. Teplota v chladničce by neměla překročit 4 stupně. Zatímco mrazák by měl udržovat teplotu minus 18 stupňů nebo

0: po celý večer a taky po celou noc. Zítra se nám to ale docela dost vyjasní, bude jasno po celý večer a taky po celou noc. Zítra se nám to ale docela dost vyjasní, bude víceméně jasno po večer a taky po celou noc. Zítra se nám to ale docela dost vyjasní, bude víceméně jasno po celý den a tak po celou noc. Zítra se nám to ale docela dost vyjasní, bude víceméně jasno po celý den. Zítra se nám to ale docela dost vyjasní, bude víceméně jasno po celý den a tak poté dokonce až docela dost vyjasní, bude víceméně jasno po celý den a tak poté dokonce až kolem 31 stupňů bude víceméně jasno po celý den a tak poté dokonce až kolem 31 stupňů. Večer nám to padne na 16 a víceméně jasno po celý den a tak poté dokonce až kolem 31 stupňů. Večer nám to padne na 16 a víceméně poté dokonce až kolem 31 stupňů. Večer nám to padne na 16 a víceméně, že to je docela příjemný. 31 stupňů. Večer nám to padne na 16 a víceméně, že to je docela příjemný. Stupňů. Večer nám to padne na 16 a víceméně, že to je docela příjemný. Večer nám to padne na 16, já si myslím, že to je docela příjemný.
1: Ač už prší.
0: Já si myslím, že to je docela příjemný.
1: Ač už prší nebo paří slunce. Ač už prší nebo paří slunce. Slušnej rok si můžete diktovat každej den. Slušnej rok si můžete diktovat každej den. Rok na psání startuje. Rok si můžete diktovat každej den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Ní startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio do každého počasí. Rock Radio Doprava do počasí. Rock Radio Doprava.
0: V Praze si dejte pozor.
1: Rock Radio Doprava.
0: V Praze si dejte pozor na mostě.
1: Rock Radio Doprava.
0: V Praze si dejte pozor na mostě barikádníků, jsou tam v sobě.
1: Rock Radio Doprava.
0: V Praze si dejte pozor na mostě barikádníků, jsou tam v sobě dvě auta, tak dejte pozor na mostě barikádníků, jsou tam v sobě dvě auta, tak ať se tam zbytečně nezdržíte o pár minut. Na D4 na 20. jsou tam v sobě dvě auta, tak ať se tam zbytečně nezdržíte o pár minut. Na D4 na 26. kilometru sobě dvě auta, tak ať se tam zbytečně nezdržíte o pár minut. Na D4 na 26. kilometru směrem na Prahu je má se tam zbytečně nezdržíte o pár minut. Na D4 na 26. kilometru směrem na Prahu je o pár minut. Na D4 na 26. kilometru směrem na Prahu je má na D4 na 26. kilometru směrem na Prahu je má osobák defekt. Policie na 26. kilometru směrem na Prahu je má osobák defekt. Policie tam akorát teďka řeším směrem na Prahu je má osobák defekt. Policie tam akorát teďka řeším, počítejte s tím, že tam je má osobák defekt. Policie tam akorát teďka řeším, počítejte s tím, že tam bude kolem toho trošičku chaos. Má osobák defekt. Policie tam akorát teďka řeším, počítejte s tím, že tam bude kolem toho trošičku defekt. Policie tam akorát teďka řeším, počítejte s tím, že tam bude kolem toho trošičku chaos. Osobák s autobusem se zrazil. Akorát teďka řeším, počítejte s tím, že tam bude kolem toho trošičku chaos. Osobák s autobusem se zrazil. Počítejte s tím, že tam bude kolem toho trošičku chaos. Osobák s autobusem se zrazil na silnici 16 u Jičína. S tím, že tam bude kolem toho trošičku chaos. Osobák s autobusem se zrazil na silnici 16 u Jičína. Díky bohu chaos. Osobák s autobusem se zrazil na silnici 16 u Jičína. Díky bohu se ale nikomu nic nestalo, ale můžete počítat. Osobák s autobusem se zrazil na silnici 16 u Jičína. Díky bohu se ale nikomu nic nestalo. Ale můžete jsem se zrazil na silnici 16 u Jičína, díky bohu se ale nikomu nic nestalo, ale můžete počítat s kolonou. V ulici Sokolská ve 16 u Jičína, díky bohu se ale nikomu nic nestalo, ale můžete počítat s kolonou. V ulici díky bohu se ale nikomu nic nestalo, ale můžete počítat s kolonou. V ulici Sokolská ale můžete počítat s kolonou. V ulici Sokolská ve Zlíně, tak tam jsou zase v sobě dva osoby s kolonou. V ulici Sokolská ve Zlíně, tak tam jsou zase v sobě dva osobáky, díky bohu taky bez zranění. V ulici Sokolská ve Zlíně, tak tam jsou zase v sobě dva osobáky, díky bohu taky bez zranění a taky bez zranění a taky můžete počítat s kolonou.
2: Viditelný zážitek.
0: Taky můžete počítat s kolonou.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku.
0: Můžete počítat s kolonou.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinik. Viditelný zážitek v každém

0: každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinika.horni.počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinika.počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinika.hp.cz. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinika.hp.cz. Vad bez ohledu na věk. www.ocniklinika.hp.cz. Ohledu na věk. www.ocniklinika.hp.cz. www.ocniklinika.hp.cz. hp.cz. Z.
1: Odpoledne. 16 hodin a 4 minuty k tomu a rokový odpoledne najíždí hezky pozvolna. 16 hodin a 4 minuty k tomu a rokový odpoledne najíždí hezky pozvolna do svojí druhý. 16 hodin a 4 minuty k tomu a rokový odpoledne najíždí hezky pozvolna do svojí druhý hodinky. 4 minuty k tomu a rokový odpoledne najíždí hezky pozvolna do svojí druhý hodinky. Dneska jenom se mnou s Petrem Kubou. Rokový odpoledne najíždí hezky pozvolna do svojí druhý hodinky. Dneska jenom se mnou s Petrem Kuba tady dneska bohužel najíždí hezky pozvolna do svojí druhý hodinky. Dneska jenom se mnou s Petrem Kuba tady dneska bohužel není, ale i tak rozdá pozvolna do svojí druhý hodinky. Dneska jenom se mnou s Petrem Kuba tady dneska bohužel není, ale i druhý hodinky. Dneska jenom se mnou s Petrem Kuba tady dneska bohužel není, ale i tak rozdáváme dneska dva lístky. Tentokrát dneska jenom se mnou s Petrem Kuba tady dneska bohužel není, ale i tak rozdáváme dneska dva lístky. Tentokrát na Petrem Kuba tady dneska bohužel není, ale i tak rozdáváme dneska dva lístky. Tentokrát na Basin Firefest bohužel není, ale i tak rozdáváme dneska dva lístky. Tentokrát na Basin Firefest ale i tak rozdáváme dneska dva lístky. Tentokrát na Basin Firefest od 25. dáváme dneska dva lístky. Tentokrát na Basin Firefest 20. do 27. ve spáleném Ky. Tentokrát na Basin Firefest resetě od 25. do 27. ve spáleném Poříčí. Hele kapely jako Drowning Pool, Steel Panther, Napalm Death, Apokalyptika a plno další kapely jako Drowning Pool, Steel Panther, Napalm Death, Apokalyptika a plno další Steel Panther, Napalm Death, Apokalyptika a plno dalších, to si přeci nenechte ujít. Takže Napalm Death, Apokalyptika a plno dalších, to si přeci nenechte ujít. Takže Apokalyptika a plno dalších, to si přeci nenechte ujít. Takže otevřete Facebooka a plno dalších, to si přeci nenechte ujít. Takže otevřete Facebook a plno dalších, to si přeci nenechte ujít. Takže otevřete Facebook a tam je do zpráv do stránky Rock, to si přeci nenechte ujít. Takže otevřete Facebook a tam je do zpráv do stránky Rock Rádia napište ujít. Takže otevřete Facebook a tam je do zpráv do stránky Rock Rádia napište. Otevřete Facebook a tam je do zpráv do stránky Rock Rádia napište. Proč bych tady ty lístky v této hodině měl dát právě. Tam je do zpráv do stránky Rock Rádia napište, proč bych tady ty lístky v této hodině měl dát právě vám. A já do stránky Rock Rádia napište, proč bych tady ty lístky v této hodině měl dát právě vám. A já tak za tři Rock Rádia napište, proč bych tady ty lístky v této hodině měl dát právě vám. A já tak za tři čtvrtě, proč bych tady ty lístky v této hodině měl dát právě vám. A já tak za tři čtvrtě hodinky vyberu jednoho z vás, který v této hodině měl dát právě vám. A já tak za tři čtvrtě hodinky vyberu jednoho z vás, který to bude mě dostane právě vám. A já tak za tři čtvrtě hodinky vyberu jednoho z vás, který to bude mě dostane. Teďka už vám na Siri a já tak za tři čtvrtě hodinky vyberu jednoho z vás, který to bude mě dostane. Teďka už vám na Siri jednoho z vás, který to bude mě dostane. Teďka už vám na Siri rovnou další muziku, protože už není to bude mě dostane. Teďka už vám na Siri rovnou další muziku, protože už není na co čekat. Čekají nás tři sestry, taky Midnight Oil z jejich muziku, protože už není na co čekat. Čekají nás tři sestry, taky Midnight Oil z jejich Beds Are Burning. Už není na co čekat. Čekají nás tři sestry, taky Midnight Oil z jejich Beds Are Burning. Five Finger Death. Čekají nás tři sestry, taky Midnight Oil z jejich Beds Are Burning. Five Finger Death. Paň se přijdou podívat. Taky Midnight Oil z jejich Beds Are Burning. Five Finger Death. Paň se přijdou podívat. A teďka začneme z YouTube. I Still. Oil z jejich Beds Are Burning. Five Finger Death. Paň se přijdou podívat. A teďka začneme z YouTube. Burning. Five Finger Death. Paň se přijdou podívat. A teďka začneme z YouTube. I Still Haven't Found What I'm Looking For. Five Finger Death, paň se přijdou podívat, ale teďka začneme z YouTube. I still haven't found what I'm looking for. Podívat, ale teďka začneme z YouTube. I still haven't found what I'm looking for. Teďka začneme z YouTube. I still haven't found what I'm looking for.

Radio. Rock Radio. Rock Radio. Radio.

0: a rozhodně to bude stát za to, takže Faránkovi přejeme všechno nejlepší a za to, takže Faránkovi přejeme všechno nejlepší a tě pořád tak skvělej samozřejmě. Přejeme všechno nejlepší a tě pořád tak skvělej samozřejmě. Dáme za tím všechno nejlepší a tě pořád tak skvělej samozřejmě. Dáme za tím další muziku Theory of a Deadman nejlepší a tě pořád tak skvělej samozřejmě. Dáme za tím další muziku Theory of a Deadman taky Panoptiko a nebo a tě pořád tak skvělej samozřejmě. Dáme za tím další muziku Theory of a Deadman taky Panoptiko a nebo Spin Doctor samozřejmě. Dáme za tím další muziku Theory of a Deadman taky Panoptiko a nebo Spin Doctor. Dáme za tím další muziku Theory of a Deadman taky Panoptiko a nebo Spin Doctor. Spočí muziku Theory of a Deadman taky Panoptiko a nebo Spin Doctor. Pojďme na to. Theory of a Deadman taky Panoptiko a nebo Spin Doctor. Pojďme na to. Taky Panoptiko a nebo Spin Doctor. Pojďme na to.
1: Tak
0: Spin Doctor. Pojďme na to.
1: Tak tohle nevím.
0: Pojďme na to.
1: Tak tohle nevyvětrám.
0: Na to.
1: Tak tohle nevyvětrám. Zas. Tak tohle nevyvětrám.
2: Zase všude tolik.
1: Tak tohle nevyvětrám.
2: Zase všude tolik vody.
1: Tak tohle nevyvětrám.
2: Zase všude tolik vody.
1: Tohle nevyvětrám.
2: Zase všude tolik vody.
3: A to je puch.
2: Zase všude tolik vody.
3: A to je puch.
2: Zase všude tolik vody.
3: A to je puch.
2: Tolik vody.
3: A to je puch.
4: Jak odvětrat zápach, vlhkost.
3: A to je puch.
4: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný.
3: A to je puch.
4: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch.
3: Puch.
4: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilátory. Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilátory. Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilátory. Teď zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilátory.cz. Svět a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilátory.cz.
5: Svět trání na jednom místě.
4: Vám pomůžeme na ventilátory.cz.
5: Svět trání na jednom místě.
6: Ventilátory.
4: Na ventilátory.cz.
5: Svět trání na jednom místě.
6: Ventilátory.cz.
4: Ventilátory.cz.
5: Svět trání na jednom místě.
6: Ventilátory.cz.
5: Svět trání na jednom místě.
6: Ventilátory.cz.
5: Na jednom místě.
6: Ventilátory.cz. Ventilátory.cz. Ventilátory.cz.
7: Jen do konce června.
6: .cz.
7: Jen do konce června zakoupíte permanentku na. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pála. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Se června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horký, že slíbíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horký, že slíže, Manky Business, na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horký, že slíže, Manky Business, Richard Miller, braní v Mikulově za 800 korun. Horký, že slíže, Manky Business, Richard Miller, hele za 800 korun. Horký, že slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Korun. Horký, že slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kýže slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další z Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. listovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobranice od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní.cz. Nabídka najdete na Pálavské vinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
8: Zavratné mega.
7: Do konce června.
8: Zavratné mega slevy.
9: Čím více nakoupí...

stopy. Tři sestry a jich mokaly stopy. Tři sestry a jich modlitba pro partu právě teďka dojela na rok. Tři sestry a jich modlitba pro partu právě teďka dojela na rok rádiu 16. Tři sestry a jich modlitba pro partu právě teďka dojela na rok rádiu 16:22. Modlitba pro partu právě teďka dojela na rok rádiu 16:22. A pro partu právě teďka dojela na rok rádiu 16:22. A není to samozřejmě divný, že ta teďka dojela na rok rádiu 16:22. A není to samozřejmě dojela na rok rádiu 16:22. A není to samozřejmě divný, že tahle ta písnička právě 16:22. A není to samozřejmě divný, že tahle ta písnička právě teďka tady na rok 16:22. A není to samozřejmě divný, že tahle ta písnička právě teďka tady. A není to samozřejmě divný, že tahle ta písnička právě teďka tady na rok rádiu dojela. Pan inženýr Lufa, divný, že tahle ta písnička právě teďka tady na rok rádiu dojela. Pan inženýr Lufaránek Hagen, ta písnička právě teďka tady na rok rádiu dojela. Pan inženýr Lufaránek Hagen, tožíž dneska slaví svoje právě teďka tady na rok rádiu dojela. Pan inženýr Lufaránek Hagen tady na rok rádiu dojela. Pan inženýr Lufaránek Hagen tožíž dneska slaví svoje narosky. Pan inženýr Lufaránek Hagen tožíž dneska slaví svoje narosky. Je mu 60. Inženýr Lufaránek Hagen tožíž dneska slaví svoje narosky. Je mu 60 let a my mu Lufaránek Hagen tožíž dneska slaví svoje narosky. Je mu 60 let a my mu samozřejmě přejeme všechno. Tožíž dneska slaví svoje narosky. Je mu 60 let a my mu samozřejmě přejeme všechno, všechno narosky. Je mu 60 let a my mu samozřejmě přejeme všechno, všechno nejlepší k narozeninám. Je mu 60 let a my mu samozřejmě přejeme všechno, všechno nejlepší k narozeninám. Let a my mu samozřejmě přejeme všechno, všechno nejlepší k narozeninám. Za celý rok rádio a věřím tomu, že i za všechny přejeme všechno, všechno nejlepší k narozeninám. Za celý rok rádio a věřím tomu, že i za všechny vás všechno nejlepší k narozeninám. Za celý rok rádio a věřím tomu, že i za všechny vás naše posluchače k narozeninám. Za celý rok rádio a věřím tomu, že i za všechny vás naše posluchače, protože za celý rok rádio a věřím tomu, že i za všechny vás naše posluchače, protože zrovna rádio a věřím tomu, že i za všechny vás naše posluchače, protože zrovna lů i za všechny vás naše posluchače, protože zrovna lů je tady jako hodně oblíbený u nás na rok naše posluchače, protože zrovna lů je tady jako hodně oblíbený u nás na rok rádio, protože zrovna lů je tady jako hodně oblíbený u nás na rok rádio, zrovna lů je tady jako hodně oblíbený u nás na rok rádiu, protože už několikrát na rozhovoru je tady jako hodně oblíbený u nás na rok rádiu, protože už několikrát na rozhovorech a tak hodně oblíbený u nás na rok rádiu, protože už několikrát na rozhovorech a taky kde by si je chtěli pustit, tak jsou naši stránky oblíbený u nás na rok rádiu, protože už několikrát na rozhovorech a taky kde by si je chtěli pustit, tak jsou naši stránkách chrkový na rok rádiu, protože už několikrát na rozhovorech a taky kde by si je chtěli pustit, tak jsou naši stránkách chrkový rádio tečka, protože už několikrát na rozhovorech a taky kde by si je chtěli pustit, tak jsou naši stránkách chrkový rádio hovorech a taky, kde by si je chtěli pustit, tak jsou na našich stránkách chrkovýradio.cz a rozhodně to bude. A taky, kde by si je chtěli pustit, tak jsou na našich stránkách chrkovýradio.cz a rozhodně to bude. Kdyby si je chtěli pustit, tak jsou na našich stránkách chrkovýradio.cz a rozhodně to bude stát za to. Takže Faránkovi, tak jsou na našich stránkách chrkovýradio.cz a rozhodně to bude stát za to. Takže Faránkovi přejeme vše chrkovýradio.cz a rozhodně to bude stát za to. Takže Faránkovi přejeme v CZ

0: Čím více nakoupíte, tím...
1: Mega slevy!
0: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité... Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy... Více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Maybelix. Buďte in. 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Maybelix. Buďte in. U nás najdete svůj trend. Maybelix. Buďte in. Najdete svůj trend. Maybelix. Buďte in.
2: Objevte svět potěšení.
0: Maybelix. Buďte in.
2: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemný. Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky. Svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po ní a smyslnosti. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které... Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový la kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www. Růžový slonce. Slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www. Růžový slon.cz. Bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www. Růžový slon.cz.
3: Dobrý den.
2: Udělejte si radost na www. Růžový slon.cz.
3: Dobrý den. Jmenuji se Petr Zikmund.
2: Udělejte si radost na www. Růžový slon.cz.
3: Dobrý den. Jmenuji se Petr
2: na www. Růžový slon.cz.
3: Dobrý den. Jmenuji se Petr Zikmund a zvu
2: Růžový slon.cz.
3: Dobrý den. Jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do
2: nivi.cz.
3: Dobrý den. Jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa. Dobrý den. Jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
4: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI. Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI. Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem. Tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem. Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro. Za výjimečnou Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro. Za výjimečnou cenu. 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. 4kolka TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. 4kolka, která má všechno a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. 4kolka, která má všechno. Dokonalý výkon, Quattro za výjimečnou cenu. 4kolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a výjimečnou cenu. 4kolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou 4kolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. 4kolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant. Špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz. Zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.

0: Těšíme se na vás.
1: Potisk dárky, byla byl, CZ. Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Te slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. A Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace. Milujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace. Outlet. Vaše outletová destinace. Vaše outletová destinace.
2: Přijdím doma.
1: Tová destinace.
2: Přijdím doma, přijdím venku, třídím, když venčím svoji feng. Přijdím doma, přijdím venku, třídím, když venčím svoji feng. Přijdím doma, přijdím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Přijdím v bytě, třídím na chatě, třídím. Přijdím doma, přijdím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Přijdím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese. Přijdím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Přijdím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitě. Třídím, když venčím svoji fenku. Přijdím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Přijdím v lese svoji fenku. Přijdím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Přijdím v leže, třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Přijdím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. U vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplně třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku. Sešlápnu, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku. Sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytřídění kov se šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytřídění kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a vždy kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude tak to bylo, nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude tak to bylo, je a bude. Podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude tak to bylo, je a bude. Má to smysl, se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl, navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl, přijďte odpad. Vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl, přijďte odpad.
3: Ekokom.
2: Kdy bude. Má to smysl, přijďte odpad.
3: Ekokom. Když uvidíte Albert ne...

0: Má to smysl. Přijďte odpad.
1: Ekokom. Když uvidíte Albert neporazitelné...
0: Přijďte odpad.
1: Ekokom. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější... Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Porazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s Apto týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s Apkou za 18. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s XL balení Actimel 12 kusů s Apkou za 89,90. Actimel 12 kusů s Apkou za 89,90. 12 kusů s Apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urk za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8-pack 9,90. Nebo Pilsner Urquell 8-pack za 229 korun. Nebo Pilsner Urquell 8-pack za 229 korun. Albo Pilsner Urquell 8-pack za 229 korun. Albert Vel 8-pack za 229 korun. Albert. Dle srovnání k despek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6. korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
2: Jak to má motora kola dřív či...
1: Dle srovnání k 10.6.
2: Jak to má motora kola dřív či později s tím budou...
1: Srovnání k 10.6.
2: Jak to má motora kola dřív či později s tím budou problémy... Jak to má motora kola dřív či později s tím budou problémy... Ale ještě předtím... Jak to má motora kola dřív či později s tím budou problémy... Ale ještě předtím... Obrovkola dřív či později s tím budou problémy... Ale ještě předtím... Obrovská zábava či později s tím budou problémy... Ale ještě předtím... Obrovská zábava... Tohle moc jsou problémy... Ale ještě předtím... Obrovská zábava... Tohle moc dobře... Ale ještě předtím... Obrovská zábava... Tohle moc dobře ví naše kukačka... Ještě předtím... Obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marta. Obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Bava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benz. Dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte mototmu. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
3: Řídíš rád kamion?
2: Od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
3: Řídíš rád kamion?
2: Pátku na Rock Rádiu.
3: Řídíš rád kamion nebo dodávku?
2: U nás na Rock Rádiu.
3: Řídíš rád kamion nebo dodávku?
2: U nás je to...
3: Řídíš rád kamion nebo dodávku?
2: U nás je to víc než práce. Spedit.
3: Řídíš rád kamion nebo dodávku?
2: U nás je to víc než práce.
3: Spedit. Česká firma.
2: Rád kamion nebo dodávku?
3: U nás je to víc než práce.
2: Spedit.
3: Česká firma, která si svých řidičů
2: váží.
3: U nás je to víc než práce.
2: Spedit.
3: Česká firma, která si svých řidičů váží.
2: Spedit.
3: U nás je to víc než práce.
2: Spedit.
3: Česká firma, která si svých řidičů váží.
2: Než práce.
3: Spedit.
2: Česká firma, která si svých řidičů váží.
3: Spedit.cz.
2: Spedit.
3: Česká firma, která si svých řidičů váží.
2: Spedit.cz lomeno kariéra.
3: Firma, která si svých řidičů váží.
2: Spedit.cz lomeno kariéra.
3: Svých řidičů váží.
2: Spedit.cz lomeno kariéra.

DABu, Rock Radio. V DABu i FM, nebo Rock Radio. V DABu i FM, nebo na Rádia Radio. V DABu i FM, nebo na Rádia.cz. V DABu i FM, nebo na Rádia.cz. V DABu i FM, nebo na Rádia.cz. I FM nebo na radia.cz. Rock Radio nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. .cz. Rock Radio. .cz.

Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Poledne.

Fest Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu? Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu? Patří do koše. Festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu? Patří do košinost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu? Patří do koše. Vigluj. Nedopalky nejen na festivalu? Patří do koše. Více na www. Patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Více na www.nevajgluj.cz. www.nevajgluj.cz. www.nevajgluj.cz.

0: Rockin'. Máte málo roku? Rockin'. Máte málo roku ve svým městě? Rockin'. Máte málo roku ve svým městě? Rockin'. Máte málo roku ve svým městě? My vám ho... Rockin'. Máte málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Máte málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Máte málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Koblíž ve svým městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Koblížci. Alkohol. My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Koblížci. Alkohol. Přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Koblížci. Alkohol. Horký žeslíže. Trautenberg. Moderátoři Rock Rádia. Koblížci. Alkohol. Horký žeslíže. Trautenberg. A Traktor Rock Rádia. Koblížci. Alkohol. Horký žeslíže. Trautenberg. A Koblížci. Alkohol. Horký žeslíže. Trautenberg. A Traktor 19. Alkohol. Horký žeslíže. Trautenberg. A Traktor 19. června v Horký žeslíže. Trautenberg. A Traktor 19. června v Trautenberg. A Traktor 19. června v Pardubicích. Lístky máme. Laďte. A Traktor 19. června v Pardubicích. Lístky máme. Laďte nás v 19. června v Pardubicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte 19. června v Pardubicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální sítě v Pardubicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální sítě. A lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální sítě. A třeba je věnujeme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální sítě. A třeba je věnuje nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální sítě. A třeba je věnujeme právě vám. DABu. Sledujte naše sociální sítě. A třeba je věnujeme právě vám. Sociální sítě. A třeba je věnujeme právě vám. Právě vám.
1: Partnerem festivalu je Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Partnerem festivalu je společnost

0: Theory of a Dead Man. Theory of a Dead Man are not meant to be právě teďka do Jelona Rocka. Theory of a Dead Man are not meant to be právě teďka do Jelona. Theory of a Dead Man are not meant to be právě teďka do Jelona Rock rádiu. Theory of a Dead Man are not meant to be právě teďka do Jelona Rock rádiu. V 16:38 Men are not meant to be právě teďka do Jelona Rock rádiu. V 16:38 meant to be právě teďka do Jelona Rock rádiu. V 16:38 já si myslím, že je na čase už si rozdat nějaký právě teďka do Jelona Rock rádiu. V 16:38 já si myslím, že je na čase už si rozdat nějaký lístky rádiu. V 16:38 já si myslím, že je na čase už si rozdat nějaký lístky. Já už mám jméno dnešní 16:38 já si myslím, že je na čase už si rozdat nějaký lístky. Já už mám jméno dnešního výherce 38 minut, já si myslím, že je na čase už si rozdat nějaký lístky. Já už mám jméno dnešního výherce, takže já se s ním teďka pojdu, já si myslím, že je na čase už si rozdat nějaký lístky. Já už mám jméno dnešního výherce, takže já se s ním teďka pojdu spojit, už si rozdat nějaký lístky. Já už mám jméno dnešního výherce, takže já se s ním teďka pojdu spojit a za chvíli už tady všichni nějaký lístky. Já už mám jméno dnešního výherce, takže já se s ním teďka pojdu spojit a za chvíli už. Já už mám jméno dnešního výherce, takže já se s ním teďka pojdu spojit a za chvíli už tady všichni společně na rok rádiu. Jméno dnešního výherce, takže já se s ním teďka půjdu spojit a za chvíli už tady všichni společně na rok rádiu uslyší. Takže já se s ním teďka půjdu spojit a za chvíli už tady všichni společně na rok rádiu uslyšíme. A za chvíli už tady všichni společně na rok rádiu uslyšíme. Všichni společně na rok rádiu uslyšíme.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanika s optimálním poměrem hořčíku a vápníku. Tento týden Gemerka Botanika s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Gemerka Botanika s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Botanika s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini elegantním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini elegantní perlivé víno hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini elegantní perlivé vápníku za 12,90. Bohemia Mini elegantní perlivé víno v plechovce za 26,12,90. Bohemia Mini elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. Bohemia Mini elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar výčepní pivo z národního piva v plechovce za 26,90. A Budvar výčepní pivo z Nárce 6,90 a Budvar výčepní pivo z Národního pivovaru za 9,90 a Budvar výčepní pivo z Národního pivovaru za 9,90 až do 20 a Budvar výčepní pivo z Národního pivovaru za 9,90 až do 20 výčepní pivo z Národního pivovaru za 9,90 až do 23. června Kaufla pivo z Národního pivovaru za 9,90 až do 23. června Kaufland pivovaru za 9,90 až do 23. června. Kaufland. Dřív než začnu za 9,90 až do 23. června. Kaufland. Dřív než začnou prázdniny. 50 až do 23. června. Kaufland. Dřív než začnou prázdniny. Až do 23. června. Kaufland. Dřív než začnou prázdniny. Než zmizíš. 3. června. Kaufland. Dřív než začnou prázdniny. Než zmizíš na dovolenou. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Než vypneš začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Než vypneš. Dobr prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Než vypneš. Než zmizíš na dovolenou. Než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Dovolenou. Než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. MotoGP.

0: České republiky už 19. Grand Prix České republiky už 19. až 21. Grand Prix České republiky už 19. až 21. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho už 19. až 21. června. Buď u toho 19. až 21. června. Buď u toho vstupenky pořídíš na Autodrom až 21. června. Buď u toho vstupenky pořídíš na Autodrom Brno tečko 1. června. Buď u toho vstupenky pořídíš na Autodrom Brno tečko com. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
1: Atencio.
0: Pořídíš na autodrombrno.com.
1: Atencio.
0: Autodrombrno.com.
1: Atencio,
0: señora. .com.
1: Atencio, señoras y señores.
2: La Tropical.
1: Atencio, señoras y señores.
2: La Tropical.
1: Atención, señoras y señores.
2: La Tropical Party opět roztančí.
1: Atención, señoras y señores.
2: La Tropical Party opět roztančí.
1: Atención, señoras y señores.
2: La Tropical Party opět roztančí smích.
1: Señoras y señores.
2: La Tropical Party opět roztančí smích. La Tropical Party opět roztančí smích.
1: Un, dos, tres.
2: Tanečníško. Tropical Party opět roztančí smích.

0: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbal.
1: Tohle bude dlouhá noc.
0: Dostanete do hry.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od home kreditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Home Credit pro lepší příběhy.
4: 每一件漂亮的 T 恤条纹多多

0: 品质保证，买一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。只需要您的几条个人信息和银行卡号。
1: Nekupujte drahé značky.
0: 几条个人信息和银行卡号。
1: Nekupujte drahé značky. Pujte drahé značky. Ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám značky. Ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku c***. Levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. S***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
2: Zažijte emotisku.
1: Bez potisku CZ.
2: Zažijte emoce za volantem.
1: Bez potisku CZ.
2: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot.
1: CZ.
2: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší. Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Ček si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy a Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nady, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2 příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED2026.cz. Zvou dnes na PED2026.cz.
3: Zvou vás autosalony
2: na PED2026.cz.
3: Zvou vás autosalony Kopecký
2: 21.2026.cz.
3: Zvou vás autosalony Kopecký
2: 21.6.cz.
3: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark.cz. Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích. Salony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích.
4: Vytáhni jendu
3: 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích.
4: Vytáhni jendu.
5: Co říkáš?
3: Června u OC

0: Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Kal zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase Smíchov. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase Smíchov. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical!
0: Super prostředí, to všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical!
0: Přijďte se bavit, to všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical!
0: Přijďte se bavit, přijďte tančit, nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical!
0: Přijďte se bavit, přijďte tančit, Smíchov.
1: La Tropical!
0: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Jeso Tropical!
0: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Jeso!
0: Bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Jeso!
0: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od... Tančit, přijďte žít.
1: Jeso!
0: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. Přijďte žít.
1: Jeso!
0: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical...
1: Jeso!
0: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party. La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Ty je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www. La Tropical CZ Smíchov. Více na www. La Tropical CZ. Více na www. La Tropical CZ.
1: Awarashar.
0: Více na www. La Tropical CZ.
1: Awarashar.
0: Více na www. La Tropical CZ.
1: Awarashar.
0: Bebe La Tropical CZ.
1: Awarashar.
0: Tropical CZ.
1: Awarashar.
2: Bravo.
1: Awarashar.
2: Právě jste naladili.
1: Šar.

0: teď na to nemám čas.
1: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehlednej e-shop. Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehlednej e-shop, kde mají vše. Jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehlednej e-shop, kde mají vše. Kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehlednej e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehlednej e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě technika.cz. Přehlednej e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je přehlednej e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? Shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objedná vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online. I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
2: No,
1: to doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
2: No, to by šlo.
1: Přímo do firmy. Během pár minut a online.
2: No, to by šlo. To by šlo.
1: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák. www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák. CZ. To je fičák.
3: Rock Radio.
1: To je fičák.
3: Rock Radio.
4: Po malý pauze
3: Rock Radio.
4: Po malý pauze jsem zpátky.
3: Rock Radio.
4: Po malý pauze jsem zpátky a nejsem
3: Rock Radio.
4: Po malý pauze jsem zpátky a nejsem tady sám. Je tady totiž se mnou ještě i
3: Radio.
4: Po malý pauze jsem zpátky a nejsem tady sám. Je tady totiž se mnou ještě i Paty, který Po malý pauze jsem zpátky a nejsem tady sám. Je tady totiž se mnou ještě i Paty, který dneska vyhrál dva lístky. Pauze jsem zpátky a nejsem tady sám. Je tady totiž se mnou ještě i Paty, který dneska vyhrál dva lístky na Basin Fire. Nejsem tady sám. Je tady totiž se mnou ještě i Paty, který dneska vyhrál dva lístky na Basin Fire Fest. Tady sám. Je tady totiž se mnou ještě i Paty, který dneska vyhrál dva lístky na Basin Fire. Totiž se mnou ještě i Paty, který dneska vyhrál dva lístky na Basin Fire Fest. Nazdar. Paty, který dneska vyhrál dva lístky na Basin Fire Fest. Nazdar.
5: Nazdar.
4: Vyhrál dva lístky na Basin Fire Fest. Nazdar.
5: Nazdar, nazdar.
4: Hele, tak prostě na Basin Fire Fest. Nazdar.
5: Nazdar, nazdar.
4: Hele, tak prosím tě, musíš mi okamžitě Fest. Nazdar.
5: Nazdar, nazdar.
4: Hele, tak prosím tě, musíš mi okamžitě hnedka prozradit, s kým se na ten festák chystáš jít, prosím tě.
5: Ale
4: s kým se na ten festák chystáš jít, prosím tě.
5: Ale okamžitě ti to úplně prozradím.
4: Ten festák chystáš jít, prosím tě.
5: Ale okamžitě ti to úplně prozradím, jestli se mi...
4: Chystáš jít, prosím tě.
5: Ale okamžitě ti to úplně prozradím, jestli se mi vrátí dcera... Ale okamžitě ti to úplně prozradím, jestli se mi vrátí dcera z... Okamžitě ti to úplně prozradím, jestli se mi vrátí dcera z vodáku, úplně prozradím, jestli se mi vrátí dcera z vodáku, tak totální metalhead moje dcera.
4: Fakt jo, a chodíte takhle spolu jako často na koncerty?
5: Metalhead moje dcera.
4: Fakt jo, a chodíte takhle spolu jako často na koncerty?
5: Jo, tak naposledy jsme dcera.
4: Fakt jo, a chodíte takhle spolu jako často na koncerty?
5: Jo, tak naposledy jsme byli před...
4: Tyjo, a chodíte takhle spolu jako často na koncerty?
5: Jo, tak naposledy jsme byli před...
4: Spolu jako často na koncerty?
5: Jo, tak naposledy jsme byli před... Lidnem?
4: Koncerty?
5: Jo, tak naposledy jsme byli před... Lidnem, nebo kdy to bylo nám... Jo, tak naposledy jsme byli před... Lidnem, nebo kdy to bylo nám... Metal posledy jsme byli před... Lidnem, nebo kdy to bylo nám... Byli před... Lidnem, nebo kdy to bylo na Metal Festu, tady Plzni. Lidnem, nebo kdy to bylo na Metal Festu, tady Plzni. Lidnem, nebo kdy to bylo na Metal Festu, tady Plzni.
4: Hezky, hezky.
5: A to bylo na Metal Festu, tady Plzni.
4: Hezky, hezky.
5: A jelikož se dcera jmenuje...
4: Hezky, hezky.
5: A jelikož se dcera jmenuje Karolina Sepultura, tak ty typni si...
4: Hezky, hezky.
5: A jelikož se dcera jmenuje Karolina Sepultura, tak ty typni si, na kterou kapelu se těšila. Jelikož se dcera jmenuje Karolina Sepultura, tak ty typni si, na kterou kapelu se těšila nejvíc. Jmenuje Karolina Sepultura, tak ty typni si, na kterou kapelu se těšila nejvíc.
4: A to je opravdu její prostě...
5: Ty typni si, na kterou kapelu se těšila nejvíc.

0: A to je opravdu její prostřední jméno, jako má to v rodném listě.
1: Jo? Jistý, na kterou kapelu se těšila lady.
0: A to je opravdu její prostřední jméno, jako má to v rodném listě, jo.
1: Těšila lady.
0: A to je opravdu její prostřední jméno, jako má to v rodném listě, jo.
1: Jo.
0: A to je opravdu její prostřední jméno, jako má to v rodném listě, jo.
1: Já, no v rodném listě ne, tomu...
0: Má to v rodném listě, jo.
1: Já, no v rodním listě ne, tomu, to, tam to ještě nejde, ale až pak jako přes... Já, no v rodním listě ne, tomu, to, tam to ještě nejde, ale až pak jako přesu, přes matriku. Listě ne, tomu, to, tam to ještě nejde, ale až pak jako přesu, přes matriku. To, tam to ještě nejde, ale až pak jako přesu, přes matriku a takhle tyhle ty.
0: Jasně.
1: Ale až pak jako přesu, přes matriku a takhle tyhle ty. Takovýhle ty věci. Jako přesu, přes matriku a takhle tyhle ty.
0: Hezky, takteda, tak to je super, ale co by se stalo, kdyby si jako jídal takovýhle jméno a ona by nakonec poslouchala třeba pop? Jídal takovýhle jméno a ona by nakonec poslouchala třeba pop? Výborně, správná odpověď. Tak jo, hele, Paty, já ti přiju, ať si... Pořádně užijete. A když tak nám pošli třeba nějakou fotku, jak jste si to užili. A nějak si asi vypadáváme, Paty. Každopádně přeju ti, ať si to pořádně užijete. Ale už to slyším. Výborně, hele, prosím tě, pořádně si to užijte a měj se krásně, jo?
1: Jasně, díky moc. Čau, čau.
2: Na Rock Rádiu nesoutěžíme.
0: Čau.
2: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušně. Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rok.
0: Vobejzím farfesty dneska docela enormní zájem, ale vůbec nic si z toho nedělejte, jestli to dneska nevyšlo, protože ještě zítra se pořád další vlísky budou rozdávat. Tak to zkuste zase zítra, teďka už nás čekají Severn nebo Aerosmith a jejich Amazing.

Rock Radio. Rock Radio.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

0: Třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz. Se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz. Napiš mu 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz. Napiš kod rádio a jede problém. Klikni na trenirkarna.cz. Napiš kod rádio a jede to. 30% na trenirkarna.cz. Napiš kod rádio a jede to. 30% na vše.cz. Napiš kod rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Napiš kod rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
1: Dnes objednáš a zítra
0: jo a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
1: Dnes objednáš a zítra
0: jde to. 30% na všechno s kódem rádio.
1: Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trénírka.
0: 30% na všechno s kódem rádio.
1: Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trénírkárna.
0: Všechno s kódem rádio.
1: Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trénírkárna.cz.
1: Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trénírkárna.cz.
3: V Lidlu jsou ceny
1: náš a zítra máš.
2: Trénírkárna.cz.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února.
1: Zítra máš.
2: Trénírkárna.cz.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale.
2: Trénírkárna.cz.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidává.
2: Trénírkárna.cz.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, aby. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli. Jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti. Přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů jste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou dále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 140. Příklad čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 20,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další 50 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidlu za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí. To se vyplatí.
4: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení.
5: Platí.
4: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přece Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. I na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5900 přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 kol. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v pro klimatizace Senkor již od 5999 korun se Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart. Již od 5999 korun v prodejní síti Datart. 1999 korun v prodejní síti Datart.
6: Senkor.
4: 99 korun v prodejní síti Datart.
6: Senkor.
7: Top Trade, akreditovaný
4: proti korun v prodejní síti Datart.
6: Senkor.

0: Top Trade a denní síti Datart.
1: Senkur.
0: Top Trade, akreditovaný prodejce obytných vozů Francia. Jukor.
1: Senkur.
0: Top Trade, akreditovaný prodejce obytných vozů Francia. Jukor. Top Trade, akreditovaný prodejce obytných vozů Francia. Yukon Top Trade, akreditovaný prodejce obytných vozů Francia. Yukon Globetrotter, Carado a Pesl. Máš uvaný prodejce obytných vozů Francia. Yukon Globetrotter, Carado a Pesl. Máš showroom v Praze a Holešově. Prodejce obytných vozů Francia. Yukon Globetrotter, Carado a Pesl. Máš showroom v Praze a Holešově. Francia. Yukon Globetrotter, Carado a Pesl. Máš showroom v Praze a Holešově. Vozy z Yukon Globetrotter, Carado a Pesl. Máš showroom v Praze a Holešově. Vozy skladem, půjčovna, servis. Trvl, Carado a Pesl. Má showroom v Praze a Holešově. Vozy skladem, půjčovna, servis. Víc.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autorov Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice.
3: Právě teď tu máme roční Audi A6
2: Avant.
3: S šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu.
2: Těšíme se na vás.
4: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám.
5: Ochrana, kterou v Česku distribuuje Aleph.

0: vše, co potřebuje. Vše, co potřebuji za cenu, kterou... Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta... Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu je za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 70 vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90. Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí. Trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí. Mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Trenýrkárna
0: za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Trenýrkárna.cz
0: Lidl, to se vyplatí.
1: Trenýrkárna.cz
0: Lidl, to se vyplatí.
1: Trenýrkárna.cz
2: Hej ty, netí.
1: Trenýrkárna.cz
2: Hej ty, netí.
1: Trenýrkárna.cz
2: Hej ty, netí. Chceš mít trenky?
1: Na.cz
2: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky. Ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30. Ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenky, ponožky a nebo

0: Jsou tu zprávy s Dominikem Šmauzem.
1: Zprávy.
0: Jsou tu zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Na podzim si budeme moci... Jsou tu zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Na podzim si budeme moci opět prohlédnout české, dobré odpoledne. Na podzim si budeme moci opět prohlédnout české korunovační klenoty. Proveřejné. Na podzim si budeme moci opět prohlédnout české korunovační klenoty. Proveřejnost si budeme moci opět prohlédnout české korunovační klenoty. Proveřejnost budou k vidění ve Vladislavském sále pražského hradu od 8 do 20 hodin. Na výstavu bude zdarma. Spolek Děti Země se kvůli umístění nového jaderného Spolek Děti Země se kvůli umístění nového jaderného bloku v Dukovanech obrátil na ústavní soud. Stížnost směřuje proti verdiktům Nejvyššího správního soudu a Městského soudu v Praze, které potvrdili postup Ministerstva průmyslu a obchodu
2: Úřad rozhodl o umístění stavby s tím, že výsadba stromů, která zmírní vizuální dopad na krajinný ráz, se dořeší až později.
0: Prezident Petr Pavel dnes jednal s předsedou hnutí STAN Vítem Rakušanem.
2: Jednání byla i otázka ochrany demokratických princip a institucí.
3: To je nejdůležitější zápas, který budeme hrát.

0: reprezentální fotbalista Ladislav Vízek.
1: To je nejdůležitější zápas, který budeme hrát, protože...
0: Ladislav Vízek.
1: To je nejdůležitější zápas, který budeme hrát, protože jsme promarnili důležitější zápas, který budeme hrát, protože jsme promarnili šanci s Koreou bodovat, který budeme hrát, protože jsme promarnili šanci s Koreou bodovat a teď už prostě musíme hrát, protože jsme promarnili šanci s Koreou bodovat a teď už prostě musíme promarnili šanci s Koreou bodovat a teď už prostě musíme. Ale byť promarnili šanci s Koreou bodovat a teď už prostě musíme. Ale byť si s Koreou bodovat a teď už prostě musíme. Ale viděl jsem Jihoafrickou republiku a není bodovat a teď už prostě musíme. Ale viděl jsem Jihoafrickou republiku a není to už prostě musíme. Ale viděl jsem Jihoafrickou republiku a není to nejtěžší. Ale viděl jsem Jihoafrickou republiku a není to nejtěžší soupeř. Takže pakliže ale viděl jsem Jihoafrickou republiku a není to nejtěžší soupeř. Takže Jihoafrickou republiku a není to nejtěžší soupeř. Takže pakliže republiku a není to nejtěžší soupeř. Takže pakliže neporazíme Jihoafrickou, tak není to nejtěžší soupeř. Takže pakliže neporazíme Jihoafrickou, tak si myslím, že s Mexikem nemusí soupeř. Takže pakliže neporazíme Jihoafrickou, tak si myslím, že s Mexikem nemůžeme počítat nějak. Takže pakliže neporazíme Jihoafrickou, tak si myslím, že s Mexikem nemůžeme počítat. Porazíme Jihoafrickou, tak si myslím, že s Mexikem nemůžeme počítat nějakýma bodama. To je těžký soupeř. Tak si myslím, že s Mexikem nemůžeme počítat nějakýma bodama. To je těžký soupeř. Tak si myslím, že s Mexikem nemůžeme počítat nějakýma bodama. To je těžký soupeř. A pojedeme domů. Počítat nějakýma bodama. To je těžký soupeř. A pojedeme domů.
0: A tím zprávy končí. Dobré odpoledne.
1: Bodama, to je těžký soupeř a pojedeme domů.
0: A tím zprávy končí. Dobré odpoledne.
1: To je těžký soupeř a pojedeme domů.
0: A tím zprávy končí. Dobré odpoledne. Rock
1: Radio. A pojedeme domů.
0: A tím zprávy končí. Dobré odpoledne. Rock Radio. A tím zprávy končí. Dobré odpoledne. Rock Radio. Počasí. Zprávy končí. Dobré odpoledne. Rock Radio.
2: Počasí. Nádherné.
0: Dobré odpoledne. Rock Radio.
2: Počasí. Nádherné polojasno dneska po celý
0: den. Rock Radio.
2: Počasí. Nádherné polojasno dneska po celý den i po celý rádio. Počasí. Nádherné polojasno dneska po celý den i po celý večer. Počasí. Nádherné polojasno dneska po celý den i po celý večer a díky bohu ani jedna kapka. Venku to dneska po celý den i po celý večer a díky bohu ani jedna kapka. Venku momentálně teploty kolem 20 po celý den i po celý večer a díky bohu ani jedna kapka. Venku momentálně teploty kolem 28 stupňů a večer a díky bohu ani jedna kapka. Venku momentálně teploty kolem 28 stupňů a večer to padne asi bohu ani jedna kapka. Venku momentálně teploty kolem 28 stupňů a večer to padne asi na 14. Venku momentálně teploty kolem 28 stupňů a večer to padne asi na 14. Zítra to venku momentálně teploty kolem 28 stupňů a večer to padne asi na 14. Zítra to bude teploty kolem 28 stupňů a večer to padne asi na 14. Zítra to bude ještě o něco lepší, bude 28 stupňů a večer to padne asi na 14. Zítra to bude ještě o něco lepší, bude jasno a večer to padne asi na 14. Zítra to bude ještě o něco lepší, bude jasno po úplně bude ještě o něco lepší, bude jasno po úplně celý den přehánky by neměly být vůbec nikde. Lepší bude jasno po úplně celý den přehánky by neměly být vůbec nikde a teploty kolem 30 po úplně celý den přehánky by neměly být vůbec nikde a teploty kolem 31 stupňů tak celý den přehánky by neměly být vůbec nikde a teploty kolem 31 stupňů taky by neměly být vůbec nikde a teploty kolem 31 stupňů takže opravdu už vůbec nikde a teploty kolem 31 stupňů takže opravdu už jako vytáhněte opalováky a teploty kolem 31 stupňů takže opravdu už jako vytáhněte opalováky kolem 31 stupňů, takže opravdu už jako vytáhněte opalováky. Ač stupňů, takže opravdu už jako vytáhněte opalováky. Ač už prší, opravdu už jako vytáhněte opalováky.
3: Ač už prší, nebo
2: vytáhněte opalováky.
3: Ač už prší, nebo paří slunce. Ač už prší, nebo paří slunce. Slušnej rok si můžete diktovat. Ač už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat. Ač už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18. Slušnej rok si můžete diktovat každý den.

0: Rok napsání startuje, jak si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Ní startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Muzika do každého počasí. Rock Radio. Do každého počasí. Rock Radio. Do počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Mám tady hlášený.
0: Rock Radio. Doprava.
1: Mám tady hlášených pár nehod, tak se na ně...
0: Rock Radio. Doprava.
1: Mám tady hlášených pár nehod, tak se na ně pojďme podívat. V ulici Průmyslová v Jablonku sobě dva osobáky. Tam je na místě akorát policie, tak když tak bejte jejich pokynům. Na silnici 35 na dvou osobáky. Tam je na místě akorát policie, tak když tak bejte jejich pokynům. Na silnici 35 na dvou... Na místě akorát policie, tak když tak bejte jejich pokynům. Na silnici 35 na 247 kilometru jejich pokynům. Na silnici 35 na 247 kilometru směrem na Olomouc. Na silnici 35 na 247 kilometru směrem na Olomouc. Jsou sobě taky dvě auta. Na silnici 35 na 247 kilometru směrem na Olomouc. Jsou sobě taky dvě auta. 5 na 247 kilometru směrem na Olomouc. Jsou sobě taky dvě auta. Dokonce tady tam kvůli tomu neprůjezdné. 47 kilometru směrem na Olomouc. Jsou sobě taky dvě auta. Dokonce tady tam kvůli tomu neprůjezdné jeden pruh, to je tam tvoří 7 kilometru směrem na Olomouc. Jsou sobě taky dvě auta. Dokonce tady tam kvůli tomu neprůjezdné jeden pruh, to je tam na Olomouc. Jsou sobě taky dvě auta. Dokonce tady tam kvůli tomu neprůjezdné jeden pruh, to je tam tvoří už docela dost velký. Jsou sobě taky dvě auta, dokonce tady tam kvůli tomu neprůjezdné jeden pruh, to je tam tvoří už docela dost velký kolony. Dvě auta, dokonce tady tam kvůli tomu neprůjezdné jeden pruh, to je tam tvoří už docela dost velký kolony. Na D1 tam kvůli tomu neprůjezdné jeden pruh, to je tam tvoří už docela dost velký kolony. Na D1 331 pruh, to je tam tvoří už docela dost velký kolony. Na D1 330 km směrem na Prahu už docela dost velký kolony. Na D1 330 km směrem na Prahu je z kolony. Na D1 330 km směrem na Prahu je v sobě zase nákladák. Na D1 330 km směrem na Prahu je v sobě zase nákladák s dodávkou. Ta 30. km směrem na Prahu je v sobě zase nákladák s dodávkou, takže tam můžete taky počítat. Kilometr směrem na Prahu je v sobě zase nákladák s dodávkou, takže tam můžete taky počítat. Pilotce pěkný zdr je v sobě zase nákladák s dodávkou, takže tam můžete taky počítat. Pilotce pěkný zdržení a poslední nákladák s dodávkou, takže tam můžete taky počítat. Pilotce pěkný zdržení a poslední nehodu mám ještě s dodávkou, takže tam můžete taky počítat. Pilotce pěkný zdržení a poslední nehodu mám ještě z Dvora Králové z Benešova taky počítat. Pilotce pěkný zdržení a poslední nehodu mám ještě z Dvora Králové z Benešova nábřeží. Pilotce pěkný zdržení a poslední nehodu mám ještě z Dvora Králové z Benešova nábřeží. A poslední nehodu mám ještě z Dvora Králové z Benešova nábřeží. Tam jsou sobě dva osobáky. Poslední nehodu mám ještě z Dvora Králové z Benešova nábřeží. Tam jsou sobě dva osobáky. Zatím bez kolony mám ještě z Dvora Králové z Benešova nábřeží. Tam jsou sobě dva osobáky. Zatím bez kolony, ale to už se mohlo. Králové z Benešova nábřeží. Tam jsou sobě dva osobáky. Zatím bez kolony, ale to už se mohlo samozřejmě nábřeží. Tam jsou sobě dva osobáky. Zatím bez kolony, ale to už se mohlo samozřejmě změnit. Tam jsou sobě dva osobáky, zatím bez kolony, ale to už se mohlo samozřejmě změnit. Osobáky, zatím bez kolony, ale to už se mohlo samozřejmě změnit. Zatím bez kolony, ale to už se mohlo samozřejmě změnit.
2: Viditelný zážitek.
1: Ale to už se mohlo samozřejmě změnit.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinika Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinika HP. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinika HP.cz. Ohledu na věk. www.ocniklinika HP.cz.

www.klinikahp.cz. klinikahp.cz.

0: Rádio. Rokový Rock Rádio. Rokový odpoledne. Rock Rádio. Rokový odpoledne. Rock Rádio. Rokový odpoledne.
1: 17 hodin a 2 minuty k tomu.
0: Rock Rádio. Rokový odpoledne.
1: 17 hodin a 2 minuty k tomu a rokový odpoledne najíždí do svojí...
0: Rokový odpoledne.
1: 17 hodin a 2 minuty k tomu a rokový odpoledne najíždí do
0: svojí... Odpoledne.
1: 17 hodin a 2 minuty k tomu a rokový odpoledne najíždí do svojí třetí hodinky. 17 hodin a 2 minuty k tomu a rokový odpoledne najíždí do svojí třetí hodinky. Lístky na 2 minuty k tomu a rokový odpoledne najíždí do svojí třetí hodinky. Lístky máme rozdaný, bavili jsme se už i o nějaké k tomu a rokový odpoledne najíždí do svojí třetí hodinky. Lístky máme rozdaný, bavili jsme se už i o nějaké odpoledne najíždí do svojí třetí hodinky. Lístky máme rozdaný, bavili jsme se už i o nějakých rokinech do svojí třetí hodinky. Lístky máme rozdaný, bavili jsme se už i o nějakých rokinech a takovýhle tady v té hodince tí hodinky. Lístky máme rozdaný, bavili jsme se už i o nějakých rokinech a takovýhle tady v té hodince budeme prostě. Lístky máme rozdaný, bavili jsme se už i o nějakých rokinech a takovýhle tady v té hodince budeme prostě hlavně poslouchat muziku. Máme rozdaný, bavili jsme se už i o nějakých rokinech a takovýhle tady v té hodince budeme prostě hlavně. Bavili jsme se už i o nějakých rokinech a takovýhle tady v té hodince budeme prostě hlavně poslouchat muziku. A taky samozřejmě při nějakých rokinech a takovýhle tady v té hodince budeme prostě hlavně poslouchat muziku. A taky samozřejmě při takovýhle tady v té hodince budeme prostě hlavně poslouchat muziku. A taky samozřejmě přeju všat muziku. A taky samozřejmě přeju všechno nejlepší ke svátku všem Milanům, takže doufám, že si to pořádně užijete. A taky samozřejmě přeju všechno nejlepší ke svátku všem Milanům, takže doufám, že si to pořádně užijete. A taky samozřejmě přeju všechno nejlepší ke svátku všem Milanům, takže doufám, že si to pořádně užijete. A všechno nejlepší ke svátku všem Milanům, takže doufám, že si to pořádně užijete. A dáte ke svátku všem Milanům, takže doufám, že si to pořádně užijete. A dáte si třeba dneska něco dobrýho Milanům, takže doufám, že si to pořádně užijete. A dáte si třeba dneska něco dobrýho pití. Já vám zatím naserviruju další muziku, co vy na to. Čekají nás Olympi. Něco dobrýho pití. Taky Tom Petty. A jeho Learning to Fly. A nebo další muziku, co vy na to. Čekají nás Olympic. Taky Tom Petty. A jeho Learning to Fly. A nebo na to. Čekají nás Olympic. Taky Tom Petty a jeho Learning to Fly anebo Bad Wolves a Killing Me Slowly, to teďka rozjedou tady tu třetí hodinu, anebo Bad Wolves a Killing Me Slowly, to teďka rozjedou tady tu třetí hodinu, Wolves a Killing Me Slowly, to teďka rozjedou tady tu třetí hodinku na rokovém Killing Me Slowly, to teďka rozjedou tady tu třetí hodinku na rokovém odpoledni. Na rokovém odpoledni.

Rádio. Rock Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy.

say life. Some say life. Life will beat you down.

17:19. Bed of Roses právě teďka dojíždí na Rock Radio v 17:19. No, právě teďka dojíždí na Rock Radio v 17:19. No, a já tady samozřejmě pročítám Rock Radio v 17:19. No, a já tady samozřejmě pročítám 17:19. No, a já tady samozřejmě pročítám zase další článek 15 minut. No, a já tady samozřejmě pročítám zase další články a teďka tady čtu, no, a já tady samozřejmě pročítám zase další články a teďka tady čtu, že Marilyn Manson, a já tady samozřejmě pročítám zase další články a teďka tady čtu, že Marilyn Manson pro nás chystá další album. Pročítám zase další články a teďka tady čtu, že Marilyn Manson pro nás chystá další album. Tři články a teďka tady čtu, že Marilyn Manson pro nás chystá další album, který by mělo vyjít v srpnu. Teďka tady čtu, že Marilyn Manson pro nás chystá další album, který by mělo vyjít v srpnu. A teďka, že Marilyn Manson pro nás chystá další album, který by mělo vyjít v srpnu. A teďka vydal pro nás chystá další album, který by mělo vyjít v srpnu. A teďka vydal pilotní single album, který by mělo vyjít v srpnu. A teďka vydal pilotní single v srpnu. A teďka vydal pilotní single té věci, které se jmenuje Exit Wound. Pilotní single té věci, které se jmenuje Exit Wound. A ten žánek je docela zajímavý a vzbuzuje to mě takovou zajímavou, které se jmenuje Exit Wound. A ten žánek je docela zajímavý a vzbuzuje to mě takovou zajímavou otázku, na kterou Wound. A ten žánek je docela zajímavý a vzbuzuje to mě takovou zajímavou otázku, na kterou se vás chci zeptat, jo. Žánek je docela zajímavý a vzbuzuje to mě takovou zajímavou otázku, na kterou se vás chci zeptat, jo. Zajímavý a vzbuzuje to mě takovou zajímavou otázku, na kterou se vás chci zeptat, jo. Vzbuzuje to mě takovou zajímavou otázku, na kterou se vás chci zeptat, jo. Když interpreti vydávají takovou zajímavou otázku, na kterou se vás chci zeptat, jo. Když interpreti vydávají, na kterou se vás chci zeptat, jo. Když interpreti vydávají nové písničky, tak máte rádi, když prostě interpreti vydávají nové písničky, tak máte rádi, když prostě vydají to, co jako si od nich vydávají nové písničky, tak máte rádi, když prostě vydají to, co jako si od nich přejete, to jak je písničky, tak máte rádi, když prostě vydají to, co jako si od nich přejete, to jak je znáte, a máte rádi, když prostě vydají to, co jako si od nich přejete, to jak je znáte, a nebo od nich chcete prostě vydají to, co jako si od nich přejete, to jak je znáte, a nebo od nich chcete slyšet něco trošičku novýho a jinou, co jako si od nich přejete, to jak je znáte, a nebo od nich chcete slyšet něco trošičku od nich přejete, to jak je znáte, a nebo od nich chcete slyšet něco trošičku novýho a inovativního. Protože v tom článku, to jak je znáte, a nebo od nich chcete slyšet něco trošičku novýho a inovativního. Protože v tom článku jste, a nebo od nich chcete slyšet něco trošičku novýho a inovativního. Protože v tom článku si stěžují na to, že prostě nová písnička Marilyna Mansona je prostě Marilyn Manson, že je to takovej jako hudě, nová písnička Marilyna Mansona je prostě Marilyn Manson, že je to takovej jako hudka Marilyna Mansona je prostě Marilyn Manson, že je to takovej jako hudební mekáč. Objednáš si číze, dostaneš Mansona, je prostě Marilyn Manson, že je to takovej jako hudební mekáč. Objednáš si číze, je prostě Marilyn Manson, že je to takovej jako hudební mekáč. Objednáš si číze, dostaneš číze. Manson, že je to takovej jako hudební mekáč. Objednáš si číze, dostaneš číze. Jo. Ale je to špatně jako hudební mekáč. Objednáš si číze, dostaneš číze. Jo. Ale je to špatně jako tohleto jako hudební mekáč. Objednáš si číze, dostaneš číze. Jo. Ale je to špatně jako tohleto jako objednáš si číze, dostaneš číze. Jo. Ale je to špatně jako tohleto jako chceme dostávat prostě číze, dostaneš číze. Jo. Ale je to špatně jako tohleto jako chceme dostávat prostě Marilyna Mansona. Jo. Ale je to špatně jako tohleto jako chceme dostávat prostě Marilyna Mansona tak jak ho máme. Ale je to špatně jako tohleto jako chceme dostávat prostě Marilyna Mansona tak jak ho máme rádi. A nebo chceme, aby jako tohleto jako chceme dostávat prostě Marilyna Mansona tak jak ho máme rádi. A nebo chceme, aby experimentoval. Jako chceme dostávat prostě Marilyna Mansona tak jak ho máme rádi. A nebo chceme, aby experimentoval, hrál něco nového. Dávat prostě Marilyna Mansona tak jak ho máme rádi. A nebo chceme, aby experimentoval, hrál něco nového. Klidně mi to můžete napsat tak jak ho máme rádi. A nebo chceme, aby experimentoval, hrál něco nového. Klidně mi to můžete napsat rádi. A nebo chceme, aby experimentoval, hrál něco nového. Klidně mi to můžete napsat do zprávy, aby experimentoval, hrál něco nového. Klidně mi to můžete napsat do zprávy, co vy si o tom myslíte, docela by mě to zajímalo. Hrál něco nového. Klidně mi to můžete napsat do zprávy, co vy si o tom myslíte, docela by mě to zajímalo. Já vám zatím můžete napsat do zprávy, co vy si o tom myslíte, docela by mě to zajímalo. Já vám zatím pustím další muziku. Vy si o tom myslíte, docela by mě to zajímalo. Já vám zatím pustím další muziku, ať se tady samozřejmě na rádiu ne to zajímalo. Já vám zatím pustím další muziku, ať se tady samozřejmě na rádiu nenudíme. Tady se má hlavně totiž poslouchat muziku. Já vám zatím pustím další muziku, ať se tady samozřejmě na rádiu nenudíme. Tady se má hlavně totiž poslouchat muzika. Pustím další muziku, ať se tady samozřejmě na rádiu nenudíme. Tady se má hlavně totiž poslouchat muzika. Sex Pistols.

0: Tady samozřejmě na rádiu nenudíme, tady se má hlavně totiž poslouchat muzika. Sex Pistols, Amarant, na rádiu nenudíme, tady se má hlavně totiž poslouchat muzika. Sex Pistols, Amaranta nebo Kabáti, nenudíme, tady se má hlavně totiž poslouchat muzika. Sex Pistols, Amaranta nebo Kabáti, už za chvilku, už poslouchat muzika. Sex Pistols, Amaranta nebo Kabáti, už za chvilku.
1: Housebrand Cafe.
0: Sex Pistols, Amaranta nebo Kabáti, už za chvilku.
1: Housebrand Cafe, per favore.
0: Si, si. Amaranta nebo Kabáti, už za chvilku.
1: Housebrand Cafe, per favore.
2: Si, signora.
0: Kabáti, už za chvilku.
1: Housebrand Cafe, per favore.
2: Si, signora.
1: Housebrand Cafe, per favore.
2: Si, signora.
3: Housebrand, tuhle ka...
1: Housebrand Cafe, per favore.
2: Si, signora.
3: Housebrand, tuhle kávu si...
1: Cafe, per favore.
2: Si, signora.
3: Housebrand, tuhle kávu si zaslouží...
1: Vore?
2: Si, signora.
3: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte...
1: Si, signora.
3: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít.
4: Housebrand káva.
3: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít.
4: Housebrand káva.
3: Brand, tuhle kávu si zasloužíte pít.
4: Housebrand káva. CZ.
3: Tuhle kávu si zasloužíte pít.
4: Housebrand káva. CZ.
3: Zasloužíte pít.
4: Housebrand káva. CZ.
3: Pít.
4: Housebrand káva. CZ.
5: Uvažujete o novém vytápěči?
4: Housebrand káva. CZ.
5: Uvažujete o novém vytápění?
4: CZ.
5: Uvažujete o novém vytápění?
4: Využijte akce.
5: Uvažujete o novém vytápění? Uvažujete o novém vytápění?
4: Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla.
5: Uvažujete o novém vytápění?
4: Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla.
5: O novém vytápění?
4: Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají.
5: Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají.
4: Akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností.
5: Na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností. Skutečně tichým provozem a tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem padla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem, vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte výkonnosti, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED. Získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovní tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant CZ. Se sportovním režimem. Více na Vaillant CZ.
6: S kosovním
5: režimem. Více na Vaillant CZ.
6: S kosmet.
5: Na Vaillant CZ.
6: Angry Birds, kosmetika, co má koule.
5: CZ.
6: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek žád. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek žád, lousy, vůně, pot i sporek žád, keci funkční věci, ano, vůně, pot i sporek žád, keci funkční věci, ano, gr, i, sporek žád, keci funkční věci, ano, gr, i, keci funkční věci, ano, gr, i, br, ds, ano, gr, i, br, ds, tečka, cz. Brdos.cz.
7: Soubáme.
6: Brdos.cz.

0: www.dosy.cz.
1: Zdobamy!
0: Dosy.cz.
1: Zdobamy! Jedną
0: nepopsa... .cz.
1: Zdobamy! Jedną nepopsatelný vidět tu krásu...
0: .cz.
1: Zdobamy! Jedną nepopsatelný vidět tu krásu... Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju. Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko. Nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko.
2: Zase lítáš v oblak.
1: Nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko.
2: Zase lítáš v oblak.
1: Krásu ze zhora. Děkuju, Leničko.
2: Zase lítáš v oblacích.
1: Zhora. Děkuju, Leničko.
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na
1: ten Leničko.
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten led balón.
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten led balónem od Go Balóny.
2: A pro... lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten led balónem od Go Balóny. A protože je teď vzpomněla jsem si na ten led balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letím jsem si na ten led balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu. Led balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme s... je teď na Allegri v akci. Tak letíme spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balón?
3: Akci, tak letíme spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
3: Tak ho letíme spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
3: Tak ho nem, ať vám ne... spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
3: Tak ho nem...
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
3: Tak ho nem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegri...
2: Žít nezapomenutelný let balónem?
3: Tak ho nem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegri let...
2: Tak ho nem, ať vám neuletí!
3: Právě teď je na Allegri let balónem od 2000... Právě teď je na Allegri let balónem od 2850 korun. Teď je na Allegri let balónem od 2850 korun.
2: Proleďte se třeba na Poděbrady Táborem
3: 50 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady Táborem Českými Budějovicemi
3: korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady Táborem Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit. Proleďte se třeba nad Poděbrady Táborem Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit. Poděbrady Táborem Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit. Podborem Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
2: Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
2: firmanu. Jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
4: firmanu zážitky.
3: CZ.
2: Jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
4: firmanu zážitky.
3: CZ.
2: Po celé republice.
3: Více o akci na
4: firmanu zážitky.
3: CZ. O akci na
4: firmanu zážitky.
3: CZ.
4: Firmanu zážitky.
3: CZ.
5: Nemáš co na sebe?
4: Zážitky.
3: CZ.
5: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra...
3: CZ.
5: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo ne... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušně. Máš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia, na kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia, na www.rokovirad nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia, na www.rokovirádio.cz. Slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovirádio.cz. Trička, mikiny e-shopu Rokrádia na www.rokovirádio.cz. Trička, mikiny, ponožky na www.rokovirádio.cz. Trička, mikiny, ponožky na www.rokovirádio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu další radio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovirádio.cz.
6: Pohlédl do dálky a zvolal.
5: Rokovirádio.cz.
6: Pohlédl do dálky a zvolal.
7: A...
6: Pohlédl do dálky a zvolal.
7: Atava!
6: Pohlédl do dálky a zvolal.
7: Atava!
6: Ozvěna

0: zabolal. Atava! Ozvěna se nesla. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem. Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že... Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že... Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí. Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí. Opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí. A prázdniny s kaňonem a on věděl, že nebezpečí. A prázdniny se blíží. A on věděl, že nebezpečí. A prázdniny se blíží. Prázdel, že nebezpečí. A prázdniny se blíží. Prázdniny nebezpečí. A prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. A prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
1: Vinetu!
0: Blíží. Prázdniny se blíží.
1: Vinetu!
0: Prázdniny se blíží.
1: Vinetu!
2: Druhý díl
0: blíží.
1: Vinetu!
2: Druhý díl dobrodružné
0: blíží.
1: Vinetu!
2: Druhý díl dobrodružného románu Karla
1: Vinetu!
2: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepý. Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepý. Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Pokní představení je tu.
0: Poklad na Stříbrném jezeře ve Westernovém městě.
2: Tu.
0: Poklad na Stříbrném jezeře ve Westernovém městečku Boskovice. Na Stříbrném jezeře ve Westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách
0: jezeře ve Westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách
0: ve Westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení
0: městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení
0: Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení
4: s láskou v srdci.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení
4: s láskou v srdci vás očekávám.
3: Posledních 20 představení
4: s láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj.
3: 20 představení
4: s láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj.
3: Stupenky
4: s láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj.
3: Stupenky a více
4: s láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj.
3: Stupenky a více informací na www.
4: V srdci vás očekávám. Váš Karel Máj.
3: Stupenky a více informací
4: očekávám. Váš Karel Máj.
3: Stupenky a více informací na www.
4: Karel Máj.
3: Stupenky a více informací na www.westernové-městečko. Stupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz. Stupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
5: Utrhnout
3: se informací na www.westernové-městečko.cz. www.westernové-městečko.cz.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit.
3: westernové-městečko.cz.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat.
3: pomlčka-městečko.cz.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si.
3: Kaufland.cz.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. Kauflandu nabídnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Vybízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba hrachové lusky.
5: 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99
5: ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůd. Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou. Třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou. Svazek za lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou. Svazek za 12,99,90 a cibuli lahůdkovou. Svazek za 12,90,90 a cibuli lahůdkovou. Svazek za 12,90 až a cibuli lahůdkovou. Svazek za 12,90 až do 23. června. Hůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Za 12,90 až do 23. června.
5: Čerstvé.

0: Čerstvé jako z 90 až do 23. června. Čerstvé jako z Kauflandu. 23. června. Čerstvé jako z Kauflandu. Června. Čerstvé jako z Kauflandu. Čerstvé jako z Kauflandu. Čerstvé jako z Kauflandu.
1: Rock Radio.

Tady ta nesmrtelná pecka. Tady ta nesmrtelná pecka Bed of Roses právě teďka dojíždí na Rock Radio.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. A chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Spát pozdě s Jirkou

0: Všichni svatí.
1: Já mám houpatý dráty a za mnou stály.
0: Všichni svatí.
1: Já mám houpatý a za mnou stály.
0: Všichni svatí.
1: Já mám houpatý chvíli a za mnou stály.
0: Všichni svatí.
1: Já mám houpatý chvíli rady.
0: Všichni svatí.
1: Já mám houpatý chvíli vrátit se zpátky.
0: Všichni svatí.
1: Já mám houpatý chvíli vrátit se zpátky.
0: Všichni svatí.

s garáží a zkušeben. Slušnej rok s garáží a zkušeben. Rock Radio. Slušnej rok s garáží a zkušeben. Rock Radio. Slušnej rok s garáží a zkušeben. Rock Radio. Garáží a zkušeben. Rock Radio. Zkušeben. Rock

Rokový odpoledne. Rokový odpoledne.

nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. I FM nebo na radia.cz. Rok nebo na radia.cz. Rok Radio. Radia.cz. Rok Radio. CZ.

0: hoši. Rozcvičit, poklusem k lednici, zpracovat něco k pití, dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop každý den na Rock Rádiu.
1: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.

0: 17:35 a Sex Pistols nám právě dohráli na Rock Rádiu. No a já už tady konečně nejsem sám, nazdar Jirko.
1: Ahoj, ahoj.
0: Tak co, jak dneska, hele, venku už je docela pěkně, docela fajnovka, ne?
1: No, jasně, no. Jako

0: Na motorku dobrý, ale jako mě vždycky stačí jeden takový zásadní okamžik za den, který jako nemusím už prožívat dvakrát. Jak jsem říkal včera i posluchačům, tak včera, když jsem jel ráno na dabing, tak mě málem poštoloval jeden pán, který prostě na Radlický, víš, jako kolona po ránu, ale ho to tak nějak jako nebavilo, tak to vzal přes dvě plný a otočil se o 180 bez blinkru.
1: To, klasika, proč taky vejít, proč blinkru?
0: Bych tam čekal, že
1: jo? No, jasně,
0: no. Vyprneš. No a dneska takhle se motala nějaká paní, naštěstí, jako já jsem takový jako rys ostrovit docela na té motorce, takže jsem s tím počítal, jsem viděl u silnice se motat podivnou takovou jako blondýnku. Nakonec se ukázala, že byla ještě jako ukrajinského původu, což je jedno, tak jsem dostal suka blejať.
1: Jo, jasně.
0: Ale normálně prostě klasika, paní sluchátka ve očích žvejkala, jak tur domácí, víš, takový to přes celou hubu. No a prostě úplně mimo a vlezla mi tam do cesty. Jako
1: a vůbec a ne, se nerozlízla?
0: Ne,
1: jako
0: vůbec, ona čuměla úplně na druhou stranu a tak jsem tam jako zabrzdil, že u ní za to málem šla jako na záda a tak jsem si to chytal všechno, tak jsem mi takhle jako přes helmu poslal pusinku, ať má krásný den. A mě vždycky jeden takový zážitek jako denně stačí.
1: Jasně. Takže dneska si prostě na motorce ne, to je už jako jednou
0: metrem, to je taky takový jasně. Pěkný panoptikum.
1: Jasně. No posluchači, každopádně další dvě hodinky jsou už jenom ve vaší režii, takže Jirko,
0: volejte, pište a dávejte pozor.
1: Je to tak, a dávejte pozor na silnicích, přesně. Já vám pošlu ještě Foreigner, Sabatonia nebo Vanastovky a slyšíme se zase zítra, jo? Tak čus.
0: Čus.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená, smažák!
3: Říkej!
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
6: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
7: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
8: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
7: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
9: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
10: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
11: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
12: Dan Landa.
11: Trautenberg.
12: Rybičky.
11: Migové.
12: Jdeme na hrady.
11: 8 hradů.
12: 8 víkendů.
11: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
12: Dan Landa.
11: Harley.
12: Vypsaná fixa.
11: Krucipisk.
12: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
11: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola. Tohle není jen festival.
12: To jsou hrady. www.hrady.cz.
13: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rok Radio. Rok Radio, co se děje?
1: Je tady do baletních festiáků a koncertů pod širým nebem, tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire Fest. Čeká nás od 24. do 27. června ve spáleným Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba DeLorean anebo 13. století. Celkem téměř 50 kapel. Basin Fire Fest 24 až 27. V sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty EEčka, Fiasko, Kohout plaší smrt a Revival tří sester. Lipčice nad Vltavou pod Chýnovským hájem. Vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky název téhle akce. V sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce, Revival kabátů, Deviant a Made in Garage, Dřínov umělníka. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Hlubcová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích.

0: chceme ho postavit vlastníma rukama,
1: vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
2: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature z Promis větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
4: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
5: A jak to děláte?
4: Jednoduše, jsme Siegel.
6: www.siegel.cz.
7: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
8: Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby!
9: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
10: Vidíš to?
11: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
10: No a víš, co vidím já?
11: Co?
10: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
11: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
10: U nás si vybere úplně každý.
11: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
10: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
11: Nejlepší dárek je zážitek.
12: Firma na zážitky.
11: CZ.
13: Slušnej rok. Pro Benešov na 95.8 FM.
14: Střešní okna Fenestra.
15: Fenestra?
14: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
15: Fenestra?
14: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.
16: Zprávy.
17: Hezký podvečer, začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Česko má novou ombudsmanku. Funkce veřejné ochránkyně práv se dnes ujala Eva Kostolanská. Dosavadní právnička kanceláře ombudsmana složila slib do rukou předsedy sněmovny Tomia Okamury. Nahradila Stanislava Křečka. Vláda pracuje na tom, aby splnila závazky ohledně navyšování obranných výdajů. Uvedl to dnes ministr obrany Jaromír Zuna. Generální tajemník NATO Mark Rutte včera potvrdil, že Česká republika spolu s Albánií a Slovinskem dala loni na obranu méně než 2% HDP. Premiér Andrej Babiš nedávno uvedl, že Česko závazek nesplní nejspíš ani letos. V Česku utonou ročně zhruba 200 lidí. Toto číslo se ale díky prevenci v čase zmenšuje. Naše reportérka Sára Voldánová nám teď řekne, co se dnes dozvěděla na minikurzu první pomoci.
18: Hezký den, topení prý nevypadá jako ve filmu. To je asi to nejzásadnější, co jsem se na dnešním kurzu dozvěděla a co bych vám také chtěla předat. Tonoucí lidé jen málo kdy rozhazují rukama a už vůbec nevolají o pomoc. Proto je důležité být všímavý k tomu, co se děje kolem vás. A pokud máte podezření, že se někdo topí na veřejném koupališti, co nejrychleji upozorněte plavčíka. Není-li to možné, neskákejte hned do vody. Nejprve se rozhlédněte kolem sebe a zkuste tonoucímu hodit něco, čeho by se mohl zachytit. Z podolského bazénu Sára Voldánová.
17: V těchto chvílích má na fotbalovém mistrovství světa začínat zápas Česka s Jihoafrickou republikou. Náš tým jde do druhého utkání na šampionátu s 5 změnami v základní sestavě oproti úvodnímu duelu s Koreou. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka potřebují zvítězit. Tolik zprávy, hezký večer.
16: Rock Radio, počasí.
19: Tak děkujeme Dominiku za ty zprávy a pojďme se podívat, jak by mělo být zítra, tedy v pátek podle Českého hydrometeorologického ústavu. Mělo by být jasno nebo skoro jasno, přes den až polojasno, na horách zejména na severu a severovýchodě přes zvětšené oblačnosti ojedinělé výskyt přeháněk nebo bouřek. Nejvyšší teploty až na 35, takže zítra pěkný tropy a v 1000 metrech na horách 25 stupňů Celsia.
16: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
19: Tak ještě dopravička jedna, podíváme se na D1 a 177. kilometr na trase polsko-státní hranice Praha. Tam je porouchaný auto, očekávejte zdržení, je tam neprůjezdný celý pravý jízdní pruh pro poruchu odstavený osobák. Na křižovatce ulic Martinovská a Bedřicha Nikodéma v Ostravě srážka tramvaje a osobáku, na místě je i záchranka, takže to bylo ošklivý, dávejte tam pozor a počítejte s komplikacemi v dopravě. No a ještě se podíváme na D11, na 32. kilometr na trase Jaroměř Praha, tam je porouchaný nákladák, odstavený, ale brání to v provozu a je to teda ještě upozornění, tam je šipka na místě, abyste věděli, že to máte obět. Tak, přátelé, ať jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv, prosím vás, hlavně doražte v pořádku.
11: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
6: Rock Radio. Rock na vzání.
19: Ahoj, námořníci, máme 2 minutky po 18. hodině. Máme tu čtvrtek, takže všechny přeživší po středeční merendě vítá a zdraví váš kapitán na vlnách slušní rockové muziky Jirka Vajgis u nás na pirátské palubě. Tak, přátelé, vyrazíme z přístavu na 2hodinovou výpravu za muzikou, která se jmenuje Rock na přání a v které můžete všichni řádit, jak se vám zlíbí, samozřejmě hudebně. Můžete si přát, co budete chtít, a vzkazy vyřídím všechny většinou. Tak, přátelé, pojďme si dát na úvod Europe a Rock the Night. Vy samozřejmě volejte na 725-844-424, pište na Messenger a do mailu, no a během 4minutovky Rock the Night od Europe koukejte naskakovat na náš pirátský pářník. A proč? No, protože právě vyplouváme. Juhuu!

0: Rock the night. Samozřejmě tuhle noc rozsvítíme pořádně, nebo tenhle večer, sice není ještě tma, ale nevadí. A rozsvítíme i kabátama, hned na úvod dáme žízeň, protože to nás jistě trápí. A důležitě apeluji na vás, milí posluchačové, rock rádioví, doplňujte pitný režim, doplňujte. Aspoň během naší plavby, udějte mi tu radost. Pošlete mi třeba nějakou fotku na Messengera, jak hezky doplňujete pitný režim. To by mě zajímalo. Tak, tady mi volal mladý rocker Petr, který by právě žízeň chtěl poslat svému kámošovi Štěpánovi, že spolu prej dělají chlapci Zítku. Tak to je dobře, že se nám mládež nepoflakuje, někde nepokuřuje po parcích a nevymýšlí hovadiny, ale něco tvoří, tak to má být, přátelé. A k tomu kabáti, co si víc přát.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Tak, to byly Black Label Society a The Last Goodbye. Jo, někdy se musíme rozloučit úplně naposled a víckrát to nejde, přátelé, to znáte. Jsem rád, že tady všichni dodržujete poctivě pitný režim. Hlavně tady fotky s pívama jsou dobrý, co mi tady posíláte při každé příležitosti. Při televizi, při sekání zahrádky, u fichtla a tak dále. No, tak všude nás doprovází tento geniální mok. To jsem rád, hlavně opravdu nevyschnout, to je nejdůležitější. Tak, čert starý Ozzy Osbourne, jasně, ten bude hrát teď, o něj se napsal Filip Svoboda. Zdravím do Kajuty, minule to nevyšlo, tak zkusíme dnes odpálit starýho čerta a Road to Nowhere. S tímto válem utíká cesta rychleji, díky moc. No samozřejmě cesta do nikam, taky cesta je cíl.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bela bel, CZ.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
2: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
3: A jak to děláte?
2: Jednoduše, jsme Siegel.
4: www.siegel.cz.
5: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
6: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
7: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídě odpad.
8: Ekokom.
9: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.
10: Vytáhni Jendu!
11: Co říkáš? Výtahy jedna?
10: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
11: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
10: Povídám, vytáhni Jendu!
11: No jo, výtahy jedna!
12: Teď my už máme výtahy jedna.
11: Jendo!
13: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
14: Jendo, ty seš ale bedna!
15: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.vitahy1.cz.
16: Tlačíš?
17: Tlačím, ale moc to nejde.
16: Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
17: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
16: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.

0: Tak, to byla Emilka Armstrongová, Linkin Park a The Emptiness Machine a teď si pojďme dát zase další nějakou českou muziku do našeho roku na přání na Rock Rádiu. Tak psal mi tady Strejda lomeno táta Bob Kořínek a ahoj kapitáne, můžeš prosím zahrát pro moji dcerku Teresku Sovi v Mazutu, maká na rekonstrukci dětského hřiště, tak ať jí to natírání rychlejš utíká. No, fotku poslal, maká Tereska, ale tak Teresko pěkně makej, hlavně se toho nátěru nenadýchej, to by tě nemuselo být dobře a dodržuj také pitný režim.
1: Rock Radio, Rock Radio, Rock na

0: Tak to byly Rembrandts a taková jemnější píseň It's Just The Way It Is, Baby. Just The Way It Is, Baby, přesně tak to je. Tak to je, that's it is. Tak, přátelé, my si dáme další píseň. Kdo tady doplňoval pitný režim? Krásně takhle. Petr Štěpánek mi dokonce poslal fotku piva a napsal, ahoj kapitáne, taky dodržuji pitný režim, to děláš dobře, Petře. A můžu poprosit, abys tam nepustil Kalifornii od Offspringu. Hele, tak ta pecka se jmenuje Cruising California a dáme si ji právě teď. To je docela taková pohodová letní, takový letní hiteček.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock napsání s Jirkou Vajgizem.

0: Kdo šetří, má za tři.
1: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
0: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
1: Zítra ušetříme.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
9: Atención, señoras y señores!
10: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
9: Stres.
10: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
9: La Tropical!
10: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
9: Awarashar!
11: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
12: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
13: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
12: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
14: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
15: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
16: Senkor.
17: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.

0: Nádherná akustická skladba od Bruce Dickinsona Tears of the Dragon. Tak pojďme si dát strýce prota. Psala si o něj Faustína Mikuťátková. Ahoj, ahoj, kapitáne. Já se dnes připomínám, prosím, prota a samitovýho partizána pro bývalou třetí rotu a třetí četu KZP Vyškov, co jsme měli minulý pátek přísahu. Tak jo, přísaháme a tady je ten váš sametový partizán Bela Čau.
1: Rok na přání. Rock Radio.

Tak, Bela, čau, poslechli jsme sametovýho partizána, teď výzva pro vás, milí námořníci, máme 18.1 pade, vymyslete za 9 minut jazyk pro časové znamení a samozřejmě nějakou tu situaci, v které byste ho chtěli načapat a já vám za to zahraju VIP píseň po sedmí, jako lidský. A teď už Royal Republika, baby!

0: Baby už je pomalu pryč od Real Republic, hlavně nebude sedět v koutě a dáme si, přátelé, na závěr hodiny Venom a jejich Countess Battery. Psal si o ně Radek Kaderka, který napsal: ahoj kapitáne, prosím tě, zahraj mi dneska Venom a Countess Battery, když je takový vedro jak v pekle. Bylo by to pro mě a tebe a pro Dášu, Janu a Jirku, díky moc, Kaďas, tak je to tady pro vás, pro všechny.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Čaj? Time no day waito. 2 minutes to 7 p.m. And eyes never still day Cairo. Bear don't block my face.
1: Rock na vzání.
0: Tak, dnes jste slyšeli, čau, čas letí lidi, zbývají 2 minuty do 7 večer a mě z toho čekání na let v Káhyře roste plnovous. Tak to byl takový street style, takový slang nigerijského pidginu, což je řeč, kterou se tam jako neoficiálně domlouvají v Nigérii, a Dante Phoenix napsal, pánové, jo, takhle, ahoj, tady Dante, zkus to jako rychlobrusla z Nigérie na tréninku v Egyptě. Tak já doufám, že to naplnilo tvé očekávání. Dante, můžeš si samozřejmě za to něco přát. My rozjedeme druhou půli našeho roku na přání opět s čertem starým Osbornem a tentokrát s pánem velejemným Eltonem Johnem, a dáme si na úvod pecku Ordinary Man, a ty, Dante, zatím přemýšlej.

0: Elton John, Ordinary Man, a jdeme na přání Dante Fenixe, který si dneska vymyslel toho nigerijského rychlobruslaře, který trénuje v Egyptě. Tak prosím, měl by to být Dio a The Last in Line, je to nádherně nabitá pecka, díky, jo, a dej to všem pro radost ze života. Tak všem pro radost ze života tento metalový pambu Dio s touhle krásně nabitou peckou z 84. The Last in Line.
1: Rock Radio, Rock Radio.

0: Pěkný perkuse na závěr. Tak tohle Monstrum se říká už leta Battle Beast a píseň, kterou jsme doposlechli jakou hutnou, mohutnou, se jmenuje Here We Are. No a my si dáme tady další šlehu na přání. Psal mi sem Honza Zíta, ahojky kapitáne, můžeš prosím zahrát, aby cesta po dálnici byla příjemnější, or exceptu Balls to the Wall, díky moc. Ano, to je přímo do rytmu. Ať se šunete po té dálnici jakýmkoliv prostředkem, tak excepti rozhodně s touhle klasikou z 80. let pomůžou s tou dálnicí proplout. V tom máš naprosto pravdu, Honziku, a jdeme na ně.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.

0: pomoc. Nemůžu dýchat.
1: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Svět větrání na jednom místě.
2: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
4: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
5: V kuchyni, v obýváku, na záchodě. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz.
6: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
7: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích.
8: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
9: Housebrand Café per favore?
10: Si, signora.
11: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
12: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
1: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
2: A jak to děláte?
1: Jednoduše, jsme Siegel.
3: www.siegel.cz

0: námořníci, show musí pokračovat přesně jak nám v písni The Show Must Go On zaspíval božský Freddie Mercury z Queenu. Co si dáme dál v našem roku na přání? Tak tady v naší druhé půlce ještě nezazněly určitě Panoptiko. Psala Eliška Ošťádalová. Zdravím, chtěla bych moc poprosit zahrát něco od Panoptika. Bude to pro mého manžela Pavla k dnešním narozeninám a také pro mého tchána Radovana. Zateplují dům, tak a tím to jde pěkně od ruky. Moc děkuju. No, to je takový paradoxní v tomhle počasí zateplovat dům, ale zase kdy jindy, že jo? V zimě se to dělat nedá. Tak, milí tcháne Radované, dejte mi pro vás, to bude píseň pro vás. A samozřejmě Pavlovi přejeme hodně štěstí. Zdraví a kopec srandy na vrch. No a do toho nám tady ještě psal náš věrný posluchač Michal Nousek, který psal: ahoj kapitáne, chtěl bych nechat zahrát něco od kapely Panoptiko k večeři. Dík, váš věrný posluchač Michal z Tábora. PS, mám párky. Tak dobrou chuť a dejte mi pro vás.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: my jsme se vrátili trošku do historie až do let 70. s Uriah Heep a pečkou Easy Livin'. Posloucháte Rok na přání na Rock Radio s vaším kapitánem na vlnách slušný rokový muziky Jirkou Vajgizem. A teď opět dobré zprávy z Dobříše. Pepa Kautský psal opět mail. Čau, prosím o zahrání skupiny Testament, jen tak pro všechny. Pepa z Dobříše, díky moc. Tak jo, dáme si záležitost z roku 1992, která se jmenuje Electric Crown a je pěkně temná.
1: Rok na přání s Jirkou Vajgizem.

0: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: Časopis Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekád roku podle Scorpions, nejlepší album podle Toma Pettyho a rytířský metal podle Castle Red. Plus velký plakát Iron Maiden Burning Ambition. Právě v trafikách.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
7: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabel, CZ.
8: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek CZ. Pro bohatší Česko.
9: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
10: Housebrand Café per favore?
11: Si, signora.
12: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand Káva CZ.

0: Tady nám do finále se blížícím roku napřání na Rock Rádiu dohráli Kysáci a Reason to Live. A ty tady taky nebyli jen tak zbůh darma. Voty si nepřímo volal náš malej plavčík Adámek. Chtěl Kysáky pro dědu Josefa, s kterým jsem taky mluvil, a říkal, že se hlásí strojovna, že motory jedou na plný koule a že bychom měli dát něco od Kys. Tak to bylo pro tebe, dědo. No a pak ještě volal Adámkův bratr Jára, který by chtěl pro Adámka a pro maminku Teresku zahrát Dimitry. Tak přátelé, jste tam čtyři, jo? Tak Járovi se nejvíc líbí kabáti. Ty už jsme hráli na úplný úvod našeho roku na přání, jo, jsme hráli píseň Žízeň. Kysáci, ty tady byli pro dědu Josefa, ty už taky hráli. No tak, aby jsme ještě obsáhli Adámka a taky maminku Teresku, tak dáme Dimitry a k tomu ještě Arakain, aby bylo pro každýho něco. Píseň Bouřlivá krev je tady pro vás, pro všechny. Tak snad jsem to všechno obsáhnul.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na přání.

Námořnictvo, milé, je čas loučení za pár minut o 8 hodin. Je to tak, náš dnešní pořad Rok na přání na Rok rádiu s vaším kapitánem Jirkou Vajgizem končí. Tak si dáme i při čtvrtku trochu pepře, ať se vzepře, a o to se postarala naše věrná posluchačka Lucka, která napsala: ahoj kapitáne, zdravím a prosím, zahraj mi cokoliv od Pantery pro všechny posluchače, pro mě i pro tebe. Děkuji moc. Tak jo, já bych vybral skladbu Unbroken na závěr a s tou se s vámi tedy i při čtvrtku loučí váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Přeju vám všem plodný večer. Asi se u toho dneska zapotíte, ale nevadí, to k tomu patří, a zítra se opět po 18. hodině slyšíme u pořadu Rok na přání. Do té doby se mějte, jak chcete, a něco pro to dělejte! Pí!

0: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
1: Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby!
2: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, Belavil, CZ!
3: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
4: Senkor.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
7: Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: práci vedro, doma vedro, venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít, to asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad, máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabel ji věnujou třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu.
1: Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Jedno známé přísloví hlásá, že všechny cesty vedou do Říma, něco mi ale říká, že mnohem exponovanější bude tento týden D1 směr Brno. Tam vyrazí tisíce motorkářů na MotoGP, tak pevný nervy, a pokud se tomu chcete vyhnout, můžete vyrazit třeba do Bechyně, na tamní sraz železných pánů, což pro tentokrát nejsou rytíři, ale motorkáři. Sraz je od pátku do neděle a všem, co dorazí, slibuje se kotel zábavy, muzika, soutěže, spanělka, prostě klasický sraz. Na pomezí Karlovarského a Plzeňského kraje se nachází dědina s kouzelně drsným názvem Vidžín. I tam slibuje víkend kotel zábavy v sobotu od 13 hodin, tam začne sraz s názvem Roková smršť. Docela mě zaujalo, že na tomhle motosrazu si prý budete moci užít i výřivky. Co se za touhle nabídkou skrývá, to už si ve Vidžíně tuto sobotu musíte zjistit sami. Na Jihlavsko vyražte na sraz, který pořádá klub On Space Jihlava. Jmenuje se Motoway a konat se bude ve Vyskytné. I tady se můžete v sobotu těšit na pořádnou hudební nálož, soutěže a určitě nebude od věci prubnout, proč je na pořadatelském plakátě největším písmem napsáno grilované prasátko. Jestli je to kapela nebo pochutina, zjistíte ve Vyskytné v sobotu. A ještě upozornění, tento víkend se koná tradiční automotoburza v Drahotuších u Hranic. Ovšem pozor, zcela mimořádně v neděli, tak ať tam nedorazíte o den dříve. Drahotuše prostě v neděli.
2: Rock Radio, Motokeci.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: je, funguj ty, křápe. Já to musím dneska dodělat. Kleknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
1: Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
6: Vinetu!
7: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
8: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
9: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
11: Kontejnery Siegel, dobrý den.
12: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
11: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
12: A jak to děláte?
11: Jednoduše, jsme Siegel.
13: www.siegel.cz

Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolený Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Máte rádi rock rádio? Žijete rockem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rockovou samolepku na adresu samolepka@rockoviradio.cz a my vám ji pošleme.
1: www.rockoviradio.cz
0: Rock rádio. Rock je slušná muzika.
2: Kdo ví, jestli jsou na měsíci vůbec nějaký stopy a proč kope kolem

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103,7 FM, v Kolíně na 91,4, v Kutné Hoře na 92,5, v Benešově na 95,8 a v Mladé Boleslavi na 103,5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy.

Poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu rocková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rockový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Rocková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama.
1: Šetří slovama.
0: Šetří emocema.
1: Šetří emocema.
0: Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rockovou noc plnou nejlepší rockový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým.
1: Od pondělí do pátku, od večera do rána.
0: Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Na babičce nejlíp vidíš, že člověk se učí jenom proto, aby nakonec všechno zapomněl.
3: Tati, a byla tě taky někdy tvoje maminka?
2: Ne, jenom tvoje.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockoviradio.cz. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: A odkud to máte?
2: Našel jsem to.
1: A jakou si myslíte, že to má asi cenu?
2: No to právě nevím.
1: Tak podívejte, já vám za to můžu dát 5,
2: ano.
1: Možná i 10 korun.
2: Děkuji.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Mám dotaz. Mohu uplatnit latinu ve svém oboru?
2: Jakému oboru se hodláte věnovat, studente?
1: Pracuji jako skladník ve šroubárně.
2: No, i skladník ve šroubárně si může přečíst Vergilia v originále. Tak si vás píši.
1: Ale...
2: Jak se jmenujete?
1: Plha. Já ještě nejsem definitivně...
2: Budete docházet i každou středu ve 14 hodin, mlho.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Nestihli jste o víkendu žádnej koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Tráp. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Tak jsem slyšel, Karle, že jsi tomu Pražákovi načechral pilíř.
2: Starej se o hroby, Havrane.
1: Ano, ano, dopředu se to jezdí, ale zacouvat to už chce Fištróna.
0: Rock Radio. Konec legrace.